0: Na stanici D-dur dozněla symfonie C-dur France Schuberta v podání symfonického orchestru severoněmeckého rozhlasu pod vedením Thomase Hengelbrocka.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Wolfgang Amadeus Mozart byl jedním z nejvýznamnějších skladatelů klasicismu a jeho komorní tvorba patří k pilířům tohoto období. Smyčcový kvartet číslo 19 C-dur, nazývaný disonantní, je pozoruhodný především svým neobvyklým úvodem, který svou harmonickou odvahou předznamenává pozdější vývoj hudby. Hraje Janáčkovo kvarteto.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet C-dur disonantní Wolfganga Amadea Mozarta v podání Janáčkova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Claudio Monteverdi byl jedním z klíčových skladatelů přelomu renesance a baroka. Jeho mariánské nešpory patří k nejvýznamnějším duchovním dílům celé hudební historie. Toto monumentální dílo spojuje starší polyfonní tradici s novým barokním stylem a vyniká bohatou instrumentací i dramatickým výrazem. Zpívají En Monoyos, Marinella Penicky, Michael Chance, Mark Tucker, Nigel Robson, Sandro Nalia, Bryn Terfel a Alistair Miles. Účinkují Monteverdi Choir a The London Oratory Junior Choir, hrají English Baroque Soloists a His Majesty Sackbuts and Cornets.

0: Na stanici D-dur dozněly části z Monteverdiho Mariánských nešpor v podání Monteverdi Choir a English Baroque Solists.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na závěr dnešního bloku zazní krátká klavírní skladba Friderika Chopina. Chopinovy valčíky patří k jeho nejznámějším dílům. Nejde o taneční hudbu v pravém slova smyslu, ale o stylizované koncertní skladby, které v sobě spojují eleganci, jemnost i virtuozitu. Hraje Zoltán Kocsis.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku Valčík cismol Friderika Chopina. Na klavír hrál Zoltán Kočis. Příjemně prožitý čas ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrohunová. Dnešní odpolední blok nabídne hudbu výrazných osobností evropské hudby. Franze Schuberta, Ludvíka van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse a Jeana Sibelia. Začneme jedním z nejzásadnějších písňových cyklů hudební historie. Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu a jeho písňová tvorba představuje samostatnou kapitolu hudebních dějin. Cyklus Zimní cesta vznikl v posledním roce skladatelova života a patří k jeho nejhlubším a nejintimnějším dílům. Na text Wilhelma Millera sledujeme osamělého poutníka, který prochází zimní krajinou i vlastním nitrem. Jednotlivé písně vytvářejí souvislý oblouk od tiché rezignace až po existenciální prázdnotu závěrečného flašinetáře. Zpívá Wolfgang Holzmair, na klavír doprovází Imogen Cooper.

Ludwig van Beethoven byl skladatelem, který zásadním způsobem proměnil podobu symfonie. Jeho symfonie číslo 7 A dur patří k nejenergičtějším a rytmicky výrazným dílům jeho tvorby. Skladba je proslulá především svou druhou větou, allegretem, které se často hraje samostatně a patří k nejznámějším Beethovenovým hudebním myšlenkám. Hraje Freiburger Barockorchester, řídí Gottfried von der Goltz.

Vyslechli jsme symfonii číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena v podání Freiburger Barock Orchestr pod vedením Gottfrieda von der Goltz.

Johann Sebastian Bach je považován za jednoho z největších skladatelů všech dob. Jeho Goldbergovy variace patří k vrcholům klávesové literatury. Dílo je vystaveno na jednoduchém tématu, které Bach rozvíjí ve 30 variacích nejrůznějšího charakteru. Od virtuózních přes kontrapunktické až po hluboce meditativní. Interpretace Glenna Goulda patří k nejznámějším a zároveň nejvlivnějším nahrávkám tohoto díla.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Socher slaví 100 let.
2: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Příjemný poslech partitur na stanici Český rozhlas Vltava vám z brněnského studia Českého rozhlasu přeje Jan Hlaváč. Na úvod zazní dílo českého hudebního skladatele Jana Křtitele Vaňhala. Vybírám jeho symfonii pro smyčcový orchestr v tónině C-dur. Hrají čeští komorní solisté, které řídí Jan Zbavitel.

Symfonii pro smyčcový orchestr v tónině C-dur od Jana Křtitele Vaňhala hráli čeští komorní solisté, které řídil Jan Zbavitel. A budeme pokračovat dílem 19. století. Mezi lety 1809 až 1878 žil český skladatel Josef Venceslao Köhler, který žil v italské Modeně. Napsal málo skladeb, všechny ale věnoval flétně. Byl také sám flétnovým hráčem a virtuózem. Poslechněte si jeho introdukci a bravurní variace opus 2 pro flétnu a klavír. Zahrají Hana Budišová-Kolombo a Ina Aslamasová.

Z díla Josefa Václava Köllera, českého skladatele žijícího v Itálii, jsme slyšeli introdukci a bravurní variace opus 2 pro flétnu a klavír. Na flétnu hrála Hana Budišová-Kolombo a na klavír Ina Aslamasová. A pojďme teď do Rakouska k Franzi Schubertovi. Jeho rondo pro housle a smyčcový orchestr A-dur nám zahraje houslistka Ivana Tomášková. Komorní orchestr Tesariny řídí Mirko Krebs.

Rondo pro housle a smyčcový orchestr v tónině A-dur od France Schuberta hrála houslistka Ivana Tomášková, komorní orchestr Tesariny řídil Mirko Krebs. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte ranní partitury dnes z brněnského rozhlasového studia. Od Friderika Chopina jsou dvě polonézy pro klavír dílo 26. Poslechněme si je v podání českého klavíristy Zdeňka Hnáta.

Dvě polonézy, opus 26. od Friderika Chopina nám hrál Zdeněk Hnát. Anglický skladatel Edward William Elgar žil mezi lety 1857 až 1934. Základní hudební vzdělání získal od svého otce varhaníka a sám se nejdříve věnoval hudbě jako houslista a dirigent. Ve skladbě byl samoukem. Prvního výrazného úspěchu dosáhl na hudebním festivalu v Birminghamu. Z díla Edwarda Elgara si poslechněte koncert pro violoncello a orchestr v tónině E-moll. Je to 85. dílo skladatele. Solistou na violoncello je Michaela Fukačová, Státní filharmonii Brno, řídí Libor Pešek.

Z roku 1919 byl koncert pro violončelo a orchestr v tónině E-moll od anglického hudebního skladatele Edwarda Williama Elgara. Solistkou na violončelo byla Michaela Fukačová, Státní filharmonii Brno řídil Libor Pešek. A na závěr se vydáme na skok do Francie. Vybírám dílo francouzského skladatele Georges Aurica. Studoval na pařížské Schola Cantorum a na jeho skladatelský vývoj měli vliv například Igor Stravinsky, Erik Satie a také jazz. Aurica byl členem pařížské šestky. Z jeho díla zazní trio pro hoboj, klarinet a fagot v podání filharmonického dechového tria. Hana Bartoníková hoboj, Emil Drápela klarinet a Vavřinec Špaček fagot.

0: George Orrick byl autorem tria pro hoboj, klarinet a fagot. Hrálo filharmonické dechové trio Hanna Bartoníková hoboj, Emil Drápela klarinet a Vavřinec Špaček fagot. A touto skladbou také končí dnešní vltavské partitury. Z brněnského studia Českého rozhlasu vám krásný den přeje autor a průvodce pořadem Jan Hlaváč.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás ve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Ze stránek Paměti národa cituji z portrétu doplněného vzpomínkami spisovatele a novináře Pavla Švandy, který se narodil 6. června 1936. Pavel Švanda, který vyrůstal v prvorepublikové měšťanské rodině, se nechtěl smířit s přerušením kulturní kontinuity, které zapříčinily oba totalitní režimy. Proto se v 50. letech, v éře nejtěžšího stalinismu, přidal ke skupině lidí, které spojoval zájem o umění a politiku. A protože téměř všechny členy této skupiny spojoval i rok narození 1936, začali si říkat šestatřicátníci. Mezi dílčí osobnosti patřil tehdy začínající spisovatel Václav Havel, Viola Fischerová, Věra Linhartová a také Jiří Kuběna. Ten z Prahy přivezl tamní mentalitu a tím to celé začalo. Chovali jsme se nezávisle, dokonce jsme vydávali vlastní periodický almanach Stříbrný vítr a pak rozhovory šestatřicátníků. Jelikož členem skupiny byl i Václav Havel, začala se o skupinu zajímat Státní bezpečnost. Řešili to spíš na Bartolomějské, nás v Brně nechali na pokoji. Proto skupina po necelých 2 letech utichla. Kmenovým nakladatelstvím díla Pavla Švandy je brněnský Atlantis. Tam stále najdete v nabídce básnické sbírky Cestou z Kainova pohřbu, Na obou březích, Mudr s Bělmem, 5 prozaických svazků, Hodinka profesora Boyera, Krajina s trnem v oku, Libertas a jiné sny, Portréty, zkušenosti. I knihy esejů o intelektuálovi, který se necítí dobře, nebo Monstrum a jiná domácí zvířata. Z této pochází esej, do kterého se už za okamžik zaposloucháme. Krátce před 8:30 se už po 5. vydáme do svatovícké katedrály, kterou nám uměnovědné duo Marius Winzeler a Ivan Hartmann představují tak, jak ji neznáme. V 8:30 zůstaneme v oboru dějin umění, jak se odrážely v zrcadlech a pohledu významných umělců, nám vysvětluje kunsthistorik Tomáš Murár. Do plenéru se na křídlech pracovitých včel vypravíme 10 minut před 9:00. Jarmila Konrádová navštívila výzkumný ústav včelařský v dolu u Máslovic a s včelařským odborníkem Daliborem Titěrou připravila pořad s názvem Nejprve musíš včelám vhodné vyhledat místo. V 9:30 rozvoní přílohu pořad Tamary Salcmanové nazvaný Malý květ jasmínu, hodně vůně růží. Podnikneme v něm výpravu do barokních zahrad a oranžerií. Putovní bude také poslední příspěvek dnešní víkendové přílohy. První část cyklu, který jeho

0: Úvahu nazvanou Kultura bez kultu o podstatě kulturních statků čte její autor Pavel Švanda ze své esejistické knihy Monstrum a jiná domácí zvířata.
1: Kultura bez kultu je údajně možná. V jistém smyslu byla naději osvícenských racionalistů, věřících v osvobození člověka skrze rozum. Doufali, že čilý kulturní provoz a zejména pedagogické působení umění nahradí etický vliv křesťanského náboženství. Výchova k humanitě měla vytěsnit mýtus o boží zvěsti směřující k naslouchajícímu člověku. Osvícenci se domnívali, že kněží v kostelích hrají věřícím představení a doufali tedy, že divadlo se vyvine v instituci podobající se důstojnosti a působnosti chrámu. Běžně se setkáváme s přesvědčením, že náročný pokus racionalistů z 18. století se celkem zdařil. Vize 100% laicizované a údajně neutralizované kultury má svůj vlastní pevný bod, v němž kotví. Není výsledkem chladné racionální úvahy. Jejím základním kamenem je představa náboženské povahy, obraz člověka jako nejvyšší bytosti, ne-li rovnou v kosmu, tak tedy určitě na Zemi. S touto vizí se volky nevolky v našich podmínkách konformují i věřící křesťané a jak se zdá i většina vyznavačů ostatních dostupných náboženství. Pro umělce je vidina člověka jakožto středu vší existence něčím skoro samozřejmým od počátku moderny. Divinace nebo snad sanktifikace již se dostalo některým uměleckým osobnostem je důkazem. Kdo by si například troufal pochybovat o vykupitelském dosahu Baudelaireova života a díla, odsunul by sám sebe mimo uznávané vkusové meze. A což teprve vlivný kult neofrantiškána Van Gogha a estetických ostatků jež po sobě zanechal. Jsme panovačnými spotřebiteli svých vlastních představ. Božské mocnosti, pokud je jim ještě přiznáván jakýsi podíl na lidském osudu, jsou vnímány jako síly služebné, jež mohou pro člověka vědomého si svých práv vykonat hodně dobrého. Avšak rozhodovat o tom, co nám prospívá nebo škodí, už nepřísluší Bohu ani bohům, nýbrž výhradně nám. Kdo s božskou podporou vůbec nepočítá a přesto chce čelit představě konečného rozpadu subjektu, spokojí se například s vírou v reinkarnaci. Důvěřuje v jakési nekonečné sériové obrábění stále týchž lidských obsahů pod stále touž kosmickou klenbou. A nebo představa lidské existence vyústí ve znervozňující vidinu nicoty. Pak se jakékoliv heroické úsilí jeví jako tragikomicky náročný experiment, bez tak odsouzený k finálnímu neúspěchu. Nad něčím takovým se může rozum stoika jedině tiše pozastavit. V každém případě však člověk dnešní doby zůstává v centru své vlastní představivosti. Dostaví se na scénu opět nějaký Galileo, aby nás znovu upozornil, že Země a člověk nejsou středem vesmíru, ale jak bychom ho asi uvítali? Poctami? Nebo bychom jej podezírali z tmářství a pletichářství? Věříme, že k lidstvu patří jas rozumu. Věříme dokonce, že logos je výhradně lidským majetkem. Synonymem slova člověk je však dnes i slovo moc. Ten, kdo by nás soustavně obtěžoval upozorněními, že ve vesmíru nezaujímáme postavení božstev, byl by patrně osočen, že si snad nad námi osvojuje nepatřičné pravomoci. Byl by napaden za to, že nás chce oloupit o obtížně vybojované svobody. Protože my svůj ideál volnosti nacházíme především v představě neomezené moci a volně se uplatňující síly. Je-li dnes na kultu člověka něco podezřelého už na první pohled, pak je to krajní nerozpačitost a nekritičnost, s níž je provozován. Ty tam jsou časy, kdy představy o zboštěném homo byly pěstovány na vybraných místech a posvátné encyklopedie humanismu drželi v rukou nečetní, pečlivě školení odborníci. Nesvaté a přece jakoby posvátné nároky mužskosti i ženskosti, jakož i dětská práva, jsou otevřeně aplikovány průmyslovým způsobem, tedy sériově. Náš civilizační prostor, jímž je nejčastěji lidská obec, město nebo městská aglomerace, se sice stále ještě většinou skládá z lidských domovů. Avšak převažující optický dojem si už pro sebe usurpovala obslužná zařízení, obchody, restaurace, bary, herny a výrobní střediska, maskovaná rovněž jako přívětivá centra rozkoše. Zejména večerní ulice velkoměsta vykazuje převahu všeho toho, co by člověk mohl mít a čím by se mohl ukájet nad kteroukoliv konkrétní lidskou existencí. Mezi světelnými a akustickými efekty velkoměstského prostředí je pro jednotlivého skutečného člověka s konkrétním osudem ještě méně místa než na úpatí středověké katedrály. Chrám je koncipován jako prostor, v němž člověk může potkat někoho většího než sebe samého. V centru sebezbožnění, jímž je každé středisko nabídek, nepotkáme ani sami sebe ve své jedinečnosti. Krok za krokem postupujeme v davu, abychom se vzdalovali od svého osobního osudu a odevzdávali se kultu sebe jako modly, kolem jejichž potřeb se točí vesmír. Kult člověka je především kultem nabídky dosud nerealizovaných možností. Odtud zajímavá přízračnost, monstrozita jeho projevu. Totéž platí patrně i tam, kde se bohatě rozvinuté systémy obsluhy koncentrují na zjišťování a uspokojování osobitých odstínů lidských potřeb. I v tomto ještě pohodlnějším, zcela poličtělém mikrovesmíru platí, že život člověka je nazírán pouze jako seriál rozpoznatelných a popsatelných stádií spotřeby energie od početí do smrti. Přičemž žádné z životních fází nemůžeme přiznat jiný než pomíjivý význam. Dnešní model tvé existence se nutně už zítra bude jevit jako mírně zastaralý, tak trochu určený k výprodeji pod původní cenou. Epika postmoderny znamenala rozkvět loutkovitých subjektů objektů, pro něž žádný zážitek nemá podstatný význam. Manekýni tohoto typu chtějí uspokojovat od narození do smrti stále tytéž potřeby. Poetika i psychika magazínových hrdinů a hrdinek vytvořili nejen estetický, ale v podstatě kultický prostor primitivní religiozity obrácené k homo sapiens. Zde kritický rozum, natož diferencovanější vkus, neplatí. Ratio se ovšem vydatně uplatní při denních náročných a leckdy i riskantních kalkulacích s nemalými prostředky, jež tyto kultické iniciativy spotřebovávají. Provozuje se, nabízí se a vnucuje gigantické, monstrózní adorování našich přání, stesků, radosti i bolestí, pilně převáděných na společné, co nejšířej sdílené jmenovatele. Proto se v soudobé estetické produkci jen zřídka setkáme s tvůrci podstoupivšími riziko, jaké na sebe přitahuje jedinečné konkrétní sdělení. Původnost je nevyhnutelně na obtíž. Je nevhodná k sériovému množení. Víc než dříve je dnes originalita vyhrazena podivínům, znalým a morfatý. Kdyby Godot Galileo budoucnosti byl opět galilejským, bylo by ještě dobře. Obracel by se totiž na jednotlivce. Asi by se však octl opět v konfliktu s ideology opatrujícími většinová vyznání a pečujícími o kolektivní povědomí. Po opadnutí prvotní vlny zájmu by ho asi přestali zvát do televizních diskuzí. Zatím je zřejmé, že je jen otázkou času, kdy se vzedme další vlna podvědomé lidské reakce na míry zbavený a přezrálý kult lidství. Pravděpodobně na sebe opět vezme podobu marného generačního odporu mladých vůči starým. Ale i bojovní opozičníci, ač si zakládají na drsném kroji a nepřátelském vystupování, ve skutečnosti jsou také kazateli kultu 100% svrchovaného lidství. Proto se tito zdánliví nekonformisté celkem ochotně stávají mediálními hvězdami průmyslové kultury a producírují se v maskáčích a kuklách před kamerami s nezlomným nadšením ochotnických divadelníků. Jsou tedy trpěnými, i když někdy krajně nepohodlnými heretiky uvnitř všezahrnující humanistické religiozity. Na straně pouličních bojovkářů, inklinujících až ke krvavým obětem, jsou všichni ti, kdo podvědomě touží po střetu, po násilí, po vítězství. Není jich dnes málo. Slavnostních poutí a podpisových akcí umírněnějších manifestantů se zúčastňují spíše ti, kdo znalecky pěstují jemnější až poněkud dekadentní rozkoš ze sebedojímání. I tyto projevy kultu nejvyšší lidské bytosti však zůstávají pevnou součástí církevnického horizontu uctívačů homo sapiens. Není tedy pravdivé zdání, že svobodně disponujeme kulturou bez kultických obsahů. Lidské sebezbožnění vyvolalo jistý specifický druh religiozity, zřetelně se odrážející ve veřejném životě, ve vědě i v umění. Bere na sebe podobu průmyslově provozovaného kultu značně náročného, vrtošivého božstva. Chceme-li je uspokojit, musíme se snažit vyhovět nejen sami sobě, ale také svým dosud nerealizovaným možnostem. Přitom však nutně zjišťujeme, že hladina naléhavých, hluboce jitřivých kultických nároků nepřetržitě stoupá. Současně se navzájem hlučně věnčíme a slavíme, což patří k dobovému dobrému tónu. Právě pro tyto nemalé nároky nutně stoupá žízeň po konfliktu jako projevu suverenity nad světem. A je pochopitelné, že se množí i obvinění vznášená proti člověku, který, jak se zdá, není zdaleka schopen dostát božským závazkům, jež na sebe v moderně poněkud neuváženě vzal.
0: Esej s názvem Kultura bez kultu v roce 2003 pro vysílání připravil Tomáš Sedláček. Úvahu jsme slyšeli v interpretaci jejího autora, spisovatele a novináře Pavla Švandy, který se dnes dožívá 90 let. Kurátoři a historici umění Marius Vinceler a Ivan Hartmann připravili cyklus Katedrála, jaký neznáte. Dnešní část nazvali Za oceánská pomoc vzkřísit skleněný svár ctností a neřestí. Čte Libor Vacek.
2: Zlatou branou slavnostním vchodem triumfálního jižního portálu svatovíckého chrámu, který směřoval k vladařovu paláci na velkém třetím nádvoří, procházely všechny korunovační i pohřební průvody, výroční procesí, zahraniční návštěvy i davy kajících se poutníků. Nad jeho oblouky se třpití na ploše 85 metrů čtverečních monumentální skleněná mozaika z let 1370 až 1371, předvádějící na zlatém pozadí scénu z posledního soudu. Objednal si Karel IV., co by své zádušní dílo. Jehož vzorem se mu staly zejména podobné památky v Itálii. Kompozici obrazu vévodí ve svatozáři tvaru mandle do půl těla obnažený Kristus s nástroji svého umučení jako soudce oddělující gestem dobro od zla. Trůní na dvou duhách, symbolech starého a nového zákona. Vykupitele, co by vykonavatele posledního soudu, prosí o přímluvu s rukama sepjatýma k modlitbě klečící zemští patroni svatý Vojtěch, Ludmila, Václav, Vít, Zikmund a Prokop, ale i Panna Maria a svatý Jan Křtitel, oba doprovázeni apoštolskou družinou. K tomuto tribunálu se přiřadil i Karel IV. Se svou poslední manželkou Alžbětou Pomořanskou. V levém poli mozaiky se po vzkříšení mrtvých vynořují z hrobů a ze sarkofágů nazí vyvolení, které odvádějí andělé k poslednímu soudnímu líčení. V pravém poli ďáblové zahánějí zavržené hříšníky do pekelné plamenné jámy věčných muk, kam je vykazuje i archanděl Michael v rytířské zbroji. Nad celým výjevem je do fragmentárně zachovaného ornamentního pásu zasazen verajkon, jenž byl inspirován takzvaným zlatým verajkonem, malbou otištěné skutečné podoby Ježíšovy tváře podle římského originálu, kterou císař věnoval do královského pokladu na Karlštejně, nyní chovanou ve svatovíckém pokladu. Mozaika byla zprvu sestavována umělci ze střední Itálie, pravděpodobně z dílny katedrály v Orvietu, kteří poté zaučili místní řemeslníky. Skládá se z více než milionu štípaných skleněných kostiček o velikosti 1 cm² v desítkách barevných odstínů zhotovených v Čechách a z různobarevného přírodního křemene použitého na tónování tváří postav. Nekvalitně tavené sklo s vysokým obsahem draslíku a vápníku s přísadou barvících oxidů nebylo příliš jakostní a mělo množství drobných bublinek, které se při broušení povrchu skla otevíraly a v nich se usazovaly nečistoty. Umístění mozaikového obrazu na exponované vnější stěně metropolitního chrámu je v Zaalpí značně neobvyklé, neboť dané nepříznivé klimatické podmínky vyvolávají rychlou degradaci jeho povrchu. Složení tohoto draselného skla bylo málo chemicky stabilní, tudíž atmosférická vlhkost, jakož i skladba pražského ovzduší, způsobily, že kostičky ponenáhlu pokryl šedobílý kal. A rovněž rozklížení podložních omítek mělo za následek jejich vypadávání. Celkové zobrazení posledního soudu se tedy postupně začalo stávat hodně nečitelným. Podle archivních zpráv byly první pokusy o obnovu mozaiky učiněny již v 15. století. K její největší ztrátě došlo během 19. století v Horní Borduře, která se začala oddělovat kvůli výraznému zanedbání. V roce 1890 ji těžce poškodila silná bouře, takže musela být povolanými restaurátory z Benátek rozřezána na 274 dílů a sejmuta z fasády. Zpět byla osazena roku 1910. Další barevná oživení po roce 1900, kdy došlo k nahrazení malé části původních kostiček a v 60. letech minulého století měla vždy krátké trvání. Teprve velkorysá zaoceánská pomoc z Getty Conservation Institute, proslulého po celém světě dlouhodobými zkušenostmi s projekty stejného rázu, dokázala vzkřísit skleněný svár ctností a neřestí a přinesla na přelomu milénia kýžený výsledek. Do Los Angeles byla poslána skříňka s pražským vzduchem a jednou skleněnou kostičkou. Restaurátoři od roku 1922 hledali co nejlepší způsob, jak odstranit korozi z mozaiky, vyčistit a konzervovat ji. Nakonec zvolili technologický postup otřískání, tedy opracování povrchu proudem natlakovaného jemně drceného skla a čištění organickými rozpouštědly. Poté ručně nanášeli štětci propíranými pomocí ultrazvuku speciální ochranný nátěr Sol-Gel za použití infračervených lamp řízených počítačem. Předtím se nikdy pro konzervaci památek neaplikoval. Jeho výhody spočívaly v dobré přilnavosti se skleněným podkladem, teplotní roztažnosti srovnatelné se sklem, možnosti odstranění ochranného filmu a umístění tenkého zlatého plechu mezi jednotlivé ochranné vrstvy, nízkém obsahu prostupujících koeficientů oxidu siřičitého i vodních par a odolnosti proti teplotním skokům a slunečnímu záření. Složitá rekonstrukce mozaiky, na níž se podílel tým vědců, restaurátorů a historiků umění, započala v roce 1998. obnovu její nejrozsáhlejší centrální části za podpory největších světových odborníků a s využitím progresivních technologií hradil prestižní americký Gettyho konzervátorský ústav a záchranu obou bočních polí pak financovala správa Pražského hradu. Kompletní dílo bylo slavnostně odhaleno v roce 2000. Inscenace Posledního soudu se navrátila do bývalé krásy. K jejímu udržení je však nutno funkčnost systému ochranných lakových vrstev skleněných kostiček každý rok pečlivě kontrolovat.
0: Svatovítskou katedrálu, jak ji neznáme, nám představují Marius Vinceler a Ivan Hartmann. Dnešní část nazvali Za oceánská pomoc vzkřísit skleněný svár ctností a neřestí. Četl Libor Vacek. Všechny části cyklu můžete poslouchat také na webu stanice Vltava, kde zároveň můžete až do 17. června hlasovat, která ze tří hudebních kompozic rozezní nové varhany v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Jiřina Salačová, Aj si můj.

Aby Édouard Manet viděl život v jeho atmosféře vzduchu, světla a zrcadlového odrazu, chodil do vyhlášených barů. Co tam nacházel a jak nalezené zúročil ve své tvorbě, uslyšíme v pokračování cyklu historika umění Tomáše Murára o důležitosti zrcadel i obrazech odrazů. Čtou Vladimíra Bezdičková a Jan Herget.

0: Kolikrát jsem seděl u tohoto stolu a kolikrát jsem do plic vdechoval tento těžký vzduch místní atmosféry. Kolikrát jsem sledoval rychlé kroky lakovaných bot po dřevěné podlaze, která se prohýbá s každým našlápnutím. Kdyby zde nebyl neustálý hluk nesoucích se hlasů přehlušujících jeden druhý, že není možné rozeznat jediného slova, bylo by možné pokaždé uslyšet vyčerpané zavrzání dřevěné parkety. Od nich, kdyby zvuk bylo možné uvidět, by se dal sledovat výdech žen přidušených až příliš utaženými korzety.
1: Édouard Manet byl pravidelným návštěvníkem vyhlášených francouzských barů a jeden z nich zachytil ve svém posledním obrazu z roku 1882. Na první pohled se na plátně neodehrává nic zvláštního a díváme se na malířskou momentku ze života konce 19. století. Žena obsluhující za barem na nás hledí nepřítomným pohledem. Před ní jsou na stole vyskládány lahve s alkoholem, jež doplňují mísa s ovocem a drobná váza se dvěma květinami. Za ženou se otevírá bar s výraznými lustry a s kotouči světla na sloupech. V levém horním rohu mizí dvě ženské nohy z probíhajícího akrobatického představení, v pravém rohu pak jiná žena mluví s mužem.
0: V ostrém elektrickém světle se výjímaly široké klobouky, které naše ženy nosí na hlavách se stejnou lehkostí, jako ženy vzdálených národů nosí vědra s vodou od pramenů. Jediným rozdílem v takových představách je ten vzduch. Za oceány je čerstvý, zde je bez pohybu a těžký, naplněný výraznými parfémy a lidským potem. Už jen když o tom přemýšlím, musím si objednat další skleničku. Jiná je i dimenze světla. Za oceány pochází od slunce, zde z elektrického osvětlení odráženého v zrcadlech rozvěšených po celé místnosti proto, abychom se mohli v jejich odraze prohlédnout dříve, než si nás prohlédne někdo druhý. Abychom byli připraveni na pohledy, které se k nám otočí v okamžiku našeho vstupu na scénu života, jakým se staly pařížské bary.
1: Tedy onu nečinnost a klid vnímáme jen do chvíle, než si uvědomíme, že za zády ženy, která na nás upírá svůj pohled, hledíme nikoli na obraz baru, ale na jeho zrcadlový odraz. Náhle začnou zobrazené předměty v prvním plánu dostávat mrazivou souvislost s předměty druhého plánu, ale nikoli zcela v předpokladu zrcadla, jak ho známe z našeho běžného užití.
0: Je to divadlo a panoptikum dohromady. Je to hra odrazů a obrazů najednou. Je to světlo a vzduch bez slunce a větru. Mohu si zde bez zábran prohlížet lidské švitoření mezi zadýchanými a prozářenými zdmi baru, které jsou zrcadlem našich životů, do nichž všichni s takovou vervou a nadšením v barech hledíme, než si uvědomíme, že je to jen představa na povrchu skutečnosti. Představa bez hloubky. V okamžiku takového pohledu nás už těžký vzduch nedusí, jelikož jej již nedýcháme. Jen se nepřítomně díváme před sebe, zatímco svět se děje v odraze zrcadla za našimi zády.

0: Skutečnost je zrcadlem pohlcena a naléhavě se k nám obrací, skoro jako by k nám jeho prostřednictvím chtěl malíř promluvit. Jako bychom s ním seděli v pařížském baru a on se nám snažil vysvětlit, co se stalo se světem, na který se před 140 lety tak pečlivě díval.
1: Podívejte se, příteli, náš způsob života se změnil. Naše města se mění. Staré domy se boří a staví se bulváry s moderní výbavou. Každý krok ulicí je nyní jednodušší, alespoň vidím, kam šlapu. I důraz na intimitu se zvyšuje, ale zároveň se snižuje lidská důstojnost ve stále důslednější službě stroji. Tady alespoň takto o tom mluví současní filozofové, kteří se snaží poukázat na prohlubující se společenskou propast. Ale co s tím mám dělat já? Peněz mám dost a o mé umění je nyní zájem. Také jsem to neměl lehké a nikdo mi nepomohl. Ale co je hlavní, zajímá mě tep života nikoli v jeho prchavosti politických či společenských problémů, ale jde mi o zachycení prchavosti pohledu, jak o to usilovali již italští a zejména španělští mistři minulých staletí, od kterých jsem se toho tolik naučil.
0: Jako po robusty, zvaný Tintoretto, benátský malíř pozdního 16. století a společně s ním i Rafael Santi, autor výmalby papežských pokojů ve Vatikánu za začátku 16. století, uchvátili Maneta svou harmonií kompozic a barev. Tu se Mané naučil oceňovat v malířské škole, kterou navštěvoval na začátku 50. let 19. století. Následně svůj obdiv k italskému renesančnímu malířství Mané prohloubil na svých dvou italských cestách v letech 1853 a 1857.
1: Tak například Tintoretto. Moc dobře věděl, že vidíme víc, než co dokážeme zobrazit. Jeho malby a dokonce i portréty, které jsem kopíroval, jsou přeplněny vnitřním napětím, které ve velikých kompozicích exploduje do prudkých pohybů těl nesených barvami tvarovanými ve výrazných stínech. Kontrast světla a tmy, kdy z černé barvy vychází prozářená postava svatého či samotného Krista, pro mě vždy znamenala kompoziční ideál. A nebo ještě před Tintoretem to byl Rafael, ze kterého je nutné neustále čerpat ponaučení. To jsem udělal ve své snídani v trávě, která Pařížany tolik pobouřila, protože pouze sledovali, co jsem namaloval, nikoli jak jsem to namaloval.
0: Bylo to ale až španělské malířství, ve kterém Mané našel energii a tajemství výrazu, kterému dopomohli k jeho malířskému rukopisu moderní reality. Zejména ho uchvátilo dílo Diega Velázqueze, jehož práce nejdříve kopíroval v Louvru a následně je obdivoval při své španělské cestě v roce 1867.
1: Malba se musí blížit nejen svým obsahem, ale rovněž svou formou tomu, co chce vyjádřit. Proto nestačí převzít již ověřené malířské postupy a adaptovat je pro náš současný život. Nemohu přeci namalovat dnešní život městských ulic a barových světel způsobem, jakým byla před 200 lety malována královská rodina. To by byla zrada na samotném životě. Je proto nutné pochopit, čím se náš život liší od minulosti. Poznat jeho přednosti i jeho limity, tedy to, co z minulosti bylo pro nás již zcela ztraceno. Tímto nenávratně ztraceným je především hloubka. Nemíním tím, že by dnes neexistoval odstup, ale již pro nás nehraje takovou roli, jelikož naše přírodní vědy nám svět přibližují do jeho detailů. Tím se svět splošťuje a tuto plochost je těžké zachytit námětem malby. Ale lze to ukázat její technikou.

0: Již první dílo, které Manet nabídnul v roce 1859 k posouzení porotě pařížského salonu, byl Piják absintu. Vysoká postava zahalená v hnědém plášti s odvráceným pohledem. Barevností i kompozicí se tento piják podobal Velázquezovým antickým dramatikům a filozofům, jejichž fiktivní portréty maloval na konci 30. let 17. století.
1: Černá plátna Španělů jsou natolik neprostupná, že se stávají plochou. Dnes se musíme pokoušet o pravý opak, o zřetelnou plošnost, aby se stala hloubkou nového druhu. Příkladem je hloubka zrcadla, existujícího pouze ve své plošnosti, i když se zdá, že je možné do něj vstoupit. Já ale musím udělat ve svém umění pravý opak. Musím zrcadlo využít pro sploštění hloubky našeho moderního života.
0: O 3 roky později pak Manet postavu pijáka umístil do nové kompozice, kterou nazval Starý muzikant. Ta rovněž čerpala z Velázquéze, z jeho slavného obrazu Bachův triumf z roku 1629. Velázquezovo dílo tak přirozeně prochází Manetovým malířstvím a proto není náhodou, že se k jeho kompozičním technikám obrátil i ve svém posledním obrazu z roku 1882.
1: Kdyby toto nestačilo, tak si všimněte, že stejně jako ve Velázquezově, tak i v mém obraze je za zády postavy zrcadlo. Mé je ale větší, jelikož vytváří nikoli hloubku, ale plochu obrazu. Stává se vstupem do naší skutečnosti, která není formována jedním úběžníkem. Velázquez se ještě neodhodlal iluzi skutečnosti vložit celou do odrazu zrcadla, jelikož potřeboval iluzi hloubky. Proto muže namaloval v otvoru dveří vedle zrcadla. Já si již mohu dovolit úplnou iluzi skutečnosti v zrcadle, jelikož hloubku pro svůj obraz už nepotřebuji. Mohu obě osoby zobrazit mimo skutečnost, či lépe řečeno na prahu běžné a iluzivní skutečnosti v zrcadle.
0: Nové pařížské bulváry a jejich nové zdobné obchody a stále navštěvovanější kavárny využívali ve svých interiérech zrcadla čím dál víc. Charakter těchto proměn zachytil ve svých básních Charles Baudelaire, se kterým byl Manet v 50. a 60. letech 19. století v úzkém kontaktu a který byl Manetovi podporou, když pařížský umělecký svět odmítal jeho mnohdy provokativní malířský výraz. Jako diagnostiku moderny tyto změny téměř o půl století po Manetovi popsal i Walter Benjamin, jeden z nejpečlivějších Baudelaireových čtenářů. I on považoval zrcadlo za nejtypičtější nástroj vidění 19. století.
1: Divák hledí na dívku před sebou a zároveň na její odraz v zrcadle, aniž by tento odraz odpovídal zrcadlu za jejími zády. To je proto, že se pohled již mezi tím posunul jiným směrem. Stejným způsobem odrazy předmětů neodpovídají tomuto jednomu namalovanému zrcadlu, jelikož nejde o zrcadlo, ale o malbu. Namaloval jsem to tímto způsobem, jelikož nestálostí jednoho úhlu pohledu je možné dosáhnout smyslu současného vidění. Když například budete stát po mé pravici, v zrcadle uvidíte jiný odraz, než který uvidím já sám. Úplně něco jiného v zrcadle, i když ve stejnou chvíli, pak uvidí akrobatka poletující vzduchem nad našimi hlavami. Zrcadlo je tak plochou osobní hloubky pohledu. Každý v tom stejném zrcadle ve stejnou chvíli pokaždé uvidí jiný, svůj vlastní obraz.
0: Manet se snažil o zbavení se iluze hloubky. Jeden z jeho posledních autoportrétů z roku 1879 toho může být příkladem. Jeho tvář je malována stejným způsobem jako jeho světlehnědý plášť, bez nutnosti vzájemné látkové rozdílnosti. Štětec v levé ruce se ztrácí v nepropustně černém pozadí. Jediné, na co člověk v takovém autoportrétu hledí, je mihotající se barva vystupující z absolutně černé plochy. Za ní můžeme hloubku jenom tušit.
1: V tomto podle mého názoru tkví naše moderní skutečnost. V iluzi společného světa, který vytváříme v naprosté subjektivitě pohledu. Máme sice nová společná města, ulice nám prosvětlují ta stejná světla, v barech dýcháme ten stejný nedýchatelný vzduch, ale každý náš krok na rozvrzané parketě pařížského baru je náš vlastní a je jen na nás, zdali jej uvidíme, uslyšíme, či k němu budeme lhostejní. K zachycení tohoto smyslu moderního světa mi dopomohlo právě zrcadlo, ke kterému jsem směřoval celou svou malířskou kariéru. K tomu, abych byl schopen zachytit moderní lidské těkání pohledem z jedné výlohy do druhé, z jednoho barového zrcadla do jiného. Proto jsem ve svém obraze zrušil lineární perspektivu nikoli tím, že bych ji popřel, ale že jsem ji znásobil. Rozestavil jsem ve svém vlastním ateliéru několik různých zrcadel, se kterými jsem pootáčel a zachytil jsem jimi vytvářené mihotavé, prchavé okamžiky pohledu, jejich dynamiku a pohyb, jejich nestálost. To všechno jsem vložil do jednoho obrazu se zrcadlem. Je to iluze nikoli prostoru, ale iluze události prchavého pohledu.

V pokračování cyklu Dějiny umění v zrcadlech historika umění Tomáše Murára jsme slyšeli o obrazech odrazů v díle Eduarda Maneta. Komentář četla Vladimíra Bezdíčková, ukázky Jan Herget. Nejprve musíš včelám vhodné vyhledat místo, tak nazvala následující pořad jeho autorka Jarmila Konrádová.

O medu pojednám nyní, rosném nebeském daru. Vergilius. Včelstvo je asi nejbáječnější přírodní druh z hlediska organizace hmoty a energie v prostoru a čase. Jürgen Tautz.

0: O včelách psal už slavný římský básník Vergilius ve Zpěvech rolnických. Jejich poslední část je věnována právě včelaření.
1: Nejprve musíš včelám vhodné vyhledat místo v závětří. Vítr jim brání domů potravu nosit. Ovce a dovádivé kozy, ať neskáčou v květech, také jalůvka, ať se tam při pastvě nezatoulává, nestřásá z květin rosu a nezdupe rašící trávu. Též pestré šupiny ještěrek, ať se dál od plných úlů drží, i žluvy a jiní pernatci, a zvláště prokné, která své krvavé ruky znamení na hrudi nese. Ti kolem sebe spoušť šíří, včely lapají v letu a jako lahůdku sladkou svým hltavým mláďatům nosí. Avšak studánka čistá a jezírko zelené mechem, ať jsou na blízku. Potůček mělký, ať vynese travou, před včelínem, ať palma či planá oliva stíní. Tak, když se svým jarem poprvé vyvedou roje královny nové a mládež se z pláství rozletí ke hrám, blízké břehy je budou k úlevě od veder lákat, přátelský strom je bude svým listnatým přístřeším chránit.
0: Do výzkumného ústavu včelařského jsem se vydala z Máslovic, obce, která je proslulá malým muzeem másla. Strmá cesta, lemovaná z obou stran smíšeným lesem, je součástí přírodní rezervace Máslovická stráň a prudce klesá k břehům Vltavy. Výzkumný ústav je jenom pár kroků od přívozu do Lipčic nad Vltavou. Jeho historie se zajímavě prolíná s příběhem významného politika a novináře Julia Grégera. Ještě se k němu dostaneme. O včelařském ústavu ví všechno vedoucí oddělení výzkumu a zkušební laboratoře Dalibor Titěra.
2: Tady je lokalita, které se říká Na dole, protože je vlastně dole u Vltavy a ta krajina okolo je spíš taková náhorní planina. A Na dole, jak našel tady místní kronikář, byl kdysi mlýn na Máslovickém potoce a byly tam tři mlýny, takže se jezdilo sem s obilím a ty mlýny, protože ten potůček je velmi slabý, tak měly svoje akumulátorové rybníky a vždycky tu vodu nastřádali do toho rybníka, pak ji pustili na kolo a umleli nějakou mouku. A pak už to bylo opuštěné, kroniky píšou mlyniště pusté Na dole. A tenhle ten objekt koupili někdy koncem 19. století Grégerovi. Julius Gréger byl politik a tady si postavili vilu, která měla sloužit jako letní sídlo té rodiny. A poté, co Julius Gréger zemřel, rodina neměla valný zájem, jak tento majetek užívat. Navíc to byla řada dědiců, kteří se museli nějak porovnat. Takže prodali tu vilu a celý ten objekt z pozemky státu. A to bylo krátce po vzniku Československé republiky, takže my máme kupní listinu Na dol někdy z roku 1920. A ústav, který předtím byl rok jenom de jure, tak začal v roce 22 Na dole hospodařit s několika včelstvy. Byla tady zřízena laboratoř, knihovna, pracovna a od té doby vlastně jsou včely Na dole. Kromě včel jsme se půl století zabývali i bourcem morušovým, takže ten ústav byl určitou dobu státní výzkumný ústav včelařský a hedvábnický. Takže bourec je svým způsobem také laboratorní zvíře a takový pěkný genetický model. Ale potom, když hedvábnictví už nebylo dál provozováno v České republice, tak už potom zůstal jenom výzkumný ústav včelařský. A ten fungoval jako státní výzkumák do roku 1997. A po privatizaci jedeme pořád dál ve stejném rozsahu, ale v té formě SRO. Celých těch 100 let jsme vždycky byli taková instituce, která řešila aktuální problémy chovu včel. Takže nejsme ani se necítíme být akademickým výzkumným pracovištěm, na to máme spolupráce s jinými, ale když včelaře postihne nějaký problém, tak vědí, že se můžou na nás obrátit. A co to tak jako vlastně může být? Tak každopádně není úplně jedno, s jakou včelou včelaříme. Ta včela je sice původně zvíře, hmyz lesní a umí žít bez pomoci člověka. Nicméně už nějakých několik set let včelaři využívají včely pro získávání medu a vosku a dalších produktů. Takže je taková představa, že ideální včela, která je někde za domem na zahradě nebo na poli, takže je každopádně hodná. Aby teda v tak hustě zalidněné krajině, jako je Česká republika nebo střední Evropa obecně, no tak je jasné, že se tady pohybují normálně lidé, kteří nejsou zvyklí na to, že jim kolem hlavy létají včely. A včely, které dnes chováme, tak nejsou útočné, mají žihadla, ale tak jako vědí, že nehrozí nějaké zvláštní nebezpečí, takže si nechávají ten útok až teprve na krizové situace. Takže snažíme se vybírat, je to klasická zootechnická práce, selekce na včely, které jsou mírné a přitom dávají hodně medu, a nerojí se příliš často, aby se nemuseli volat hasiči s žebříkem a zase ten roj je taková komplikace. Potom velký důraz je dnes kladen na to, aby ty včely byly tolerantní nebo svým způsobem odolné proti nemocem. Je v tom určitý rozdíl, takže i to, aby včelaři nepřišli o svá včelstva anebo aby je nemuseli nějak zvlášť léčit, tak to je taky cíl té genetické práce. Takže děláme chov matek. Včelstva jsou soubor mnoha tisíc sester, které všechny mají stejnou maminku, takže změnou té matky měníme v tom společenství ty vlastnosti. Tak to je svým způsobem docela snadné, takže chováme ty matky s těmi žádanými vlastnostmi. Včelaři si je u nás mohou koupit, vyměnit ve svých včelstvech. Chováme včelu kraňskou, ta je nejbližší těm našim podmínkám, které tady jsou. Potom je vždycky důležité, jak tu včelu v těch zahradních nebo polních podmínkách umístíme. Dřív byla v těch dutých stromech, ty už dneska nemáme, ani kdybychom si je přáli. Takže ta úlová otázka, je to technika, jsou to nějaké prostě bedničky, otázka použití plastů, jiných materiálů. Je kladen důraz třeba na to, aby ta včelstva šla snadno zavřít, když je potřebujeme převést někam buď za pastvou, nebo naopak je vzdálit ze sadu, když ten pěstitel musí použít chemický postřik na ty sady. Takže ta technika, kde ty včely bydlí a jak se mohou přenášet, to je taky taková oblast. Další věc je, že my těm včelám na podzim vezmeme med, který si pracně nastřádali na přežití zimy. A ten med jim musíme nějak s nějakou nejmenší škodou nebo nejméně zvýšenými náklady a prací nahradit, aby včelstva přežila do jara. Takže med včelař získá a nakrmí včelstva cukerným roztokem. A kromě toho ještě včelstva potřebují vedle energie také bílkovinu na to, aby se průběžně obměňovaly ty 10 000 včel. Bílkovina to je pro ně pil. Takže se zabýváme, jaké jsou přirozené zdroje pastvy, to znamená nektarodárné rostliny, pilodárné rostliny a zda a do jaké míry se dá ta potrava doplnit cukrem nebo nějakou jinou potravou. No, tak můžeme říct, že bílý cukr je to nejlepší, protože je bezezbytkový a vůbec se ho nebojíme. A proti tomu bílkoviny, ty se nahradit nedají, takže musíme to udělat tak, aby včely mohly dobře hospodařit s pilem, který seženou. Další oblast, už jsem zmínil, že včely mohou trpět nemocemi. A od nějakého roku 1980 hlavní kapacita naše, jak lidská, tak časová, je věnována do programu léčení včelstev. Máme tady invazní parazitální nákazu. Z jihovýchodní Asie přišel do Evropy parazitický roztoč Varroa destructor. česky vzaný kleštích včelí. A tahle ta takzvaná varroáza, když by se včelám nepomohlo, tak během 2-3 let od nákazy ta včelstva uhynou, protože ten roztoč je parazit, který není s tím hostitelem v rovnováze, takže toho hostitele zničí. My se snažíme léčit včelstva tak, aby to neohrožovalo včely samotné. Nesmí se žádná léčiva dostat ani v nejmenší míře do včelích produktů. Nesmí být nebezpečná pro životní prostředí nebo pro toho včelaře. A to je dnes v pravidlech Evropské unie dost komplikované, ale daří se to.

0: Do vody, ať už nečinně stojí, anebo plyne, dej napříč vrbové pruty a naházej balvany velké, tak aby na četných mostech mohly stanout a křídla rozestřít k letnímu slunci, když by je loudalky vítr zastih a pokropil deštěm či náhle do vody srazil. Vůkol, ať zelená kasie kvete, mateří douška do dálky voní a Mariánka v hojnosti těžkou svou vůni vydechuje, ať záhon fialek svlažuje pramen. Samotné úly, ať už je z kusů viduté kůry se stavíš, nebo je budeš mít spletené z pružného proutí, mají mít vchody jen úzké. Jinak ti zimními mrazy med stuhne a naopak zřídne rozpuštěn letními vedry. Obojího se včely bojí, ne nadarmo přece o překot v příbytku i ty nejmenší skulinky voskem zamazávají a lepidlem z květů zužují vchody.
1: Odborné rady potřebovali včelaři za časů Vergíliových a potřebují je i dnes.
2: Obracejí se na nás jednak chovatelé včel, čili běžní včelaři, amatéři i profesionálové. Obrací se na nás často jejich taková profesní organizace, což je Český svaz včelařů, která je spolkem zaštiťujícím včelaře. Ale máme také spolupráci s mnoha vysokými školami, konkrétně s Českou zemědělskou univerzitou, s Masarykovou univerzitou v Brně, s Univerzitou Palackého v Olomouci a s dalšími školami. Obracejí se na nás velmi často z Ministerstva zemědělství, když potřebují něco poradit, co se týká včel. A samozřejmě média, takže rozhodně se nenudíme a pořád máme práci.
1: Kromě hlavního sídla v dole má ústav ještě 5 dalších pracovišť a asi 50 pracovníků, včelařů i výzkumníků. Jak se vlastně stane, že člověk propadne včelařství nejenom jako příjemné a navíc užitečné zálibě, ale natolik do hloubky, že obor studuje a věnuje mu celý život? Dalibor Titěra.
2: Já jsem o včelách slyšel už vlastně od dětství, protože jeden můj dědeček byl drobný včelař v Krápčicích pod Řípem a tam jsme o prázdninách jezdili a seděli jsme na stráně a dívali jsme se na ty včely, jak pěkně pilně létají. A druhý dědeček, ten zase neměl včely rád, protože můj pradědeček byl včelař. Byl to farář Miroslavy na Jižní Moravě a měl 8 dětí, což v evangelické faře je obvyklé, a všechny ty děti museli pomáhat. A oni tím pádem o prázdninách místo nějakého skotačení se spolužáky a s dětskými dětmi museli pomáhat z mnoha úkoly a tak na ty včely hudrali. A dědeček jim říkal, nerouhej se, ty včeličky ti dovolili vystudovat, protože on vlastně těch 8 dětí uživil na studiích díky tomu medu, který prodával do Myslibořic do ústavu. Tak já jsem tohle to měl takhle z obou stran, od jednoho dědečka, od druhého dědečka, a říkal jsem, to se musím s tím nějak blíže seznámit. A tak jsem si to začal číst. A pak jsem na základní škole měl skvělého třídního učitele, který říkal, a kdo chce včelařit, přijde v 6 hodin do dílny, budeme dělat rámky a úly. A tak jsem začal dělat rámky a úly a včelařit od těch nějakých 12 let. A tak jsem vlastně potom zůstal ve výzkumném ústavu včelařském. A fascinuje mě na tom to, že na tomhletom jednom subjektu, na těch včelách, můžete dělat genetiku, fyziologii, výživu, truhlařinu. Prostě všechno se vám potkává u těch včelstev. A můžete nad tím i filozofovat, když na to přijde, jak je to všechno ohromně účelné, ohromně ekonomické, naprosto nezatěžující životní prostředí a jak ty včely za těch 60 milionů let vybruslili z různých pohrom, včetně dob ledových a nějakých, říme, pevně.

0: že to není. Ale jinak včelstev možná v nějakých statistikách ubývá, jenomže to, co je nejdůležitější pro opylování rostlin, ať už divokých nebo těch hospodářských, které tvoří součást výživy lidské, tak tam se zaměňuje role včely medonosné, kterou máme v těch bedničkách, se včelami obecně. Ale to nemůžeme vytrhnout, takže vlastně to, co je potřeba k opylení rostlin, to zajišťuje na světě nějakých 30 tisíc druhů včel, z nich až na tu jednu výjimku všechny žijí divoce a jsou do značné míry zastupitelné. To znamená, že když některým se v nějaké oblasti nedaří, jiné vidí zdroj potravy a zase tam tu práci dělají. Takže není to nějak dramatické a protože včely jsou, kromě toho, že jsou to opylovači, také zdrojem těch produktů, no tak se může stát, že jaksi ve snaze zvýšit produkci medu, no tak těch včelstev nasázíme do krajiny neúměrně mnoho. A to jsme si nějakou dobu neuvědomovali, že ta kapacita té krajiny se dá dost rychle vyčerpat anebo přečerpat. Takže vlastně úbytek včelstev není často žádná pohroma, ale vracení toho rozumného počtu včelstev na kilometr čtvereční. Takže z toho vůbec žádnou obavu nemám, že by včely ubývaly.
1: Co říci dále? Když zlaté slunce zažene podzem zimu a oblohu letní září zjasněnou zjeví, včely po lesích i hned začnou a po stráních létat. Sklízejí barevné květy a lehkým dotykem pijí z říčky. Tu jakousi radostí sladkou vedeny počnou pečovat o nový rod. Tu čerstvé voskové plásty s velikým uměním tvoří a lepkavý med do nich hnětou. Když už pak uvidíš roj, jak vyrazí z úlu a letí průzračným letním vzduchem vzhůru k nebeským hvězdám, s podivem zřít budeš temné mračno nesené větrem, pozoruj, sladké vody a listnaté přístřeší stromů hledají. Pokrop ta místa šťávou z účinných bylin, zetřené meduňky a z voskovky květiny prosté. Tam cinkej a břinkej bijí v cymbály veliké matky. Tak se usadí sami na místě, které jim schystáš, způsobem sobě vlastním si v úlech založí domov.
2: To byla třetí a poslední ukázka z Vergília. Jen ještě připomenu, že zpěvy rolnické vydalo nakladatelství Akademia v roce 2016 ve velmi hezkém, bohatě opoznámkovaném svazku a v novém překladu Heleny Kurcové. A současná literatura o včelách?
0: Je určitě užitečné ty výsledky té práce taky publikovat a dostat je mezi včelaře a další zájemce. Takže my každopádně publikujeme v časopisu včelařském, který se jmenuje Včelařství, a vydáváme i brožurky tematické, takové jako metodiky, a sem tam nějaké knížky, ty vydáváme jednak vlastním nákladem, ale už dlouhou dobu ve spolupráci s nakladatelstvím Brázda, což je zemědělské nakladatelství, tradiční, a velmi dobře se s ním spolupracuje.
2: Jedná se většinou o odbornou literaturu, ale občas se objeví i zajímavé popularizační tituly.
0: Vyšlo několik úžasných knih, které jsou i pro širokou veřejnost, které napsal pan profesor Jürgen Tautz. On byl celý život ve Würzburgu na univerzitě a je přímým pokračovatelem té etologické školy, kterou vlastně rozpracoval nositel Nobelovy ceny Karl von Frisch, který dostal první Nobelovku za výzkum hmyzu, respektive etologie zvířat, spolu s Konrádem Lorenzem a Nico Tinbergenem. A potom v třetí generaci po těchto mužích jmenovaných tam byl Martin Lindauer jako profesor a po něm teď ten Jürgen Tautz. A jeho knížky jsou opravdu krásně srozumitelné, a takže můžeme doporučit. První se jmenovala Fenomenální včely a pak navazovali ještě další. A teď posledním roce vyšla kouzelná knížka, která se jmenuje Mysl včel od Larze Chytky, a to je už v čtení trošku těžší, ale ukazuje, že včely mají vnímání na úrovni, která se nečeká. Že jsou schopné učení, že jsou dokonce schopné ty nabité šikovnosti sdělit svým sestrám. A dokonce, že mezi hmyzem je i mezidruhová komunikace. My máme jako lidé problém dorozumět se teda v rámci druhu, zatímco včela se naučí od čmáka něco a naopak. Jo. Takže doporučuji.
1: Včely fascinují člověka od chvíle, kdy se začaly psát dějiny lidstva, ale existují mnohem déle. Lidé si včel odjakživa vážili, protože jim poskytovali med, a mimořádný význam velmi brzy získala také další přírodní látka – vosk. Spořádané soužití velkého množství jednotlivých včel je stejně fascinující jako pravidelné geometrické vzory jejich plástů. Pro moderního člověka jsou včely indikátorem stavu našeho životního prostředí a svědkem soužití člověka a přírody. Všechny kultury znající tyto živočichy považovaly včely za symbol pozitivních a užitečných vlastností, jako je harmonie, píle a nesobeckost. Moderní včelařský výzkum dnes odhalil detaily, které včelám tento druh abstrakce odebrali, ale nechal nás nahlédnout do vnitřního života jedné z nejúžasnějších forem života, které známe.

Ve světě počítačů bychom mohli pozorovat vysokou komplexnost a další vlastnosti podobné těm, které má superorganismus včel. Ve skutečnosti je to však přesně opačně. Matematici a inženýři, kteří se zabývají komplexními systémy, se nechávají inspirovat poznatky biologů a ve svých řešeních využívají mechanismy, kterými příroda do superorganismu zabudovala úspěšné formální principy a pravidla. Včely medonosné jsou nejen fascinujícími a důležitými články přírodní rovnováhy, ale jejich propojené regulační okruhy a řešení komplexních úkolů lze odpozorovat a využít jako předlohu v různých oblastech techniky. Včela medonosná je fenomén, ze kterého jako z vybroušeného krystalu probleskují stále nové plošky. Je to velmi napínavé. Jürgen Tautz v knize Fenomenální včely.

Včelařskému ústavu patří samozřejmě i rozlehlá, na jaře krásně rozkvetlá a svěže vonící zahrada. Včely tu mají bohatý výběr. Veškeré včelí bzučení, jakož i ptačí švitoření, které slyší,

0: Pokud člověk přenese na Štědrý večer úl na jiné místo, budou dávat včely hodně medu, ale nebudou se rojit. Když zemře hospodář, musí se to oznámit včelám. Zaklepe se proto třikrát klíčem odstavení na úl a říká se přitom: včeličky, hospodář umřel. Pokud to nikdo neudělá, úl vyhyne. Při pohřbu se úl pokryje černou látkou, aby včely truchlily s lidmi. Při veselce se naproti tomu zdobí úl červeným suknem a včely se pak s lidmi radují.
1: Jak už tu zaznělo, ústav sídlí v někdejším letním sídle Julia Grégera. Postupně přibylo k jeho vile několik dalších moderních budov. Nicméně na Grégera se tu nezapomíná. Na cestě, která vede k přívozu přes Vltavu, najdeme jeho bistu a také originální dřevěnou lavičku, jejíž opěradlo tvoří vyřezávané titulní stránky Národních listů. Obojí zde bylo instalováno v březnu 2019 péčí obecního úřadu Máslovice. A Matice Česká, součást Společnosti Národního muzea, se zasloužila o informační panel věnovaný Grégerovu životu a dílu. Autorem textu je profesor Jiří Pokorný. Na malé ploše, jakou informační panel skýtá, se mu podařilo stručně a přitom velice výstižně postihnout Grégerův život i jeho dílo.
0: Julius Greger vystudoval práva a z dráhy advokáta ho odvedla výzva Františka Ladislava Riegera a dalších významných českých politiků, aby zažádal o koncesi na vydávání politického deníku, který měl vyjadřovat názory a požadavky české národní společnosti. Koncesi získal nový deník pod názvem Národní listy 1. ledna roku 1861. Program novin, formulovaný Riegerem, představoval zároveň program národní. K velkému počátečnímu úspěchu listu přispěla autorita českých národních politiků, kteří ho zaštítili, i neohroženost Julia Grégera, který hned v prvním čísle zaútočil na školního radu Johana Mareše, považovaného za největšího germanizátora českého školství. Národní listy se vypracovaly na nejúspěšnější český deník 19. století. Ovlivňovaly názory české společnosti v kulturních či hospodářských otázkách a zejména se podstatnou měrou podílely na formování české měšťanské politiky. Jako mluvčí národa českého kritizovali vídeňskou vládu, za což byly postihovány pokutami a cenzurními zásahy. Protiskové delikty se ve vězení octl opakovaně i Julius Greger. To ovšem jen zvyšovalo jeho popularitu a autoritu národních listů ve veřejnosti. O vysokou úroveň národních listů se zasloužili významní žurnalisté a spisovatelé, kteří s nimi spolupracovali, mezi nimi Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Josef Barák, Gustav Eim, později Karel Čapek či Viktor Dyk. Nespochybnitelný podíl na jejich úspěchu mělo i uvážlivé, ale zároveň energické vedení listu Juliem Grégerem.
1: Text připomíná také Grégerovu roli v Mladočeské straně. Julius patřil společně se svým bratrem Eduardem k hlavním představitelům a ideologům Mladočechů, strany, která tehdy reprezentovala hospodářsky sílící české měšťanstvo. Oba zasedali jako poslanci na Českém sněmu i ve vídeňském parlamentu. Na informačním panelu je i několik obrázků, mimo jiné romantický portrét mladého Grégera s heslem Raději žalář a okovy než volnost otroka. A nechybí ani připomínka vztahu ke zdejší obci.
0: Julius Greger koupil roku 1893 v Máslovicích mlýn nazývaný Na dole a vedle něj si postavil své letní sídlo. V něm také 4. října 1896 zemřel. Ačkoliv do Máslovic přišel až na samém sklonku života, o obec se výrazně zasloužil, založil místní veřejnou knihovnu a přispěl k postavení školy v nedalekých Vodochodech. Na stráních nad mlýnem vysadil vinici a nad vilou smíšený les.
1: Z časů Julia Grégera zpět do současnosti. Dalibor Titěra a Výzkumný ústav včelař.
2: Řešíme většinou praktické problémy, ale někdy se nám podaří chytit se v nějakém vědeckém projektu. A jeden byl například v tom, že jsme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou měli za úkol odsledovat, jak včely trpí nebo netrpí při regulérně provedeném postřiku pole prostředkem na ochranu rostlin. A pak jsme využili tu nejčerstvější technologii, že dnes už můžete včely očipovat. A můžete jim nalepit na záda maličkou značku nebo prostě elektronickou takovou jakoby placičku, čip. A tenhle ten takzvaný RFID čip, když se přiblíží k anténě, která je na to naladěná, tak ta anténa sejme jako prostě fotobuňka, ale je to elektronicky, číslo toho čipu a pošle ho někam do počítače. Takže když nalepíte na 500 včel tyhle ty značky, tak pak máte vlastně databázi, tabulku, v kolik hodin ta která včela vyletěla z úlu a v kolik hodin minut se zase vrátila do úlu. A tak jsme si mohli potvrdit to, co znali dřív jenom z pozorování včel, které měly na zádech barevné puntičky nebo čísílka malinký, že skutečně teda včely mají rozdělené úlohy a že tam je několik včel, které mají neomezené tankování, takže mohou létat kam chtějí a hledat zdroje. Všechny včely, kdyby létaly a hledaly potravu, tak propálí víc, než přinesou. Takže oni si vlastně najdou, kterým směrem, v které vzdálenosti je nějaký zdroj potravy, řeknou to doma těm ostatním, doslova zatančí vlastně tu informaci a pak ty včely už ve velkém počtu letí tím naznačeným směrem na naznačenou vzdálenost a nazbírají tam to, co potřebují nazbírat, čili nektar a pyl. No a my jsme zjistili, že opravdu teda těch pátraček je několik, drží si tu profesi, každý den se chovají stejně a pak jsou tam ty, co prostě hodně unesou a ty letí už napřímo a otočí se třeba za ten den i 8x, 10x na pastu a zpátky a jsou to všechno výlety, které trvají přibližně stejně dlouho, takže vidíme, že to je jako obrátka někam naložit, vyložit, naložit, vyložit. No a pak jsou ještě včely, které nám třeba zmizely na několik dní z těch antén, pak se zase objevily. A pak, když jsme měli těch antén víc, tak jsme zjistili, že oni třeba 2-3 dny byli o 4 úly vedle. Jo. A tam zase nevíme, jestli to je chyba, nebo jestli to je komunikace, nebo vlastně jak tohle to všechno funguje, ale je to zřetelně daleko složitější, než si naše taková lidská představa umí vykreslit.
1: Nakonec ještě jednou čteme z knihy Jürgena Tauce Fenomenální včely.
0: Stále více si uvědomujeme, jak je včela medonosná důležitá pro udržení biodiverzity. Pokud nás o významu včel nepřesvědčí pohled na louku s pestrými květy, měli bychom se určitě zamyslet nad tím, že význam působení včel má velmi široké spektrum, které zasahuje třeba až po hovězí pečení na našem talíři. Vliv včel se projevuje i v kvalitě hovězího masa jako potravině pro člověka, protože včely ovlivňují rozmanitost složení pastvin, na nichž se skot pase, a tak ovlivňují i jeho jídelníček. A to je jen jeden příklad za všechny, kdy včela ovlivňuje přírodní i člověkem vytvořené ekosystémy. Bez včely medonosné není v našich zeměpisných šířkách možné produkovat suroviny potřebné ve stále rostoucím množství. Člověk a včela medonosná jsou v moderním kulturním prostředí spjati vzájemnou závislostí. Bez včel není možné trvale udržitelné zemědělství. Zdravotní stav včel slouží jako měřítko stavu životního prostředí, které člověk vytvořil a v němž je také nucen žít. Včely medonosné poskytují dlouhý seznam nanejvýš relevantních podnětů i pro biomedicínský základní výzkum. Jejich vrozený imunitní systém, kterému se připisuje rostoucí význam i pro člověka, je velmi vhodný i ke studiu zásadních otázek. Dobrý zdravotní stav včel medonosných je neodmyslitelný pro ekologii a ekonomii všech regionů této planety. Může však být zachován jen tehdy, pokud náš pohled do vnitřního života včelstva bude natolik rozsáhlý, abychom fungování včelích kolonií správně pochopili a kde je potřeba, cíleně pomohli. K tomu je nezbytné v úzké spolupráci se včelařskou praxí stále více investovat do základního výzkumu. Budeme-li pomáhat včelám, budeme pomáhat i sami sobě.

Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského o včelách a včelařství v Dole u Máslovic hovořila Jarmila Konrádová, autorka pořadu Nejprve musíš včelám vhodné vyhledat místo. Ukázky četl Libor Vacek. Hudebním doprovodem byla třetí část souboru Čerty Bedřicha Smetany, nazvaná Přívětivá krajina. K bohulibému putování v pořadu minulém i následném se do třetice hodí Jiřina Selečová s písní Růže v okně.

Tamara Salcmanová nás v pořadu Malý květ jasmínu, hodně vůně růží provede barokními zahradami a oranžeriemi.

Sen o ráji, blaženém místě bez každodenních starostí, doprovází lidstvo od nepaměti. Nejčastěji byl zasazen do zahrady plné květů a lahodných plodů. O naplnění této vize již v pozemském životě usilovali různými prostředky mnozí. Jedním z nich bylo budování skutečných zahrad. Vlastnictví těchto zelených klenotů podtrhovalo vysoký společenský status.

0: Sedím v podzámecké kroměřížské zahradě s odbornicí na barokní zahrady a oranžérie Lenkou Křesadlovou. Park, zahrada, jaký je to rozdíl?
1: Většina lidí má představu, že něco, co je pravidelného, že tomu by se měla říkat zahrada, a zahradní dílo, které v podstatě se strádá ze stromů, z volně rostoucích keřů, že je park. Není to úplně tomu tak. Ty dvě slova mají trošku jiný význam. Zahrada je zahradní dílo, které je komponováno tak, aby se v něm v podstatě nenudil člověk, který ho prochází pěšky. To znamená, ty jednotlivé atrakce, obrazy se mu otevírají v menších vzdálenostech. Zatímco park, to slovo pochází z italštiny, je to výraz pro oboru, popisuje velkou zahradní kompozici, nebo parkovou kompozici v tomhle případě, která je komponovaná pro člověka, který jde v kočáře nebo v sedle koně. To znamená, pro něj ty krajinné obrazy, ty zajímavosti můžou být dál od sebe. To je velký rozdíl, takže u nás většinou máme zahrady, buď ty formální, anebo krajinářské, a těch parků je relativně málo. Takže třeba na Kinžvartě, v Průhonicích, v Lednici, v Valticích, Lednicko-Valtický rejon, tam už můžeme mluvit o parcích, protože opravdu to měřítko je velké. Ale jinak většina těch děl, které u nás lidé navštíví, jsou zahrady.
0: Kroměřížská podzámecká zahrada je taky velmi rozlehlá a přesto je zahradou.
1: Přesně tak, jsme v podzámecké zahradě, která má skoro 60 hektarů. Když jsme tady procházeli průhledu a těch stavbiček a mostů, kolik tady je a jak rychle se střídají za sebou, protože kdyby to bylo park, tak by byli dál od sebe a my jako pěšáci bychom se nudili. Ale tahle ta zahrada vždycky byla komponovaná proto, aby sem chodili. Nejdřív hosté pana biskupa, pana arcibiskupa, ale už od 19. století běžně měšťané, kteří se tady chtěli procházet. Kompozice je pro pěšáka a proto jsme zahradou.
0: Já jsem si vždycky myslela, že zahrada je zahrada, protože je zahražená, že je tam hradba, že je tam plot. To není pravda.
1: Tak samozřejmě v době renesance baroka to pravda byla, protože to bylo něco, co bylo chráněno. Bylo to také o tom, jaké byly potřeby tehdejších lidí. Pocit bezpečí byl něco, co bylo skoro na nejvyšší pozici, protože probíhaly války, venku za těmi hradbami procházela vojska, byly tam lapkové a navíc lidé ještě věřili ve spoustu legend a mýtů, takže ta volná krajina byla plná nebezpečí, plná duchů. Takže ten pocit bezpečí byl pro ně důležitý, proto byli ohraženi. Tak to i vzniklo. Samozřejmě ty úplně první zahrady vznikly dávno věku, nic o nich nevíme, ve chvíli, kdy si člověk vyhradil malý kousek prostoru, kde se mohl se svými zvířaty a rostlinami cítit dobře a bezpečně. Proto také v té době renesance a baroka byly preferovány pravidelné zahrady, protože člověk viděl přesně, kam jde, co ho tam čeká, a tím pádem získával ten pocit té jistoty. Osvícenství přináší nový pohled. Krajina a volná příroda ztrácí ten pocit demonizace, toho strachu, a stává se spíš objektem zájmu, něčeho, co vás může překvapit, co je dobré zkoumat. A najednou ta hradba nebyla potřeba, protože oni už se nebáli vstoupit. Takže spousta krajinářských zahrad má hradbu, podzámecká zahrada má část plotu, ale část po břehu řeky a žádný plot nepotřebuje.
0: Když se vrátím do minulosti, existovala gotická zahrada?
1: Existovaly zahrady, protože zahradní umění vzniká v dálnověku, už samozřejmě v Mezopotánii, Egyptě. To jsou první místa, odkud máme nějaké zprávy. A samozřejmě Řecko, Řím, to, co se v antice vyvinulo jako ideální typ zahrady, v podstatě nic nového jsme do dneška nevymysleli. Pořád jsou to spíš variace na tyhle ty témata. Takže gotika musela mít své zahrady. Už jenom proto, že i na gotickém hradě bylo potřeba mít aspoň minimální drobný zdroj nějakých čerstvých bylinek pro kuchyni a hlavně lékárnu. A potom do toho sedátko stín poskytoval většinou ovocný strom, protože krásné by mělo být také užitečné, a byla tam nějaké loubí, na kterém se pěstovalo víno, které bylo také užitečné, a v tom jste si sedli a odpočívali.

0: V baroku mě vždycky přišlo, že zahrady vznikají jakoby takový obraz budoucího ráje, té rajské zahrady, kam se dostaneme po smrti.
1: Tenhle ten obraz toho ráje bych spíš přisunula k tomu středověku a k té renesanci, protože ten ráj byl spodobňován jako to místo toho velkého sortimentu a velké pestrosti. Zvlášť třeba rajské dvory klášterů měly vytvářet ten obraz toho ráje. Čím víc rostlin tam měly, tím víc tomu ráji byly podobné. Měly ta rostliny s tou mariánskou symbolikou nebo s další církevní symbolikou, ale hlavně ta pestrost, o tu šlo. Baroko je v tomhletom směru trochu specifické. Zatímco ta středověk a renesance, ty zahrady a jejich rozměry víc odpovídaly potřebám člověka, člověk tam byl tím pánem, tak v baroku se tohleto mění, zvlášť ve Francii. Protože zahrada v téhle době plní úplně jinou funkci. Vy se tam v vozovkách nemáte cítit úplně dobře. Zahrada je pro svého budovatele kulisou jeho velkoleposti. Baroko bylo budováno pro Boha a nemusel to být jen ten Bůh v té církevní podobě, ale právě ten vládce. V té zahradě ten smrtelník byl hrozně maličký. A ta velkolepost té zahrady právě má směla ještě tak trošičku uzemňovat, aby velikost toho vašeho vládce byla ještě větší. Takže v tom je ta zahrada jiná a navíc baroko, zvlášť to se to francouzské, přináší poprvé do zahradní kultury jasný řád. Jednak je tu důraz na hlavní osu a jednak na to, aby tam byla maximální symetrie. A i hierarchie jednotlivých prostor v zahradě má najednou jasný řád. A André Lenôtre pro Ludvíka 14. vytvořil tuhle tu ideálně divadelní scénu, protože velký barokní zámek má to hlavní těžiště v velkém sále v prvním patře. A z něj má se dívat na tu první část zahrady, parterre de broderie, prostor, který má připomínat výšivku. A v kteroukoliv roční dobu se na něj podíváte, tak musí být pořád stejně precizní. Proto tady nehledejte květiny, ty jsou příliš proměnlivé. Hledáte tady tvarovaný žlutek, tehdy nejčastěji z buxusu, v ornamentu, doplněný barevnými anorganickými materiály. Tlučený mramor, žlutý písek, antuka, dostlučené černé uhlí. To bylo to, co vytvářelo ten obraz, ten koberec. Květiny tím byly věnovány až další partery. Někdy se stávalo, že i ten parterre de broderie po obvodu měl květinový záhon, takovou úzkou stuhu. Odtud pochází také pojem rabato. Rabato byl právě úzký květinový záhon ze směsi rostlin, které se měnily až třikrát do roka, protože tehdy v tom baroku ještě neměly ty letničky, které kvetou celé léto, jako známe my. To jsou vaše rostliny v podstatě 19. století. Často i s kvetoucími keři, které třikrát do roka vyměňovaly, byly většinou i výškově odstupňované, uprostřed byly ty nejvyšší rostliny, ke kraji byly ty nižší, ale jenom barevná směs po obvodu, jenom aby prostě ten hlavní důraz byl stále stejně krásný.
0: Barokní zahrada a francouzská zahrada není stejný pojem.
1: Baroko je v tomhle složitější. Zatímco renesance tam vůdčí roli měla Itálie, inspirační zdroje šly z té Itálie. Když potom přišlo baroko, tak samozřejmě Itálie pořád byla tím místem, kde se lidé inspirovali. Každá zahrada vždycky odpovídá i klimatickým podmínkám toho místa, kde vzniká. Itálie je horká země, místo, kde je celkem dynamický terén a navíc tam těží ještě z jedné divizi a je to cílahorský řek nebo říček, které oni dokázali spoutat. Takže typická italská zahrada nebo zahrada založená v Itálii bývá terasovitá a mývá vodu v pohybu. Má tam spoustu fontán a různých umělých potoků, kterými pořád protéká voda. Sochařsky stvárněné terasy, vodní prvky a tvarovené stelezlené plůtky. Stejný obraz jsme nedokázali ve zbytku Evropy za Alpami vytvořit. U nás, ve Francii, v Německu se vytvářely spíš plošší zahrady, důraz víc na ornament, který byl vytvářen se z trošku jiného druhu rostlin. Ty zahrady mají trochu jinou podobu. A potom přichází Ludvík 14., který hodlá z Francie udělat velmoc a hodlá se postavit té hegemonii Itálie v tom umění. V té době měl toho spolupracovníka v tom panu Lenôtrovi, který nebyl jenom zahradníkem. On vlastně zahradníkem ani nebyl. On se narodil do rodiny zahradníka, takže to zahradnické řemeslo vlastně nasál v dětství. Studoval dějiny umění, architekturu, takže on byl velmi univerzální a s těmi rostlinami uměl pracovat spíš tak jako mimochodem. Takže on dokázal v sobě obě tyhle ty věci spojit a oponu mu vytvořil prostě úplně nový styl, ty dlouhé, rozlehlé, rovinaté nebo jenom jemně skloněné plochy a vodu, která je spíše v těch plochých zrcadlech, protože dovést vodu do pohybu bylo hrozně náročné, protože vy jste nejdřív museli vodu od někud vyčerpat na nějaký vyšší místo a potom ji pustit, aby vám vytvořila ten střik. Je proslavená velká vodní manešerérie v Marly. Víc než 10 dřevěných vodních kol čerpalo vodu do akvaduktu, který přiváděl vodu do Versailles a ani to nestačilo. V největší vrcholné fázi přiváděl Ludvík do Versailles vodu až z 80-kilometrové vzdálenosti od Versailles. A nikdy tam ty fontány nejeli stále, vždycky jeli jenom ve chvíli, kdy tam někdo nějaký host byl, protože ty vody bylo potřeba strašně moc. Takže tam jsou ty velké vodní kanály, velké vodní plochy, které odráží to nebeské nebe. Takže ten pocit té velkoleposti se tam dostal úplně jiným způsobem. A faktem je, že nebylo snadné napodobit Ludvíka v tom měřítku. Versailles má na té hlavní ose 5 kilometrů, ale minimálně v těch plochých ornamentech a v těch dalších atributech versailleské školy to mohli z nás realizovat. To prolínání těch jednotlivých přístupů vždycky je zajímavé. Působí vlivy toho místa, těch místních tradic, místních zkušeností. Proto já, i když tam mluvím o našich zahradách, tak málo kdy používám pojem francouzská italská zahrada, protože na formu našich zahrad měl velký vliv Německo, Holandsko, Francie, Itálie. Ti naši šlechtici tyhle ty země znali, na těch svých grand tury procestovali a z každého toho si vzali něco, co pro ně bylo důležité, krásné. Tvořili se tady velmi specifické zahrady a máme hodně krásných zahrad.
0: A v čem jsme specifičtí v těch zahradách? Čem je to jiné?
1: Řekněme, že my jsme samozřejmě byli hodně navázáni na Vídeň. Braně barokní zahrady, které jsou tady u nás zakládány, právě hodně čerpají z okruhu toho císařského dvora a k německých zemí, kam se jezdilo nejblíž. Máme třeba jednu zahradu, kterou nazývali divem světa. Jsme v Ostrově nad Ohří a tam opravdu vznikly naprosto unikátní zahrady už za 30-leté války, které jednak těžily z grafických předloh, třeba podoby zahrady v Heidelbergu a podobně, ale právě čerpaly spoustu motivů i z Itálie a z antické mytologie. Konglomerát tak úžasných zahradních prostor s různými příběhy. A pestros je naprosto nevídaná. Albrecht z Valdštejna, ty jeho zahradní koncepty, které dokázal dotáhnout celkem k dokonalosti v Valdštejnské zahradě v Praze, v Jičíně, nebo Metalhrádek u Benči, nebo dnešní Troji, to musely být nesmírně zajímavé objekty a on přivedl ty nejlepší architekty, byl vášnivý architekt a jeho zahrady byly velmi originální. Když dneska se podíváte do jakékoliv monografie o raně barokních jeskyních, grotách umělých, tak Valdštejnovy počiny nejsou nikde vynechány, byly jako výjimečné. Takže přijde do Valdštejnské zahrady a vidíte tam tu úžasně krápníky ověšenou voliéru, tak to nikde jinde neuvidíte.

0: tehdy lidé v zahradách nejen se prezentovali, ale i odpočívali. Já, když se dívám na rytiny, vidíme šlechtice, kteří si hrají. Dneska si hrají děti, my jsme to zapomněli, ale oni moc dobře v baroku věděli, že ta hra v tuželky nebo nechat se postříkat vodním strojem, že vlastně jim úžasně pomůže zregenerovat. Na to my jsme už zapomněli.
1: Lišily se nějak světské od těch církevních barokní zahrady? Církev inspirovala se u šlechticů?
0: Benediktíni, cisterciáci a tohle ten typ řádu, kdy vlastně nahoře máte tu hlavu, i ta hlava se potřebovala prezentovat, aby v podstatě ji brali vážně, měli pocit, že se potřebují prezentovat opravdu podobně jako ta světská knížata. A navíc doba baroka je vlastně dobou rozkvětu klášterů u nás. U těchto klášterů kromě velkolepých budov vznikaly i reprezentativní zahrady. Většinou nebyly tak velkých měřítek, ale třeba klášterní zahrada v Oseku u Duchcova, to je velkolepé, úžasné dílo. Takže ano, byly stejně výstavné a měly úplně stejnou funkci jako ty, které se dělaly u těch světských paláců a zámků, protože jste se prezentoval navenek a odpočíval. A samozřejmě ty zahrady měly i tu produkční funkci. Rozhodně nemůžeme říct, že by se ta produkce od toho oddělovala. Ty zahrady, ty kuchyňské, třeba měly svoji vyhrazenou parcelu, ale vstupovalo se do nich okrasně.
1: Rozfoukal se větřík, který je příjemný, chladí nás v horkém dni.
0: Říká se, že v tom krásném velkém Versailles, který měl těch 5 kilometrů na tu délku, Ludvík XIV. Měl nejradši svůj potažér, což byla ozdobně stvárněná kuchyňská zahrada, že tam chodil ostřihávat ty svoje broskve, které měl rád. Takže i užitkové zahrady v kultivované podobě, opravdu těch pravidelných záhonů, toho baroka patřily úplně stejně. I stejně oranžérie na pomezí toho užitku a té krásy, dominantní architektura té přilehlé zahrady. Versailles je jakousi ideální předlohou pro to, jak by se měly prezentovat. Takže jestliže si Ludvík XIV. Udělá velikánskou oranžérii pod terasou Versailles, tak samozřejmě to po něm opakují v dalších podobách ti ostatní vládci. Když dneska přijdete do Drážďan, tak znáte Zwinger. Zwinger byl postaven jako oranžérie. Tam původně byly zimovány citrusy. Pěstování a prezentace exotických rostlin bylo něco, co dávalo společenský status. Protože přivést je sem z jihu Evropy, udržet je tady přes zimu, vůbec nebyla legrace. A navíc v té době samozřejmě už to není jenom o citrusech, je to o spoustě dalších rostlin, které se vozí z Ameriky, které se vozí z Afriky. A pro ty rostliny hledáte dobré místo, šikovného zahradníka a mít sbírku rostlin opodu patřilo k tomu nejvyššímu, co jste mohl prezentovat. Byla taková vlastně živá kunstkomora.
1: Prestižní záležitost.
0: Přesně tak.
1: Světská i církevní.
0: I církevní, s tím, že v té církevní, to samozřejmě těch světských potom, to mělo ten dvojí obraz. Protože v renesanci tam šlo především o tu prezentaci, v té době se ještě nepěstovaly sladké pomeranče, ale většinou se pěstovaly takzvané hořké pomeranče a citróny, které byly hořké nebo kyselé, takže se používaly spíš jako příloha třeba k masitým pokrmům. V době baroka už se k nám dostávají i ty sladké plody. Baroko už zná pěstírny pro získávání plodů, že ty množství těch pěstovaných rostlin se výrazně zvětšují. Takže už to není jenom o té ikonografii, protože citrus jako to zlaté jablko Hesperide, symbol nesmrtelnosti, symbol božství, prezentujete v té zahradě jako takový ten mytologický symbol, ale už ho máte jako luxusní potravinu, protože ho nejste schopný ještě zatím přivést ve zralém stavu z těch jižních částí Evropy. A to právě mělo velký důraz v těch klášterech, že tam ty citrusy se pěstovaly hodně jako součást léku.
1: Co rozária?
0: Rozárium, to je úplně nový pojem až v začátku 19. století. Růže byla nesmírně populární rostlina. Byla to jedna z těch rostlin, které byly ceněny podobně jako cibuloviny, takže velmi vysoko. A bylo to dáno také hlavně tím, že byly velmi krátké a pomíjivé. Ona růže vůbec v podstatě má už tu antickou, mytologickou příslušnost. Říká se, že na začátku křesťanství byla spíš jako zavrhována právě, protože byla symbolem té pomíjivosti a církevní hodnostáři se vymezovali spíš jaksi negativně, ale zjistili, že ji mají lidi tak rádi, že ji honem do té mytologie křesťanské zapracovali. Ale tehdejší růže kvetly jednou. kvetly jednou na konci května, začátkem června. Krásně voněly, ale tady nebyly známy růže, které opakují kvetení. Křížením odolných růží z Evropy a velmi neodolných růží z Asie vznikly ty růže, které známe my dneska, které opakují kvetení. To, co my dneska známe, že nám růže vykvetou teď, ještě jednou a ještě jednou, to bylo něco, co si tehdy neuměli představit. Růže byla něco, co vykvete jednou, ale za ní rok budete čekat. O to byla v podstatě prestižnější věcí. Takže se samozřejmě dělaly záhony, většinou smíšené, kde byly keře růží, doplněné dalšími květinami. A zase zázely se v těch klášterech, právě do těch rajských dvorů, jako symbol Panny Marie, a do těch smíšených záhonů třeba v zahradách. Plátky růží byly nesmírně populární na výrobu parfémů, olejů.

0: sedíme u jezírka s čínským pavilonkem, tak teď si přijdu trošku jako v anglickém parku.
1: Anglie v době, kdy Ludvík 14. buduje to svoje velké Versailles, má velké potíže, tam popravili krále. Byla tam občanská válka. Ti angličtí šlechtici před tím Cromwellem utekli na venkov, aby nebyli moc vidět. Četli tam ty antické filozofy, který opěvovali Arkádii a ten blahodárný pobyt na venkově. A oni se podívali z okna a zjistili, že to tu mají. Zjistili, že možná, když se jenom trochu skultivuje to okolí, takže vlastně dostanou ten ideál, který čtou v těch antických spisech a že není potřeba budovat pravidelné zahrady, že možná mnohem zajímavější je mít krajinářskou kompozici, kde není na první pohled jasná osa, mluvíme už vlastně o začátku 18. století, už se i víc cestuje. Speciální dějné situace, nástupu osvícenství a té ztráty toho strachu z volné krajiny a to objevování přírody, navíc příchod spousty nových rostlin, tentokrát spíše dřevin, vytvořil také podmínky, že se vytvořil úplně nový typ estetiky. Už nebylo potřeba rostliny spoutávat, ba naopak oni je chtěli obdivovat v té velikosti, jak je Bůh stvořil. A začali se z nich komponovat ideální obrazy. My sedíme před velkou loukou, nad níž je velká skupina platanů a přesně tohleto má navodit takový ten pocit velkoleposti, takové té až arkadijské krajiny. Tady je to spíš takový ten klid, světlo. Když pojdeme ale kousíček dál, najednou se dostaneme do přítmí stromů, bude tam třeba mostek s převislou vrbou, uvidíme ten čínský pavilon, který nám připomene, že jsou dálné země, o kterých nic nevíme. A orientální stavby měly ještě jednu symboliku, protože osvícenci ty zahrady nebudovali jenom proto, aby v nich zase odpočívali podobně jako barokní člověk, ale zahrady osvícenství měli za úkol také prostřednictvím těch jednotlivých kompozičních obrazů vzdělávat. Nezdělávat jenom toho majitele, ale obecně společnost, proto také tyhle ty zahrady osvícenství už byly přístupněné veřejnosti. Orient byl vnímán jako takové místo, kterému by se chtěli oni přiblížit. Ta Asie vzdálená byla jakýmsi vzorem, kam by chtěli tu naši společnost přivést. Takže ty čínské pavily nebyly jenom samoučelná okrasa, oni byly jakousi podstou téhleté zemi na východě. Ty orientální pavilony byly velmi časté, odkazovaly na ten osvícenský ideál. V době, kdy v Anglii přichází na to, že krajina je vlastně krásná, že se dá vytvořit ideální krajina, ono založení krajinářské zahrady mohlo být a její údržba mohla být podobně náročná jako barokní. Pan Brown, což byl tehdy významný zahradní architekt, když budoval svoje krajinářské zahrady, pracoval úplně na zelené louce, on tam přesouval spoustu zeminy, dělal kopce, dělal velké vodní plochy, takže ono to bylo často mnohem náročnější, než budovat barokní zahradu. Ale v podstatě byl to úplně jiný princip. Prostě budovali ideální krajiny, volné, ty dva směry působily vedle sebe. U nás jsme tyhle ty směry přebírali přes Francii. Francie v té době už tam funguje rokoko. Rokoko, které právě miluje Orient. Tam vznikají porcelánové pokoje, plné orientálních tapet, ale ve Versailles už třeba byl i porcelánový pavilon, který sice měl ještě architekturu barokní, ale byl obložený těmi modrobílými dlaždičkami, by připomínal orientální stavby. Tahle ta móda jakoby přetavila trošku barokní a rokokovou zahradu do takové zvláštní podoby sentimentálních zahrad. Už se tam objevovaly také malé pokojíčky, kde dominovala většinou nějaká stavba a okolo už byly ty volné keře, volné stromy, tak aby to vytvářelo už ten pocit té volné krajiny. A tenhle ten styl se potom dostává k tomu našemu císařskému dvoru a většinou ty první zahrady u nás právě jsou ty sentimentální, anebo potom někteří čeští šlechtici už jedou přímo do Anglie, tam zjistí, že to je taky trošku jinak, nebo jedou do Německa, kde taky ta inspirace bývala hodně přímo Anglií, takže u nás vznikají dva typy zahrad, nejdřív ty sentimentální a potom opravdu takové ty krajinářské.
0: Čili ty takzvané anglické parky.
1: Dalo by se tak říct, protože ty přechody jsou vlastně takové ty jemné niance. I podzámecká zahrada tohleto měla. První olomoucký arcibiskup Corrado Valce nejdřív udělal sentimentální zahradu, plochu, ale zatím třetinovou tomu, co vidíte. Nejdřív protkal alejemi stopolů, udělal tam ty pokojíčky. Do každého pokojíčka postavil nějakou stavbičku, takže jednou inspirovanou holandské, Asii, jednou tahitský pavilon a okolo udělal příslušnou kombinaci rostlin, tak aby to vlastně zapadlo a působilo to přírodně. Potom přišel pan arcibiskup Chotek ve 30. letech 19. století, zjistil, že tady má sentimentální zahradu a že to vlastně už vůbec není moderní. Tak tady udělal tu velkou podzámeckou zahradu. Jeho nástupce už tady měl jeho architekta, měl vize a on to dotáhl. Takže těch 60 hektarů máme právě díky panu arcibiskupu Chotkovi a panu arcibiskupu Somera Bekovi a díky tomu tady dneska se díváme na tenhle ten krajinářský park. Tohle všechno vysadili zahradníci a zkomponovali do těch krásných obrazů. Většina krajinářských zahrad a parků u nás jsou postbarokní, protože u většiny těch zámků to baroko bylo, ale prostě přestalo být moderní, takže se zrušilo. Ale u některých zahrad ani ta krajinářská kompozice, vlastně to baroko, to okolí, to zámku nedostalo. Když si přijete do Slavkova u Brna, tak tam je dneska krajinářská kompozice, je tam dokonce golfové hřiště, ale když tam přijete na tu hlavní osu, jak tam to baroko cítíte. Prostě ono tam pořád je. Nedokážete ho jakoby vyhnat ani tou krajinářskou kompozicí. To baroko bylo nesmírně silné, co se týká těch pravidel té kompozice. Hlášť ta hlavní osa, která vlastně končila v tom nekonečnu, v tom božském nebi, je velmi silná a tu jakoby zrušit téměř nejde. To baroko tam cítíte pořád. Druhá polovina 19. století je potom dobou návratu a ke spoustě zámků, ale nejen u nás, v Anglii, ve Francii, se vrací ty pravidelné zahrady. Jednak ty šlechtické rodiny chtěly připomenout, co to bylo svých rodů, a navíc ta krajinářská zahrada začala být pro spoustu lidí trošku monotónní, chyběl jim tam ten detail, chyběl jim tam ty květinové záhony, takže na spoustě míst, kde byla barokní zahrada, potom se udělal krajinářský park, se část té barokní zahrady zase vrací.
2: Čili takové pseudobarokní zahrady.
1: Přesně tak, opravdu vybudovat si novou barokní zahradu před zámkem bylo tehdy jaksi v podstatě zase společenskou nutností.

0: té barokní zahradě, jaká byla skladba dřevin? Co se sázelo?
1: Ta barokní zahrada byla architektonická zahrada. Zahrada, která připomínala to živé, ale architektonické. Habr, javor babika, to byly nejdůležitější věci, tisy. To byly všechno dřeviny, které se pěstovaly ve velkém. Ta pestrost v těch dřevinách vlastně nebyla nějak velká, ale základní podmínka bylo dobře tvarovat. Takže ty vysoké stěny většinou bývaly z habru, ten se tvaruje úplně nejlépe. Samozřejmě drobné plůtky z buksusu. Takže když jste přišli, přesně jste viděli, kam jdete, měli jste přesně ohraničenou tu osu a měli jste nějaké pondiví, něco, na co jste se dívali, kam jste směřovali, což byla nějaká socha, fontána, mohlo to být něco dalšího. A potom byla druhá rovina těch rostlin a to byl ten detail a ta pestrost, která se nějakým způsobem měnila. Baroko miluje takové ty plné, většinou vonavé, co největší květy, plnokvěté hyacinty. Nebo topolovku sléz, měli jarní nějaký osazovací plán, potom takový jakoby plně letní a potom podzimní. A vždycky se vybírali ty květiny, které v tom období v podstatě kvetly. Směs letniček a trvalé kvetoucích keřů. My to můžeme často vidět na obrazech, kdy jsou tam ideální kytice. Tím, že ty rostliny byly pomývé, kvetly jenom chvilku, tak když byly nějaké vzácné rostliny, tak oni si z nich nechali udělat jakoby ideální kytice. To, co tam vidíte, tak většinou nemohlo kvést dohromady, ale ten malíř třeba půl roku maloval ty rostliny v té zahradě a potom z nich sestavil ideální kytici.
0: Já když si představím teď tu barokní zahradu, umělé jeskyně, glorietky, vodotrysky a co nějaká fauna, pávy nebo...
1: Už ta renesance byly ty lví dvory, chovaly se kačenky barevné, byly klece pro ptáky, byly haltýře pro ryby. Zvířata do toho vnáší v pohyb. Podobně jako voda, tak zvířata jsou pohybem, jsou tím, co se mění a to je vždycky něco, co je nesmírně žádané. Takže barokní zahrada, přesně jak říkáte, jedno z těch pondeví, ten pohledový bod, tvořily voliéry, to byla první věc. Vodní kanály, takže v nich se chovaly ryby a plavaly na nich kachny nebo nějaká vodní drůbež, která opravdu zase byla předmětem sběratelství. Vyměňovali si je, přiváželi exotické kachničky, páv, ano, ale i třeba bažanti. Bažanti v době baroka tady na našem území byly relativně vzácnými ptáky, zpěvní ptáci. V podstatě kvíčaly, drozdi a tyhle ty drobní zpěvní ptáci, proto byla velká voliéra právě kvůli tomu zpěvu. Králíci jako symbol plodnosti v podstatě patřili do zahrad. A potom tam byla bažantnice. I my tady v podzámecké zahradě, i v té krajinářské fázi, jsme měli bažantnici. V barokních zahradách byly spíš ti ptáci, voliéry, vodní ptáci, ale potom krajinářská zahrada přináší takový fenomen takzvaných jakých malých hospodářství, malých hospodářských dvorů. Proslavená je tím Marie Antoaneta ve Versailles, která utekla z Versailles a u Versailles si udělala tu svoji vesničku, to Amo, kde chodila odlečená jako selka, starala se o svoje krávy. Takže něco podobného vznikalo v jiných zahradách. Princip malý únik na vesnici bez dřiny, ale právě mezi ta hospodářská zvířata, které vlastně ti šlechtici téměř neznali. Takže pro tyhle ty malé vesničky byly vlastně velkou atrakcí. Takže my se k té naší půjdeme podívat.
2: Jo, takže tady vidíte ten pavý dvůr. Tady vidíte naše černé labutě, které jsme si nedávno přivezli. Jsou to naše černé poklady. Taky spoustu holubů. A ten plůtek, který tady vidíte, tady není kvůli zvířatům, aby nemohla ven. Ba naopak. Tady v hradě všude běhají zvířata a když už je lidi trošku obtěžují, tak prostě pod tím plůtkem prodlezou a jsou tady v bezpečí. Sem vsi ani na voditku nesmí.
0: A tady vidím pávy. Tady je nějaká taková zvláštní kačka.
1: Máme informace o to, že se tady chovali na velkém rybníku, měli tam svoje domečky, teď jsou v rámci pavího dvora, ale nikdo je tu nedrží. Pod tím plůtkem si vyběhnou a můžou fungovat na jakémkoliv rybníce tady v zahradě.
0: Ano, to vidím tamhle, to jsou ti běžci.
1: To jsou naši indičtí běžci, víte, že svému jménu dávají čest. Dneska jsou oblíbení proto, že by měli jíst slimáky. Ty znám, že se nikdy nesledovala, jak jedí slimáky, ale...
0: Ale za to teď sledujeme, jak podlézají pod hradbičkou.
1: Ano,
0: úžasně.
1: Přesně.
3: Už si něco štěbete.
1: A řekla bych, že tam ta plná miska je přesně to místo, za kterým právě míří.
0: A v sedle stromu.
1: To jsou naše pávice. Páva máme někde jinde. Máme jich tu samozřejmě několik.
2: Je tu chlapé, jsme si ho nevšimli. A tady potom vidíte tu klec, kterou jsme právě teďka čerstvě opravili. Vidíte krásně opravené budníčky z toho 19. století vyřezávané a máme tam zlaté a stříbrné bažanty. Páv je dneska skoro všude. Faktem je, že tomu nebývalo nikdy jinak. Dokonce v Praze bylo za vlády Marie Terezie tolik pávů, že si místní stěžovali, že opouští tím křikem, takže byl dokonce udělán výnos o omezení chovu pávů. Takže je to vlastně velká slepice barevná.

S Lenkou Křesadlovou přecházíme do Květné zahrady. Barokní zahrada vykazuje přesnou symetrii s množstvím geometricky stříhané zeleně a květinových záhonů. Je oplocená a bohatě vyzdobená sochami a fontánami z vodotrysky. Přiléhají k ní nejrůznější okrasné či hospodářské prostory, například pomerančová zahrada, holandská zahrada, skleníky. Celou jednu stranu tvoří 244 metrů dlouhá kolonáda, která původně sloužila jako hlavní vstup. Zahrada byla založena biskupem Karlem II. Z Lichtenštejna Kastelkornu v letech 1665 až 1675 za hradbami tehdejšího města. Původní název zahrady byl Libosad. Vejdi hoste a uvidíš pracnou proměnu půdy, kdysi močálovité a pusté. Ve zdraví užívej neškodných rozkoší zahrady, kterou navrhl a desetiletou péčí vybudoval nemalým nákladem tobě, sobě i potomstvu Karel hrabě z Lichtenštejnu, biskup olomoucký 1675. Tak zní český překlad latinského nápisu u jeho bysty nad původním hlavním vchodem do zahrady ve středu kolonády. Zahrada byla v roce 1998 zapsána do seznamu památek UNESCO spolu s Podzámeckou zahradou a arcibiskupským.

0: což je rostlina, která je trvalkou v tropech a tady se používá jako letnička. Ornamentální záhony to opravdu je až 19. století a nemá to s borakem vůbec nic společného.
1: Byť se to tak tváří.
0: Byť se to tak tváří. Ale můžeme se jít podívat do jednoho prostoru.
1: Je, tady je krásný skleník.
0: Ano, skleník a zase 19. století. To jsou ty sbírky těch rostlin toho 19. století, které v té době, vlastně, o které my mluvíme, tak ty sbírky měly trošku jiný charakter. Tam byly rostliny hlavně z Afriky a ze Středomoří, byly většinou stále zelené, tolik nekvetly a většinou měly jakoby symboliku spojenou s mytologií a podobně. Spoustu kapradin, rostlin, které pochází z Asie a podobně. To tady ještě nebylo v baroku. Pojďte kousit takhle vedle. Ano.
1: Takže tady jsou habry.
0: Tohle je takzvaná edukační zahrada. Pojďme kousíček vedle, tam uvidíte takzvanou holandskou zahradu. Holandská evokuje tulipány, narcisy. To je vlastně zahrada, kde se prezentují na jaře kvetoucí cibuloviny. Vidíme v tom spoustu bylinek, které teďka krásně kvetou, šalvěje, nepety, náprstníky. A tohle to byla taková ta první výstavná část té zahrady. Když ty záhonky se podíváte, tak jsou takové jako drobné, tak aby se dali ze všech stran pěkně obejít. Cibuloviny byly hodně vzácné. V té době ještě i za Karla Lichtenštejna to nebyla úplně levná zážitost, takže když jste měli na záhonech, byl to speciální typ záhonu. Vidíte tady fontánu, která má originální sochu vodního boha, ale už ta nádrž je replika podle té dobové rytiny z toho konce 17. století. Ale místo, kde je umístěna, je přesně nalezeno archeologickými vykopávkami. Takže dneska, když se obnovuje zahrada, už tady hodně funguje věda. Tahle zahrada je pro nás krásná na jaře, kdy ukazujeme to, co tady zažívali hosté Karla Lichtenštejna. A přes celé léto a podzim je to zase místo, kde ukazujeme pestrost bylinek a jejich využívání v tehdejší medicíně, ale i v kosmetice a podobně. A přitom zjistíte, že jsou to vlastně rostliny, které dneska běžně pěstujete na záhonech. Tehdy na ní nerozlišovali, jestli jsou krásné, užitečné. Muselo to být všechno dohromady. Tady vidíte vlastně velkou barokní fontánu. Další osa vede k té rotundě. Za Karla Lichtenštejna v tom baroku se říkal Lusthaus, dům potěšení. Karel tady původně chtěl mít divadlo, ale jeho architekt Giovanni Pietro Tenkala ho přemluvil, aby to nebylo divadlo a udělali z toho velkou jeskyni umělou, velkou grotu s krásnou kamínkovou výzdobou a hlavně vodním strojem. V té kopuli původně byly velké nádrže na vodu, kam se sbírala jedna dešťová voda, jinak se tam voda asi i čerpala. A v té stavbě bylo spoustu vodních hrádek, co ze stěny nebo z podlahy vás proud vody mohl postříkat. Je to velká inspirace Salzburkem. Karel Lichtenštejn tam tyhle ty vodní hříčky znal. Tady to vidíte naživo, bohužel my ten stroj tady už nemáme. Ještě v polovině 19. století jsme ho měli funkční. Potom ale přišel pan arcibiskup Kohn, který se rozhodl, že z té budovy udělá arcidiecézní muzeum. Zvuk se změnil, vstoupili jsme do budovy, je tu chladno, ta kopule, víte, že je plná štuků a těch zrcadel a nahoře vidíte jenom světlý bod, tam sídlí ten Apollon, náš ochránce naší zahrady. Spodní skla původně byla barevná, panovalo přítmí. Ty světlé stěny byly pokryté kamínkovými mozaikami. Všude byl kámen a všude byla vlhkost.
1: Světlo hrálo svoji roli.
0: Velkou, přesně tak. Navíc dneska je to uzavřená budova, má to ta velká okna. Dřív vlastně všechny ty vstupy byly volné. Ta příroda, ta zahrada vstupovala sem prosto volně. Kopuli vidíte výjevy z Ovidiových proměn. Únos Evropy, únos Proserpíny, pan Asyrinx, únos Galiméda. Ti, co sem přicházeli v té době, dokázali číst v těchto příbězích. Ty výjevy jednak mají spojitost s vodou, ta voda hraje hlavní roli v těch freskách a jednak často mají i nějakou spojitost právě s nějakými ději v přírodě, které s zahradou nějakým způsobem souvisejí.
1: Zahrada přinášela nejen potěšení pro oko, ale i povznášela ducha.
0: Přesně tak. Zahrada byla místo reprezentace, poučení a odpočinku.

0: Výpravu do barokních zahrad a oranžerií, které bývaly součástí světských i sakrálních staveb, pod názvem Malý květ jasmínu, hodně vůně růží, připravila Tamara Salcmanová, která hovořila s Lenkou Křesadlovou, zahradní architektkou a vedoucí metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži.
1: Víkendová příloha.
0: Na rozhraní Českého ráje a Krkonoš se prostírá líbezný kraj, prý čarovný a pohled uchvacující. Jestli to tak opravdu je, o tom se přesvědčíme v cyklu Jany Davidové Kracíkové, která ho nazvala Klíč k místu, místo jako klíč, a my se zaposloucháme do jeho první části.

0: Do malebné krajiny vstoupíme za mohutnou hradbou vrchů Kozlov, Hrádka, Tábor, Smita a Bradlec, která od nepaměti odděluje úrodný kraj od drsného krkonošského podhůří. Romantická krása krajiny se zde snoubí s historií a folklórem, jež působivým kouzlem oživují zdejší prostor a nechávají poutníka propadnout mocnému geniu locí. Vydejme se na čarovné Lomnicko.
1: My přicházíme starou, skutečně tradiční cestou k ruinám hradu Bradlce, cestou, o které víme, že po ní v červnu roku 1813 putoval sám rakouský císař František I., když pobýval celý měsíc na jičínském zámku, kde se rodila protinapoleonská koalice, tak on si ta diplomatická jednání zpestřoval výlety po jičínském kraji. No a jedna z těchto cest směřovala právě i sem na hrad Bradlec, už v samém závěru, tedy turistického dne. A protože už všichni z jeho družiny byli unavení, tak většina z nich na mocnáře čekala pod kopcem. A v zápiscích, které vzpomínají na tu událost, se vypráví o tom, že císař nadšeně kráčel rychlým krokem do vrchu a skoro nikdo mu nestačil. On potom navštívil hrad, poškádl hradní duchy a směřoval dál na zámek do Jičína.
2: My zatím jsme na cestě pěšině mezi kopci, ale kolem nás jsou silnice.
1: Silnice, o které hovoříte, dnes už ne moc frekventovaná. Prochází liní staré středověké, nesmírně důležité a ve své době frekventované komunikace mezinárodního významu. A to do jisté míry souvisí s tím, kde se nacházíme. Hřeben, na kterém se nacházíme, už hrad Bradlec je součástí, představuje pomyslnou krajinou bariéru a hranici, kdy pod námi si vidíte tamhle mezi stromy se na nás dívá hrad Veliš, výrazná dominanta jičínské kotliny, tak to je ještě stará sídelní oblast, takzvaný kraj, úrodné nížiny, trvale obývané už minimálně od keramického pravěku. Když to tady, tou linií mezi Táborem, Bradlecem, Kumburkem, to je vlastně přechod do takzvaného podhůří, kde když ho překročíte, tak podle starých rčení o kabát chladněji. A my se dostáváme do regionu Lomnicka. Ale zároveň ten prostor, ve kterém tady stojíme, on je téměř neuralgický. Vy si musíte představit, že hrad Bradlec i hrad Kumburk, na který se díváme, jsou takové dva pomyslné čepy mohutných veřejí do Podkrkonoší. Zatímco hrad Kumburk, ten tradičně patří k Novopatsku, hrad Bradlec patří k Lomnicku a prostor, který my budeme za chvíli procházet, je vlastně stará křižovatka mezinárodních cest.
2: Pavel Kracík, který je archeologem, folkloristou, Andrea Zikmundová z Lomnického muzea, z Lomnice nad Popelkou.
3: Když se koukám tamhle tím směrem, tak to je, co je mně v tomto místě velmi blízké. Bývalá hájenka, která se nachází tady pod loukou, je rodným domem mého tatínka.
4: Co se týče Bradlece, tak je hodně tajemství, kromě toho, že tady řádí jakýsi rytíř, který metá lidi z hradeb, zhazuje je, tak se to opravdu tady stala v 19. století tragédie.
1: Novinář a spisovatel literatury faktu Ondřej Krotil, který má k Lomnicku, jimž budeme putovat, velice osobní vztah.
4: Každý hrad má tajemství a Bradlec jich má hned několik. Na Bradlec chodí méně lidí než na Kumburk, ale právě Bradlec spíš nabízí takovýto soukromnější na odpočinek. A je to tady, když jsou podzimní mlhy, tak je to poměrně ponuré.
2: Tento kraj malíři hodně milují.
3: Tak já si myslím, že ho určitě musí milovat, protože když se kolem rozhlédnete, tak se to úplně nabízí. A nejenom v tom pochmurném čase, ale kdykoliv, v jakémkoliv ročním období. Teď, když tady procházíme a všechno je krásně zelené, tak je to krása nesmírná. Rozhodně ale za zmínku stojí Antonín Chmelík, který se neuvěřitelným způsobem zapsal, co by dokumentarista právě lidové architektury Lomnicka i celého regionu tady. Nejen lidové architektury, ale samozřejmě i stavitelství obecně, protože se zabýval stvárněním hradů, zámků a krajiny vůbec.
1: Když se rozhlédnete, tak vidíte, že stojíme uprostřed prastaré bučiny. Spousta buků tady má více než 100, některé možná i 200 let. A právě tyhle ty bučiny jsou specifickým rysem onoho krajinného předělu mezi krajem a krkonošským podhůřím. Takže tady kolem Bradlce, Kumburka nebo i pod vrchem Táborem zdejší bučiny, to je skutečně fenomén.
4: Tajemno na Bradleci začíná už, jak vidíte ten hrad z dálky, jak prosvítá mezi stromy a jdete dlouho lesem, bučinou a najednou se před váma objeví bradlec majestátný, takže tajemno je tady vidět za každého počasí, za každého ročního období.
1: Je to zbytek obytné věže při jižním okraji hradního jádra hradu Bradlce a když se díváte skrze tu hustou vegetaci v tom království těch starých, více staletých bučin, tak se skutečně nemůžete ubránit dojmu, že hrad Bradlec má nesmírně ponorou atmosféru. A pokud si uvědomíme, že ze všech hradů na Jičínsku i Lumnicku ho opřádá ta nejdivočejší demonologická tradice, spousta pověstí o přízracích strašidlech, z níž jeden se zapsal i do Máchova příběhu, tak se nemůžete skutečně ubránit dojmu ponorosti a romantického tajemna.
3: Tajemné rozhodně, to ano, to musím s panem Kracíkem souhlasit, ale ponoré asi v tenhle ten čas tolik ne.
2: A z jakého kamene nebo horniny, protože to jsou takové krátké čedičové?
4: Ano, je to čedič a tady koukáme přímo na bývalý lom, který přispěl k destrukci hradního sídla.
1: Lom na Bradleci není zdaleka jediný, když se porozhlédnete po Jičínské kotlině, která je výrazně modelována nápadnými kuželovitými vulkanety z období Třetí hor, tak vlastně každý vrch, ať už je to hrad Veliš, Loreta, ikonický Zebín ve středu Jičínské kotliny, všechny tyto vrchy byly v průběhu 19. století, ať už během první poloviny, tak i během druhé poloviny, načnuty kamennými lomy v souvislosti se stavbou císařských silnic i pozdějších staveb druhé poloviny 19. století. Takže na Jičínsku v podstatě každý kopec utrpěl nějakou takovou tu ránu.
5: Jsme skoro na Bradleci.
2: Dobrý den.
3: Ahoj.
1: Na putování čarovným Lomnickem nesmí chybět znalec lomnické historie, to je pan Kamil Brož, srdcař, lomnický patriot, který za námi přišel sem na Bradlec.
2: Vy máte tady kresbu.
6: No, abych nezabloudil, protože jsem chtěl přijít tou správnou cestou, abych někde jim nelesl.
1: Vím, že jsi obstaral skutečně tu nejlepší rekonstrukci od předního českého kastolga Tomáše Tomíčka. Takže toto je skutečně nejvěrnější rekonstrukce hradu Bradlece, jaký zatím máme. K hradu se původně přicházelo po šnekovitě se zatáčející komunikaci, která přes dolní a horní předhradí stoupá až sem pod obytné jádro. A my už tady vlastně stojíme u samotné paty hradní věže. Tato velká hranolová věž je ten relikt s tím mohutným skalním oknem, který je tak často stvárňován na různých grafikách umělců.
2: Vy jste z kraje?
6: Já jsem Lomničák. Mám rád historii, takže jsem sem dojel na kole. Je to kraj krásných výhledů, čisté přírody a bohaté historie a zajímavých lidí. Na dohled máme další krásný hrad, takže si představuju, jak to tady vypadalo, když si koukali do oken ty pánové.
2: Kumburk nebo který?
6: Kumburk.
2: A mohli se dívat?
6: Mohli, no. Protože když ten hrad byl obytný, tak tady určitě bylo všude vyčištěno. Krásná dominanta kraje.
1: A jestli to zvládnete ještě až sem, jo?
3: Jo, děkuji. Takže jsme vystoupali, doslova vydrápali jsme se prudkým kopcem nahoru a vidíme tady zbytky hradu, bránu, která se tady tyčí. A když se rozhlédneme, tak i koruny těch buků, co tady jsou, tak už přerůstají dokonce ten hrad.
1: My tomu dnes říkáme mohutná brána nebo mohutné okno, ale ve skutečnosti je to erozí vzniklý umělý otvor, který spojil dvě původní okenní výplně. Jinak se nacházíme v prostorách původního hradního paláce, respektive jednoho ze dvou obytných jader. Severně od nás je ten tradiční hradní palác, my jsme tady v prostoru obytné věže.
2: To znamená, nad údolím naproti je další část
1: nad údolím
2: paláce.
1: No tak ono, to údolí je vlastně tady erodovaný vršek původního hradního nádvoří. My se vlastně nacházíme v tom hradním jádru, který měl takový oválný tvar a byl zbudován na dvou mohutných sucích na tom čedičovém sopouchu, přičemž na té severní straně, na kterou se díváme, pro vás tady jako zatím údolím, jak jste řekla, tak to je Jinštinský palác a my jsme tady v té jižní části v prostoru bývalé hradní věže.
0: O nešťastném studentu na Bradlci. Pověst vypravuje, že ve zříceninách hradu Bradlce se v noční době objevuje duch jednoho z bývalých držitelů hradu, který krutě a nemilosrdně zacházel se svými poddanými. Byl jimi proklet a proto nenalezl po své smrti žádoucího pokoje, ale jeho duch bloudí zříceninami hradu a prosí pozdní chodce, aby modlitbou ulevili jeho mukám a strádání. Slibuje, že se bohatě odmění každému, kdo se za jeho hříšnou duši pomodlí, a to po dobu 3 hodin, aniž se přitom za nastalého hluku lomozu a kvílení ohlédne.
1: Takže vyprávění o tajemném rytíři na Bradleci, který čeká na své vysvobození a prosí pozdní noční chodce, aby se za něj modlil po dobu 3 hodin nerušen a nesmí se otočit, což je takový tradiční motiv demonologických pověstí, který hatí veškerá vysvobození nebo zdárné vykopání pokladů. Zajímavé na této pověsti, proč ji lze pokládat za nejzajímavější z celého toho korpusu pověstí o hradu Bradleci, je to, že ta pověst má reálné jádro.
0: Již mnozí lidé chtěli takto lehko zbohatnouti, chtěli získat i bradlecký poklad, ale vždy marně. Nikdo z nich nevydržel tak dlouho klidně a soustředěně se modliti a byl konečně rád, že se ve zdraví a celý přestrašený vrátil do svého domova. Prožité okamžiky byly tak hrozné, že nikdo se neodvážil pokus opakovati, ale vždy s hrůzou vyprávěl o prožitém dobrodružství. Jen jeden z lidí se těmto řečem smál. Byl to veselý student, který jednoho dne navštívil náš kraj, aby si prohlédl jeho památnosti. Chtěl přenocovat i v železnické zájezdní hospodě na Rychtě. Za večerní besedy se rozpovídali sousedé i o bradleckém tajemném rytíři. Student se smál jejich vyprávěním, nevěřil jim. A ještě téhož večera se vydal za svitu měsíce na nedaleký Bradlec, aby se osobně přesvědčil o malichernosti jejich řečí. Sousedé mu marně rozmlouvali jeho počínání a marně ho varovali před pomstou rytířova ducha. Zanedlouho po studentově odchodu vystoupili nad Bradlcem černé mraky, rozpoutala se prudká bouře a blesk za bleskem osvětloval zlověstně krajinu. Sousedé čekali nedočkavě na návrat odvážlivce a když se ho nemohli dočkati, odebrali se po utišení bouře na Bradlec. Jaké však bylo jejich překvapení a zděšení, když nalezli pod hradem již jen jeho bezduché tělo. Usoudili, že duch prokletého rytíře se pomstil nevěřícímu a vysmívajícímu se studentovi a schodil ho z polozřícené věže do hradního příkopu.
1: Oním mladíkem, který byl v pověsti svržen tady z hradní skály dolů, byl ve skutečnosti vystudovaný právník, jurista z Apštajnu, který se jmenoval Josef Herfurt a který sem na hrad Bradlec vystoupal 3. května roku 1825. Pohnutky, kterého sem vedli, byly velmi tragické, protože se rozhodl zde, daleko od rodného kraje, daleko od Jestřebí na Litoměřicku, zde na Lomnicku ukončit svůj život tím, že vystoupal sem na hradní skálu a prostřelil si hlavu, načež se jeho mrtvé tělo zřítilo z té propasti dolů. A když se podíváte opatrně, protože jsme skutečně na kraji opravdu vysoké propasti, tak vidíte, že to převýšení je dobrých 25 metrů. A přesně 8 let poté, co zde jurista Josef Herfurt ukončil svůj život ve věku 27 let, sem na Bradleckou skálu v srpnu roku 1833 vystoupá básník Karel Hynek Mácha, který hledí dolů z této skály a do svého zápisníku si pod mocným dojmem poznamenává:
0: Bradlec, juristův spát. Co zde sním a co zde vypiju, to jediné jest, co v světě užiju. A co po smrti mé tady zůstane? Bůh nebo čert ví, kdo to dostane.
1: Takže nikoli nějaký tajemný přítel, který putuje s básníkem Máchou, jak se domnívali někteří badatelé, ale je to mnohem poetičtější. Mácha v té době student práv na Pražské univerzitě hledí dolů na hrob. On je tady skutečně Josef Herfurt dodnes pochován, protože jako sebevrah jeho tělo nesmělo spočinout po svěcené půdě. Přesně tam, kam to tělo dopadlo, tam někde u patu toho buku, je dodnes hrob Josefa Herfurta. On byl v té době ještě dobře patrný, takže Mácha vlastně hledí dolů z té hradní zříceniny na hrob svého, můžeme říct si vlastně, kolegy, absolventa práv na Pražské univerzitě, ale zároveň člověka tragicky zemřelého, protože sebevražda a pochmurné hradní zříceniny, to nám velmi konvenuje s dobou tehdejšího romantismu. Když se podíváte do Hebrových hradů, zámků a tvrzí v Čechách, tak v něm najdeme líbeznou zmínku, kde Franz Alexander Haber popisuje, jak se dostal na hrad Bradlec se svými přáteli v rámci nějakého výletu. A když přišli sem na Bradlec, tak jim průvodce ukazoval, vyprávěl jim příběh o Josefu Herfurtovi. Pak jim řekl, hele, vidíte tady o kus dál vlevo v křoví, stále je vidět ještě jeho hrob. Takže ve 40. letech 19. století byl ten objekt ještě patrný. Předpokládáme nějaký jenom prostý hlinou navršený rov, který erodoval. Ale kde přesně se to místo nachází, se jenom domníváme z toho důvodu, že tělo sebevraha bylo pokládáno za nečisté ve všech možných antropologických ohledech. To znamená, že i manipulace s tělem sebevraha byla zcela minimalizována. Takže se lze domnívat, že oni s tím tělem vůbec ani nějak jako nepohybovali. Oni zkrátka, kam to tělo z té hradní skály dopadlo, vykopali jámu a tam ji pohřbili.
4: A co, když ho někdo zamordoval? Zkoumalo se to?
1: Tenhle zápis pochází z matriky. Aha. Protože i v té pověsti se vypráví, že železničtí spěchali na hrad Bradlec, kde našli tělo zřícené ze skály, ale v té matrice se uvádí, že se sám zastřelil ve věku 27 let a měl roztříštěnou hlavu střelou z pistole.
5: Našla se zbraň?
4: No to právě by mě docela zajímalo, protože student práv, mladý kluk z Litoměřic a má u sebe zbraň a zrovna tady se chce zabíjet. Zní to zvláštně, velice zvláštně.
1: Ale bylo tomu tak, protože ta událost dokonce vstoupila do jarmareční písně a kramáři zpívali ještě další půl století.
5: A našli tu zbraň?
1: Písemné prameny o tom mlčí.
4: Jak se říká, není tělo, není vražda, není zbraň, není vrah.
1: Dostáváme se tedy na začátek, to znamená, že když se našla zbraň, lze se právě domnívat, že tělo bylo svrženo duchem hradního rytíře.
5: A co ta kulka?
4: To už není příliš ezoterické.
1: Z jiných pramenů se uvádí jako dobové vzpomínky, že našli tělo, které mělo roztříštěné lebku a že se zastřelil z pistole, což se objevuje i v té jarmariční písni, ale pro nás je klíčový ten matriční záznam. A ten uvádí, že se zastřelil ve věku 27 let a celý ten zápis ještě končí tou důležitou notickou, zastřelil se sám, aby bylo zcela zjevné, že se jednalo o sebevraždu.
3: A pokud mám tady nějakou návštěvu, která za mnou přijede, taky jsem velmi ráda beru. A to nejenom sem na toto místo, ale všude tady po okolí, protože je tady všude hezky. Mám takovou tu potřebu se pochlubit tím, jak to tady máme hezky.
1: A vnímáte nějaký rozdíl mezi hradními zříceními Bradlece a Kumburku?
3: Tohle je takové nedotčené místo, na rozdíl od Kumburku, který už mě právě připadá turisticky už moc upravený a ta romantika už tam prostě chybí. Tam už si ji musíte hledat.
1: Romanticky znesvěcený, byť architektonicky stabilizovaný.
3: Asi takhle jsem to chtěla říct.
1: Když takhle píšeš, je na Bradleci něco, co by si třeba do nějakých svých detektivek zakomponoval?
4: Právě to jsem našel, protože tady byl Půta Sturgova, loupil u sousedních pozemků a Jindřich z Kozlova teoreticky mohl být blízko něho, takže jsem to zakomponoval do té historické detektivky, která doufám, že vyjde, protože plánu sérii, tak jsem zakomponoval i Čeňka z Wartenberka, Strosek, jejich víc samozřejmě. Takže to mě velice zajímá.
1: A kronikář Vavřinec z Březové zaznamenal velice zajímavou událost, taktickou událost, kdy poté, co se roku 1421 hrad Lichnice vzdává Pražanům, tak jeho purkrabí Petr z Chlumu, který zároveň dělá purkrabího tady na Bradleci, spěchá z Lichnice na Bradlec, aby uchránil bojovně alespoň hrad Bradlec. Ale v okamžiku, kdy prochází Jičínem, ho podloudně lapí Čeněk z Wartenberka a jako rukojmého ho dopraví sem pod Bradlec a vlastně s ním jakožto rukojmím ten hrad dobude.
5: Tudy půjdem?
7: Jo, tudy, tudy bude.
5: Tady ty čediče jsou bezvadný, že se za ně dá držet krásně. Ondro, vy to tajemno milujete.
4: Já mám rád kromě tajemna právě taky i hradní architekturu. A když jsme se bavili právě o té bráně, údajný, ona to nebyla nikdy brána, když se pozorně podíváte, tak je tam vidět, jak ty stavitelé to postupně jako rozšiřovali a přistavovali. A je tady jedna ze zajímavostí, vstup do sklepení, který byl v lednu částečně odkryt a zřejmě asi někdo to zkoumal zevnitř. A podle pověstí se říká, že z hradu vedla tajná úniková chodba, která možná je i historicky doložena.
5: A kam?
4: To se přesně neví. Říká se, že se to propojuje mezi Bradlecem a Kumburkem, ale když to tady dobýval Václav IV., tak dokázáno kronikářsky, že obránci odtud tajně utíkali. A je předpoklad, že právě nějakým tajným východem právě přímo z Bradlece.
5: A napíšete tuto svoji myšlenku do svých tajemných povídek, románů?
4: Určitě ano. nakladatel tu knihu má a měla by být příští rok a to by se měla věnovat záhradám pod Krkonoší a Českým ráji. K té údajně tajné chodbě, ale spíš je to jenom vstup do sklepení, se dostaneme, že vyjdeme z hradního paláce šikmou cestičkou zhruba do půlky úrovně prostředního pozůstatku právě hradebního reliktu, takže tam vlastně pod tím je. Teď je to trošku zarostlé, v zimě je to vidět mnohem lépe.
1: Dokonce pověst o podzemní chodbě z hradu Bradlece na hrad Komburg patří k těm nejstarším, které byly písemně zaznamenány. My najdeme v Balbínových miscelánejích v druhé polovině 17. století, takže je to jedna z nejstarších pověstí o podzemních chodbách tady na Lomnicku. Ale stejně jak Ondra zmínil, ty chodby měly podle lidové fantazie vést jinými směry, například na Železnickou tvrz, a právě celá řada pověstí je spjata s hledáním pokladu, které nikdy nekončí dobře, vždy končí tragicky a které začínají v tomto hradním sklepení.
4: K té klembě, jakožto asi zjevným vstupu do sklepa, kterých tady bylo pravděpodobně víc, ale jsou dodnes zasypaný, se váže historka, která by měla být buď z 19. nebo z kraje 20. století. Nicméně bradlecký občan pravděpodobně kvůli nějaký pověsti, třeba že se otevírají poklady, tak do toho sklepení vlezl a on vyprávěl, že mu čísí ruka zasínala louči a nemohl najít cestu ven. Tvrdil, aby si ušetřil trápení, tak si tloukl hlavou o zeď. Nicméně nakonec cestu zpátky našel. Došel do Bradlece, kde po několika dnech zemřel. Na té pověsti může být pravdivé i to, že ten plamen mu nezasínala jakási čísí ruka, ale pravdě nedostatek vzduchu, který znají třeba studnaři, pravděpodobně byl přeotrávený a mohl mít ty halucinace. V každém případě dopad velice zle.
5: No, ale já jsem si představovala, že tady bude vchod, Ondro. Jo. Ono jenom díra.
4: Je tam díra. Klub českých turistů v roce 1920 nebo tak nějak ten vstup komplet zasypal. A teď je to opravdu to nejlepší momentálně, co jsem kdy tady viděl, protože tady ta suť byla vrchovatá a nebylo prakticky nic vidět. Někdo si dal s tím práci a samozřejmě proti všem předpisům tam kopal a asi tam zřejmě vlezl, nezasypal za sebou úplně všechno komplet. Nicméně jakákoliv těžba tady je samozřejmě nepřípustná, ale někdo to se pokoušel obnovit.
1: Ten hradní sklep byl ještě v první polovině 20. století přístupný. To, co zmiňoval Ondřej, tu pasáž, kde hledač pokladu na Bradlici vstupuje do sklepení a v zápětí se dostává do podzemní chodby, tak skutečně tento motiv není pouze folklorní, ale má své reálné jádro, protože v řadě velice věrných popisů zdejšího bradleckého sklepení je zmínka o jakési úzké chodbě čtvercového průřezu, která z toho sklepení pokračuje někam pod hradní palác a která byla zcela nepochybně lednicí, ale ve které zkrátka jste ve tmě opravdu mohl zabloudit a mít velké problémy se dostat. Každopádně tuto situaci viděli naposledy návštěvníci někdy v první polovině 20. století. Posléze byl sklep znepřístupněn a od té doby to nikdo neviděl.
4: Do toho sklepu se studenty počátkem 20. století vlezl řídící učitel Fischera ze Semil se svými studenty a opravdu to prolezli s tím, že těch vstupů do toho sklepení mělo být tady víc, ale tehdejší, řekněme, nadřízení neměli pochopení pro takové činnosti, takže nakonec mu to zakázali a klub českých turistů opravdu to tady komplet zasypal. Pan Fischera to popisuje ve svých pamětech, ale kde jsou opravdu... Není možné momentálně zjistit, ale víme aspoň o tom letom jednom. Já jsem tady byl loni v květnu, na 1. května se projít a náhodou jsem tady potkal fandu svých knížek a on velice nerád, ale přiznal se, že má tchána, který tady prováděl samozřejmě nelegální detektorový přístup a řekl mě jednu zajímavost, že kolem hradu nacházely šipky z kuší. Největší koncentrace těch šipek byla od hory Tábor, kterou tady přes les nevidíme, ale tam tudy asi vedlo několik útoků a koncentrace tam prostě byla jak na jedné straně, tak i na druhé, takže si to tam vyměňovali ty střely.
1: Každopádně to podstatné a zajímavé na tom, co Ondřej zmínil, směr těch střel od vrchu Tábora koresponduje s tím, o čem jsme hovořili. Vlastně je to z místa, kam přicházela jedna z těch tradičních přístupových dálkových komunikací, po které sem to vojsko, které se jelo hrad Bradlec dobývat, přišlo. Prokazatelně jsou doložena dvě dobývání, a to je ten rok 1417 a 1421, obojí za času Václava IV.
3: Zřícenina hradu Bradlce byla lákadlem pro mnoho výtvarníků a především Antonínu Chmelíkovi, protože to byla jeho doména, tato krajina a tyto zříceniny. Takže jsme jak v muzeu, tak i u našich kolegů třeba v železnici mohli vidět právě prezentace jeho výtvarných děl, mimo jiné i právě zříceniny hradu Bradlce.

0: My jsme dorazili k vyhlášené hospodě na Klepandě a pochopit, kde se nám tady vzala dnes už vyhlášená tradiční, můžeme říct, starobylá restaurace, zájezdní hostinec, tak to se musíme vrátit hluboko do středověku a sledovat dneska už neviditelnou pavučinu zaniklých středověkých komunikací a mezizemských stezek, protože tady na Klepandě se nám kříží hnedka tři výrazné nadregionální komunikace. To byly formanské vozy, které na jedné straně přijížděly z Polabí a přes Klepandu mířily severně do Podkrkonoší, na Jilemnici a do Slezska. Druhá stará výrazná komunikace nadregionálního významu směřovala od Boleslavska a tady, jak jsme stáli na hradě Bradleci, tak sem pod Klepandou mířila přes Kumburk dál na Starou Paku a do Hostinného. A pak je tady třetí výrazná mezizemská stezka, která přicházela až z Lužice a přes Kozákovský hřbet a Lomnici doputovala sem na Klepandu, spojila se s tou stezkou směrem ke Kumburku, od níž se v zápětí odchyluje a putuje až ke Dvoru Králové Jaroměři Josefovu. Takže křižovatka tří výrazných dálkových komunikací, u které nevíme kdy, ale nejpozději na konci 18. století vzniká zájezdní hostinec s kovárnou, která patří majiteli kováři panu Klepalovi, po kterém se restaurace dodnes nazývá na Klepandě.
1: A kousek za hospodou je návrší. To je jedno z míst, odkud se předpokládalo, ale dodnes nedoložené prakoviště, které ostřelilo hrad Bradlec. Mohlo se tam střílet jak děly, tak i praky.
2: Tady je les?
1: Dřív tady les nebyl, bylo tady holo a byl krásný výhled na hrad a z toho prakoviště šlo plnou palbou prostě střílet na hrad, aniž by obránce s tím mohl dělat cokoliv.
2: Které to je asi tak století?
1: Dobýván hrad Bradlec byl ve 14. a z kraje 15. Pravděpodobně ještě pak po roce 1440, protože se tady usídla banda Lapku, tak to bylo potřeba takzvaně uklidnit situaci a prostě ten hrad očistit od těch neřádů.
2: To znamená, to byli královští čističi?
1: Je potřeba si přiznat, že po husitských válkách mnoho pánů i z řad vyšší i drobnější šlechty neumělo nic jiného než válčit a klasická obživa jim prostě nešla, takže lapkoství bylo prostě ten nejsnažší možný přísun peněz, no a tím pádem tady bylo mnoho lapkovských družin. Lapkové byly určitě doloženi přímo na hradě Kozlov, což je Kozlov u Lomnice nad Popelkou, a tady na Bradleci.
2: Tak jo, tak jdeme.
0: Jdeme. Zajímavé je, že majitelé a provozovatelé zdejší restaurace dnes stále drží jednotnou linii vlastníků až k počátku 20. století. Mezi takovou nejslavnější postavičkou, která byla spjatá s Klepandou na konci 19. století až do první světové války, byl pan šenkýř Gottwald. Rázovitá postavička s vyholenou hlavou, s jemnou semišovou čepičkou na hlavě, růžové tvářičky, úsměv, brýličky na nose, na nohách punčochy a pantofle, a on v této vizáži, která více než co jiného připomínala velebníčka nebo řídícího pana učitele, vítal srdečně své hosty. Vypráví se, že pánům šeptal do ucha sprosté anekdoty a na výzlešní paví tabák. Dámám vyprávěl ty slušné anekdoty, dětem vyprávěl různá říkadla, ale hlavně na Klepandě byla v té době široko daleko vyhlášená káva, za kterou se sem chodilo. Pan Gottwald měl svoji specialitu, to byly kozí syrečky, takové tenké, uleželé, bílé. Bylo tady zkrátka spoustu dobrot a po něm, tedy pan Gottwald neměl syna, měl dceru, ta si vzala pana Nováka a právě od něj jde kontinuální linie až vlastně k dnešním majitelům.
2: Znáte tady Klepandu?
3: Mám to tady rád, protože když tady jdeme, tak vždycky se tady stavíme na pivo.
2: Takže vy sportujete?
3: Ano, snažíme se, takhle.
2: No, já jsem se chtěla zeptat, jestli víte, jak je stará ta hospoda.
4: Ne, a mě by to zajímalo, ale.
5: Trepové, že ji měli, ale prostě, že sem chodili, protože tady nikde nic nebylo, ale potom se to zavřelo.
4: To máte, paní, vlastně,
5: no? Nevím, jak dlouho funguje, ale je to v takovém starém stylu. No.
2: Dobrý den.
6: No, tady Klepanda, dobrá. No, Klepanda, to je historická, tady známá hospoda, že jo? Novákové tady jsou podjevřelé, ještě to jsou všechno Novákovi, tyhle ty hoši. Tohle ten starší tady.
2: Pan majitel, pan Novák, pane Nováku, která vy jste už generace?
7: Čtvrtá generace.
2: A baví vás to?
7: Baví. Jináč bych to nedělal. A dcery mám dvě a ty jsou taky v oboru vyučený, tak je to docela baví, tak uvidíme, jestli jablko nespadne daleko od stromu.
2: Ale pod jiným jménem.
7: Ano, rod Nováku vlastně vymřel už, no. Ne po meči, ale po přeslici vlastně, že jo.
2: Děkuju, pane Nováku.
0: Stojíme v restauračním hale hospody na Klepandě a díváme se na krásně zlatě rámovanou kaligrafickou listinu výtvarníka Antonína Chmelíka, který tady obrazově i textově zpracoval historii zdejší starobylé hospody. A když se díváme do toho textu, tak vidíme to, o čem jsme už hovořili venku. To znamená, že ty první písemné zmínky sahají do druhé poloviny 18. století. Tady se uvádí, že před rokem 1770 vystavil chalupu svým nákladem Václav Klepal, o kterém víme, že byl nejenom hostinským, zdejším zájezdním hostinci, ale také v přilehlé kovárně, protože když přijeli vozy na Klepandu a zvládli to náročné stoupání a vlastně odstranili přípřež, tak v případě, že některému z koníků chyběla podkova nebo bylo potřeba něco upravit na kopytech, tak pan Klepal nejenom, že provozoval hostinec, ale i v kovárně zařídil vše potřebné, co se týkalo obsluhy koní.
2: Nejenom první pan Klepal, ale tadyhle náš jmenovec, kracíků tady je několik, ten je tady od roku 1788, je tu rod kracíků až do roku 1854.
0: Jsme na Sedřenově, tady je kracíků.
8: Ano, tady je těch kracíků.
0: Sedřenov patří do toho půl měsíce rodu kracíků ve východních Čechách.
2: Tak takhle je to. A Hynek Sucharda, to je zase kamenický rod, sochařský.
0: Upomíná na Novopatskov.
2: Ano, ano.
0: Pro nás je ten poslední Josef Gottwald, který to kupuje v roce 1862 a od něj v podstatě začíná přes rodinu Novákových kontinuální linie až po současné majitele provozovatele. Takže můžeme říci, že od roku 1862 do roku 2026 je tady kontinuální vlastnická linie. Nebudeme-li tedy počítat znárodnění v druhé polovině 20. století.
8: Jak je patrné tady z těch obrázků od pana Chmelíka, tak první podoba hospody na Klepandě byla klasická roubená stavba, která v té době 20. století byla přestavěná, byla k ní přidaná zděná část. A vlastně, když se dneska podíváme na restauraci zvenku, tak tam je právě ještě i ta původní lidová stavba patrná, nebo aspoň ta její část toho štítu. Tam je i hrázdění, což je dost netypický tady pro ten náš kraj.
0: Ale krásně to koresponduje se stavebními styly první republiky, protože zděná část hospody na Klepandě, ve které se nacházíme, tak pochází z přestavby hostince za první republiky, kdy je zbourána ta hospodářská část, místo které vzniká tato rozlehlá zděná budova, kde v suterénu máme jídelnu, ve které se nacházíme, a nad námi v patře jsou obytné hostinské pokoje, dnes tedy nevyužívané.
2: Když se rozhlédneme po výčepu i po této části jídelní, tak je tady spoustu obrázků právě pana Chmelíka, kreseb.
8: Tamhle vzadu mezi okny je nádherná kresba od pana Chmelíka. Zabírá tu původní restauraci v zimě. A na co jsem chtěla upozornit, tak tady je fotografie restaurace na Klepandě v té původní podobě té roubenky s nádhernou siluetou právě hradu Bradlce. Vzadu, kde se rýsuje. A ještě původní cesta vedoucí na újezdec.
1: Máme vidět, že ta hradba ještě kompaktní, protože když jsme byli na Bradlce, tak jsme viděli, že už tam části těch hradeb chybí. A tady z tohohle obrázku je jasně vidět, že ta hradba je kompaktní, neporušená.

0: podle mě je to tohleto. Tohle by měla být rodná chalupa pana Chmelíka. No. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Teď právě stojíme, teď jsme objevili rodný dům pana Antonína Chmelíka.
1: Je to naše chalupa. My jsme chalupu koupili před 25 lety od paní Chmelíkový. Je to rodný dům pana Chmelíka, ale už nevypadá tak, jako vypadal za pana Chmelíka. Byla se tady podívat dvakrát paní Chmelíková, manželka pana Chmelíka, jí se to líbilo. Viděli jsme i fotografie od paní Chmelíkovy a snažíme se udržovat v takovém rázu, jako to bylo za pana Chmelíka.
2: Je to pro vás mystické nebo?
1: Já nevím, jak bych vám to řekla. Bydlí se nám tu dobře, jsme tu 25 let a my jsme tu spokojení. Jo. Musím říct, že když to viděla paní Chmelíková, tak byla ráda a já jsem měla takový dobrý pocit z toho, že ty věci, které ona zachovala, které my jsme si vzali, že tady udržujeme a pečujeme o ně.
2: Je to to dotýkané?
1: Ano, ano. Já mám ráda ty staré věci a my i teď koupili jsme původní kredenc, zrekonstruovali, koupili jsme stolečky staré, dcera zrekonstruovala prostě, takže my máme rádi, nebo i rádi, jako my ženský, staré věci, které prostě udržujeme a snažíme se jim dát ten starožitný ráz, který ty věci měly původně. Nás mrzí, že když se tady byla paní Chmelíková podívat, to bylo nějak v září, tady seděla na židli, koukala se na to, potom další rok v únoru zemřela. Mrzí mě, že už jsme se s ní neviděli potom, nerozloučili vlastně, ano, ano. Ale alespoň to mě těší, že byla se tu podívat, viděla to, líbilo se jí to, seděla tady na židli a že jsme si s ní povídali tenkrát ještě, takže vlastně nějaký půl rok předtím mě zemřela, tak my jsme si s ní ještě povídali. Pojďte se podívat, Ona byla původně červeno-žlutá, ta chalupa. Ne, jako... pojďte, my stejně chodíme sem boty, protože
2: to jsme u Chmelíků.
1: To je skříň po paní Chmelíkový, tam to je kříž, na tom si zakládala paní Chmelíková, to viděla, když u nás byla, byla ráda, že ten je starý ještě po její mamince snad, nebo po mamince pana Chmelíka, to si nepamatuji už, tak ten máme a potom máme tyhle ty dva obrazy, které jsou tam ty svaté. To jsou taky po Chmelíkovi. Tady u toho okna pan Chmelík seděl, tady byla ta rohová lavice, to je na těch perokresbách nějakých od pana Chmelíka, tady měl tu lavici, tady byl stůl a koukal tamhle do zahrady a tady pan Chmelík tvořil. Takhle nám to vyprávěla paní Chmelíková, takhle je to zdokumentováno na těch perokresbách.
2: Duch domu pana Chmelíka, cítíte?
1: Také? Duch domu pana Chmelíka, jako úplně možná pana Chmelíka ne, ale tím, že jsem poznala tu paní Chmelíkovou, tak umím si představit i takhle z vyprávění od sousedů, jak tady bydleli, jak tady vlastně žili.
3: Tady na Sihřenově u Kumburka v čísle popisném 6 ano. se v roce 1924 narodil Antonín Chmelík. Významný regionální malíř, výtvarník, ilustrátor a člověk, který zachytil mizející ráz podkrkonošské lidové architektury. Antonín Chmelík měl kresebné nadání od dětství. Jak sám vzpomíná, ty první kresby nebyly moc zdařilé, i když už jako 16-letý v Mladém hlasateli publikoval některé kresby. A právě ty kresby, které vyšly v Mladém hlasateli, sehrály důležitou roli, protože poté, co se pan Chmelík vyučil knihařem, pak pracoval jako tvůrce plastických Mám nové pace, pak pro pražskou kartografii, tak v roce 1949 se na něj obrací český historik a archivář Pražského hradu doktor Jan Morávek se svým přítelem, akademikem Zdeňkem Wirtem. A ponouknou ho, aby začal dokumentovat právě podkrkonošskou lidovou architekturu tady na Lomnicku, která začíná povážlivě mizet. V panu Chmelíkovi rezonoval ten dávný dětský sen, který najednou užívá znovu a má velkou společenskou váhu. Takže začíná od roku 1956 navštěvovat výtvarné kurzy, dokonce výtvarnou večerní školu. A od roku 1957 začíná systematicky kresebně dokumentovat tady chalupy na Žďáře u Kumburku, v Sihřenově, na Újezdci, následuje Bradlecká Lhota, nakonec Nová Ves nad Popelkou.
0: Já jsem tady byla ještě jako velmi mladá dívka, ještě tehdy neprovdaná. Když jsem se svým budoucím mužem pana Chmelíka navštívila právě v téhleté místnosti, můj budoucí muž tehdy pracoval v restauraci na Táboře, na vrchu hory Tábor. Ta restaurace se rekonstruovala a on byl ze své pozice toho vedoucího, byl požádat pana Chmelíka, jestli by byl tak moc hodný a mohl namalovat do hlavní, do té velké místnosti, obraz právě s tématem Tichánkovy rozhledny plus té chaty, která stojí vedle. Takže jsem tady byla v roce 1990.
3: A pan Chmelík umírá v roce 1995.
0: 25, ano, ano. Paní Chmelíkovou jsem poznala pochopitelně tady taky zcela poprvé. My jsme dokonce, jak se pan Chmelík pustil do díla, do toho malování, tak jsme za ním byli i v Praze, on bydlel na Břevnově. Byli jsme se podívat na ty jeho první kresebné práce. Ono se totiž jednalo o jeho největší dílo. To byl obraz, je v majetku muzea, máme ho uložený v depozitáři. V Lomnici, ano, 2x1,5 metru. Bylo to obrovské dílo a jeho největší. On se toho ze začátku trošku bál, ale nakonec se toho zhostil na výbornou. No a já si jenom pamatuji, když jsem to viděla poprvé, tu obrovskou kresbu, tak vlastně tím, jak on byl specialista na perokresbu, tak to byly tisíce droboučkých čáreček, které vytvářely ten obraz. A bylo to parádní.
2: A po smrti jste přicházela k paní Chmelíkové, protože pak už jste pracovala v muzeu v Lomnici nad Popelkou.
0: Navštěvovali jsme se, ale víceméně z osobních důvodů. Jednak samozřejmě paní Chmelíková i po smrti svého muže spolupracovala dál s muzeem, protože pan Chmelík jednak za svého života měl Lomnické muzeu několik výstav, ale také po jeho smrti v roce 1999 tam byla právě jedna z těch výstav, takže ta spolupráce byla a byla vlastně po celý její život. Pak se přestěhovala i do Lomnice, protože ona potom všechno prodala a svůj život, ten závěr života strávila v Lomnici nad Popelkou v domě s pečovatelskou službou.
1: Tohle to ještě vlastně od paní Chmelíkové.
2: Obrázek, který nakreslil pan Chmelík.
3: To je akvarel, koukám, to není perokresba. To, je...
1: to jsme taky dostali od paní Chmelíkové a je to chalupa v původním stavu.
2: Já bych viděla, že se nezměnila.
0: Oni ty perokresby byly perfektní, ale akvarely jsou ještě umocněnější právě tou barevností. A kroniky, které pan Chmelík vytvořil pro obecní úřady v Nový Vsi, v Siřenově, Bradleckou Lhotu, to je dílo, který si myslím, že ještě v dnešní době není ani doceněný. Jo. Toho si cení ti tý obci, kteří vlastně mají co dočinění se s tím setkat, protože to je neuvěřitelný dílo. Neuvěřitelný.
2: Stojíme před rodným domem pana Chmelíka.
0: Pan Chmelík byl nejenom výborný malíř, výtvarník, dokumentarista, ale on měl i velice hluboký zájem o historii, a to už od dětství. Samozřejmě se nabízelo to místo, kde se narodil, kde vyrůstal. Tady nedaleko zříceniny hradu Bradlce a Kumburka. A ten zájem o tu historii spočíval i v tom, že on už od dětství, jak procházel ta místa, tak i nalézal. Z Kumburku i z Bradlce měl ve své sbírce mnoho různých archeologických nálezů, které potom věnoval do muzea. A co bylo neuvěřitelné, že on ten předmět nalezl, on ho zdokumentoval, že ho namaloval, vybarvil, popsal, uložil do krásné krabičky a v tomhletom stavu byl potom darován do muzea. A s těmi věcmi se tam já setkávám denně.
3: Je to dokumentační úsilí, začíná rokem 1957, kdy Antonín Chmelík začíná systematicky kresebně dokumentovat lidovou architekturu tady na Šťáře, přilehlém Siřenově a na Újezdci. A ta jeho práce vzbudí velký zájem, je velice působivá, takže už v roce 1963 je oslovuje Bradlecká Lhota. No a to, když viděli v Nové Vsi nad Popelkou, tak řekli, tak tohle musí mít v kronice také. Takže fakticky během necelých 15 let vzniká přes 300 kreseb. A v podstatě naprostá většina těch lidových chalup, jedinečných dokladů podkrkonošského lidového stavitelství už dneska neexistuje, ale je zachycená právě v těch jedinečných kresbách Antonína Chmelíka, které, jak už zmínila tady paní Andrea Zikmundová, jsou jedinečné nejenom svou poetičností kresebnou, protože ta technika je mistrovsky zvládnutá, ale zároveň je to naprosto realistická dokumentační kresba, která má svoji odbornou výpovědní hodnotu. Takže v tom se skloubí ta umělecká a odborní dokumentační stránka. Tam je to dílo Antonína Chmelíka naprosto nadčasové a jedinečné.
4: Vždyť zapomenuté pravidlo každého putování magickou krajinou od pradávna zní klíč k místu, místo jako klíč.

0: To byla první část cyklu Klíč k místu, místo jako klíč. Jeho autorka Jana Davidová-Kracíková v něm čarovným Lomnickem procházela s folkloristou, archeologem a regionálním historikem Pavlem Kracíkem, odbornou pracovnicí Městského muzea a galerie v Lomnici nad Popelkou Andreou Zikmundovou a s novinářem a spisovatelem Ondřejem Krotilem. Ukázky četl František Skřípek. Autorem průvodní hudby je Zdeněk Zahradník, rodák z Lomnice nad Popelkou, jemuž zároveň blahopřejeme k 90. narozeninám, které oslavil 3. června. Cyklus můžete vždy po odvysílání také poslouchat na vltavském webu. Třeba hned za okamžik, protože dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Merešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.
1: Knižní pól, aneb setkání dobrých čtenářů s knihami napříč prostorem a časem.
2: Vybral jsem sice Campbella, ale stejně tak se mohl sáhnout třeba po Freudově Výkladu snů nebo třeba po knize Claude'a Carriera Vyprávět příběh. Jsou to zkrátka knihy, které nečtu od začátku do konce.
3: Babička pro mě nikdy nebyla povinnou školní literaturou. I když jsme ve třídě četli ukázky z čítanek a mnozí spolužáci se jistě ofrňovali. Já ale cítila tu sílu vzpomínky, která má moc léčit bolavou duši.
4: Nelze začít ničím jiným než dobrodružnými knihami od těch meziválečných až po 80. léta minulého století. Na nich vyrostl snad každý spisovatel fantastiky mé generace.
5: Leoš Kiša, Magdalena Borová, Jiří Havelka a více než 250 dalších osobností o knihách a čtenářství.
1: Knižní pól. Každou sobotu v 11:30 dopoledne na Vltavě.
5: A pak na vltava.rozhlas.cz.
1: Jazzové dopoledne.
6: Hezké jazzové dopoledne vám přeje Honza Pospíšil. Dnes se budeme věnovat opět muzice 20. let a tentokrát se zaměříme na žánr, bez kterého by jazz ani populární hudba nemohla existovat. Tím žánrem je blues. Konkrétně si připomeneme bluesové zpěvačky, představitelky ženského blues, které bylo ve 20. letech velice populární. Byly to představitelky ženské emancipace, černošské ženy, které navzdory nepřízní osudu dokázaly vydělat peníze a otevřeně mluvily a zpívaly o vztazích, problémech ve vztazích, o sexu, o homosexualitě a bisexualitě a dalších v té době tabuizovaných tématech. Zpěvačky měly různé přezdívky. Byl to dobrý marketingový tah nahrávacích společností, protože přezdívky měly přitáhnout co největší počet zájemců o gramofonové desky. Když Mami Smith vydala u Okeh Records v roce 1920 skladbu Crazy Blues, která se stala absolutním hitem, vydavatelství ji okamžitě označilo za královnu blues. Když o 3 roky později měla úspěch Bessie Smith u firmy Columbia, potřebovali trumfnout už obsazený královský titul, tak se Bessie Smith stala císařovnou blues. Paramount Records hledalo vlastní hvězdu a našlo Aidu Cox, kterou pojmenovali nekorunovanou královnou blues. Clara Smith dostala přezdívku Queen of Moaners, královna naříkačů, Ma Rainey se stala matkou blues, aby odlišili její věk a venkovské kořeny od mladší generace newyorských zpěvaček. Pojďme si poslechnout první megahit, který odstartoval bluesovou mánii po celých Spojených státech. K tomuto prvenství se Mami Smith dostala vlastně souhrou okolností. První zpívanou bluesovou nahrávku měla původně obstarat bílá zpěvačka Sophie Tucker, která onemocněla. Černošský skladatel Perry Bradford doporučil producentům, aby jako náhradu vybrali právě Mami Smith. Mami Smith a její Jazz Hounds a Crazy Blues z roku 1920.

Mammy Smith měla čich na mladé talenty. Když po velkém úspěchu s Crazy Blues objížděla celé Spojené státy, navštívila v roce 1921 Kansas City, kde v místním divadelním orchestru seděl 16-letý Coleman Hawkins. Všechny zaujal svým zvukem na tenor saxofon a schopností improvizace. Mammy Smith byla z Colemana nadšená a oslovila ho, aby s ní zahrál koncert jako záskok. Coleman Hawkins večer exceloval a ohromená Mammy Smith mu nabídla stále místo ve své doprovodné kapele. Jenže matka nechtěla 16-letého Colemana pustit na bujaré noční koncerty po celých Spojených státech, protože navštěvoval ještě střední školu. Příští rok 1922 a znova v Kansas.

Po Mamie Smith pojďme k další ze skupiny zpěvaček s příjmením Smith. Teď rovnou k císařovně blues, Bessie Smith. Byla snad nejpopulárnější a také nejlépe placenou černošskou bluesovou zpěvačkou 20. let. Její silný emotivní hlas dokázal přeřvat celou kapelu bez mikrofonu. Její povahu vykresluje skvělá historka z léta 1927, kdy vystupovala se svou kapelou v Concordu v Severní Karolíně v obřím stanu. Během koncertu si jeden z muzikantů všimnul, že se k ním blíží skupina z Ku Klux Klanu v bílých kápích a chtějí stan strhnout. Muzikanti dostali strach a už se chtěli balit, ale Bessie vyběhla ven a začala na ně křičet a divoce gestikulovat. Řvala na ně: vemte si ty svoje prostěradla a vypadněte, nebo vás prokleju. A mladíci byli jejím nedostatkem strachu a rázností natolik zaskočeni, že se raději sebrali a odešli. Teď uslyšíme Bessie Smith a její Downhearted Blues z února 1923, které se prodalo 800 000 kopií.

Bessie Smith vydělávala tolik peněz, že si v půlce 20. let mohla dovolit koupit velký 20-metrový vagón, kterým jezdila po svých koncertních štacích. Byl zeleno-žlutý a měl dvě patra. Ve spodním patře bydlela kapela se sborem a nahoře měla byt Bessie s kuchyní a s koupelnou s teplou vodou. Elegantně tak vyřešila tehdejší rasovou segregaci a složité přespávání na hotelích, které většinou byly jenom pro bílé. Z této doby si pustíme krásnou verzi písně Reckless Blues. Na harmonium hraje Fred Longshaw a Bessie Smith doprovází na kornet Louis Armstrong.

Zůstaneme ve stejném roce 1925, kdy vydavatelství Columbia Records dostalo geniální nápad spojit dvě největší hvězdy, které do té doby soupeřily o publikum, na jednu nahrávku. Poslechneme si duet Bessie Smith se svou konkurentkou, jmenovkyní a kamarádkou Clarou Smith. Bude to píseň Faraway Blues. Měla obrovský úspěch a posluchači milovali onu chemii mezi oběma zpěvačkami. Také se v harlemských kuloárech proslýchalo o jejich divokém osobním přátelství a rvačkami mezi nimi. Tak posluchači kupovali desky, aby slyšeli, jak ostře v této písni do sebe zpěvačky jdou. A nebyly to jen pomluvy. Jednou měla Bessie Smith pocit, že se jí Clara snaží ukrást publikum a kopíruje její pódiové finty, a vtrhla za Clarou do jejího hotelového pokoje, kde se strhla mezi dámami brutální rvačka a Bessie úplně zdemolovala Klářin pokoj. Poté se ale vzduch vyčistil a Bessie Smith se umoudřila a dámy se opět staly přítelkyněmi. A teď už Faraway Blues z roku 1925.

U Clary Smith zůstaneme a poslechneme si její další hit Whip It To A Jelly. Je příkladem dvojsmyslného blues. I když se zpívá o vaření, je jasné, že píseň má sexuální podtext.

Clara Smith se narodila na jihu a vyrůstala v chudobě. Jako náctiletá utekla z domova a dala se jako zpěvačka ke kočovným divadelním skupinám. Takový život byl velice náročný hlasově i fyzicky. Umělci cestovali ve špinavých vlacích, spali kde se dalo a čelili ponižování kvůli rasové segregaci. Clara si tak vypěstovala velkou odolnost a hlasovou sílu a stala se hvězdou New Orleanského divadla. V roce 1923 v rámci velké migrace se Clara Smith stěhuje do New Yorku a zde podepisuje luxusní smlouvu s vydavatelstvím Columbia Records a začíná vydělávat astronomické částky. Nebyla jen umělkyní, byla také chytrou podnikatelkou a koncem 20. let vlastnila noční hudební klub. Rozloučíme se s skladbou z roku 1929. Jmenuje se It's Tied Like That a stála u konce zlaté éry ženského blues. Příště budeme s bluesovými zpěvačkami pokračovat. Hezké jazzové dopoledne přeje Honza Pospíšil.

Další blues doznělo, Honza Pospíšil se s vámi pro dnešek už před chvílí rozloučil, ale dopolední vysílání Českého rozhlasu Vltava má před sebou ještě půl hodiny. Ať už posloucháte Český rozhlas cestou na výlet, při vaření nebo třeba při čekání na večerní přímý přenos z oslav stého výročí založení Symfonického orchestru Českého rozhlasu, což můžete slavit klidně už odpoledne v Rígrových sadech v Praze. Přeji vám krásnou sobotu, mistryně zvuku Romana Kouřilová a ze studia Lenka Novotná.

0: Interpol.
1: To není pokoj, to je kufr na knihy, častovala Anna Hůlová svého syna Jirku. To byl můj táta. Kufr na knihy se postupně stal z celého domu. Když jsme byli malí, byly knihovny i na záchodě a na půdě. V tom jsem vyrostl. Naučil jsem se číst, než jsem šel do školy. Knihovnu jsem postupně objevoval, procházel, pročítal a věděl jsem, že to nemá konec. Můj byt už je taky spíš kufr na knihy. Nedávnou krizi zachránil kamarád Viktor, vyrobil police nad ty, které pocházejí z legendárního Arbesova knihkupectví. V jednom pokoji už jsem tak dosáhl na strop po obou stranách. Protější regály jsou zase z antikvariátu ze Vsetína. Ale jsou to vlastně spíš dva kufry, ani je moc nemíchám. Jedna knihovna je sbírka. Zajímá mě design a typografie, knižní grafika, nejvíc asi ta poválečná od 50. do 80. let, ale mám i spousty předválečných knih. Sbírám edice, sbírám konkrétní výtvarníky a grafiky, obsah mě nezajímá, i když není nezajímavý. Často si na něco vzpomenu a i když si většinou myslím, že se to v té knihovně nedá najít, někdy to i najdu. Ale vím, že to nemá konec. Že to prostě nikdy nepřečtu a nikdy bych teď se vším seknul. A svým způsobem je to uklidňující. O co se vlastně snažit, když jen doma mám tolik knih, že už je nikdy v životě nepřečtu. Druhou velkou knihovnu mám v ložnici. Jsou v ní nové knihy, které mě zajímají obsahem. Samozřejmě ani tuhle knihovnu nemám šanci přečíst, ale tady se aspoň snažím, co mi čas dovolí. Je pravda, že i v téhle části knihovny se někdy nechávám strhnout tím, jak je ta která kniha udělaná, ale častěji je to spíš tak, že si nekoupím něco, co mě zajímá, ale vím, že grafická úprava by mě při čtení štvala a odváděla od textu, než že bych si koupil pro mě nezajímavou knihu s úžasnou úpravou. Ta část knihovny, která je sbírkou poválečné typografie, ale vykazuje pozoruhodný fenomén, i co se týká obsahu. Výběr je tu podřízen výtvarníkům, typografům, ilustrátorům, edicím, nakladatelstvím. Jsou tam zastoupeny knihy, které bych jako čtenář nevybral. Ale někdy si jen tak něco vytáhnu a otevřu knihu na pár místech, prolistuju si ten titul, někde se začtu víc, někde míň a bývám překvapený u věcí, které jsem neznal a nevěděl, o co jde. I tohle mě uklidňuje. Kniha je totiž strašně komplexní dílo. Literární i výtvarné, ta energie a nápady do ní vložené se v ní také ukládají a zdá se mi, že nějak vyzařují ven. Mít rád knihy, uchovávat je, abych se k ním mohl vracet, nebo je objevovat, nechávat se okouzlovat textem i obálkou a knižní úpravou, přemýšlet o přemýšlení těch, kteří se na jejím vzniku podíleli, to všechno jsem se naučil, když jsem vyrůstal v domě, co byl spíš kufr s knihami. Jako dítě a dospívající jsem četl strašně moc. A všechno. Jedním z nejdůležitějších autorů pro mě byl určitě Jaroslav Hašek. Vstupní branou do jeho díla byly tři Dekamerony povídek, strašlivě tlusté knihy s ilustracemi Josefa Lady, které doteď vytvářejí dojem nekonečné zásoby nových, neskutečných příběhů a nečekaných zápletek. Hašek určitě formoval můj smysl pro humor, ale možná i moje vidění světa. Nevím, jestli mám všechno, co kdy vyšlo. Doufám, že ano. Když se čas od času objeví něco nevydaného, tak to hned pořídím. Ale mám toho dost. Často si na některé věci vzpomenu. Poslední dobou, když přemýšlím o své práci, mě třeba pronásleduje děsivý osud praktikantů z pediterské firmy Kopkán, vystavených nečekané kreativní výzvě. Šlo o to napsat veřejnou gratulaci řediteli k významnému jubileu. Majitel speditérské firmy Kopkán zavolal do své kanceláře růžolícího praktikanta pisárny Pecháčka a měl s ním dlouhou rozmluvu. Když se Pecháček vrátil ku svému stolu, byl bledý, třásl se po celém těle a měl zježené vlasy. Výpověď? Otázal se účetní. Místo odpovědi vzal praktikant Pecháček zimník a klobouk a nepromluvil slova vyšel z kanceláře. Obraz zoufalého oběšence, kterého nic nenapadlo a úkol šéfa nesplnil s cedulkou, na které stojí svou smrtí sám jsem vinen, je v mém podvědomí zapsaný až příliš živě. Dále objevily se v zápisníku náměty na rýmy. Plyne, mine, v lese, nese, v hojnosti z výsosti, větší štěstí, snese, v lese, měj, pěj, dává sláva, stěhování, požehnání. Nešťastný praktikant to všechno přeškrtl, roztrhal, zahodil a šel přímo do Troje, chytaj se za hlavu. Blbec jsem, idiot, nic jiného než kretén, měkne mě mozek. Něco originálního ve spediterském slohu, má pitomá palice. Blbec jsem, zblbnul jsem, inteligent, hovado jsem, seno mám v hlavě. V Troji se pokusil v jedné vinárně dostat inspiraci pomocí láhve vína. Místo očekávaného božského nadšení dostavil se takový záchvat stupidnosti, že napsal. V milý den tak vzácnu vroucně přejeme vám, by byl nadále váš život blažený a veselý stále v každé době. Ať jen blaho stále vzkvétá, zdar ve všem počínání, buďtež dlouhá léta zdrav a mnoho květin mějte stále za oknem. Vřele přejí známí, přátelé i personál. Hotovo, řekl směje se tupě nad svými řádky. Jsem dědičně zatížen, banální blbec a paralytik. Kránu našli jeho klobouk na hrázi z dymadla u Klecan. V klobouku ležel kousek papíru s jeho adresou a slovo nemohu. Haškovy povídky nejsou jen vtipné, je to nekompromisní a přísné pozorování lidí a světa, ve kterém fungují. Myslím, že díky tomu jsem dokázal nahlédnout i podobně krutý rozměr ledových ilustrací, který jsem už v jeho díle od té doby nepřestal vidět, nebo aspoň cítit jako všudy přítomný stín. I ta hrusická náves jako by se už chystala na to, že romantické zátiší kostelíka jednou přerve nekonečný hluk přilehlé dálnice. Švejka mám rád samozřejmě taky, ale nikdy se mi nepodařilo v něm najít tu národní českou interpretaci o tom, jak mazaný Čech otočil kolo světových dějin. K Haškovi podle mě víc sedí to, že se ve Švejkovi vysmívá národním vlastnostem a zlozvykům, ale on ten mýtus o Švejkovi možná souvisí i s tím, že spousta lidí ho interpretuje na základě filmu, nevím. Co mě ale překvapilo před pár lety, když jsem se k Haškovi jedno léto vrátil, jak jiný byl svět, který Švejk ve svých historkách předkládá. Samozřejmě drsný, ale také kompletně bez naděje. Život v Haškových textech je utrpení a příčinou utrpení i tam je žádostivost. Ale skoro bych si myslel, že štěstí je pouze novodobý marketingový koncept. No, nic jsem si o tom nepřečetl, takže to nechám být. Jedna z nejzajímavějších českých knih tohoto století je podle mě drobný román Kde domův můj od Zdeňka Perského. První ukázky otiskl časopis Umělec, nakladatelství Divus vydalo pak text v plném rozsahu. Kde domov můj jsou vzpomínky lupiče, zloděje, podvodníka, perského krále, recividisty a buddhisty Zdeňka Perského. Do roku 2003 byl 12krát soudně trestaný a strávil ve vězení celkem 18 let. Svoji autobiografii plnou neuvěřitelných scének prokládá historkami o svých známých, spoluvězních, komplicích i obětech. Obsah vyprávění je sám o sobě dostatečně fascinující. Hranice pravdy a fabulace není zřetelná. Perský může být klidně i bájivý lhář, ale to se nedá doložit. Faktem je, že tahle malá knížka obsahuje minimálně několik filmových námětů. Co je ale ještě zajímavější, je jazyk, kterým Perský své paměti píše. Tahle kniha je prostě výjimečná a Perský je buď obrovský talent, nebo taky možná jen one hit wonder, amatér, který dokázal napsat něco výjimečného, protože psal o sobě. Jestli literární genius nebo geniální samouk, to se nedozvíme. Dokud nebo pokud nenapíše další knihu, a to nevím, jestli se stane. Ale slyšel jsem, že Kde domov můj má vyjít v reedici. Měl bych asi vysvětlit, jak vnímám to amatérství. Rozhodně to nemyslím hanlivě. Pro mě má amatérství význam nepoučeného, ale hladového zájmu o věc a je výchozím bodem DIY přemýšlení, tedy soběstačné, svépomocné kultury vytváření alternativních řešení. Jinak řečeno touha něco, cokoliv, dělat, která přirozeně vede k učení se a zlepšování i pronikání do hloubky a chápání podstaty dané disciplíny. Líbí se mi naivismus literární i výtvarný, art brit, zajímá mě současný folklor, oceňuji anekdoty a zajímám se o kapely, které v regionálních podmínkách vytvářejí a budují neviditelné infrastruktury. To jsou všechno projevy toho podobného živelného amatérismu, se kterým Perský napsal tak skvělý text. Sám se někdy potýkám s pocity méněcenosti, že nejsem studovaný profesionál v žádném z oborů, kterým jsem se kdy naplno a úspěšně věnoval. A vím, že je to právě tohle přemýšlení a intenzivní zájem o věci, ochota se učit a dělat chyby, co mi umožnilo tolik věcí realizovat. S tím souvisí i následující. Z nějakého iracionálního důvodu mám silný metazájem o Jaroslava Foglara. Meta proto, že mě moc nebere jeho literární dílo. Pro mě zůstává jeho dětská literatura až příliš dětská. V dospělosti už ji nedokážu číst. Ale když vyšla třeba výpravná kniha Jestřáb kronikářem, okamžitě jsem si ji pořídil. Jsem asi uhranutý hůževnatostí a obětavostí, se kterou se věnoval práci pro druhé, i naivitou, již se snažil přetlačit atraktivní lákadla a nástrahy dospělého života. Nakonec i sám na sobě jsem si při psaní tohohle textu uvědomil, že nejvíc knih jsem přečetl tak do 20, maximálně 25 let. Pak mi nástrahy a lákadla života začaly pomalu ubírat čas i prostor. Před pár lety vyšel první díl výběru z Foglarových deníků, loni potom druhé pokračování. První díl se jmenuje Celý den drobně prší a musím říct, že málo kdy název knihy tak přesně vystihuje její obsah. Foglarovy zápisky jsou lakonické, věcné. V jeho denících nejsou žádné úvahy, dilemata, vnitřní rozpory. Zapisuje to, co se stalo dopoledne, jaké bylo počasí, komu poslal dopis, kdo se stavil na návštěvu. Často ani nevíme, proč přišel. Je to podivuhodný popis každodennosti, ve kterém je velmi málo prostoru pro nejistoty a pochyby. Středa 17.4.1935. Celý den drobně prší. Odpoledne přišlo expres svědectví od Jendy B. plus dopis pro oddíl. Do kanceláře přišel Sobka a Enšpígl pro instrukce. Napsány instrukce pro Tigry i pro Zuba zvlášť. Sobka registroval Sajdla. Přespoledne Nordbert u mě ukazuje tlumok, dámu Tornu. Přespoledne nalezeny denní rozkazy z tábora Smůly, fotografie přidány. Psáno paní Fischerové a slečny Richterové, vlčata, dluhy, rozklad toho. Napsán koncept žádosti o subvenci na magistrát. Enšpíglovi napsáno do deníku a ten předán. S Hatím v klubovně umluveno, že půjde zamluvit vagóny. Tulek děkuje za přímluvý dopis k otci. Pomohlo, Tulek jede. Vilda nemůže jeti. Peníze. Podpoříme 10 korun. Bratr Jarda Charvát přivádí nováčky, jednoho skauta, jedno vlče. Teče hrozně do klubovny. Také desítka si přichází stěžovat. Sestra XY, Jardovo děvče, dovedena do prvního dívčího začlena. Pak měřeno, kudy teče. Není to už tak hrozné. Charvát přinesl své foto naší klubovny při práci. Ten druhý díl se jmenuje Začínám psát rychlé šípy. Dohromady oba svazky pokrývají roky 1920 až 1941, takže určitě na co se těšit i v budoucnu. Foglarovy deníky mi připomněly dvě výjimečné knihy podobného ražení. Jedna z nich se jmenuje Tweety 1956 až 1963. Obsahuje kompletní přepis deníků básnířky a historičky umění Věry Jirousové. Kniha zaznamenává období jejího dospívání, na začátku jí bylo 12, na konci 19 let, a zprostředkovává nečekanou perspektivu doby, ale i zajímavý pohled na formování přemýšlení budoucí významné konzistoričky. Jirousová je v textu nelítostná, intimní, drsná i vtipná a kniha je, jak by asi napsala, prostě epes. Ta druhá kniha je výběr skutečných tweetů Zuzany Fuchsové, nazvaná Cítím se jako Urlike Meinhof. Je to podobné deníkové banální pojmenovávání všední reality, tady ovšem s humorem pochopitelně cíleným na online čtenáře a jejich interakce, ale podobně jako Jirousové deníky vytváří nečekanou poetiku. Totiž, když přemýšlím o těch Foglarových denících, uvědomuji si, jakou roli má naladění, se kterým člověk ke čtení přistupuje. Já mám tendenci číst Foglara podobně, jako jsem kdysi četl japonského básníka Shigejiho Tsuboe. Mimochodem, abych se trochu vrátil na začátek, jeho sbírka Ulice plná pláštů do deště vyšla v úpravě Václava Bláhy ve výtvarně i obsahově výjimečné edici zahraniční poezie Plamen v 60. letech. Tedy, jako jsem kdysi četl japonského básníka Shigejiho Tsuboe, s touhou dívat se na svět jako básník. Protože být básník, to je ta nejlepší práce na světě, kdo by to nechtěl. Můj nejoblíbenější básník je Vladimír Majakovský. Volodya Maják, bubeník revoluce. Souvisí to určitě s knihou Vesele i vážně. Vyšla v roce 1961 a geniálními ilustracemi ji vypravil Adolf Hofmeister, kterou jsem jako dítě opakovaně četl a která mi vydržela až doteď. Majakovský je precizní, moderní, dramatický, sdělný, úderný a zapálený. Možná, že někomu už by některé revoluční verše přišly dnes k smíchu, ale na tom, jak verše skládal, to nic nemění. Majakovský jako velká osobnost proticarské revoluce později odmítal stalinský režim a zabil se v pouhých 36 letech. Dokonalé řemeslo poháněl opravdový oheň. Před časem vyšly nové překlady Jany Kitzlerové a Vojtěcha Franka. Soustředí se víc na Majakovského básníka než na Majakovského revolucionáře, jak tomu bylo u překladů kontroverzního Jiřího Taufera. V jeho překladech ale Majakovského verše jakoby bouchaly pěstí do stolu a to mě baví. Nové překlady daleko víc odkazují na Majakovského jako oblak v kalhotách, citlivého milostného lyrika. A asi je to v dnešní době správně. Byla by totiž škoda nečíst nejlepšího ruského básníka 20. století jen proto, že byl komunista. Mimochodem, Vojtěch Frank s Janou Kitzlerovou nově přeložili i Velemira Chlebníkova. Sbírka vyšla loni pod názvem Dar čarodějky mám, sestry nebeské. Rozsáhlý výbor ale bohužel neobsahuje více experimentální texty. Nedávno jsem si koupil sbírku Průvod idiotů. Výbor z díla tří ruských básníků, které jsem vůbec neznal. Jevgenij Kropivnický, Genrich Sapgir a Igor Cholin patřili ke skupině ruských nonkonformistů druhé poloviny 20. století. Jejich texty vycházejí v samizdatech a neoficiálních strojových opisech. Ve své době byla jejich tvorba označovaná jako konkrétní poezie, ovšem v jiném smyslu, než jak chápeme konkrétní poezii teď, tedy jako básně, které slova zbavují významů a redukují až na znaky nebo zvuky. Konkrétní poezie těchto a dalších autorů spočívala v redukci poetiky na elementární popis skutečnosti, doslovnost. Básně jsou zhuštěné, minimalistické, nezúčastněné, přísné pozorování, ale přináší nečekaný humor a sebeironii. A ačkoliv je z nich cítit silný komentář reality Ruska a Sovětského svazu druhé poloviny 20. století, jsou to básně až pozoruhodně aktuální. Asi, že lidi jsou pořád stejní. Jdu. A mě naproti jdou idioti. Idiot vousatý, idiot bezvousý, idiot pohrovitý, idiot velkohubý, idiot hranatý, idiot hlavatý, idiot, co má v uších kousky vaty. Jde idiot veselý, jde idiot vážný, jde idiot sympatický, jde idiot apatický, jde idiot normální, jde idiot vulgární, jde idiot geniální, jde idiot epochální. Naučit se číst a chtít číst poezii, to považuji za jednu z nejlepších věcí, co se mi v tomhle ohledu stala. Sám jsem dlouho psal, ale spíš to byly vždycky písňové texty. Jednu dobu jsem udržoval při životě neúspěšného fiktivního básníka, který byl o generaci starší než já. Dal jsem mu jméno Jan Metočka Rohlíd a vytvořil stránku na Facebooku, na které publikoval své nové i starší texty z období undergroundu. Nakonec se mu podařilo otisknout několik básní v časopise Komfort a ve sborníku Dobře už bylo a tím jsem jeho uměleckou činnost ukončil. Ale bylo to fajn být básníkem aspoň na chvíli. Jsem totiž příznivcem mystifikací, fabulací a autofikcí. Takový Ivan Verniš je pro mě bez debat nejlepší žijící český básník a zásluhu na tom má určitě i podíl potěuchlých mystifikací v jeho díle. Nakonec jeho skvělá biografie od Petra Motýla Život a dílo básníka Ivana Verniše je vedená přesně v tomhle duchu. Mezi jinými Vernišovými knihami stojí ale fantastická několikadílná antologie zapomenutých, opomíjených a zavrhovaných českých autorů. Jmenují se Zapadlo slunce za dnem, který nebyl, Píseň o nosu a Quod libet, se věnuje především básníkům z přelomu 19. a 20. století. Nepatřím sice mezi ty, kdo si myslí, že všichni publikovaní autoři v antologii jsou ve skutečnosti jeden a ten samý Ivan Verniš, ale tajně doufám, že aspoň částečné intervence do knihy a tak i do zapomenuté literární historie Verniš provedl. Můj pracovní život se minimálně posledních 10 let motá kolem divadla. Skládám scénickou hudbu a vytvářím zvukový design. O divadle v tom procesu vždycky hodně přemýšlím, přitahuje mě jako komplexní forma, která dokáže přinést tak různorodé výsledky. Když už to je někdy až moc dobrodružné, pomáhá mi vzpomenout si na mého dalšího oblíbence, Konstantina Ildefonse Galčinského a jeho divadelko Zelená husa. Kratoučké scénáře nejmenší scény na světě komentují vedle dadaistických zápletek a absurdních poent mimoděk i fungování kulturního provozu, ve kterém toho ale moc nefunguje. Aby taky jo, když ředitelem divadelka Zelená husa je pes Fafík, který se nikdy nemůže dopočítat vstupného. Možná to bude tím, že umí počítat jenom do 10. Když jsem před 16 lety natočil a vydal svoji nejúspěšnější a zatím poslední desku Náměstí míru, byl Galčinský jediný z básníků, koho jsem tam citoval. Dokud bude drožka drožkou a kuň koněm, kočí kočím, dokud víry vyslou točí, vždycky bude nejmín jedna, třeba chudá, třeba bědná. Tady jsem to v té písničce ukončil, ale slušelo by se dodat začarovaná drožka, začarovaný drožkář, začarovaný kůň. V loňském roce vyšla ještě jedna pro mě důležitá kniha. Radek Volman sepsal své vzpomínky na život na kulturním okraji v 90. letech. Historky ze skvotování, počátku antifašistického a anarchistického hnutí, vznik a snaha o udržitelnost alternativní kultury, to všechno jsou cenné záznamy přemýšlení, které jsou dnes možná zase aktuální. S Radkem se znám a jako člověka i jako autora ho charakterizuje upřímnost, autenticita a opravdovost. Asi se to nepovede, ale kdyby si dost lidí tuhle knihu přečetlo, možná by se některé přetrvávající narrativy o squattingu, anarchismu, hnutí Antifa, boji za práva zvířat, DIY kultuře a tak dále, podařilo ve společnosti přeformátovat. Ten text je totiž chytrý, má v sobě napětí, ale i poetiku. Když jsem si jeho vzpomínky nazvané Krev kruh černá četl, vybavil jsem si ještě dvě pro mě důležité, i když zdánlivě nesouvisející knihy. Biografická kniha Our Band Could Be Your Life, tedy Naše kapela by mohla být váš život, od amerického novináře Michaela Ezrada, přináší portréty 13 zásadních kapel amerického hudebního undergroundu 80. let. Od Black Flag přes Minor Threat a Fugazi až po Sonic Youth nebo Mudhoney. Dá se číst z pozice fanouška hardcoreu, punku nebo alternativního indie rocku, ale také jako svědectví o myšlenkách a okolnostech, které formovaly DIY přístup, přemýšlení o hudbě, vznik nezávislé kulturní infrastruktury nebo filozofických postojích, jako bylo třeba hnutí Straight Edge. Rád a často tuhle knihu doporučuji s tím, že vůbec nezávisí na hudebním žánru, ve kterém se kdo pochybuje. Tohle je návod na to, jak nejen o kapele, ale i o hudební scéně přemýšlet, jak ji organizovat a rozvíjet. A poslední knihou se vrátím na začátek. Kromě toho, že jsem vyrostl v kufru s knihami, bylo to v 80. letech také v ojedinělé soukromé galerii v takzvané šedé kulturní zóně. Můj táta se svým bratrem provozovali v Kostelci nad Černými lesy od roku 1983 do roku 1988 galerii H. Mimochodem o ní vznikla před několika lety vyčerpávající kniha. Galerie H fungovala bez povolení, ale taky bez utajení 5 let. Uspořádala přes 30 tematických výstav, na kterých se setkávali renomovaní umělci a umělkyně se začínajícími, přehlíženými nebo těmi, jak už tady padlo, amatérskými. Otevřenost, nevýběrovost a algoritmické, tedy nehierarchické rozmístění děl bylo pro fungování galerie H stěžejní. A i když jsem jako dítě celou tu situaci spíš nezvládal, později jsem pochopil, co to znamenalo a jak mě to ovlivnilo. Pomohla mi v tom kniha Dočasná autonomní zóna, kterou pod pseudonymem Hakim Bey napsal problematický autor Peter Lambor Wilson. Píše se v ní o paralelních kulturních strukturách, které mají větší šanci na přežití než ty, které jsou ze své podstaty konfrontační a kontrakulturní. Útlá, ale důležitá knížka shrnuje myšlenky i praxi autonomních zón v kyberprostoru i na pirátských ostrovech ve špatně zmapovaném Karibiku 17. století. Pochopil jsem, že alternativní a paralelní prostory nemusí trvat navždy, nemusí mít ani fyzickou podobu a nemusí být ani populární. Důležité je, že existují, že ukazují příklad, že nás učí sdílení, naslouchání, soběstačnosti a kreativnímu přemýšlení. Všechno končí knížka taky. Hleďte děti na majáky. Jak majáky ve tmě stůjte, lidem cestu ozařujte.
0: O svých setkáních s knihami hovořil v pořadu Knižní pól hudebník a grafický designér Martin Hůla a pořad připravil Petr Šrámek. To, co slyšíte už teď, tak to je Marta Kloučková. Blíží se poledne.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Potíže s otěhotěním má v Česku 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Přesně před 82 lety se vylodili spojenci v Normandii. Památku padlých vojáků uctí i americký ministr obrany Pete Hegseth. V Praze pokračuje populárně naučný veletrh vědy. A počasí. Bude jasno až polojasno, na horách ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Potíže s otěhotěním má v Česku podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy. Problémy s plodností se týkají mužů i žen stejně často. U mužů je to třeba kvůli klesajícímu množství spermií. Co za to může, vysvětluje urolog z Pražské fakultní nemocnice Motol Michael Nekula.
3: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
2: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem. Upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v nadcházejících měsících ještě sílit. Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi předevčírem navrhl v otevřeném dopise.
4: Na žal, ruská strana znovu obírá vojnu.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Francie si připomíná 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Do operace Overlord se jen první den zapojilo na 160 tisíc vojáků a tisícovky plavidel. Invaze znamenala klíčový obrat ve vývoji druhé světové války. Památku padlých vojáků v Normandii uctí i americký ministr obrany Pete Hegseth.
6: Vylodění spojenců v Normandii připomínají koncerty, přehlídky historických vozů, seskoky parašutistů i piety. Do Normandie přiletělo taky 27 amerických veteránů, skoro všem je kolem stovky.
7: Je to čest tady znovu být. Byl jsem tu před 80 lety. Vrací se mi mnoho vzpomínek.
6: Popsal francouzské televizi veterán John Roy. Mezinárodní pěta bude v obci Langres-sur-Mer na pláži Sword, kde se vylodili britské oddíly. Obřadu se účastní i francouzský premiér Sebastian Lecornu a ministři obrany Velké Británie a Spojených států John Healy a Pete Hegseth. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Výstaviště v Praze Letňanech patří až do dnešní 18. hodiny veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí přes 100 interaktivních expozic od různých ústavů Akademie věd nebo univerzit. Vstup je zdarma, více říká za organizátory Marek Todorov.
8: Všichni ti naši vystavovatelé se snaží své stanoviště nastavit tak, aby byly co možná nejinteraktivnější, přinést vědu mezi širokou veřejnost. Vytáhnout ji ven z těch laboratoří, vytáhnout ji ven z terénu a také vyslat sem své vědce, aby se mohli s lidmi potkat.
2: Středověký festival u jezera Milada na Ústecku dnes připomene 900 let od bitvy o Český trůn a 600 let od husitské bitvy. Akci muzeum spojilo s připomínkou patrona města svatého Václava. Ten se podle legendy zjevil před střetem českých a německých vojsk v roce 1126 v okolí Chlumce. Na trůně tak zůstal Soběslav I. Program festivalu nastínil Vladimír Cetl z Ústeckého muzea.
9: Hlavní body programu jsou ty rekonstrukce bitev 1126 a 1426. Ty proběhnou ve 13 a v 17 hodin. Mimo to budou k vidění tábořiště těch středověkých vojsk. Neustále se tam bude něco předvádět. Budou tam hudební produkce, loutková divadla, tržiště.
2: K jezeru bude od dopoledne jezdit bezplatná linka MHD od divadla v 10-minutových intervalech. V Rychnově nad Kněžnou dnes připomínají 200 let od napsání domácí kuchařky Magdaleny Dobromily-Rettigové. Ve 2 hodiny odpoledne začíná program na Poláčkově náměstí, kde jsou připravena kulturní vystoupení, ukázky dobové kuchyně nebo soutěž o nejlepší bábovku, říká vedoucí turistického informačního centra Lenka Poniklová.
0: Děti ze základní školy Masarykova si připravili průřez životem rodiny Rettigových, o tom, jak byla Magdalenka malá, jak se potom provdala. Máme to doplněné, že tam budou vlastně i naše postavy, pana Rettiga a paní Rettigové. Přijedou mistři kuchaři ze Staré gardy, takže určitě budou mít zase něco připravené staročeského.
2: Počasí. Bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. V noci čekáme většinou oblačno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů a zítra bude polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami do 28 stupňů Celsia. Víc zpráv hledejte na webu irozhlas.cz.
10: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art café, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských Lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
11: Radioservis představuje
12: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci?

0: rozhlas.cz. Vy, kteří nejste z Prahy a nemůžete tedy od 15. hodiny přicházet do Rýgrových sadů a slavit společně s námi založení Sočru a 100 let od této události, tak můžete poslouchat online. Budeme vás o tom informovat ještě v našem odpoledním vysílání. Tak krásný den.
1: Polední koncert.
2: Pěkné poledne na stanici Český rozhlas Vltava vám, milí posluchači, dnes z brněnského studia Českého rozhlasu přeje od mikrofonu Jan Hlaváč. Začínají víkendové polední koncerty s volným cyklem soubory a solisté. Dnes vám představím mužské vokální kvarteto Quevox, které vzniklo už v roce 1997. Z tehdejších členů absolventů Janáčkovy akademie muzických umění v Brně a také akademie muzických umění v Praze. Jejich působení v hudbě je dodnes velmi široké. V jejich repertoáru najdeme ansámblové skladby pro toto složení, dále transkripce sborových a solových koncertních i operních skladeb. Mnohá hudební aranžmá napříč staletími. V jejich podání si dnes vyslechneme vokální díla německých a také rakouských romantiků Johannesa Brahmse, France Schuberta, Antona Brucknera a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Na záznamu provedení z roku 2019. A jako hudební přídavek mám připraveno také dílo Leoše Janáčka. Mužské vokální kvarteto Quevox nám v obsazení Petr Julíček a Tomáš Badura tenor, Tomáš Krejčí bariton a Aleš Procházka bas zaspívá nejprve skladbu Johannesa Brahmse. Bude to Lesní noc ze sbírky 7 písní z roku 1874. Spolučinkují Pavla Radostová soprán a Jarmila Balážová mezzosoprán.

To byla Lesní noc od Johannesa Brahmse. Zpívalo mužské vokální kvarteto Quvox spolu s Pavlou Radostovou, soprán a mezzosopranistkou Jarmilou Balážovou. Následuje skladba rakouského hudebního skladatele France Schuberta. Bude to opět lesní tematika, tentokrát noční píseň v lese. Je to původně píseň pro čtyři mužské hlasy a čtyři lesní rohy. V úpravě pro čtyři mužské hlasy a klavír. Zpívá Quvox, na klavír hraje Karel Košárek.

Dozněla noční píseň v lese od France Schuberta v úpravě pro čtyři mužské hlasy a klavír. Zpívá nám mužské vokální kvarteto Kvévox, Petr Julíček, Tomáš Badura, Tomáš Krejčí a Aleš Procházka, na klavír hraje Karel Košárek. Následuje další dílo rakouského romantického skladatele Antona Brucknera. Působil nejprve jako choralista v klášteře svatého Floriana v Linci, kde získal první hudební vzdělání a začal jako samouk také skládat. Ve 40. letech 19. století nastoupil v Linci na učitelskou dráhu. Anton Bruckner, který zemřel v roce 1896, se setkal samozřejmě s popředními postavami své doby, také s Richardem Wagnerem. Z jeho díla si nejprve vyslechněte podzimní píseň. Vesele se toulám lesem, když vítr hýbe kmeny. Je to skladba pro dva soprány, mužský sbor a klavír z roku 1864. Zpívá opět Kvévox a s nimi Pavla Radostová a Jarmila Balážová. Na klavír hraje Karel Košárek.

Z díla Antona Brucknera to byla skladba pro dva soprány, mužský sbor a klavír s názvem Podzimní píseň. Zpívalo mužské vokální kvarteto Kvévox a s nimi Pavla Radostová a Jarmila Balážová. Na klavír hrál Karel Košárek. Z díla Johannesa Brahmse si teď můžete poslechnout Rapsodii pro alt, mužský sbor a orchestr, opus 53. Uslyšíme její úpravu pro mezzosoprán, mužské vokální kvarteto a klavír. Byla zkomponována v roce 1869 na text z Goethovy básně Výlet do Harcu v zimě. Zpívá opět mužské vokální kvarteto Kvévox, s nimi mezzosopranistka Jarmila Balážová, na klavír hraje Karel Košárek.

Dozněla rapsodie pro alt, mužský sbor a orchestr v úpravě pro mezzosoprán, mužské vokální kvarteto a klavír, dílo 53. Johannesa Brahmse, na text z Goethovy básně Výlet do Harzu v zimě. Zpívá nám mužské vokální kvarteto Quaevox, s nimi účinkovala Jarmila Balážová a na klavír hrál Karel Košárek. V podání Quaevoxu si teď poslechneme opět dílo France Schuberta. Bude to píseň pro mužský sbor s názvem Noc, jaksi krásná.

Z díla France Schuberta dozněla píseň s názvem Noc. Zpívalo mužské vokální kvarteto Quaevox a my v noční tématice v tento polední čas pokračujeme. Zaposloucháme se opět do díla Antona Brucknera a bude to jeho skladba pro tenor, mužský sbor a klavír z roku 1869 s názvem Půlnoc. Květiny září v měsíčním světle pohádkové půlnoci. Tuto skladbu uslyšíte v podání sopranistky Pavly Radostové, která zpívá s mužským vokálním kvartetem Quaevox. Na klavír hraje Karel Košárek.

Slyšeli jsme skladbu Antona Brucknera s názvem Půlnoc. Zpívala Pavla Radostová a mužské vokální kvarteto Kvévox. Na klavír hraje Karel Košárek. V podání Jarmily Balážové, mužského vokálního kvarteta Kvévox a klavíristy Karla Košárka teď zazní opět dílo France Schuberta. Bude to jeho serenáda Tiše váhej v nočním rubáši temnoty.

Serenádu France Schuberta zpívala Jarmila Balážová s mužským vokálním kvartetem Quvox. Na klavír hrál Karel Košárek. Z díla německého hudebního skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho to bude hymnus pro soprán, smíšený sbor a varhany na text žalmu číslo 55. Vyslyš mou modlitbu, vyslyš mou prosbu, Hospodine, nakloň se ke mně. Zpívají Pavla Radostová, Jarmila Balážová a mužské vokální kvarteto Quvox. Na klavír hraje Karel Košárek.

Slyšeli jste hymnus od Felixe Mendelssohna Bartholdyho na text žalmu číslo 55 Vyslyš mou modlitbu. Zpívali Pavla Radostová, Jarmila Balážová, mužské vokální kvarteto Kvévox, na klavír hraje Karel Košárek. A na závěr z díla německých romantiků v podání mužského vokálního kvarteta Kvévox si poslechneme skladbu Johannesa Brahmse. Bude to moteto pro smíšený sbor v úpravě pro smíšené hlasy a klavír. Z roku 1877. Proč je světlo dáno těm, kteří trpí neštěstím? Spoluúčinkují opět Pavla Radostová, Jarmila Balážová a na klavír hraje Karel Košárek.

Doznělo dílo Johannesa Brahmse. Moteto pro smíšené hlasy a klavír, proč je světlo dáno těm, kteří trpí neštěstím. Zpívali sopranistka Pavla Radostová, mezzosopranistka Jarmila Balážová, mužské vokální kvarteto Kvévox, Petr Julíček, Tomáš Badura tenor, Tomáš Krejčí bariton a Aleš Procházka bas. Na klavír hrál Karel Košárek a my jsme slyšeli nahrávky Českého rozhlasu z roku 2019. Mužské vokální kvarteto Kvévox se, jak jsem se zmínil na začátku, zaobírá tvorbou skladatelů všech staletí. My si poslechněme v hudebním přídavku dílo Leoše Janáčka. Bude to 5 národních písní z roku 1912. Zpívá Kvévox spolu s baritonistou Vladimírem Chmelem. Na harmonium hraje Martin Jakubíček.

0: doznělo 5 národních písní od Leoše Janáčka z roku 1912. Zpívalo mužské vokální kvarteto Kvévox, Petr Julíček a Tomáš Badura. Tenor Tomáš Krejčí bariton a Aleš Procházka bas, spolu s nimi baritonista Vladimír Chmelo. Na harmonium hrál Martin Jakubíček. Dnešní polední koncert s podtitulem Soubory a solisté představil mužské vokální kvarteto Kvévox. Pořad připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Povídka.

Nedávné kulatiny Jiřího Langmajera si na Vltavě připomeneme až v 15 hodin rozhlasovou hrou Talisman. Ovšem následující příběh o oprávněnosti umělců vyjadřovat se po svém, který pro rozhlas upravila Oldřiška Vašková, v roce 2001 četl v režii Věry Pražákové Jan Fischer. František Langer, Přímka v červeném.

Četl jsem někde, že v 30. letech měli abstraktivisti výstavu v Rue La Boétie, v témže domě, kde bydlil Picasso. A že slavný mistr vždy časně dopoledne, než se dostavili návštěvníci, si chodil prohlížet v klidu výrobky nastupující generace. Nechtěl jsem ho napodobovat, ale i já jsem shledal, že mám z výstavy mnohem víc, když se jako jediný člověk pohybuji výstavní prostorou. Zažívám podivuhodný pocit, jako by se na mne soustředili pohledy vystavených děl, že jsem středem jejich silokřivek a paprsků, cílem jejich křiku, jejich sugestce. Pod tolika nárazy se cítím osamocený, nejistý, pokorný. A to je vztah, jakého si žádá každá velká otázka a každý pokus o poctivou odpověď. Ve výstavní síni Foyer de Seine ukazoval své malby jistý Dombrovic a plakát řezaný do linolea, pravděpodobně jeho vlastnoruční výtvor, nazýval výstavu Přímka v červeném. Zašel jsem tam přesně v 9 hodin, tak časně ještě nikdo ani u pokladny neseděl. Vešel jsem tedy přímo do výstavní síně. Tam nějaký muž převěšoval obrazy. Měl v ruce olovnici a zednickou vodováhu a podle nich urovnával ty, které nevisely dokonale svisle. Podle obnošeného oblečení jsem ho pokládal za sluhu, který má výstavu udržovat v pořádku. Svým měřením a přecházením mi překážel v prohlídce. Ale nezdálo se, že bych přišel o mnoho. Byly to věci nevelkého formátu, asi 50 na 60. Obrazy byly vlastně jen červenou kraplakovou plochou, na které byla hustě bělobou nanesena přímka. Vždy přes celý rozměr plochy, od kraje ke kraji, kolmá, vodorovná, odkloněná, šikmá, až úhlopříčná. Asi na třech obrazech to byly přímky 3 nebo 4, rovnoběžné nebo rozbíhající se. Každá byla přesná, natažená jako struna a na červené ploše vyvolávaly dojem vnitřního napětí. To bylo vše. Trochu jednotvárné, až bez fantazie. Počkat, proč jednotvárné a proč bez fantazie? Ne tak docela. Především kraplakové nátěry byly různé hustoty, od řídkých, prosvítavých, až po těžké a pastózní. Za druhé byly nanášeny na nejrůznější materiály, na každém obraze na jiný, a žádný se neopakoval. Rozluštil jsem mezi nimi obyčejné malířské plátno, ale také našepsovanou pytlovinu, několik druhů impregnovaných lepenek, plech, sklo, zrcadlo, dřevo. Vlastně dřeva. Některá jen prostá prkénka z bedýnek, jednou bezvadně hladká, po druhé ponechaná v nejhrubším stavu neohoblovanosti a drsnosti. Na jednom podkladě, asi odneseném z nějakého skladiště, prosvítal červeným nátěrem původní nápis Rum. A taková připomínka kubismu dala celé výstavě skoro intimní ovzduší. Ale v zásadě to byl ustavičně kraplak, přímka, až do uspání. Chystal jsem se odejít. Ptal jsem se tedy muže stále zaměstnaného rovnáním obrazů. Mohl bych vstupné nechat u vás? Pokladní se nedočkám. Neplaťte nic. Já jsem totiž malíř. Jmenuji se Dombrovic. Představil jsem se také. Chodím každý den před otevřením urovnat své obrazy. Majitelka síně mi půjčila klíč. Tady jezdí podzemní dráha a její otřesy je vyšinou ze správné polohy. A bylo by to každému směšné, kdyby viděl vertikálu viset na křivo. Člověk, který den co den chodí pečlivě upravovat polohu svých obrazů, imponoval svou opravdovostí. Pustili jsme se do důkladného rozhovoru o abstrakci, takže náhlé jeho zakončení a rozchod mohly by se zdát nedostatkem vážnosti k novému známému. Proto jsem ho pozval, aby šel se mnou vypít láhev piva do kavárny na rohu. Při
přijal pozvání a na mou pobídku si pak ještě objednal smaženou klobásu. Prý nesnídá, aby byl včas u svých obrazů. Ovšem, ty ho neuživí, ale pracuje příležitostně pro jednoho litografa. Svou sympatii k tomuto prostému srdci jsem nadále prokazoval tím, že jsem se bezmála denně na cestě do knihovny zastavil v jeho věčně prázdné výstavě. Měl jsem tak příležitost seznámit se i s velmi plavovlasou kyprou dámou, která byla nejen pokladní, ale také majitelkou výstavní síně. Její přítel, pověděla mi, jí poradil, aby pořádala výstavy nejmodernějších výtvarníků. Ti jsou prý dnes obchodně nejslibnější. Ona o tom pochybuje, povzdychla si. Doufal jsem, že její povzdech Dombrovic ve výstavní síni nezaslechl. Klidně si rovnal své obrázky a zcela samozřejmě se dal pohostit tentokrát smaženou alsaskou jitrnicí. Při dalším setkání jsem Dombrovice nezastihl poletujícího od obrazu k obrazu. Seděl v jednom ze čtyř křesel, která stála v koutech síně, aby si na ně mohli sednout unavení návštěvníci. Měl na klíně pomačkané číslo Franz Suar. Prosím, čtěte. Četl jsem. Byl to 15-řádkový referát o Dombrovicově přímce. Vlastně jen ošklivá notická. Jedinou předností jeho vystavených produktů je prý přesná přímost jejich přímek, ale i ta je podezřelá. Je asi udělána podle známého receptu, užívaného na školách v hodinách geometrie. Umělec v uvozovkách z jednoho konce obrazu na druhý konec asi napěl motous hustě napuštěný bělobou. Pak motous ponazvedl jako tětivu luku, spustil jej, nechal dopadnout do kraplakového nátěru a tím vznikla na něm bezvadná přímka. Takhle to dělají školáci a nějaký člověk to nazývá uměním. Podepsán byl End Y. Tohle darebáctví nemohu nechat jen tak. 10 let pracuji, než jsem došel k závěru, že přímka musí postačit, aby vyjádřila nejhlubší lidské pocity, je-li správně vsazena v čase a v prostoru, kus věčnosti. Pokaždé ji kreslím s takovým soustředěním, že by to stačilo vzkřísit mrtvého. A ten chlap mě podezírá z provázku, jako bych byl zednický učedník nebo malíř písma. Prý se rozhodl odpovědět Franz Suáru dopisem. Na zítří jej měl připravený a prosil mne, abych mu jej opravil. Byl jsem na rozpacích jen nad poslední větou dopisu, ale tvrdil neústupně, že dopis píše právě jen kvůli ní. Dopis zněl. Pánové, váš kritik End Y tvrdil o mně a nyní jsme citovali kritiku, pak několik slov o umělcově absolvování 2 ročníků École d'Art a následoval závěr. Prosím, abyste uveřejnili toto prohlášení. Abych dokázal planost jeho pomluvy, budu dnes 7. září o 16. hodině na Place d'Alma veřejně malovat nový obraz z cyklu Přímka v červeném. Ať se pan kritik dostaví na Place d'Alma, aby mohl na místě zkontrolovat své tvrzení a odvolat svůj odsudek. Jinak by sám sebe usvědčil z nadsti utrhání. Příštího dne, 6. září, Franz Suar náš dopis otiskl v plném znění a dokonce jej dobře umístil. Odpoledne toho dne již přišlo na výstavu 80 lidí. Paní u pokladny seděla spokojenější. Dnes 7. září jsem se ráno setkal s Dombrovicem, který skoro zářil sebedůvěrou a po obědě jsem mu šel sekundovat na Place d'Alma. Nesl si rozkládací stojan. Malý štětec mu čouhal z náprsní kapsy a velkou tubu s bělobou měl také jen v kapse. Já jsem hrdě nesl krásně napjaté plátno, už natřené kraplakem. Bylo rozměrné asi 1,5 metru. Stojan jsme postavili na chodníku pod platany. Bylo 3:30. Jasné pařížské nebe.
A už se kolem stojanu začali kupit lidé. Čím víc se blížila čtvrtá hodina, tím víc čtenářů France Suaru se scházelo. Několik jich vesele zdravilo Dombrovice, jistě také abstraktní kumštíři. Byli zde už reportéři s fotoaparáty, potom přijelo auto s nápisem Film a hloučkem se prodral kameraman. Následoval pracovní vůz označený nápisem Télévision Française a lidé z něho rozvinovali kabely, stavěli reflektory a přijímací kamery. Dopis Dombrovicův vzbudil senzaci. Reportéři se vyptávali na jména, psali do notýsků, fotografové stoupali na lavičku a někdo strkal Dombrovicovi pod nos mikrofon. Ale malíř se nezmohl navíc, než že se do něho otázal, jeli už mezi diváky také pan End Y. Nebyl. Dombrovic se rozhodl počkat. Stál zatím jen nad plátnem a díval se na jeho červenou plochu. Zřejmě se soustřeďoval. 3 minuty, 5. Tu a tam se mezi diváky ozval netrpělivý nebo výsměšný hlas. Dombrovic ho nedbal, ale vnímal vše kolem sebe dokonale. A když přijelo auto s nápisem Tisková služba France Suar, napřímil se. Vyňal z kapsy tubu s bělobou. Vymačkal z ní tolik barvy, že přetékala přes tubu a přes prsty jeho levice. Nabral, namočil, namotal spoustu barvy na štěteček a odlaň modeloval jeho špičku, aby byla ostrá jako hrot šídla. Pak štětec uchopil za samý koneček, pozdvihl k očím, jako by jim mířil a znovu na několik vteřin znehybněl. Poslední soustředění před útokem. V té chvíli zableskla světla žárovek fotoaparátů a rozsvítil se malý reflektor filmové kamery. Naplno začal hučet agregát v autu televize a rozsvítily se její lampy. Tu právě Dombrovic zabodl hrot štětce do levého horního rohu plátna a pak táhl ostrou bílou čáru do levého dolního rohu plátna a pak táhl ostrou bílou čáru do pravého dolního. Očekával jsem, že tak učiní jedním rázem, jako řez břitvou. Ne. Táhl štětec pomalu, pozvolna. Nezdálo se, že štětec nechává bílou stopu za sebou. Naopak, jeho pomalý pohyb jakoby zvolna nuceně ustupoval bílé barvě, která se milimetr po milimetru za ním odněkud objevuje na plátně. Jakoby ji zadržoval, aby nenastupovala příliš překotně, jakoby brzdil a hradil její nával. Nebyla to spolupráce štětce a barvy, ale souboj štětce s barvou. Barva zvolna vítězila, štětec před ní ustupoval. Jenže tak zvolna, až to napínalo, znepokojovalo, plnilo obavou, že se něco stane, někde to zadrhne, něco se přihodí, možná i katastrofa. Štětec neodolá, vzdá se a bílá barva zaplaví celý svět. Aspoň půl minuty, snad celá, možná i 2 to trvalo a po celý ten čas jsem byl napjat. Čekal jsem a trnul, než štětec, vlastně bílá barva, dospěla z jednoho rohu plátna do druhého. Ztratil jsem vědomí času po celou tu dobu, kdy se přímka pohybovala po plátně. Ale i vědomí čehokoliv jiného. Vnímal jsem jenom ji, jenom ji. A myslím, že stejně tak okruh lidí kolem štaflí a stejně i filmový a televizní přijímač, její rození se stalo záležitostí širokého okruhu. Chodci na ulici se zastavili. Věděl jsem, že stojí nehybně, leda, že stoupají na špičky a pohlížejí napjatě sem k nám, jako by tu očekávali nějaké zjevení. Zdálo se mi, že se i auta v jízdní dráze zastavila. I vrabci v korunách platanů utichli a dívali se z větví dolů na nás. Všecko, naprosto všecko, napjatě bralo účast
na zrození přímky na plátně. Štětec ji nevytvářel. Naopak, jen ji zadržoval, dokud nenabyla plné hustoty a tíže, až se stala zralou k svému zrození. Teď, oslavovaná tolika pohledy, se sama ze sebe vytvářela, vznikala, stělesňovala. A já jsem pochopil, že to není lecjaká přímka, nějaká pouhá přímka, přímka kvůli přímce. Není. Nepohybuje se rovněž jako každá přímka v čase a v prostoru, ani po plátně a v barvě. Ale že její začátek je někde v nekonečnu a v bezčasu. Že minutu dvě byla zadržena štětcem a pobývá na naší planetě v konečnu a v čase. Že však za okamžik támhle z rohu plátna zase uběhne do bezedného kosmu a zmizí v něm na věky věků. Taková je to přímka. Abstraktní přímka. Nikdy jsem vlastní smysl abstrakce nepocítil hlouběji než nad ní. Když přímka překročila okraj plátna, malíř zvedl štětec k čelu jako jí na pozdrav a nám na znamení, že skončil. Všecko se opět náhle rozezvučelo a rozhýbalo. Auta, lidé, dovrčeli kamery, muži od televize s křikem stáčeli kabely, vrabci opět cvrlikali. A na plátně před námi se nad kraplakovým pozadím skvěla napjatá bílá čára, úzká, ostrá jako vryb sklenářského diamantu do červené lastury vzácné majoliky. Diváci se rozcházeli, rozjeli se i pracovní vozy. Někteří z malířových kolegů zavolali na rozloučenou bravo, Dombrovic! Jiní odcházeli nespokojeni. Očekávali pořádný skandál. Osamělí jsme. Dombrovic snímal plátno ze štaflí. Byl jste ke mně laskav, ale nevím, kdy vám budu moci zaplatit svůj dluh. Nepřijal byste zatím jako malou splátku můj obraz? Byl bych mu rád pověděl, co všecko jsem procítil nad stvořením jeho přímky, aby věděl, jakou má pro mě cenu. Řekl jsem však jen, a podepíšete mi jej? Dombrovic vzal znovu do rukou štěteček, na kterém zbylo spousta běloby, a podepsal se drobnými vizitkovými písmeny. Pak složil stojan, rozloučil se a pomalu odcházel. Pod platany jsem zbyl jenom já. Musel jsem jeho dar vést domů opatrně, abych neposkvrnil obraz ani svůj kabát. Bílá přímka byla dosud mokrá. Večerníky popisovaly celou Dombrovicovu exhibici. Televize opakovala odpolední scénu 8 milionům francouzských diváků. Když jsem příští dopoledne vstoupil do galerie, tlačili se tam před přímkami celé davy. Paní v pokladně zářila. Řekla, že prodlouží výstavu třeba o 14 dní. Takový úspěch. Však jej pan Dombrovic potřeboval. Jeho obraz visel u mne doma proti oknu. Byl jako obdélník červeného plyše, roztrženého od rohu k rohu. Jenže přiznával jsem si, když neměl kolem sebe další čtverce a obdélníky druhých olejů založených na různých hladinách kraplaku, sám o sobě se nezdál tak výmluvný. Přímka v červeném byla jako list vytržený z knihy. Byla mimo program, náhoda. Kdežto ve výstavní síni, kde tato zjevení visela v celém souboru, každý jednotlivý obraz se sousedy vytvářel rytmus, rým, refrén, byl viditelnou částí Dombrovicovy partitury. Zprvu jsem tomuto svému pocitu nepřikládal žádný význam, ale hned v příštích dnech se ukázalo, že jsem uhodil hřebíček na hlavičku.
že jsem vycítil z díla totéž, co do něho vložil jeho tvůrce. 3 dny jsem nešel kolem galerie. Potom jsem tudy šel před samým polednem. Jistě polední přestávky využije kancelářský lid k návštěvě výstavy, která se přes noc stala proslulou. Jenže místo divácké tlačenice u pokladny nikdo. Stěny prázdné. 2 ženy drhly parkety, o ničem nevěděli. Majitelka galerie prý tady bude každou chvíli. Čekal jsem na ní na ulici. Přesně ve 12 se skutečně objevila. Zahlédla mě z dálky a rozběhla se. Pan přítel toho blázna Dombrovice. Co se s ním stalo? Kde je? Co o něm víte? Skoro útočila přívalem otázek. Uklidnila se poněkud, až když vešla dovnitř a sedla si na své křeslo za pokladnou. Zaplatila uklizečkám a přijala ode mne cigaretu. Řekl jsem jí, že spíš ona mi může odpovědět, co se stalo. Jsem sám překvapen, že najednou je po výstavě. Očekával jsem tu plno lidí, vždyť se právě rozhýbala. Ano, ovšem, nedovedu si to vysvětlit. Chudák se asi pomátl. A začala mi dobrým pařížským tempem vyprávět postup událostí. Po tom čtvrtku byl nával do výstavy přímo nepředstavitelný. Víc než 200 lidí za dopoledne. Zavírala o hodinu později. A hned také poptávka po cenách. Dombrovic o cenách nikdy nemluvil. Protože nechtěla kupce odradit, odhadla prvé 2 obrazy po 100 000 francích. Vzpamatovala se, když přišel 3. zájemce a zamlouval si obraz se 2 přímkami. Žádala za něj 200 000. Ode všech kupujících dostala zálohy. Z červeného papíru zhotovila růžičky a připíchla pod obrazy na znamení, že jsou prodány. Měla radost. Dombrovic se bude cítit jako boháč. Však si všimla, jak má kalhoty dole otřepané. V pátek ráno si pospíšila, aby byla v galerii zároveň s Dombrovicem, až přijde rovnat své obrazy. Koupila kytičku Jiřin, aby to bylo slavnostnější. Bude to pro něho neobyčejný den, pro ně rovněž. Úspěch byl nejen malířův, ale také její galerie. Sotva mu však začala líčit své obchodní výsledky, Dombrovice jakoby popadla zuřivost. Vrhl se k obrazům a začal strhávat papírové růžičky. Kdože jí dal právo, aby jeho obrazy prodávala? Div na ní nekřičel jako nějaký opilec. Zděsila se ho, ale nedala se. Právo? To se přece samo sebou rozumí. Obrazy se vystavují na prodej a ať odpustí. Získala mu ceny, o jakých se mu ani nemohlo zdát. A to nebudou poslední prodeje. Kupec se vždycky lepí na kupce. Je nyní udělaný malíř. Má budoucnost. Dombrovic se sice poněkud uklidnil, ale mluvil stále s velkým důrazem, že jeho obrazy se nesmí prodávat nějakým snobům pojednotlivu. Teprve všechny dohromady tvoří celé dílo. Celek, z kterého se nesmí nic vytrhávat. Jeden obraz souvisí se všemi. Jednotlivé prodávat nedovolí. Všecky najednou prý ano. Jednomu kupci, vážnému znalci nebo sběrateli, ať je pověsí pěkně jeden vedle druhého. Dá mu je třeba si jen za 2 miliony franků, dokonce za 1. Ale jednotlivě je neprodá. I kdyby mu dohromady vynesli třeba 1 000 000. Že prý se namáhala vymluvit mu takové bláznivé podmínky. Není naspěch. Kupci si obrazy odnesou až po uzavření výstavy, co pak nemá ani kapku radosti. Vyplatí mu hned všechny zálohy, které vybrala. Proč nechce? Nechtěl. Ani obrazy si neurovnal. Pozdravil a šel domů. Snad se na to vyspí a zítra bude myslit rozumně. V sobotu, když paní přišla tentokrát přesně v 9 zasednout do pokladny, úplně se zděsila. Výstavní síň byla holá. Obrazy ze stěn zmizely. Vyběhla jsem ven a vyptávala se sousedů. Loupež?
Jen chlapec, který prodával na rohu noviny, něco viděl. Zahlédl muže, který přijel před výstavní síň s dvoukolovou károu a nosil a skládal na ní obrazy. Pak táhl káru směrem k bulváru. Telefonovala jsem na policii. Detektiv přišel. Když se mu vylíčila, jaké to byly obrazy, rozesmál se. Kdo by kradl takové mazaniny? A ten váš malíř je blázen. Odvezl si obrazy sám. Pro jistotu si zavolal toho prodavače novin. Ten popsal viděného člověka tak dokonale, že i já jsem ho poznala. Dombrovic. Dočista blázen. Proč to dělal? Jestli ho snad mrzelo, že její provize je veliká, mohl to říct? Ona mu stojí o těch pár franků. Přijala by je jen proto, že ji těšilo, že vydělává. Šťastná byla jen, že se její galerie uchytila. A teď on takhle poškodí její jméno. Ukrást si z ní své vlastní obrazy. Po Dombrovicovi jako by se slehla země. Ani u mě se už nepřihlásil. Byli jsme vlastně jen náhodná známost z obrazárny. Neslyšel jsem o něm po celý rok, který jsem ještě strávil v Paříži. Ani potom doma. Ztratil se mezi 40 tisíci pařížskými výtvarníky, jako jehla v seně. Snad maluje pod jiným jménem, víc francouzským. Potom má snadnější živobytí. Nebyl by prvý. Tak mi zbylo po něm jenom červené plátno bílou přímkou roztržené vedví jako chrámová opona. Mé návštěvy krčí nad ním rameny. Vím ovšem, že bez společnosti dalších 20 nebo 25 jiných přímek tato osamělá by se mohla zdát až idiotsky hloupá. Proto se pokouším vyprávět, kterak obraz vznikl před mýma očima jako bezmála zázrak, jako přímka, která přichází z nekonečna a ubíhá do nekonečna a kterou malíř na minutu dvě zadržel na naší planetě, jako přímka, která se pohybuje mezi věčností minula a věčností budoucna. A umělec ji na jednu nebo dvě minuty připoutal k naší přítomnosti. Že její tvůrce Dombrovic se jmenoval, jeho křestní jméno ani neznám, vytvořil touto krásnou, přesnou, napjatou přímkou nejčistší abstrakci, k jaké může umění dostoupit.

0: František Langer a Přímka v červeném. To byl jeden z příběhů z jeho knihy Malířské povídky. Tento příběh četl v roce 2001 v režii Věry Pražákové Jan Fischer. Pro rozhlas tento text připravila Oldřiška Vašková. Než nahlédneme do života pražského hudebního papeže, připomenu v 15 hodin nedávného oslavence Jiřího Langmajera jako Tita v neúprostném soukolí vídeňské frašky Talisman. Poslouchejte už za hodinu. A také doporučuji sledovat naše dnešní speciální vysílání i nadále. Po 15. hodině to v pražských Riegerových sadech ožije řadou zajímavých koncertů několika kapel a večerním přímým přenosem slavíme sté výročí založení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vstup na toto událost je zdarma a program upřesníme především po 17. hodině, nebo si jej můžete najít také na webu Sočru i na webu vltava.rozhlas.cz. 14. hodina už odbyla a tak se na stanici Český rozhlas Vltava posouváme k pořadu nejbližšímu. V letošním roce si totiž připomínáme také 250. výročí narození skladatele a pedagoga Václava Jana Křtitele Tomáška pro svůj věhlas známého právě pod přezdívkou Pražský hudební papež. Pozoruhodným životem a dílem skladatele, který ač vycházejíc z Mozartovy a Haydnovy hudby, nezapíral svůj český původ a stal se tak předchůdcem Bedřicha Smetany jako zakladatele českého romantismu, vás provede Kristýna Petišková.
1: Staří mistři.
2: Milí posluchači, vítejte u dalšího vysílání pořadu Staří mistři. Dnes si budeme povídat o českém skladateli, který v průběhu svého života získal přezdívku Pražský hudební papež. Znal se osobně se skladateli, jako byli Ludwig van Beethoven, Josef Haydn, Hector Berlioz, Richard Wagner, Klára Schumannová, ale také se potkával například s historikem Františkem Palackým či s básníkem Johannem Wolfgangem Goethem. Jehož texty rád zhudebňoval. Jeho tvorba, a to především ta písňová, ovlivnila skladatele dalších generací, mimo jiné i Bedřicha Smetanu. Tím pražským hudebním papežem je Václav Jan Křtitel Tomášek. Jeho dílem a životem, plným pozoruhodných společenských setkání, vás provede Kristýna Petišková. Václav Jan Tomášek se o hudbu zajímal již od útlého dětství. Ve svém bezmála 300-stránkovém životopise se zmiňuje o tom, že již ve 4 letech si prospěvoval vlastní melodie a každý nalezený kousek papíru používal ke čmárání hieroglyfů podobných notám. Jeho talent nezůstával bez povšimnutí a otec mu brzy zařídil hudební vzdělání v nedaleké Chrudimi. Studoval zpěv a housle u tamního ředitele kůru Pavla Josefa Wolfa, přísného kantora, před jeho šmetlou svéhlavý Tomášek jednou dokonce vyskočil ze školního okna. Tento incident se však týkal neposlušnosti a ne studia samého. Jako student hudby byl Tomášek velmi svědomitý. Ve zpěvu se zdokonaloval i později, a to jako altový vokalista u minoritů v Jihlavě. Své bohaté pěvecké zkušenosti jistě uplatnil ve své pozdější písňové tvorbě. Měl v oblibě poezii a zhudebňoval texty českých i zahraničních básníků. Tvořil na přelomu 18. a 19. století, tedy během národního obrození, a tak není divu, že zhudebňoval i díla českých autorů, jako byli Václav Hanka či Václav Alois Svoboda. Mimo jiné se tím snažil dokázat, že čeština obstojí jako zpěvná řeč. Pojďme si nyní poslechnout výběr z Tomáškových písní, složených na texty rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. Písně Kytice a Skřivánek zaspívá sopranistka Brigita Šulcová, na klavír hraje Zdena Holovská.

Dosněly písně Kytice a Skřivánek ze zhudebněného rukopisu Královédvorského a Zelenohorského od Václava Jana Křtitele Tomáška v podání sopranistky Brigity Šulcové a klavíristky Zdeny Holovské. Tomášek skládal písně i na Puškinovi, Schillerovi a Goethovi básně. S Goethem se i několikrát setkal. Dokonce mu své písně během jednoho takového setkání zaspíval a zahrál. Poslechněme si nyní výběr z Tomáškových písní na Goethovy texty, a to v pořadí, ve kterém je během jejich setkání slyšel i sám Goethe. První píseň, Planá růžička, zazní v podání sopranistky Magdalény Hajosiové a klavíristy Mariana Lapšanského. Druhou píseň, Touhu Mignony, zaspívá altistka Ivana Mixová za doprovodu klavíristy Ferdinanda Polreicha.

Dozněly písně Planá růžička a Touha Mignony od Václava Jana Křtitele Tomáška, které zkomponoval na básně Johanna Wolfganga Goetheho. Planou růžičku zpívala Magdaléna Hajósiová za doprovodu klavíristy Mariana Lapšanského, Touhu Mignony zpívala altistka Ivana Mixová, na klavír ji doprovodil Ferdinand Polreich. Když Tomášek na koncertě v Mariánských Lázních dohrál a dospíval poslední z písní, Touhu Mignony, Goethe mu řekl: Rozuměl jste básni. Divím se, že Beethoven ani Spohr písni vůbec neporozuměli, když hudbu k ní komponovali. A tak byl započat mimořádně vřelý vztah mezi německým básníkem a českým skladatelem. Českým skladatelem samoukem. Od svých 16 let studoval v Praze, kde o dobré hudební učitele nebyla nouze, ale Tomášek byl příliš chudý na to, aby si mohl dovolit docházet k ním na hodiny. A tak studoval práva, docházel i na nepovinné přednášky o metafyzice, anatomii či matematice a ve volných chvílích se věnoval hudbě sám. Cvičil se ve hře na klavír a improvizaci, četl knihy o hudební nauce a tříbil si názory na harmonii. Časem si začal přivydělávat jako učitel klavíru. Ačkoliv práva úspěšně dokončil a myslel si, že se stane úředníkem, nedlouho po studiích mu jeden z jeho klavírních žáků, hrabě Jiří František Bukvoj, nabídl, aby vstoupil do jeho služeb jako skladatel. A tak se Tomášek začal věnovat hudbě naplno. Kromě zmíněných písní složil Tomášek mnoho skladeb pro klavír, a to i v neotřelých formách, jako jsou eklogy, rapsodie a dityramby. Zastavme se na chvíli u každé z forem. Nejprve si na ukázku poslechneme dvě jeho eklogy. Všechny by se do pořadu nevešly, protože dohromady jich Tomášek napsal 42. Jeho druhá a 41. ekloga nyní zazní v podání českého klavíristy Milana Langera.

Dozněly dvě eklogy od Václava Jana Křtitele Tomáška. Na klavír hrál Milan Langer. Můžeme si všimnout, že Tomášek, skladatel pozdního klasicismu, který obdivoval především Glucka a Mozarta, již také stál na prahu romantismu. V eklogách, které jsme právě slyšeli, vypodobnil dle svých slov postavu pastýře, jehož způsob života je sice jednoduchý, ale který je, jako je tomu u všech lidí, podroben zkouškám. Změny temp a dynamiky v nich mají znázorňovat pastýřovi rozličné city. Kontrastní eklogy a rapsodie Tomášek na koncertech rád řadil za sebe. Eklogy podle něj stělesňují jemnost a půvab, rapsodie jsou zase více technické a působí silněji a odhodlaněji. Eklogy v jeho představách znázorňují život pastýře, zatímco při psaní svých rapsodií prý v duchu slýchával antické rapsody, jak strhujícím způsobem přednášejí celá místa z Homérovy Iliady. Tomáškovu rapsodii číslo 3, opus 41, nyní uslyšíme v podání klavíristy Josefa Hály.

Dozněla rapsodie číslo 3, opus 41 od Václava Jana Křtitele Tomáška. Na klavír ji zahrál Josef Hála. Kromě 42 eklog a 14 rapsodií Tomášek složil ještě 3 technicky i přednesově náročné dityramby, původně chvalospěvy určené k oslavě boha Dionýsa, kterým se údajně mezi klavíristy přezdívalo Tomáškovo týrání pianistů. První dityramb je drsný, inspirovaný starověkým Římem, druhý je naopak jemný a půvabný, tak, jak Tomášek vnímal staré řeky. A ve třetím dityrambu obě kultury spojuje. Třetí dityramb si nyní poslechneme v podání klavíristky Dagmar Šimonkové.

Zazněl třetí dityramb Václava Jana Křtitele Tomáška. Na klavír hrála Dagmar Šimonková. Tomášek si získal věhlas jako skladatel i jako pedagog. Mezi jeho žáky patřili například Václav Jan Hugo Voříšek, Johann Friedrich Kittel či Josef Drejšok. A byli k němu na doporučení posíláni i studenti z ciziny, aby se u něho zdokonalili. A to nejen ve hře na klavír, ale i v hudební teorii. Tomášek vytvořil svoji vlastní 19-dílnou nauku o harmonii, podle níž své studenty učil. Věřil pevně v obecnou pravdivost této své nauky, jak dokládá následující citát z jeho autobiografie. Každou volnou chvíli jsem věnoval soustavě harmonie, na jejímž konečném zdůvodnění podle přírodních zákonů mi velmi záleželo, poněvadž jsem ve všech dosud vyšlých naukách o harmonii nalézal jen vzdušné přeludy, nikoli však logicky vyvozené názory o nejdůležitějším odvětví hudební vědy. Zda se mi podařilo vybudovat takovou soustavu harmonie, podle níž by jedině bylo možno vysvětlit tvoření a spoje i těch nejsložitějších akordů, o tom rozhodne hudební svět sám. Jako se o tom již dávno přesvědčilo ne nepatrné množství mých žáků. Ačkoliv se Tomáškova nauka o harmonii nedochovala, její principy jsou vtisknuty do jeho skladeb. Vedle písňové a klavírní tvorby, kterou jsme si poslechli, skládal Tomášek i díla větších formátů, sborové skladby, symfonie, opery a mše. Pozastavme se u jeho Requiem C-moll. Tehdy 46-letý Tomášek napsal svoji zádušní mši během letního pobytu na Červeném Hrádku. Zvláště zajímavý je příběh, který se váže ke vzniku části Dies Irae, neboli Den hněvu. K jejímu napsání inspiroval Tomáška pohled na zuboženou ves Stráň. Celá vesnice totiž kvůli záplavám a velkým sesuvům půdy skončila v troskách. A to i s kostelem a hřbitovem, na němž se údajně otevřely hroby. Poslechněme si na závěr pořadu první dvě části z Tomáškovy mše, Requiem aeternam a Dies Irae. Ačkoliv se to může zdát smutné, končit pořad mší za zemřelé, nutno podotknout, že pro Tomáška, který se léčil sednou a ke konci života trpěl velkými bolestmi, byl odchod z tohoto světa spíše vysvobozením. Requiem zazní v podání Pražského filharmonického orchestru a Kýnova smíšeného sboru, sopranistky Magdaleny Hajosiové, altistky Marty Beňačkové, tenoristy Vladimíra Doležala a basisty Milana Burgera. Diriguje Bohumil Kulínský.

0: pořadu Staří mistři dozněly první dvě části z rekviemce MOL Václava Jana Křtitele Tomáška, a to Antroa Requiem Aeternam a sekvence Dies Irae. V provedení Kinova smíšeného sboru a orchestru Pražské filharmonie řídil Bohumil Kulínský. Pořad připravila Kristýna Petišková.
1: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: 15. hodina je tady. Nemáte-li to do Prahy daleko, doporučuji začít si balit piknikovou deku. Je s vámi Český rozhlas Vltava a oslavy 100letého symfonického orchestru Českého rozhlasu právě začínají. Program pro děti Vlnohraní už běží. Poběžte taky a my se k vám budeme postupně přidávat jak ze studia, tak budeme především na místě, abychom vám zprostředkovali přímý přenos těchto oslav a hlavně přímý přenos večerního koncertu. Po 17. hodině se ostatně dozvíte víc i od nás z Vltavy. A jedno o poznání nižší jubileum, než je ona stovka, si připomeneme teď. Herec, který pro vás hraje aktuálně například v divadle Kalich nebo v divadle Ungeld, Jiří Langmajer, oslavil ve středu 60. K přání všeho nejlepšího, především dobré kondice, té herecké a také zdraví, přidáváme Talisman.
5: Sobotní drama.
0: Repríza komedie Talisman připomíná mistrovství rakouského dramatika, jehož hry dodnes baví publikum chytrým humorem a trefnou společenskou satirou. O ním autorem je Johann Nepomuk Nestroj a v hlavní roli vystoupí Jiří Langmajer. Režie Otakar Kosek.

0: Na mou duši všeho moc škodí. Z města je to sem kousíček a trvá to 5/4 hodiny. Že se ten dostavník nestydí.
1: Co by se styděl? Proto se mu říká dostavník. Vždycky, když toho má dost, tak se zastaví.
0: Ty jsi tedy vlastně taky takový dostavník, Semínko. Taky se každou chvíli zastavíš.
1: Jen si nemyslete, paní Floro. I ten dostavník může jednomu ujet před nosem. A je zle.
0: Tak se mi zdá, že jsi měl dnes k snídani vtipnou kaši. Jsi ještě nesnesitelnější než obvykle.
1: Jen si nadávejte, jen si na mě schlazujte žáhu. Stejně už to dlouho trvat nebude.
0: Snad nechceš odejít ze služby umilost, paní.
1: Ne, to ne, ba ne. Ale vy se jistě co nejdřív dáte, takže se tomu vašemu sekírování otevře nový pole působnosti a přestanete rajtovat pořád na mě.
0: Trolante, já už se nevdám nikdy. Zůstanu věrná svému neboštíkovi.
1: Doufejme, že tu věrnost ocení aspoň po smrti. Zažívají pořád nějak nevěřil.
0: Kdybych já byla milost paní, tak už jsem tě dávno vyhodila, ty otevřubo. A kdo ví, jestli ten vyhazov stejně nečeká. Milost paní mi totiž dovolila, abych najala nějakého čiperného a statného pomocníka.
1: Třeba z toho pomocníka bude za chvíli váš pán.
0: Ode mě dostane každý košem.
1: No, jeden koš ten cítím už nějakou chvíli na vlastní kůži. Safra, safra. Tak zanedbaná zasta zahrada není, aby musela schánět nějakýho čiperu.
2: Jak bezhlavě posuzuje svět hlavy. Kdyby se jeden na hlavu postavil, stejně by to nic nepomohlo. Předsudek je zeď, kterou hlavou neprorazíš. A ještě si ji přitom natlučeš. Vyměnil jsem domov za širý svět a on je ten širý svět daleko blíž, než by si člověk myslel. Stačí si uříznout hůl, zamávat kloboukem a prásknout do bot, skok a už si v širém světě. A protože štěstí a rozum chodívají zřídka ruku v ruce, tak bych teď rád potkal nějakého pořádného tulpasa. Viděl bych v tom dobré znamení.
1: Vida, vida, nějaký cizinec.
2: Myslím, že mě osud vyslyšel.
1: Podle toho, jak mi ho popsali, by to mohl být ten chlapík, co má přijít. Velká huba, velký oči, uši přiměřený, až na ty zrzavý vlasy.
3: Pán tu hledá obživu?
4: Spíš výdělek. Obživu, už bych si pak opatřil.
1: Jde mu o peníze a vypadá tak podezřele.
3: Vy znáte se v zahradnictví?
4: Já jsem všeho schopný.
1: Je to on.
3: Tak vy byste chtěl být pomocníkem u naší švarný zahradnický vdovičky?
4: Pomocníkem u vdovičky? Vždyť říkám, že jsem schopný všeho.
3: S takovým pomocníkem by si pomohla. Ta by mě s takovým zrzounem hnala.
4: Pane, vaše povrchní úsudky mě urážejí v hloubi duše.
3: Jedeš, ty červená řípo?
2: Já jsem z toho pav. Nad takovým hrubiánstvím zůstane člověku rozum stát, že se ani na slovo nezmůže. Moc přátelsky a laskavě mě tu vítají, jen co je pravda. Však už taky cítím, jak se ze mě stává mizantrop. Nenávidím tě, lidstvo, které se skládáš ze samých nelidů. Uteču před tebou na poušť, do samoty. Ale počkat, můj smělý duchu. K takovému rozhodnutí může dospět citý, ale hladový je nikdy neuvede ve skutek. Ne, lidstvo, mě nestratíš. Chuť k jídlu je ta něžná páska, která mě k tobě poutá. A několikrát denně mi připomíná, že se od společnosti nemohu odtrhnout. Tamhle vidím nějaké individuum. Jak žené několik jiných individuí do chlívku. Má ty huso, pasko, že ty husičky nejsou pečené. Hned bych si jednu na věčnou oplátku vypůjčil.
5: Bani, bani, bani! Dneska je ve vsi posvícení, všichni šli tancovat a já jsem tu zase zůstala sama. A proč? Protože jsem zrzavá Salome. A přitom je červená ze všech barev nejhezčí. A ze všech květin jsou nejhezčí růže. A ty jsou přece červený. Bani, bani, bani! V přírodě je nejhezčí ráno. A na začátku rána jsou červánky. A nebo mraky. I ty jsou pěkný, když zapadá slunko a zbarví je na červeno. A proto vám povídám, komu se nelíbí červená, ten neví, co je hezký. Vaní, vaní, vaní! Vida? Nějaký cizí mládenec? A jaký má hezký vlasy? Zrovna jako já?
1: To jsem zvědav, jestli mi taky bude nadávat do červené řepy.
3: Buď pozdravena, zpřízněná bytosti.
5: Ponížená služebnice, krásný pane.
1: Jí připadám krásný.
3: To jsi tedy první?
5: Ale kde pak? Já jsem tady ve vsi poslední. Já jsem chudá Salome, zdejší husopaska.
3: Chudá?

0: Aspoň křestním jménem.
1: Jmenuji se Titus.
0: To je krásný jméno.
1: Ale hodí se jenom k muži, který má hlavu na pravém místě.
0: Já jsem ani nevěděla, že takový jméno je.
1: Však ono už taky dlouho nebude. Rodiče se bojí, že se jim děti nevyvedou tak, aby tomu jménu dělali čest. A tak už jim ji radši ani nedávají.
0: A to už nemáte naživu žádný příbuzný?
1: Ale mám. Krom těch neboštíků vykazuje můj rodokmen ještě jednoho strýčka, ale ten pro mě nic neudělá.
0: Třeba nic nemá.
1: Aby tě husa kopla, dítě zlaté. Je to obchodník s pivem a ti jsou všichni zazobaní.
0: A vy jste mu něco provedl, že vás nemá rád?
1: Jak by ne. Dotkl jsem se ho na nejcitlivějším místě. Nejcitlivější místo na člověku je totiž oko. A já to oko urážím, kdykoliv se na mě podívá. Protože on nemůže ryšavé vlasy ani vidět.
0: To je ale ohavnost.
1: Usoudil, že když jsem zrzek, musím být taky falešník a potněšilec. A proto přede mnou uzavřel svoje srdce i pokladnu.
0: To je ale ukrutnost.
1: Zůstal jsem bez peněz, bez lásky a bez přátelství. A celý svět se mi zprotivil tak, že jsem zpřetrhal všecka pouta, zrovna jako když člověk odhodí těsnou kacabajku, když je horko. A teď tu stojím v košili svobody.
0: A teďka se vám to líbí?
1: No, kdybych tak měl nějakou čarovnou halenu, která by mě ochránila před bouří starostí o jídlo.
0: Tak vám jde o obživu. No, jestli hledáte nějakou práci, není dobrá rada nijak drahá. Můj bratr tady pracuje u jednoho pekaře a potřebují tam pacholka.
1: Cože? Já jsem slušný člověk, žádný pacholek, má zlata.
0: Proboha, vidíte to?
1: Brička. A kůň letí přímo k vodě.
0: Snad ne. Utíká tam. Jen aby se mu nic nestalo. Chytl koně a strhl ho. Kůň stojí. On ho zadržel. Je to pašák. Musím to hned jít vyložit pekaři. Až to uslyší, tak ho do té služby určitě vezme.
2: Fuj, fuj, ještě se tím leknutím celý třesu.
1: Račte se posadit.
2: Zatra, cená herka, ještě nikdy se nesplašila.
1: Neráčil jste si něco vymknout?
2: Ne, ne, příteli.
1: A neráčil jste si třeba zlomit ruku?
2: Bohu dík, ne.
1: A neráčil jste si drobátko rozbít hlavu?
2: Ani trochu. A už jsem se i z toho leknutí malinko vzpamatoval, takže mi nezbývá, než projevit vám svou vděčnost.
1: Ale prosím vás.
2: Tři tam stáli, tři. A křičeli, jako když je na nože bere. Pane Markízi, ten kůň se vám splašil.
1: Cože? Že bych zachránil Markíze? To by bylo něco.
2: Ale aby mi podali pomocnou ruku, to ne. A v tom jste se přiřítil vy.
1: Samozřejmá povinnost.
2: A to zrovna v rozhodujícím okamžiku.
1: Zvláštní náhoda.
2: Vaše ušlechtilost mě uvádí do rozpaku. Nevím, jak vám mám poděkovat. Penězi se takový čin odměnit nedá.
1: No, prosím vás, peníze.
2: Člověka vašeho smýšlení by mohli jen urazit.
1: No, víte.
2: Totiž znehodnotit váš čin, který se nedá penězi vyvážit.
1: Přijde zkrátka na to.
2: Kdo takový čin provede? Jednou zachránil jeden člověk, nemohu si vzpomenout, jak se jmenoval, život jednomu princi. Také si nemohu vzpomenout, jak se jmenoval. No, a ten princ mu chtěl dát za odměnu kupu diamantů. A ten zachránce mu řekl, nejkrásnější odměnou je pro mne vědomí dobře vykonané povinnosti. A já jsem přesvědčen, že na to máte stejně ušlechtilý názor, jako ten člověk, co si nemohu vzpomenout, jak se jmenoval.
1: Za jistých okolností velkomyslnost.
2: Nesnáší ani příliš mnoho slov, tak jste to chtěl říct si, vidíte. Máte pravdu, skutečná vděčnost je beztak němá. A proto o celé té historii pomlčíme. Ale příteli, co to vidím,
3: Tahle barva vlasů vám může leckdy být na překážku.
4: Tak se mi zdá, že vaší milosti není vhod má hlava. Ale já žádnou jinou nemám a taky si žádnou jinou nemohu koupit.
3: A možná, že ano. Já vám... No, nějakou památku na mě přece mít musíte. Mám tady ve voze... Počkejte chviličku.
4: Už chybělo jen jedno. Aby mi ze samé vděčnosti řekl, že jsem červená řípa. Moc milý člověk, ten markýz.
3: Tak, příteli, příjemný zevnějšek znamená mnoho, skoro všechno. A s takovou vám nebude nic chybět. No, vezměte si to, budete to potřebovat. Tady vám dávám talisman a budu jenom rád, jestli jsem tak založil vaše životní štěstí.
4: Talisman? To jsem tedy zvědav, co v té krabici je.
5: Paruka. Nic než paruka. Černá jako saze.
4: Tak se mi zdá, že si ze mne chtěl vystřelit. Ale počkat. Vždyť já si něco takového už dávno přál. Talisman povídal. Vždyť on měl pravdu. Když si tuhle paruku nasadím, sám Adonis vedle mě bude vypadat jako drátenický učeník a Narcise vůbec vyškrtnou z mytologie. Moje kariéra začíná. Brána ke štěstí se otevírá.
0: To je neštěstí, Mosietite. To je neštěstí.
4: Salome, co pak se stalo?
0: Pekař vás nevezme. Není to k pláči.
4: Spíš k smíchu. Kdo by řekl, že je tak těžké stát se tady u vás pacholkem?
0: A pekař povídal, že neviděl vaše vysvědčení. Aha. A že prý už má spoustu doporučení, ano. A že na ně musí brát ohled.
4: Ano, škoda, že na to místo nevypsal konkurs. Má milá Salome, já teď mám jinačí vyhlídky. Kráčím s neochvějnou důvěrou vstříc svému štěstí.
0: Tak vám k tomu štěstí přeju hodně štěstí. Já vím, že bych tak neměla mluvit. Ale stejně je mi líto, že jsem zase přišla o jednu naději.
4: O jakou pak naději?
0: Kdybyste tu byl zůstal ve službě, byli bychom tu ve vsi dva potrefení. Zrzek Titus a Zrzek Salome. Mm-hmm. A na Tita by se žádná holka ani nepodívala. Mm-hmm. Zrovna jako se žádnej chasník ani nepodívá na Salome.
4: A tak by ten Titus byl odkázaný jenom na jednu. A volky nevolky by musel chodit s ní.
0: Byli bychom určitě ohromní přátelé.
4: A od přátelství k lásce vede cesta plná kvítí. Baba, člověk míní a paruka mění, říkám já. Tak s pámičkem. Salome.
0: Jenom ne tak pyšně. Musí je Tite. Taky byste mě mohl hezky popřátelsky podat ruku a říct pámbu tě opatruj, milá Salome.
4: Jistě. Vždyť se loučíme jako nejlepší přátelé.
0: Žijte blaze. Třeba vás zase brzy uvidím.
4: To je náramně nejistá věc.
0: Kdo ví? Vcházíte do těch vrat pyšně. Jako páv. A tak si myslím...
4: Co?
0: Že ještě na vlastní oči uvidím, jak vás z těch samých vrat budou vyhazovat.
4: Dobrá. Tuhle zábavu ti přeju a pánbu tě přitom opatruji. Můj osud volá. Jen račte dál. Poslechnu ho jako pejsek a budu aportovat sám sebe.
6: Kdo pak jste, pane, a co tu pohledáváte?
4: Potěšení je zcela na mé straně, prosím. Jsem váš nejponíženější služebník. Vy potřebujete pacholka a já se jako takový poroučím do vaší přízně.
6: Cože? Vy jste pacholek?
4: Použitelný v zahradnictví.
6: Jako pomocník?
4: Ať už mi budete říkat pomocník, nebo zahradník, nebo na tom nesejde. I kdyby, dejme tomu, při mém zahradníkování vzklíčili ve vašem srdci jisté city, říkám, dejme tomu. A vy byste si mne vyvolila jako neomezeného pěstitele vaší plantáže, říkám, dejme tomu. I tehdy bych byl vždycky jen vaším sluhou.
6: Působný člověk, ale mluvíte dost směle, prostořeký panáčku.
4: Prosím, poníženě za prominutí, ale když se řekne dejme tomu, smí se říct všechno.
6: Tak vy jste
4: Exotická bylina, která nevzešla z této půdy. Něžná rostlina, okolnostmi vykořeněná a náhodou přesazená na vlídný záhon vašeho domu, kde se hřeje ve slunci vaší přízně a kde doufá najít obživu.
6: Především jde o to, jestli rozumíte zahradnictví.
4: Vyznám se v lidech a proto také v rostlinách.
6: Jak pak to jde dohromady?
4: Náramně dobře. Kdo zná lidi, zná i vegetaci. Protože jen málo lidí skutečně žije, zatímco nespočet ostatních jenom vegetuje. Kdo ráno vstane, jde do kanceláře, pak se jde najíst, pak jde na karty a pak jde spát, ten vegetuje. Kdo jde ráno do krámu, pak se jde najíst a pak jde znovu do krámu, ten jenom vegetuje. Kdo ráno vstane, pak si projde roli, pak jde do zkoušky, pak jde do kavárny, pak jde zahrát představení a když to tak chodí den co den, ten jenom vegetuje. Jo, k životu zkrátka patří bratru milion a nedost na tom ještě taky fantazie. A to jsou dvě věci, které se zřídka kdy vyskytují pohromadě. Aspoň podle toho, co vím o milionářích. Ti vedou ve své milionářské ziskuchtivosti tak fádní a nudný kšeftařský život, že si ani nezaslouží květnatý název vegetace.
6: Hlavu máte sice černou jako noc, ale jinak v ní máte jasno.
4: Máte snad něco proti mým černým vlasům?
6: Ale jděte vy, šelmo. Jako byste nevěděl, že nic mužským nesluší tolik jako černé kučery.
4: Paruka působí, působí.
6: Tak vy byste tu rád šel do služby?
4: Působí.
6: Dobře, přijímám vás, ale ne jako pacholka. Máte potřebné vědomosti i vlastnosti a navíc dobře vypadáte.
4: A ruka působí čím dál tím víc.
6: Budete dohlížet na zahradnický personál a dávat jim příkazy. Zkrátka budete v zahradě první. Po mně.
4: Paruka zvítězila. Nevím ani, jak vám mám poděkovat, ani jak jsem přišel k takovému štěstí.
6: Plásínku. Ale abych nezapomněla, v tomhle úboru vás nemohu představit, milostivé paní.
4: Tak u vás tedy také platí to přísloví, že šaty dělají člověka?
6: Ale na tom vašem obleku není nic zahradnického. Jděte tam vedle do komory, najdete tam takovou starou truhlu a v ní šaty mého nebožtíka manžela. Skutečně kouzelný člověk? No, člověk nikdy neví, co se může stát. To bych se nasmála, kdybych přišla pod čepec dřív než naše komorná, která na mě kouká tak spatra, protože má pletky s panem kadeřníkem. Jenomže ten si dává s ženitbou zatraceně na čas. U mě by to mohlo jít rychleji a to by byl panečku triumf. Co to? Komorná jde sem? Co to znamená? Určitě zase nějakou mrzutost.
7: Paní zahradnice,
6: pěkně vítám. Čím mohu sloužit?
7: Milostivá paní očekává dnes odpoledne návštěvu z města a přeje si, aby se na zámek poslalo ovoce, ale ne tak mizerné jako minule.
6: Ale já jsem vybrala to nejkrásnější.
7: A vůbec je milostivá paní s péčí o zahradu svrchovaně nespokojená.
6: Já za to nemůžu. Ale teď už to bude všecko jinačí. Milostivá paní mi přikázala, abych přijala do služby nějakého šikovného člověka. No a zrovna se to tak šiklo, že jeden tuze šikovný chlapík.
7: Dobrá, já to milostivé paní sdělím.
6: Dovolím si ho milostivé paní představit sama.
7: Co vás to napadá? Představovat milostivé paní takového nějakého otrapu?
6: Prosím, abyste si ho nepletla s nějakým obyčejným zahradnickým pomocníkem. On je totiž dost možné a dokonce už vlastně skoro jisté, že si ho vezmu.
7: Tak, ale ta svatba nebude milostivou paní zajímat o nic víc, než celý ten váš objev. A jak už jsem řekla, nehodí se, abyste ho milostivé paní představovala.
4: Tak, to bychom měli. Svoje věci jsem si svázal tadyhle do uzlíčku.
6: Ty jste mohl rovnou nechat tam.
4: Tak co? Podaří se mi v tomto úboru znovu vyvolat ten vybledlý obraz ve vašem srdci.
7: Tak hezký černý kudrnáč se hned tak neuvidí.
4: A kam pak s ním? S tím uzlíčkem.
6: No, třeba tamhle do skříně.
4: Dobrá.
1: Teď by se ve mně krve nedořezal. Prosím, co nejponíženěji, proč jste mi to hned neřekla? Abyste se nehněvala, že je tu milostivá paní? Že jsem vám hned nesložil svou nejhlubší poklonu? To je hrůza, do jaké situace můžete člověka dostat.
7: Ale já nejsem milostivá paní.
6: Vidíte, co vás to napadlo?
1: Bane.
7: Já jsem jenom...
1: Vaše milost mi jenom chce ušetřit trapné rozpaky.
6: Komorná! To je komorná, milostivé paní.
1: To mi neříkejte, to vznešené držení hlavy. Ten blahosklonný záblesk v očích, ta ušlechtilá linie lokte.
7: Ale já jsem přece jen komorná, paní Cypřišová.
1: Skutečně. Věřím tomu jen proto, že to slyším z vašich vlastních úst.
6: Jak po něm ta dočerná osoba hází okem.
8: Tak to je ten novej zahradník. To, abych si u něho udělal dobrý oko.
9: Safra, jestli mě pozná.
8: Pane zahradník, nejzasloužilejší člen personálu.
9: Musím se honem zakrýt obličej kapesníkem, ale kde ho má?
8: Vy ale máte divný kapesníky.
1: Co je to?
6: Je paruka mého ubohého neboštíka.
1: Aha, tak proto vypadá tak uboze.
6: Zůstala v kapse.
8: U všech čertů, ten zahradník je mi nějak povědomej. Nemáte náhodou zrzavého bratra?
1: Nemám vůbec žádného bratra.
8: No tak to bude bratr někoho jinýho.
6: Semínko, co to sem pleteš?
8: No, viděl jsem zkrátka jednoho zrzka. Na tom není snad nic zlýho.
6: Přestaň plácat nesmysly. Seber se a hajdi na zámek. Vezmeš tam ovoce pro milostivou paní.
7: To byste tomu dala. Posílat tam ovoce po čeledínovi.
6: Vždyť se to tak dělalo vždycky.
7: Tentokrát je tam vezme pan zahradník. Bude to zároveň nejlepší příležitost, jak ho představit milostivé paní.
6: Ale představit ho milostivé paní? A to jste ještě před chvilkou říkala, že se nehodí jí takového nějakého otrapu vodit na oči.
7: No totiž...
1: Otrapu?
6: Ano, ano.
1: To je hrozné.
7: Já jsem...
6: No,
1: to je neslýchané.
6: No to bych řekla.
1: A naprosto no, nepochopitelné.
6: Ano, co je?
1: Jak jste toho otrapu mohla vztahovat na mne?
6: Vždyť to doslova tak řekla tadyhle madam.
1: Ale ono je na světě, když dovolíte, dost jiných otrapů a já zas nejsem takový sobec, abych všechno hned vztahoval na sebe.
7: Chtěla jsem jen...
1: Jestli se tato dáma skutečně snížila k tomu, aby použila výraz otrapa. Měla tím patrně na mysli nějakého pacholka, protože mě v té chvíli ještě vůbec neznala. A dokonce i teď mě zná ještě příliš málo na to, aby si mohla být jista, jestli jsem nebo nejsem otrapa. Nemám pravdu.
7: Naprosto.
6: Tak já jsem snad naposledy lhářka.
1: To ne, ale klepna.
7: Co? Tak už pojďte.
6: A on má jít na zámek? A nač ten spěch? Vždyť milostivá, tam stejně není. No, vyjela si.
7: Však je také vhodnější, aby pan zahradník čekal na milostivou paní, než naopak, ne?
1: To je jasné.
6: Já bych tu ženskou nejradši roztrhla.
1: Jak už to zahradník se, ale musím, jak náleží. Aha, tady je to, co potřebuji.
6: Co to tropíte, moje květiny?
1: Se mi právě hodí na kytici. Teď ještě stuhu, tady zrovna jedna leží.
6: No, co to vyvádíte? Z brusu novou stuhu, kterou jsem si teprve...
1: Tak slavné příležitosti není ani to nejlepší dost dobré. Co pak může ta chudinka zahradnice vědět o etiketě, že?
7: Ano.
1: Z Holanic.
10: Klaním se.
1: Vy jste kdo?
10: Konrád, služebník.
1: Aha, ponesete to ovoce za mnou na zámek.
10: Jak poručíte?
7: Při takové příležitosti si musíte u lidí získat respekt. Patřilo by se, abyste mu dal něco k lepšímu.
1: Patřilo, ale když mi nic nepatří.
7: Já budu jen ráda. Prosím, tady máte.
6: Dovolte, ale to je moje věc. Prosím, vezměte si tady.
7: Počkat! To nemohu připustit. Tady jde o čest našeho domu a já tu zastupuji milostivou paní.
6: Ale já...
1: Když dovolíte, dá se to vyřídit tak, aby se přitom nikdo neurazil, že jsem tak smělý, paní Floro. No,
6: prosím,
1: ty penízky.
6: Vemte si.
1: Tak, jen se nikoho nedotknout. Paní Konstanc, dejte ty penízky se.
7: Tady, prosím.
1: Tak, a teď už můžu na zámek.
6: Semínko, pojď, pomoct mi prostřít stůl.
11: Hned, hned. Do toho mě nikdo nemusí dvakrát pobízet. Ale to je jenom pro dva.
6: No budeď, a pro kolik by to mělo být?
11: Tak on ten novej zahradník bude jíst na zámku u komorný?
6: Mezuláne, bude jíst tady, u mě.
11: On, vy a já, to jsme přece tři.
6: Semínko, ty jsi se mnou jedl, protože mě samotné byla dlouhá chvíle. Ale teď už je to zbytečné.
11: Bývaly časy, kdy jste mě nevyháněla.
6: Nech toho rozumování a přines polévku.
11: Už? A co když vystydne? Bůh ví, kdy ten panáček přijde.
6: Musí tady být každou chvíli. Stejně nechápu, kde je tak dlouho.
11: Aha, mě už začíná svítat.
6: Mlč a dělej.
11: Nejspíš tam s tou komornou rovná tu kytici do vázy. Jinak si neumím vysvětlit, že tak dlouho nejde.
6: Kde vězíte? Čekám s jídlem.
12: Já už jsem jedl.
6: Na zámku?
12: U komorné. V komůrce. Oh. To bylo pošušňáníčko. První bažant, kterému jsem prokázala poslední poctu. Ještě tohle stehínko. A celá jeho pozemská schránka bude pohřbena v mém.
6: Ale to se nehodí, abyste se přiživoval na zámku. To si zakazuju.
12: Sobě můžete zakazovat, co chcete, ale mě ne. Mě už tyranizovat nebudete. Přijal jsem jiné a lepší místo.
6: Ale, a jaké?
12: Počkejte chvíli, musím vám něco dát.
6: Komorná, to je tvoje práce, ty vdova, která má svého amanta a ještě přebere jiné toho lepšího. No na to je každé slovo slabé.
12: Tady jsou ty hacafraky po tom vašem neboštíkovi. Já už je potřebovat nebudu.
11: Tady je ta polívka.
6: Tání k šípku.
11: Tak ono se nebude jíst?
6: Už jsem řekla, že ne. Komu po tomhle nepřijde chuť k jídlu, ten ani žádnou neměl.
11: Já myslel, že teď bude ta náramná traktace pro dva. Co jsem já u ní zbytečnej?
6: Jdi mi z očí. Oh, no ne, to si nechám líbit.
13: Zahradnický úbor má do sebe něco sedláckého. Zatímco váš zevnějšek je jako stvořený pro elegantní mysliveckou livrej.
12: Jen aby milostivá paní měla na můj zevnějšek stejný názor.
14: Zrovna jako ta předtím. Tahle mi taky nabízí zesnulou garderobu po svém pozůstalém manželovi. Jenže tahle chce, abych se stal myslivcem. No, prosím, prosím. Jestli milostivá paní nechce od myslivce nic, než aby otevíral dvířka a vyskakoval na stupátko, tolik bych z té myslivecké latiny taky svedl. Ach, ty má paruko, za co za všechno ti vděčím.
13: Vy zřejmě příliš nevěříte mému vlivu tady v domě. Můj neboštík tady byl myslivcem. A má velitelka si jistě nemyslí, že mám navěky zůstat vdovou.
12: To jistě ne. Takové půvaby by bylo škoda věčně skrývat pod vdovským závojem.
13: Dejme tomu, že bych se teď znova provdala. Nepochybujete snad o tom, že by milostivá paní pro mého muže nenašla ve svých službách místo?
12: Sebemenší pochybnost by byla zločinem.
13: Neříkám to proto, že bych snad s vámi měla nějaké záměr.
12: Samozřejmě, to by vám ani na mysl nepřišlo.
13: Ničeho se neodříkám, ale říkám to jen na důkaz toho, že mám dost moci, abych tu na zámku mohla někomu pomoci k místu.
12: Hlavičko má havraní, kvůli tobě mi tu snesou modré z nebe.
13: Můj muž, který dlí na věčné blaženosti.
12: Ach ne, jak může dlít na věčné blaženosti někdo, koho tam smrt poslala, rovnýma nohama z vaší náruče? Ne? Ne, ne. O věčné blaženosti může mluvit ten, kdo se těší životu ve vašem oběti. Konstanc. Manželskému stavu se vůbec dělá špatná reklama, když se při řeči na věčnou blaženost posílá jen ten manžel, který už to má
4: za sebou.
7: Vy tedy myslíte, že někdo po mém boku...
4: Může zhlížet hrdě na všecky neznámé končiny světa a říkat si, všude dobře, ale tady nejlíp.
7: Vy lichotníku.
15: S dovolením.
4: A je, Salome.
7: Jak se sem dostala?
15: Venku nebylo ptáčka živáčka, tak jsem si myslela, že... Prosím vás pěkně, madam, pojďte se mnou na chvilku ven. Já v té nádheře ze sebe nemůžu vypravit ani slovo.
7: Jenom bez okolku. Co chceš?
15: Já někoho hledám. Už jsem ho hledala u zahradnice, ale nadarmo. A tak jsem přišla sem.
7: A koho hledáš?
15: Jednoho zrska, víte.
7: No toho jistě najdeš rychle. Taková hlava svítí na 100 honů. Daleko.
4: Tenhle zbrusunový vtip už mě nejednou rozesmál.
7: Ale tady v zámku by se smarně namáhala, protože já a milostivá paní bychom tu nikoho takového nestrpěli. Nám se zrzavé vlasy protiví.
15: Kdyby sem ale přece jenom přišel, tak mu řekněte, že ho ve vsi hledali nějaký lidi z města a že se mě na něho tuze podezřele vyptávali.
4: A co s těm lidem řekla?
15: Kdo je to?
7: Co je té holce? Podejte sem přece židli.
4: Posaďte ji sem.
7: Ani se nehne. Je v bezvědomí. To je zvláštní. Podívala se na vás a omdlela.
4: To není možné. Nejsem přece takový krasavec, aby kvůli tomu ženy padaly do mdlo.
7: Vždyť vidíte, že se nehýbá.
4: No, to vidím.
7: Ale teď se mi zdá... Ano, ano, už se pohnula.
4: Ano, to vidím taky. Doskočím pro trochu vody.
7: Ale ne, to nebude zapotřebí. Nebo snad máte nějaký důvod, proč se chcete ztratit?
4: Nevěděl bych proč, já tu osobu neznám.
7: Tak se nemusíte bát, že se probere.
4: Kdo říká, že se toho bojím?
15: Madam, už je mě zase dobře.
7: A co se ti vlastně stalo?
15: Ten pán...
7: Tak ty ho znáš.
15: Ale ne, neznám. Vůbec ho neznám. Ale když na mě najednou tak vybafl...
7: A tak proto si...
15: Je to ostuda, co? Když má venkovská holka nervy jako nějaká křehotinka z města. Nezlobte se na mě. A kdybyste náhodou viděl toho s tou zrzavou palicí, tak mu řekněte, že jsem to myslela dobře. Že jsem ho jenom chtěla varovat. A že ho těm lidem, co se po něm ptali, neprozradím. A taky mu řekněte, že mu nebudu bránit ve štěstí. Prosím ještě jednou za prominutí, že jsem sebou tady v tom parádním pokoji sekla jako špalek a pambíček s váma dvěma a teď se ještě ke všemu rozbrečí. To už se vůbec nesluší. Tak nic ve zlým. Já už jsem zkrátka taková bláznivá ženská.
7: To děvče, musím se přiznat, že mi to připadá náramně podezřelé.
4: Copak, copak?
7: To je její vzrušení, to dojetí.
4: To je toho. Kvůli nějakému zrzounovi vždyť jste to slyšela.
7: O tom mluvila, ale vaší osobou se zdála být navýsost.
4: Tak už s tím přestaňte. Co vás tu napadlo?
7: To její pohnutí přece nemůžete popřít.
4: Ale co s tím já mám společného?
7: Tak se hned nezlobte, vždyť se mohu mýlit. Ostatně, že byste měl něco společného s takovým cumplochem, to by bylo k nevíře.
4: To bych řekl. Moje touhy míří výš.
7: Skutečně. Ještě štěstí, že při tom trapném výstupu nebyla milostivá paní. Ona nesnáší vulgárnost. Má smysl jenom pro duchovno. Stejně jako já. A je dokonce sama spisovatelkou.
4: Spisovatelkou?
7: Kdyby náhodou přišla řeč na něco literárního, vyznáte se v tom aspoň trochu?
4: Ne.
7: Ne, ale to je špatné.
4: Ale ne. I když nevím nic o spisovatelství, vím toho dost o spisovatelích.
7: Opravdu?
4: Ano, stačí vynášet její dílo do nebes a určitě řekne, ach, ten tomu přece rozumí, jaké pochopení, jaké vzdělání.
7: Vy jste ale filuta.
16: Nejkrásnější Konstanc.
4: Vznešený dárce mé paruky, jen aby to nevyžvanil.
16: Jen málo chybělo a už bych nikdy neměl to štěstí, že mohu přitisknout tuto rozkošnou ručičku ke svým rtům.
7: Co to, že tak pozdě? Myslela jsem, že už dnes vůbec nepřijdete.
16: To víte, že jenom zcela výjimečná náhoda... Kdo to je?
3: Nový myslivec?
13: Dneska jsme ho přijali. Má velké vlohy.
3: Jak můžete posoudit, jestli má někdo vlohy k myslivectví? Trefil už něco? A k čemu vůbec je dobrý myslivec v domě osamělé dámy?
13: Dá se použít ke všemu.
17: Obličej mu za nic na světě neukážu.
13: Vy jste ale docela zapomněl vyprávět mi o té příhodě.
3: Byla to spíš nehoda, která mohla skončit zlomeným vazem. Kdyby mi nebyla náhoda seslala člověka, který zrovna ve chvíli, kdy to odporné zvíře, ten můj divoký hnědák...
13: Hnědák? Co pak vy už nemáte toho hnusného zrzavého ryzáka?
17: Další známá poklona.
3: Ne, vyměnil jsem ho, protože vám byl tak protivný. A ten člověk, ten můj zachránce, ten... Ne, nemýlím se. Nemýlím, to je on.
18: Ale prosím vás, vaše milosti, pan markýz si mě plete s někým jiným.
3: Nezapírejte, šlechetný muži, jste to vy, ta postava, ten hlas, ta barva vlasů.
13: Kdo ty vlasy jednou viděl, ten na ně nezapomene. Ty jeho havraní kadeře jsou skutečně obdivuhodné.
16: Zdá se, že máte na tom novém sloužícím zvláštní zájem.
13: Já? To je jen jistý druh družnosti, která...
16: Po mém soudu není mezi myslivcem a komornou nijak na místě.
13: Děkuji za upozornění, pane markýzi. Ale já vím sama nejlíp, co se sluší a patří.
3: A promiňte, nejkrásnější konfánc, chtěl jsem jen...
13: Učesat tu blond paruku, milostivé paní. Najdete ji v té velké skříni vedle v kabinetě. Běžte si po své práci.
17: Cože? Tak on je kadeřník?
18: Já jsem myslel, že jste markýz. Něco mezi baronem, vévodou a vůbec velkým pánem.
3: Já se markýz jen jmenuji. Nejsem vlásenkář.
18: Pak je to ale něco jiného. Tu propast mezi námi teď překlenula vlásenkářská kulma. Teď spolu můžeme klidně uzavřít přátelství.
3: Jsem vám nesmírně zavázán, ale vy mě také. A bude pro vás jen dobře, když zůstaneme přáteli.
17: Na život a na smrt.
13: Musím zařídit něco důležitého, pánové. Nechám vás tu osamotě.
18: Adie, rozkošná komornice.
16: Co mají znamenat ty galantnosti, pane? Říkám vám rovnou, že to si vyprošuji. Madame Constance je má nevěsta a běda vám, jestli se opovážíte.
18: Cože? Vy mi hrozíte?
16: Ano, pane, nebo vás přinejmenším varuji. Nezapomeňte, že váš osud visí na vlásku.
18: A vy byste mohl být takový nevděčník, že byste prozradil tajemství mé paruky.
16: Mohl bych být tak chytrý, že bych se tak zbavil svého soupeře.
18: Cože? Takhle mluví muž? Muž k muži, bez něhož by tento muž byl mužem smrti?
16: Děčný vám být musím, ale rozhodně vám nemusím postoupit svou nevěstu.
18: Kdo tu mluví o nějakém odstupování? Neucházím se o její lásku, nýbrž o její protekci.
3: Teď konečně začínáte mluvit rozumně. S takovou se můžete spolehnout na mou vděčnost i na to, že zachovám tajemství vašich vlasů. Ale dejte si pozor, abyste mi nezavdal příčinu k nelibosti, nebo... Nezapomeňte, že vaše hlava je v mých rukou.
17: Zpropadená historie. Co už se toho za dnešek na tu mou ubohou hlavu sesypalo, kdybych aspoň neměl v hlavě tolik toho tokajského. A to, že ta komorná je nevěsta toho frizéra, to mi také vrtá v hlavě. To by sice měla být vlastně srdeční záležitost, ale srdce je tak delikátní a tak indiskrétní zároveň, že v takových kritických případech hned ztratí hlavu a nasadí hlavě brouka do hlavy, i když té hlavě jde stejně už hlava kolem. Jsem z toho celý malátný. Milost paní nepřijde dřív než za půl hodinky. Zatím bych si mohl trochu zdřímnout. Ne spát, jen si
16: zdřímnout.
17: Malinko zdřímnout.
3: rozbité okno a já nesnáším průvan. Tak jsem zavřel okenici, ale teď je tam zas taková tma, že bez světla nemohu dál pracovat. Řeknu tomu myslivci, aby... Ale kde je? Aby se tak nakonec vloudil k mé Konstanc? To bych mu... To... Ne, ksivdil jsem. Jsem to ale pošetilý žárlivec. Musím toho nechat, jak klidně tu leží. Tak přece nemůže spát žádný zamilovaný. A jemu zřejmě ani na mysl nepřijde.
19: Konstant.
3: U všech čertů, co to bylo?
19: No, rozkošná Konstant.
3: Oni sní. Ten pobuda si dovoluje oni sní.
19: Ještě jednu pusinku.
3: Tisíc vláter, já mu to snění zatrnu. Já ti dám Počkat,
16: vím něco lepšího. A teď se ukáže, jestli od ní tu pusinku dostaneš zrzou.
19: Nech toho. Konstanc, to lechtá.
16: Teď zkus bez paruky svoje štěstí, ty zrzavý Adonisy.
19: Ty něžná ručičko něžná.
20: Co to bylo? Tak se mi zdá, že milostivá se vrátila. Teď budu představen. Je, jsem celý zmačkaný. Vázanka se mi posunula. Honem, kde je nějaké zrcadlo? U všech rohatých. Paruka je v tahu. Asi se mi ve spánku svezla z hlavy. Ne, je pryč. Ztracená. Ukradená. Kdo mi mohl provést takovou lumpárnu? Ten žárlivý pucifous, ten napomádovaný Otelo. Ale počkat, on je tu vedle a češe paruku milostivé paní. Mně se tak snadno nezbavíš. Buď mi vrátíš mou paruku, anebo se chvěj ty vlásničkový rytíři. Vytřesu z tebe tu napudrovanou dušičku do posledního prášku.
21: Musím říct, že se mi to od Konstanc zdá velice svévolné než kudy drzé. Jak si dovoluje přijímat mé nepřítomnosti a bez mého výslovného svolení nové sloužící?
22: Tak už se nezlobte, mama. Vždyť přijala myslivce.
21: Co?
22: A já jsem po myslivci už tak dlouho strašně toužila. Takový krásný myslivec. To bude něco jiného, než ti dva naši ohavní křivonozí lokajové. V těch příšerných... staromodních livrejích.
21: No, zatím jsem se bez myslivce docela dobře obešla.
22: Konstanc říká, že prý je to ohromný fešák a černovlasý prý je. Jenom knír bohužel nemá. Máma, ale vy mu přikážete, aby si ho dal narůst. No. A licou si taky. A tak v tom černě orámovaném obličeji budou planout dvě ukrutně velké černé oči. Víte, jak bude vzadu na kočáře nádherně vypadat?
21: Mlč. Pošlu toho člověka zase pryč a dost.
22: Ne.
21: A kde vůbec je? Jak to říkala, že se jmenuje?
22: Titus.
21: Titus. Tite.
23: Zde jsem. A skláním se do prachu před vznešenou velitelkou, které mám v budoucnu sloužit.
22: Tohle přece není žádný brunet.
24: Jak příjemný uhlazený blondýn.
23: Cože, říká blondýn?
24: Moje komorná vás přijala na místo myslivce a já nejsem v zásadě proti tomu. Emo?
23: Honem zrcadlo. Na mou duši já jsem blond. V té tmě vedle jsem popadl světlou paruku.
24: Řekni Konstanc, ať mi připraví šaty na dnešní večírek.
22: Už jdu, mama. Ta bláznivá Konstanci ze mě ale vystřelila. Vydávat blondýna za bruneta.
24: A teď si promluvím s vámi, milí příteli.
23: Teď Tedy přišel ten okamžik, který jsem očekával stejně toužebně jako rozechvěle a jemuž jsem hleděl vstříc s váhavou srdnatostí a odhodlanou bázní.
24: Nemáte proč se bát. Máte interesantní vizáž a šarmantní moresy. A když se dobře osvědčíte, kde jste sloužil dřív?
23: Nikde. Zastihla jste mne v rozpuku mého myslivectví, jehož první květy vám kladu k nohám.
24: Není váš otec také myslivcem?
23: Ne. Ten v tichosti a odloučenosti usiluje o jediné, o klid. Ačkoliv podřízen vyšší moci, je přece volný a nezávislý a svůj vlastní pán.
24: O.
23: Je neboštík.
24: A jak rozmařile plítvá vzletnými výrazy. Kolika větami říká to, co lze říct jedním slovem. Ten člověk má zřejmě literární nadání. A čím tedy byl váš pan otec?
23: Učitelem.
24: A jaké literární vzdělání vám poskytl?
23: Přepestré. Byl v něm základ zeměpisu, záblesk dějepisu, zákmit filozofie, závan práv, závdavek na chirurgii a zápal pro medicínu.
24: Jak šaramantní! Učil jste se mnohému a ničemu důkladně, v tom spočívá genialita.
23: To slyším poprvé. Teď chápu, proč je na světě tolik géniů.
24: Už vaše zlaté kadeře svědčí o apolonském vzletu vašeho ducha. Kdo z vašich rodičů byl zlatovlasý, otec nebo matka?
23: Žádný. To, že jsem blondýn, je čirá náhoda.
24: Čím déle vás pozoruji a poslouchám, tím více jsem přesvědčena, že nejste zrozen pro livrej. Vy nemůžete být mým sloužícím.
23: Jsem tedy zavržen, odmrštěn, odbyt.
24: Nikterak. Jsem básnířka. A potřebuji někoho, kdo mi bude víc než opisovačem či korektorem. Potřebuji tajemníka, který mi bude v mukách mé tvorby stát po boku. A tímto důvěrníkem jmenuji vás.
23: Mne?
24: Odložte ihned tu svou livrej.
23: Rád ji odložím, vaše milosti. Ale jediný oděv, který mám, je rovněž livrej. A to livrej chudoby. Záplatovaný kabát s oblískanými klopami.
24: Tomu lze snadno odpomoci. Projděte vedlejším pokojem.
23: Ano.
24: Pak salonem,
23: ano.
24: Kde je biliár.
23: Ano.
24: Do kabinetu.
23: Ano.
24: A tam najdete v šatníku šaty mého neboštíka.
23: Ano.
24: Povznesla jsem toho jinocha do takových výšin, že se mu z toho hlava zatočila. Ale jaká závrať se ho teprve zmocní, až ho před čítáním svých básní zavedu do světů skutečně nadpozemských.
0: To jsem si tedy skutečně nezasloužila.
24: Co pak se vám stalo?
0: Musím si postěžovat na milostivou slečnu, milostivá paní. Všechno má své meze. Vyplísnila mě, že jsem jí s tím černovlasým myslivcem obelhal.
24: Ale ten člověk už není myslivcem. Jmenovala jsem ho svým tajemníkem a trvám na tom, aby se mu napříště prokazovala patřičná úcta.
0: Tajemníkem?
24: Ano.
0: Jsem bez sebe radostí, že se vám v něm tak zalíbilo. A jak krásně se v černém tajemnickém úboru budou výjímat jeho havraní vlasy.
24: Co jste to řekla?
0: Havraní vlasy.
24: Vy jste se snad opravdu zbláznila. V životě jsem neviděla krásnější zlatý vlas.
0: Vaše milost žertuje.
24: Nebývá mým zvykem žertovat s podřízenými.
0: Ale já jsem vaše milosti viděla na vlastní oči.
24: Mé oči nejsou o nic méně vlastní než vaše.
0: Promiňte, milosti, ale mohu-li svým očím věřit, jsou to ty nejčernočernější vlasy, které jsem kdy viděla.
24: Tady přichází. Tak co? Není to snad zlatý vlas?
23: Zde jsem, má milostivá velitelko, je Konstanc.
0: Co to má znamenat?
24: Napříště si vyprošuji podobné...
0: Ale já jsem vaše milosti...
24: Už ani slovo.
23: Milostivá je tak rozrušena. Co se stalo?
24: Představte si, ta bláznivá osoba tvrdí, že máte černé vlasy.
23: To je ta nejčernější pomluva.
0: Z toho snad opravdu přijdu o rozum.
24: Horší bude, když ztratím trpělivost a přijdete o místo. Běžte a připravte mi toaletu na večer.
23: Jsem tu jako trosečník, který se sápe na kus prkna. Buď to schodím všecky ostatní, nebo je po mně veta.
24: Tajemníku? Důvěrníku?
23: Ano.
24: Příteli?
23: Ach, milostivá paní, kdyby jenom to.
18: Ale ta ženština...
24: Snad k vám nebyla nezdvořilá.
18: O ne, zdvořilá byla až příliš. Vypadá to divně, že o tom mluvím, ano. Ale já to nesnáším. Ta osoba na mne pořád dělá oči, jakoby...
24: Jakoby?
18: No a mluví pořád, jako když... A chová se jako že... A já to prostě nesnáším.
24: Ještě dnes mi musí z domu.
18: A ten váš vlásenkář se také chová tak nějak...
24: Propustím ho ze svých služeb. Markýz nečesal naposled.
18: Ano, a pak ještě ta zahradnice. O té už raději vůbec pomlčím.
24: Jen mluvte, já to chci slyšet.
18: Ta mi vlastně oklikou udělala nabídku k snahu.
24: Ještě dnes mi musí z domu. Napište jim hned všem třem výpovědní dopisy.
18: Ne, to nemohu. Můj první tajemnický počin přece nemůže být tak ukrutný.
24: Jak něžné srdce máte, Dieter.

0: ta Konstanci je hrozná, chovala se tak nemožně, až jsem jí musela nakonec říct, že je pitomá.
1: Jak to ty ženské vždycky dokážou jedna svést na druhou?
2: Eminko, další okamžitě výpověď. Konstanc ústně a zahradnici a vlásenkáři písemně.
0: Dobře, mama.
1: Mama?
2: Ano, to je moje dcera.
1: Ach, ne.
2: Ano.
1: Ne.
2: Ano.
1: No ne, to neříkejte, ne. To přece není možné.
2: A proč ne?
1: Vždyť to na léta prostě nesouhlasí.
2: Ale ano, příteli.
1: Tak mladá dáma a tak veliká dcera? Ne. To vyprávějte někomu jinému. Buď to je to vaše mladší sestřička, nebo nějaká vzdálená příbuzná.
2: Vy jste ale blázínek. Vy jeden týte. Teď se ale musím trošku upravit. Emo, pojď se mnou.
1: Milostivá jsem, milostivá tam. Jsem teď zkrátka samá milostivá. To není švanda. Napřed nenechtěla žádná. A teď jsem najednou na roztrhání. Když si pomyslím, jak mi bylo dnes dopoledne. A jak je mi teď. Je to ale změna za těch pár hodin. Baba, čas je zkrátka krejčí, který v dílně věčnosti přešívá lidské osudy. Někdy mu to jde od ruky a někdy se s tím loudá. Ale nic na plat. Jednou dodělá všecko.
3: Nemohu pochopit, proč mě vyháníte ze služby, vaše milosti. Vždyť jsem nic neprovedla.
2: Nejsem nikterak povinna objasňovat zahradnici své důvody. Ostatně...
3: Co to je? On je blondýn.
1: Ustá Romu.
2: Co je vám do vlasů mého tajemníka? Ven.
3: Ne, to není možné.
4: Mama, řekla jsem Konstanci to, co jste mi poručila.
3: Já, že jsem propuštěna ze služby, to bych si nikdy nemyslela, vaše milosti, že mě kvůli vlasům pana tajemníka...
2: Smíchu. Ostatně, co byste tomu řekli? Ta bláznivá osoba tvrdí, že můj tajemník je brunet. Tak posuďte sami, je blondýn nebo ne.
5: Je černý.
3: Já taky tvrdím, že je černý.
6: A já říkám, že není ani černý, ani blond.
3: Cože?
6: Je to zrzek.
3: Zrzek?
1: A teď už mi nepomůže ani svěcená. Ano, jsem zrzek.
3: Ten ale vypadá, šereda jeden.
0: A tahle červená řepa si mě chtěla vzít.
3: Vy jste podvodník, pane. A to jste si ještě troufal očernit v mých očích mé nejodanější sloužící? Ven! Nebo vám moji sluhové ukážou?
1: Cestu znám. Jdu sám.
3: Ven!
1: Tak skončil zadržitelný vzestup Tita Lišáka. Vznosná budova mých nadějí vyhořela do základů, pojištění mi nikdo nevyplatí, moje akcie poklesly o 100% a jako aktivum mám na kontě tu nejkulatější ze všech sum. Totiž nulo. Ale počkat, něco jsem na té historii přece jen vydělal. Osud mi zanechal docela dobrý oblek. Patrně jako posměšnou upomínku na kariéru, která tak záhy zakopla a upadla na nos. Tak přece jen nějaká korist. Tenhle černý frak.
7: Máte i s vestou a kalhotami poslat zpátky na zámek.
8: A víte vy, Konráde, že máte tuze nepříjemné poslání?
7: Nechte si ty řečičky. Půjkejte, aby za čtvrt hodinky šaty byly tady a vy už je k čertu. Rozumíte?
1: Rozumím. Rozumím. Navštívilo mě neštěstí a já jsem je chtěl uvítat v černém fraku, ale neštěstí povídá. Vždyť jsme starý přátelé, tak nač ty ciráty. Jen si klidně obleč ten svůj starý roztrhaný kabát.
0: Ale slibte mi, že mu neublížíte.
9: Když ti povídám, že ne, tak ne. Dělám jenom to, co mi řekl Sládek. Protože ten jediný má na mě vliv.
0: A co vám řekl ten Sládek?
9: Řekl, to máte z toho, že jste se o něho od dětství nestaral. Teď se ten chlapec potlouká po světě a dělá možná ostudu celému rodu. A proto jsem za ním vyrazil.
0: A nechcete ho náhodou dát zavřít?
9: To bych udělal ze všeho nejraději. Ale Sládek řekl, že to by byla taky hanba pro rodinu.
2: Že byste byl tak zlej na vlastního synovce.
9: On může být člověku z duše protivný vlastní synovec, když je zrzek.
2: Co pak je to nějaký zločin?
9: Zrzci jsou vždycky lstiví jako lišky. A ten kluk zatraceně zostudil celou přízeň. Oni už jsou sice všichni v pánu, až na mě, ale všichni do jednoho v celé rodině byli vždycky tmavovlasí.
2: Ale je to váš příbuzný. A vy byste ho neměl nechat třít nouzy, jestli sám něco máte.
9: Za to, co mám, děkuju jenom vlastní šikovnosti.
2: A máte doopravdy něco?
9: To bych řekl. Rodiče mi nenechali ani krejcar. Zůstal jsem odkázaný jenom na vlastní šikovnost. A to není žádná legrace.
2: To vám ráda věřím, ale stejně.
9: Pak umřela jedna teta a odkázala mi 10 000 zlatých. Říkal jsem si, že by nebylo špatné, kdyby jich takhle pomřelo víc. S tím by se pak už dalo něco počít. A taky jo, o měsíc později umřel bratranec a zanechal mi 30 000 zlatých. V létě na to na horkost další bratranec 20 000. V zimě na zimnici sestřenice 40. Za pár let zase teta, zkrátka všecko to šlo jako na drátkách. No a pak jsem ještě vyhrál 18 000 v lotince.
2: To už je vrchol všeho.
9: Nesmíte si myslet, že stačí pořád jenom dědit. O něco se člověk taky musí pokusit sám. No, můžu zkrátka říct, že za všecko, co mám, děkuju jenom vlastní šikovnosti.
2: No, však on musí je Titus nebude o nic větší nešika než vy. Až jednou umřete a on po vás bude dědit.
9: Až jednou nebude vyhnutí, tak si aspoň najdu dědice podle svého gusta. To by tak scházelo. Ta ostuda, aby mě pochovával nějaký zrzoun.
2: Tak vy pro toho chudáka musíte Tita neuděláte nic ani teď, ani po smrti.
9: Udělám, co mi řekl Sládek. Koupím mu ve městě holičský krám. To musím, už kvůli tomu zemřelému příbuzenstvu. Pak mu dám 10 000 zlatých, aby mohl žít jako slušný člověk. Pak mu ještě řeknu od plic, co si myslím o té jeho zrzavé palici. A pak, ať už mi nechodí na oči. Jako co je vlastně na tom zámku?
2: To nevím, ale je od hlavy až k patě olemovaný zlatem.
9: V livreji? Taková ostuda pro celou rodinu. Synovec obchodníka s pivem pobíhá v livreji se zlatými portami. Vsadil bych se, že všichni naši neboštíci se nad tím skandálem v hrobě obracejí. Honem mě tam zaveď. Já už z té livreje vytřesu, ale honem. Nebudu mít pokoj, dokud tu ostudu nezatrhnu. A dokud má přízeň, nebude ležet v hrobě, jak se sluší a patří.
2: Ale dejte si říct.
9: Jdem, povídám. A ty napřed.
5: Hej, Semínko! Semínko!
10: Co pak je?
5: Doufám, že ten šedíř už je pryč.
10: Ještě ne, ještě není převlečený.
5: Tak ať sebou hodí.
10: Nepřejete si s ním náhodou na rozloučenou povečeřet ve dvou? Nejsem tu zase zbytečnej.
5: Hlupáku.
10: Já jen, že jste se v poledne o něj tak tahali. Teď je příležitost jako stvořená. Teď už vám ho žádná komorná nevyfoukne.
5: Nežváň.
11: Už jsem tu.
5: Dost velká troufalost od někoho, kdo už měl být dávno pryč.
11: Zahradnice taky našla na mých vlasech chlup. Snad mi nechcete dát něco na cestu?
5: Ještě vám něco dávat na cestu za ten drzý podfuk? To se spíš půjdu podívat, jestli jste si něco nevzal.
10: Jo, jeden nikdy neví. Šupáku, jeden zrzavá.

0: Jsou to ale hulváti. Ale tak už to na světě chodí. Jakmile se člověk dostane do úzkých, tak si každý s radostí přisadí.
1: Popravdě řečeno jsem si to zasloužil. Taky jsem se nechoval dvakrát laskavě, když jsem byl na koni. Ale nechme toho.
0: Je večer. V každém směru večer. Slunce mého štěstí a slunce skutečné zapadla obě zároveň. Kam se teď vrtnu, kde se ženu nocleh, když jsem bez krejcerů v kapse? Zkrátka, kam zapadnu já?
2: Pán z Titusů?
3: Nedělejte si ze mne blázny, to bych si vyprosil.
2: Já si z vás prosím nic nedělám. Máte přijít na zámek?
3: Já?
2: No vy, k paní komorný.
3: Já? K madame Constance?
2: A pak taky možná k milospaní. Ale ne hnedka, teprve tak asi za půl hodinky. Zatím se prej můžete procházet po zahradě.
3: Já to nepochopím, ale udělám.
0: Už mi začíná svítat. Milostivá paní asi dostala záchvat milostivosti a šla do sebe. A tak jí došlo, že byla k chudákovi zbytečně krutá. A na finále asi vyrukuje s nějakým přilepšením na cestu. Počkejme. Abych si to ještě na poslední chvíli nepokazil, prokážu jí poslední něžnou pozornost. Když nesnáší zrzavé vlasy, mám tu ještě šedou paruku. Po zahradníkovi. Tak. V té se půjdu rozloučit. S takovou určitě něco kápne. No, zkusím to teď zkrátka s šedivou.
4: Utíkej! Utíkej za ním!
5: To ani za tu námahu nestojí.
4: Ukradl paruku po mém neboštíkovi a jenom já můžu posoudit, jakou má nebo nemá cenu. Utíkej za ním a okamžitě mu ji seber.
5: Vždyť by za ní nedostal ani vindru.
4: Za ním povídám. A rychle!
5: Já se teda pokusím ho dohonit, ale moc o tom pochybuju.
4: Nejradši bych ho nechala zavřít drzou na jednoho, aby na mě hned tak nezapomněl.
6: Copak, paní zahradnice, co se tak zlobíte?
4: Ale kvůli tomu syčákovi přivandrovalému.
6: Já jsem ho taky považoval za pobudu, ale on má ukrutně bohatýho strejčka.
4: Cože?
6: Jo, přijel jsem za ním, chce se ho ujmout. Koupí mu ve městě to nejlepší holičství, protože on je vyštudovaný pucifous. A pak mu dá moc a moc tisíc zlatých.
4: Daj pokoj.
6: No na mou duši. Zrovna jsem vyřídil, musí je Titusovi pozvání na zámek.
4: Já jsem se k němu chovala tak hrubě. To jsem to ale vymňoukla. No co? Teď abych honem obrátila na čtyráku a nasadila všechny páky, abych se stala paní Holičovou.
7: Kdo by to do toho frizéra řekl? Naštěstí vím, že stačí kývnout a pan Titus mi bude ležet u nohou. Milostivá paní to vzala všechno do ruky, jen aby se jí podařilo toho lakomého psychopasa přemluvit, aby všechno odkázal Titovi.
8: Konstanc.
7: Vaše milosti?
8: Nejde to.
7: Není možno.
8: Půl hodiny jsem do toho člověka mluvila, ale jeho okorolá duše je obrněná proti každé výmluvnosti. Chce mu zařídit krám a víc nic. Na dědictví nemá nejmenší naději.
7: To je tuze fatální. Myslela jsem, že to půjde jako po másle. I notáře už jsem dala zavolat. Zkusme to ještě jednou, milostivá paní. Třeba ho spojenými silami udoláme.
8: Když myslíš?
7: Konstanc, zachovala jsem se dnes k tobě ze samé ukvapenosti velice nespravedlivě a chci to napravit pravou mateřskou peč.
8: Jste tak laskavá.
3: Tak mi přece řekni, Konráde.
2: Nesmím. A proč máte tu šedou paruku?
3: Co je ti do toho? Jsem tady, tak mě ohlas a dost.
2: No dobrá.
8: Tak, tady ho máme. To se budete divit.
7: Milostivá paní, podívejte se.
8: Co je to?
3: Nic jiného než tuhle opelichanou trosku paruky jsem nesehnal.

0: jestli se ti dva shodnou, nebo ne.
1: Jak pak jste se sem dostal?
2: Rozhodně poctivějším způsobem než ty. Já nejsem žádný větroplach.
1: To jistě, s takovým bříškem byste toho moc nesplašil.
2: Ty černá ovce rodiny, ty jeden... Ty máš šedivé vlasy? Vždyť jsi zrzek.
1: Ano, byl.
2: A co jsi teď?
1: Šedivý?
2: To není možné.
1: Vlastní oči jsou vždy nejlepší svědek.
2: Ty děti teprve 26.
1: Ano, to mi bylo ještě včera. Ale ze žalu a z lítosti nad tím, jak jsem sám a bez pomoci opuštěný svým jediným milovaným strýčkem musel utéct do světa. Z toho žalu a z té lítosti jsem zestárl za den o 1000 let a přes noc jsem zešedivěl.
2: Přes noc? To je k nevíře.
1: O ne, to je známé z historie, strýčku. Například jistý Belisar, o tom jste již jistě někde slyšel.
2: Belisar?
1: Belisar.
2: Nebyl to náhodou obchodník s pivem?
1: Ne, římský vojevůdce. Tak jeho žena navedla senát, aby mu vyškrábali oči.
2: To dělávají ženské obyčejně vlastnoručně.
1: Ale tahle si vzala na pomoc Codex Justicianus. A ten Belisar si to vzal tak k srdci, že za 3x24 hodin úplně zešedivěl. No, jen si pomyslete, pane strýčku, na co římský vojevůdce potřeboval 3 dny, to jsem já stihl za 1 noc. A tuhle světově historickou zvláštnost jste zapříčinil vy.
2: Týte, chlapče, krví mé krve. Nevím, jak jsem přišel k té cti, že jsem strýcem světové historické zvláštnosti. 19 let jsem ani slzičku neuronil a teď se mi řinou zrovna proudem.
1: Ono je jen dobře, když staré pivo vykvasí.
2: Pojď sem, ty kluku šedivá.
1: Strýčku, zátko.
2: Pojď na mé srdce, abys věděl. Přišel jsem si pro tebe, protože tě chci odvést do města. Nebude ti nic chybět. Koupím ti nádherný holičský krám.
1: Pane strýčku.
2: Poslyš, týte, ty jsi vlastně hodný chlapec. Trápil se kvůli strýčkovi necitovi, ale proč jsem byl takový necita? Protože jsi měl zrzavé vlasy.
3: Ale teď už je nemáš. Já už nemám žádný důvod, abych byl necita. Jsi můj jediný příbuzný. Jsi...
2: No, zkrátka něco jako můj syn. A jsi můj univerzální dědic.
4: Univerzální dědic. Ano, to je to správné slovo, které jsme od vašeho šlechetného srdce očekávali.
5: A také jsme o něm nepochybovali. Náhodou je tady také pán notář, který má všechny potřebné listiny vždy po ruce.
2: Jsem s nimi.
0: Tato bere hlava nehlava. Uhání to dědictví daleko horlivěji než já.
4: Vidíte, jak ta laskavá bytost usiluje o vaše dobro. Vím všechno a ráda přivolím ke svazku, který láska uzavřela a vděčnost potvrdí.
6: Milostivá paní, přicházím...
4: Nevhod.
6: Ne, rozloučit se.
4: Co pak jsem vám neřekla, že tu výpověď odvolávám?
6: Ano, ale no, ono to sice ještě není docela jisté, ale já se dost možná provdám.
4: Neříkejte.
6: Do města. Co bych to tajila? Tady musí je Titus.
4: Cože?
5: To je ale impertinence.
2: Kolika ženským si to vlastně nasliboval manželství?
1: Nasliboval? Žádné.
7: Musíte.
4: Co je?
7: Co je? Prosím, za prominutí.
4: Co tady ta osoba pohledává?
7: Posílá mě paní zahradnice.
4: No, ta je tady.
7: A jo? Tak mu to může říct sama.
4: A co?
7: Ale nic. Kejvá na mě, abych nic neříkala.
4: Tak ven s tím.
7: Pane, dokud na mě paní zahradnice kejvá, tak nemůžu nic říct.
4: To bych si vyprosila. Tak co je?
7: Paní zahradnice to přikázala Semínkovi a ten to zase přikázal mně.
4: Ale co?
7: Že musí je Titus má vrátit tu paruku.
2: Jakou paruku?
1: Tuhle. Šedivou.
2: Co to znamená? Ty prevíte, ty...
5: Pro pána, teď je všechno ztraceno.
4: Ale klid, klid.
5: To jste si tedy dovolil provést strýčkovi trochu nejapný žert. Snad jste si ale nemyslel, že se opravdu nechá ošálit. To by musel být ten nejhloupější člověk pod sluncem, kdyby okamžitě neprohlédl tak do očí bíjící klam. Ale jakožto muž bystrý, rozumný...
1: Hned všecko pochopil a udělal si naopak blázna ze mne.
5: Není tomu tak.
3: No, jistě, že jsem všecko prohlédl.
5: A teď je na vás, abyste si vyprosil odpuštění.
7: A že by vás ten ušlechtilý muž vydědil kvůli vlasům, toho se jistě bát nemusíte. Nemám pravdu.
3: No jistě.
1: Ale že bych se já sám toho dědictví vzdal... To byste asi nečekali, že? Ať mi můj dobrý pan strýček koupí ten krám, já nic víc nechci. A budu mu za to až do smrti vděčný. Ale dědictví žádné nepotřebuju. A naopak mu přeju, aby byl živ aspoň 300 let.
2: Takového stáří se ještě nedožil žádný obchodník s pivem. Jsi přece jenom hodný chlapec, i když si zrzek.
1: No, teď se taky rozumí samo sebou, že se nemohu oženit se žádnou z vás.
5: Jak to?
7: Cože?
1: Protože univerzální dědictví je to jediné, co vás směřuje se zrzavými vlasy. Vezmu si tu, která mi je nebude vyčítat nikdy a která ve mně, myslím, našla trošku zalíbení, už když jsem byl chudý jako kostelní myš. Jestli se nemýlím, byla to...
7: To je jeden.
1: Salome.
5: No to je nevkusné.
7: Cože? Musí je tyto.
1: Je tvůj.
7: Gratuluju k té krásné volbě. Však ono se neříká nadarmo, že v ránách v ráně se dá.
3: Ty děláš, jako bych do toho vůbec neměl co mluvit?
1: Já vím, pane strýčku, já vím, že se vám zrzavé vlasy nelíbí. Ony se ostatně nelíbí skoro nikomu. Ale proč? Protože jich je tak málo a lidé si na ně ještě nezvykli. Kdyby jich bylo hodně, přišli by do módy. A spolehněte se na nás, pane strýčku, my pro to rozmnožení zrsků uděláme, co bude v našich silách.

Johann Nepomuk, Nestroj a Talisman. To byl titul sobotního dramatu na stanici Český rozhlas Vltava, které jsme uvedli v překladu Evy Bezděkové jen pár dní po kulatinách představitele hlavní figury. Jako Titus Lišák vystoupil Jiří Langmajer. Paní Cipřišová, Daniela Kolářová, její dcera Emma, Kateřina Vaníčková, komorná Konstanc, Naďa Konvalinková, zahradnice Flora, Bára Štěpánová, Semínko, Bohumil Klepl, Markýz, Jiří Štěpnička a dále účinkovali Tereza Bebarová, Bořivoj Navrátil i Jan Skopeček. Rozhlasová úprava a dramaturgie Jana Paterová, stereoscénář Miloš Kot a Otakar Kosek, který měl v roce 2002 také režii. Technicky spolupracovali Miloš Kot, Jana Fischerová, Michal Rataj a asistentkou režie byla Lidmila Čáslavská. Milí posluchači, v Riegrových sadech v Praze už to žije.

A žije to oslavami 100 let od založení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Můžete tam stále přicházet, vstup je zdarma a ticho tam nebude. Nejprve vystupují komorní soubory složené z členů orchestru, momentálně je to dechovka Luďa Banda, a v 17 hodin to bude jazzové komorní seskupení Spine Square. Celý program najdete na webu Sočru a také na stránkách vltava.rozhlas.cz. Atmosféru dění v Riegerových sadech si přiblížíme několika vstupy přímo z místa po 17. hodině v živém vysílání. Naděžda Hávová a František Šedivý jsou už na místě, Vojtěch Babka také a další. Četba na pokračování dnes výjimečně tedy začne už v 16 hodin a 30 minut. Nyní si ale připomeneme legendu v čele rozhlasových symfoniků. Tím byl také Alois Klíma. V jehož provedení si teď poslechnete rozpustilý kolotoč Václava Trojana, pátou část z pohádek pro akordeon a orchestr.

Milan Bláha solo a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze dohráli Rozpustilý kolotoč Václava Trojana a následuje rovnou Kosmická raketa Jiřího Berkovce. Opět pod taktovkou člověka, který mimo jiné zavedl rozhlasové abonama pro Symfonický orchestr tenkrát Československého rozhlasu.

Jiří Berkovec a jeho kosmická raketa byla na jedné z archivních nahrávek vyslána mezi posluchačstvo pod taktovkou Aloise Klímy. Ten mimo jiné pravidelně vystupoval i na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. V roce 1967 festival přímo zahajoval. A do třetice je tady Alois Klíma na dirigentském stupínku. Ruslan a Ludmila, předehra Michail Ivanovič Glinka.

0: předehra ke Glinkově, Ruslanovi a Ludmile dozněla. Někdejší šéf-dirigent dnes slavícího Symfonického orchestru Československého rozhlasu, v tomto případě dnes tedy Symfonického orchestru Českého rozhlasu, to byl Alois Klíma. Tuto legendu československého rozhlasového vysílání jsme si připomněli v den stovky Sočru. Máte-li možnost a chuť, milí posluchači, neváhejte a vypravte se dnes do Rýgrových sadů. Poprvé se tam přepojíme už za půl hodiny. Teď je tady ale dnes v neobvyklém čase čerstvě rozečtená kniha.
1: Četba na pokračování.
0: Do 60. let je situován autobiografický román Petra Chudožilova Lahvová pošta, který pro rozhlas připravila Jana Soprová. V režii Vladimíra Gromova účinkuje v první části Michal Pavlata. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje pořad expresivní výrazy. Děti vezměte raději do Rýgrových sadů na Vlnohraní.

Paříž, duben 1990. Melancholická potulka mezi hroby na Cimetière de Montmartre. Místo posledního odpočinku smíli se vězit slibu diskrétně proklamovanému na zadník oku odvrácených stranách náhrobních kamenů, propachtované uživatelům na věčné časy i poté, co rozpadnou se v prach. Věčné časy. Připomíná to nejčastěji přespívávanou mantru československých komunistů, základní článek jejich víry, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Vychrtlá hřbitovní kočka, vyhřívající se ve sporém slunečním svitu, vzhlédla ke mně tázavě a znovu ponořila se do dřímoty. Klidnější postraní ulice na levé straně vydula se v bezejmenné náměstíčko s třístolkovou minikavárnou pod skomírajícím stromem již dávno neurčitelného druhu. Dva stolky hustě jako bydýlko ptáky obsazené hlučícím studentským společenstvím. U třetího muž popíjející kávu, tělo od pasu nahoru skryto až po temeno hlavy za rozevřenými novinami, jako by se chystal hrát maňáskové divadlo. Zda si smím přisednout, ale samozřejmě odpověděl čtenář úslužným zamručením, zlehka nadhodil své Figaro, jediným mistrovským pohybem obratně svinul je do úhledné role a dal tak vploutit obrazu mohutné hlavě kavárenského povaleče s napomádovanou, pečlivě dozadu zčesanou lví hřívou. Upil kávy a elegantně odtáhl přitom malíček od šálku, přelétl pohledem okolí, na okamžik zastavil se u mé tváře, zarazil se, několikrát prchavě se k ní vrátil, tázavě sraštil čelo, tlumeně si odkašlal, znovu se chopil svých novin, ale už je nerozevřel. Cítil jsem, že mě pozoruje nenápadně a vytrvale, že přemýšlí, zda a odkud se známe. Kolego jsem, tele, jsi to ty? Zeptal se čtenář Figara, česky. Chvíli civěli jsme na sebe mlčky. Studenti u vedlejších stolků zaznamenali cizí řeč, věnovali nám dvě vteřiny zájmu a vrátili se do svého světa. V hlubinách paměti počalo se mi poznenáhlu rozednívat. Je to možné? Malý princ, redakční kolega Malý princ, nevysoký, rozložitý s umělým úsměvem sádrového trpaslíka, postava z pohádky. Jsem, tele člověče, jak dlouho jsme se neviděli. Věčnost, žasne Malý princ a svým patetickým způsobem muže zvyklého promlouvat z tribuny zvedá ruce k výšinám. Zda spolu vypijeme skleničku, samozřejmě tě zvu, přitlumeně hlaholí sonorním pěstěným hlasem a přivolává servírku. Spiklenecky mi prozrazuje, že za minutku přijde jeho žena, určitě ji musím poznat. Chabě poukazuji na svoji méně než nedostatečnou francouzštinu, ale Malý princ mezi tím již plně věnuje se vypouštění svého šarmu na servírku, přinášející dva kalvados. Chvíli ještě podivujeme se našemu shledání v cizině a Malý princ se počne vyptávat na mé osudy. Jeho řeč splývá v jedno tělo s hukotem ulice. V hlavě, aniž bych si to přál, se mi sám od sebe začne odvíjet film.

Silvestrovský večer roku 1966 jsem strávil v právě založeném, dnes již dávno zapomenutém pražském experimentálním divadélku. V nepatrném prostoru někdejšího sklepa, stále ještě prosyceném pachem nahnilých brambor a uhlí, panovala vzrušeně radostná nálada. Něco viselo ve vzduchu. Teď už jenom chybělo dát tomu správné jméno. Možná je to svoboda. Všichni už dávno věděli, že bolševik je pitomec, ale zatím se vyčkávalo. Kdo to řekne první? Toho večera nadmíru popíjeli herci i návštěvníci, došlo po půlnoci na vyprávění anekdot. Jeden herec, spíše drobnějšího duchovního formátu, obveselil společnost krotce protistátním vtipem. Poněvadž reakce publika byla mnohem vstřícnější a bouřlivější, než původně předpokládal, herec zalekl se své vlastní smělosti a začal ujišťovat eventuálně přítomné představitele moci, že to tak nemyslel. Jestli je tady náhodou nějaký soudruh od STB, blekotal hrdina, já si teda myslím, že mezi náma takový svině nejsou. Teda svině, co to říkám? Ježišmarja, pardon, já naopak. No, dneska je Silvestra, že jo, věci se tak přeženou trošičku někdy, promiňte mi, prosím. Publikum zařvalo radostí. Lidi si totiž řekli, že ponížená exkulpace dramatického umělce nějak patří k žertovnému výstupu. Povzbuzovali ubožáka k dalším výkonům, nosili ho na rukách, vyhazovali ke stropu, holky ho vášnivě líbali, všichni si s ním chtěli přiťuknout. Nechali toho teprve, když se opilý človíček rozplakal a utekl, dokonce bez kabátu. Rozhostilo se trapné ticho, společnost se rychle rozpadla. Při odchodu jsem se na tmavém schodišti nezamýšleně srazil s jednou z návštěvnic divadelka. Neobvykle štíhlá, na chlapce ostříhaná černovláska, snad 17letá, se v posledních měsících stále častěji objevovala na sklepních divadelních představeních, přednáškách organizovaných studenty v polooficiálním klubu a také se mi potkával na večerních varhaních koncertech v chrámu svatého Jakuba na starém městě pražském. Nikdo ji neznal. Ostře řezané rysy jejího obličeje skládaly se v zasněný celek krásný zvláštním, jakoby cizokrajným způsobem, zcela se vymykajícím českým poměrům. Byla velmi vážná, nikdy se neusmála a nikdy nepromluvila. Příležitostné pánské pokusy o zblížení odbývala mlčením. Promiňte, řekl jsem, když jsme se vymotali na ulici. Zblízka se mi zahleděla do tváře. Zvědavě, pronikavě, jako kdybych byl vůbec první člověk, jejž v životě potkala. Obnažila v kratičkém úsměvu nádherně souměrné zuby a beze slova zmizela ve tmě. Zamířil jsem k domovu s poznáním, že to, co se odehrává v hledišti a zákulisí, může za jistých okolností být stejně zajímavé, ne-li ještě poutavější, nežli to, co provádějí herci na jevišti. Na ulici mě dohonil malý princ, náležející k protagonistům večera. Trochu herec a trochu novinář, trochu moderátor angažovaného televizního programu pro mladé lidi a trochu svazácký funkcionář vydal jednu nebo dvě knížky povídek, prý nebyly špatné. Občas zašel na kus řeči do redakce literárního salonu. Jeho otec, starý princ, patřil k mastodontům, byl komunistickým funkcionářem, vlivným mužem spíše v pozadí. Teď to všechno půjde rychleji, než jsme čekali, prohodil malý princ. Vlezeš do tramvaje a když po hodině jízdy vystoupíš, venku mezi tím panují úplně jiné politické poměry než předtím. Rozhovořil se úsměvně a v otcovsky schovývavém liberálním tónu k průběhu dnešního večera. Bylo jasné, že využívá příležitosti, aby se podělil o své názory a vědomosti. Co myslíte, že se teď dá dělat? Zeptal jsem se opatrně. Nemůžeš klidně tykat, soudruhu, řekl. V principu by se dalo říci, čiň to, co ostatní, avšak ne úplně všechno. Lidi se teď začínají chovat jako děti v pubertě. Opouštějí převzaté, spolehlivě vyzkoušené hodnoty a definují se vůči ním, vůči rodičům, vůči pravidlům společnosti.
vítr odněkud přivál táhlý, melancholicky naříkavý hlas saxofonu. Proč vlastně byla strana v 50. letech tak vášnivě proti saxofonům? Unikla mi otázka. Zahleděl se na mě pátravě. No, oni jsou ty saxofony takový divně zahnutý přece, zauvažoval nahlas. Pak se vrátil ke spisovné češtině, připojil úvahu o moderní osamělé osobnosti, jež se pod chybějícími existenčními tlaky, které by ji jinak ukuli dohromady, pozvolna rozpadá a počíná hledat svoji identitu v davu. Pohledl na hodinky, zastavil si projíždějícího taxíka, vlídně do mě drcl na rozloučenou a otvrčel.

Červenec 1968. Rusové rozložili se malebně pod lesem, trochu to působí jako scéna z natáčení sovětského válečného filmu. Z doutnajícího ohniště stoupá k nebi tenoučký sloupek dýmu, ve vzduchu vznáší se tichý, mnohohlasý zpěv. Lokalita poblíž Žiliny jmenuje se Mojšova Lůčka a utábořila se zde poslední ruská jednotka po skončení manévrů armád Varšavské smlouvy. Mým úkolem je zjistit pro literární salon, proč rudoarmějci setrvávají. Na reportáži doprovází mě Malý princ, nedávno stal se mým redakčním kolegou. Zamaskovaná nákladní auta neforemného předpotopního střihu protáčejí motory. S posměchem, ale současně i se skrytým respektem, vypráví se o nich, že jedou úplně na všechno. Spolikají naftu, benzín, v případě nouze i rozpuštěná mazadla. Ruští vojáci pozorují nás podmračeně a nepřívětivě, posedávají, klackují se od ničeho k ničemu, na něco čekají. Ale na co? Sověti dovedou zpívat, řekl Malý princ zadrhle tenkým hlasem. Kdyby jich nebylo tolik, byl by to fajn národ. Reportáž skončila dříve, než začala. Kvapně k nám přichází podplukovník v československé polní uniformě, představuje se jako styčný důstojník. Chlapci, preboha, odjďte, tu se chystají strašné věci, říká, když si prohlédl naše novinářské průkazy. Jeho popelavá tvář se potí strachem. Pomalu nás v půlkruhu obklopuje tucet Rusů, podplukovník promlouvá k ním konejšivě. Vnutili nám odvoz jejich autem k nejbližšímu nádraží, ale navzdory ujednání vyklopili nás až v Banské Bystrici. Redakce místního komunistického tisku, stranický sekretariát, okresní a krajské úřady, svaz Československo-sovětského přátelství, všechny kulisy potřebné k inscenaci oficiálního života se vešly pod střechu budovy, připomínající zabedněnou pevnost. Za okny mrtvo, žádný pohyb, duch doby KSČ nepřeje. Zaparkovaná auta s diskrétně zataženými záclonkami. Budou tady soudruzi ještě za rok? Ptám se nahlas sám sebe. Navrhuji, abychom zašli dovnitř, rychlík do Prahy odjíždí až za 3 hodiny. Malý princ nemá chuť. Tak s těma já nemám společného vůbec nic, prohlašuje důrazně. Po schodišti jako z nebes sestupuje k nám dolů živá karikatura komunistického funkcionáře. Ale čo soudruh princ? Zaradovala se karikatura, když spozorovala mého kolegu. Srdečně povykuje, potřásá rukama, bere malého prince přátelsky kolem pasu, tluče mu zlehka dozad na znamení radosti ze shledání. Malý princ se mračí. Já vás neznám, říká chladně. Ale áno, směje se funkcionář. Súdruh princ sa prece voláš, nie? Prišiel si ma navštíviť? Pekné od teba. V lani sme boli spolu na školeniu v Prahe. Pamätáš sa, súdruženko? Nepamatuji, prohlásil Malý princ tvrde. Trtkali sme spolu tu súdružku z Bratislavy, vysvietľuje karikatúra. Mala také čierne okuláry. Pekné devča. Jaj, vrieskala pritom ako zviera. Začíná mi ho byť líto. Tesilové kalhoty s vytlačenými koleny, propocená dederonová košile, aktovka rozměrů skříně nabitá stranickými blbostmi. Chápem, zesmutnila karikatura funkcionáře. Teraz ma nechceš poznať, ale vzpomeneš si, súdruženko. Malý princ zatvrzele mlčí. Funkcionář zarmouceně vrtí hlavou, z auta obratně jako lasička vyběhl šofér, otevírá dveře úslužně rozmáchlým pohybem, odjíždějí. Kola nočního rychlíku do Prahy vyklepávají do kolejí zašifrovaná poselství. Plastiková napodobenina spící krajiny není lepší než ve dne. Proletěli jsme bezejmenným nádražím se zvracejícím opilcem. Tunel. Okna fabrik s nepřetržitým třísměným provozem. Osamělé auto reflektory vykrajuje žluté kužele světla rozetínající tmu, družstevní lány střídají paneláková sídliště. Nasládlý gruzínský koňak v jídelním vagóně. Malý princ dělá oči. Cítí potřebu vysvětlovat.
Příhoda v Banské Bystrici pořád leží mezi námi, i když se nevyptávám.

Pozdě v noci návrat ze Slovenska. Doma na mě věrně a trpělivě čeká nedopitá litrovka alžírského Oran Superior. Ve 4 hodiny ráno i hnusný víno dočká se svých chvíle. Jemnou plíseň pokrývající hladinu odfoukl jsem ve sklenici zlehka na stranu. Prázdnou láhev jako vždy odnáším do komory na domovní chodbě. Jen tak ve vyrudlém oblíbeném tričku, jež již po dlouhá léta používám místo pyžama, bez kalhot a beze spodků, od pasu dolů nahý, vždyť ke komoře jsou to pouhé 2 metry, pak zase 2 metry zpátky, to dokáži. Kdo si neznámý v hlubinách domu otevřel hlavní vchod, vzdálený mužský hlas osobil se na někoho rozmrzele, schodištěm proletěl krátký a silný průvan. Pak na mě drtivě dopadla pracka osudu. Za mými zády ozvalo se zrádné zaklapnutí dveří. Svazek klíčů rozhoupaný nárazem potměšile pocinkával z druhé strany. Překotně pokoušel jsem se dveře vytlačit, vylomit, pak zase pro změnu přátelsky naklonit na svoji stranu a získat pro svoji věc. Jednu chvíli jsem jim dokonce lichotil a snažil se je udobřit, ale brána do mého bytu očividně sledovala zcela jiný cíl. Když vyprchalo první zděšení, střízlivě stanovil jsem si svoji prioritu. Musím se dostat na druhou stranu dříve, než definitivně skončí noc a sousedi začnou chodit do práce. Protáhl jsem tričko dolů, co nejvíce to šlo, a jeho spodní okraj vepředu zastrčil mezi nohy, aby nebylo vidět nic pohoršujícího. Mohl jsem se teď sice pohybovat jen směšně krátkými krůčky, tak aby tričko nevyklouzlo ze zaklínění, ale úprava mi vcelku propůjčila pocit návratu důstojnosti, sám sobě jsem teď připadal neskonale přijatelněji. Nejdříve jen tak plaše, později silně a potom ještě jednou dlouze a vytrvale zazvonil jsem u dveří sousedního bytu. Když paní M. konečně vystrčila hlavu a protřela si oči, hnusně zaječela a okamžitě zabouchla. Zazvonil jsem znovu a přidušeným hlasem požádal o sousedskou pomoc. Nezlobte se, potřeboval bych si půjčit šroubovák a kleště. Možná by nebylo špatný taky kladivo, anebo bych třeba počkal do rána u vás v předsíni, jo? Pak by jsem si od vás zatelefonoval pro zámečníka, nebo mi aspoň laskavě půjčte nějaké kalhoty, stačily by i trenýrky. Třeba by jsem se mohl omotat nějakým větším ručníkem. Prosím vás, nemůžu tady zůstat takhle nahatej, to uznejte. Zakončil jsem co nejpřesvědčivěji. Jděte okamžitě pryč, nebo zavolám policajty, vyzvávala paní M. v bezpečí svého bytu. Já nevím, kam bych šel, přiznal jsem. Prosím vás, nekřičte tak nahlas, jo, puste mě dovnitř, teď je to hrozný. Až se manžel vrátí z noční šichty, rozmlátí ti držku, slíbila paní M. To bylo dobré znamení, začíná mi tykat. Na straně druhé cítím, že mi zatím neuvěřila. Možná si myslíš, stará krůto, že tě chci, když jsem nahej. Otřásl mnou vteřinkový záchvat škytavého smíchu. Já jsem si opravdu jenom zabouch dveře. Přijel jsem vlakem ze Slovenska, to se přece může stát každýmu. Zmiz, prase, sviňáku, nemáš jezdit na Slovensko. Láteřila paní M. o poznání klidněji. Pak se mnou přestala komunikovat. Opatrně, abych latexovým stěnám a plastikové podlaze panelákové chodby neodkryl svoji nahotu, jsem se těmi krátkými krůčky vydal o patro níž. Zazvonil jsem u velryby. Tentokrát hned od počátku co nejdůrazněji, připadalo mi totiž, že tady jsem na dobré adrese. Velryba byla opravdová sovětská Ruska. Do kalsoniéry v 7. patře panelového domu s výhledem na konečnou stanici tramvajové linky číslo 21, zakotvenou nad Hrdlořezy, vplula teprve před několika měsíci. Alois, stranický kádr s předčasně prořídlými vlasy, teprve na počátku středně vyššího stupně kariéry, přivezl si ji z Moskvy jako památku na studie a také jako důkaz pravosti svého světového názoru. Pro její rozměry intenzivní tělesný pach a neúprosný van námořnicky syrového parfému sovětské provenience brzy počalo se jí přezdívat velryba. Kdo to vymyslel?
Všichni. Přezdívka vylíhla se sama od sebe, ze vzduchu, z podstaty, podobně jako rodí se lidová píseň, jejíž autor uvízne ve tmách věčné anonymity. Mořsky hluboký byl i velrybin hlas. Za silnými skly brýlí žhnul pronikavý zrak. Byla postižena dosti neobvyklou anomálií. Zatímco jedno její oko bylo démonicky černé, to druhé zářilo ledovou modří horského potoka. Citlivějšímu člověku při společné jízdě výtahem podlamovala svým osobním kouzlem nohy. Podle vlastního vyjádření žila v Praze téměř tak blaženě, jako kdyby to byla Paříž. Jednoduchou češtinou vášnivě se vyjadřovala ke složitým tématům. Obdivovala kultivovanost pražských poměrů. Například se jí líbilo, že muži po návštěvě hospody nevyspávají opičku někde v tramvajovém kolejišti nebo na chodníku, nýbrž správně trefí do vlastní postele. Okouzlovala jí možnost kdykoliv si moci v obchodě koupit kalhoty nebo pivo, někdy dokonce i maso, jednoduše podle vlastního uvážení. Z Moskvy na to nebyla zvyklá. Česky mluvila srozumitelně s měkkým ruským přízvukem, ale často nedokázala odhadnout váhu zvoleného výrazu. No podívejte, Jakupila. Strčila mi hned z kraje naší známosti pod nos odpudivý předmět, připomínající obrovského zamraženého kojence. Fuj, dejte to pryč, co to je? Uskočil jsem zděšeně. Je to krůta, řekla. Krůta chrošaja. Jistě, krůta chrošaja, pochválil jsem zdrženlivě. Co ode mě chceš, ropucho? Abych ti pomohl dopravit těžký zboží ze samoobsluhy do baráku? Nabízíš podíl na vzácný kořisti? Posléze jsem pochopil, že potřebovala se docela normálně a lidsky podělit o svoji radost. Možná to byla vůbec první krůta v jejím životě, již měla jenom pro sebe. Měřeno obsahem a intenzitou dialogů přicházejících větrací šachtou, jež procházela všemi kuchyněmi, koupelnami a záchody panelového domu, bylo velrybino manželství neklidné. Alois, ozval se tu a tam ze šachty táhlý velrybin hlas. Co je, zavrčel její muž, nepřeslechnutelně bez nějakého skutečného zájmu. Kde ty byl 14 dní? He? Kde bych byl? Na školení. Na školení? Vybuchla velryba. Já tě ubiju jak sobáku. Drž hubu, zmije. Buch, buch, prásk, prásk. Akustická kulisa vypovídala o káceném nábytku a tříštěném skle. Rodinné drama vždy bez výjimky končilo zvuky milostného zápasu. Uj, uj, ozývalo se dlouho do noci velrybino sténání. Nemohli byste se na to konečně už vysrát, zařval kdosi zoufale do šachty. Pověstná demokratizace veřejného života v 60. letech začala a dospěla ke svému květu ve větracích šachtách paneláku.

0: Příběhy z ohavných časů, kdy však z různých restauračních zařízení vznikaly jakési ostrůvky svobody, líčí ve své knize Lahvová pošta Petr Chudožilov. Pro rozhlas připravila Jana Soprová, v roce 2009 četl v režii Vladimíra Grobova Michal Pavlata. 12-dílnou četbu na pokračování jsme dneškem zahájili, poněkud v neobvyklém čase. Tu druhou část si poslechněte zítra v 18.30, jak je vltavským dobrým zvykem. Dnes jsme vám ale slíbili možnost připojit se k oslavám stovky Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A kdo si počká, ten se dočká.
1: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Vltava.
5: Umění slyšet.
6: Tak tady dobrý den, dobré odpoledne také ode mne, milí posluchači, od mikrofonu stanice Vltava vás. V 17 hodin zdraví Daniela Čermáková. Je to odpoledne, jehož tempo v Rígrových sadech udává Symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho spolupracovníci a příznivci a přátelé. A odteď budete moci být u toho také vy, kteří to máte do Rígrových sadů příliš daleko. Ale na druhou stranu, žít to na Vinohradském kopci bude dlouho do pozdního večera, co noční klid dovolí, tak zvažte ještě osobní účast, pakliže to zas tak daleko nemáte. Každopádně my se přepojíme do Rígrových sadů za pár minut, do té doby nám bude hrát jak jinak než Socher a bude to teď konkrétně hudba Petra Iljiče Čajkovského.

Tohle bylo finále z 4. symfonie F-moll Petra Iljiče Čajkovského a Symfonický orchestr Českého rozhlasu hrál pod taktovkou Marka Šedivého. Ten sice nebyl šéf-dirigentem rozhlasových symfoniků, prozatím možná, ale byl jeho hlavním hostujícím dirigentem a to bylo v letech 2018 až 2022. Od roku 2020 je Marek Šedivý hudebním ředitelem Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let večer pod širým nebem budou znít největší hity klasické hudby v podání rozhlasových symfoniků. My o tom ještě budeme mluvit, co všechno čeká návštěvníky a také vás, posluchače stanice Český rozhlas Vltava, kteří s námi sdílíte tyto oslavy. Teď ještě Symfonický orchestr Českého rozhlasu a hudba Leoše Janáčka, konkrétně část svity pro smyčcový orchestr.

Tak tohle byla smyčcová sekce rozhlasových symfoniků ve Svitě pro toto nástrojové obsazení. Šestá část hudby Leoše Janáčka, tedy tohoto díla Leoše Janáčka a Symfonický orchestr Českého rozhlasu, tedy oddělení smyčců, hrálo pod vedením Vlastimila.

0: Už jste slyšeli.
1: Krásné odpoledne i ode mě. Za námi je tady v Rýglových sadech oblíbený dětský program Českého rozhlasu Vlnohraní, který nejmenší diváky tady zavedl do světa hudby, rytmu a zábavy.
2: No a vystoupila skvělá energická dechovka Luďa Banda. Pro mě to tedy bylo docela překvapení. Luděk Hrabec, člen symfonického orchestru a jeho tým. No a teď, já nevím, jestli to slyšíte, Danielo, jestli možná zpovzdálí něco.
3: Ano, něco tam slyšet je, ano.
2: Z toho dění, co se odehrává na stage. Tak teď potlesk patří jazzovému kvintetu Spinus Quae. Jehož lídrem je šéf symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
1: Já musím říct, že to je trošku jiná hudební atmosféra, než jakou známe z těch klasických koncertních sálů. A pořád je toho hodně i před námi. Za necelou hodinku se na pódiu představí Clarinet Factory, ve které hraje taky klarinetista Sočru Vojtěch Nýdl. Ten se za námi teď taky zastavil v přenosovém voze. Dobré odpoledne, Vojto.
4: Já vás zdravím.
2: Vojto, jsou to opravdu dva hodně odlišné světy, ten velký symfonický rozhlasový orchestr a potom to menší uskupení Clarinet Factory?
4: Tak jsou tam určité jasné odlišnosti, jako například repertoár, kterými si v Clarinet Factory vybíráme sami. Sami si píšeme skladby, věnujeme se spíš takovým menším formám, například písničkám, a takže já si tam můžu i zaspívat, což v Sočru nemůžu. V Sočru nemám na ten repertoár tak úplně vliv, na to máme dramaturgy, ale tam si zase zahrajou ty velké formy, zase si tam zahrajou ty krásné až transcendentální symfonie ve Mahlerovi a podobně věci, které úplně zbožňuju. Ale někdy se taky tyhle ty dva světy propojí. My jsme taky hráli se Sočerem jako Clarinet Factory v cyklu Nové horizonty. Jsme hráli v Obecním domě, aranžované naše skladby Markem Ivánovičem, takže to byl pro mě úplně největší svátek, protože tyhle ty dvě moje srdcovky se spojily dohromady a mohli jsme si zahrát všichni.
1: No a vás čeká za chvíli koncert navíc pod širým nebem. Má taková open air akce pro muzikanta jinou energii než v tom tradičním koncertním sále?
4: Určitě má jinou energii, má taky svoje specifika, je v něčem taková, jak řekl bych, pro muzikanty, pro hráče trošku náročnější, nebezpečná. Je tady spousta vlivů, který třeba v tom Rudolfínu člověk nemusí řešit, jako například počasí, nebo vítr, nebo vlhkost, nebo zima. A na tohle to, na všechno ty nástroje reagují, takže s tím my se musíme jako potýkat, ale zase na druhou stranu ta atmosféra je mnohem uvolněnější a běhají tady děti a je to prostě, je to paráda.
2: Vojto, kdybyste teď měl ještě přesvědčit někoho z posluchačů Českého rozhlasu Vltava, kdo nás teď poslouchá, je třeba v blízkosti, anebo možná i ve větší dálce tady od Rýglových sadů a měl byste mu říct, proč by sem měl zajít? Jaký důvod má?
4: No já bych řekl, že je tady zaprvé teda úplně skvělá atmosféra. Jak jsem říkal, běhají tady děti, takže můžou přijít celé rodiny a budou si moc poslechnout jedna, která Clarinet Factory od 6 hodin, potom Epoch Quartet a potom největší hity klasické hudby v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dnes bohužel tady naposledy v roli šéfa uvidí taky Petra Popelku, což mě hrozně mrzí. Takže pokud chcete vidět Petra Popelku ještě, tak přijďte. Rodiče si můžou dát pivo, nebo víno, nebo nealko, něco dobrého. A přijďte, je tady dobře.
1: To byl Vojta Nýdl, klarinetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu a taky uskupení Clarinet Factory. Přímý přenos tady uslyšíte i u nás na Vltavě. Děkujeme za rozhovor, mějte se.
4: Já vám taky děkuju.
2: Danielo, a my voláme zase Vinohradskou 12, studio Českého rozhlasu Vltava.
3: No, ještě slovo. Ne nadlouho, bude to takový ping-pong, protože se chci zeptat, kdy se přihlásíte znovu.
1: No, bude to za pár minut. My jsme si pozvali tady do přenosového vozu i šéfa našeho rozhlasového archivu Tomáše Duvku a ten nám řekne zase něco víc o historii Sočru.
2: Za chvilku se budeme těšit.
3: Tak to byly Nadežda Havová a František Šedivý, kteří nás provázejí oslavami z tého výročí založení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. No a jak už jste slyšeli, za okamžik se s nimi spojíme znovu.

0: Přes dvě desetiletí stál v čele rozhlasových symfoniků Vladimír Válek a právě v jeho provedení jsme teď slyšeli francouzský vojenský pochod z alžírské svity Camille Saint-Saëns, tedy v jeho provedení a pod jeho taktovkou hrál symfonický orchestr ještě československého rozhlasu v Praze. No a my se teď vracíme do Riegerových sadů, kde Sočar slaví stovku. Od odpoledne tam probíhá pestrý program pro malé i velké návštěvníky a večer ho završí open air koncert rozhlasových symfoniků pod taktovkou Petra Popelky a Roberta Jindry. Na místě jsou Naďa Hávová a František Šedivý. A mě by zajímalo, nejsou to jenom koncerty, které mohou posluchači navštívit. K vidění je také zajímavá výstava o historii Sočru. Tak Naďo, Františku, co jste se o ní dozvěděli?
1: Jsem ráda, Danielo, že ji zmiňuješ, protože ta výstava je mimořádně zajímavá. A pro mě je asi nejzajímavější to, že za datum vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu se považuje 1. říjen roku 1926. To totiž byl den, kdy se rozhlasový soubor hráčů na klavír, violončelo a housle rozrostl o 16 nových hudebníků. No ale podrobnosti už nám přímo tady. V přenosovém voze, který jsme postavili hned vedle hlavní stage tady v Riegerových sadech v Praze, řekne vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Dufka, který je tu s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tomáši, Symfonický orchestr Českého rozhlasu je dnes velké těleso s mezinárodní reputací. Čím nás můžou překvapit ty začátky, kde měl rozhlas k dispozici jenom malé sexteto a později orchestr o pouhých 20 hudebnících?
3: Myslím si, že nejzajímavější na tom je, že si musí člověk uvědomit, že když ten orchestr začínal, tak neprovozoval tu hudbu pro obecenstvo hlavně, ale hlavně pro provoz. V podstatě byl více jako rozhlasový, než si představíme dnes. To znamená, ti hráči museli neustále hrát pořád, každý den v podstatě. A takhle probíhaly konkurzy některé, že nešlo o to, jaký má kdo diplom, ale musel zkusit zahrát něco a improvizovat taky a pak dokonce i z toho konkurzu mohlo stát živé vysílání. Takže to byl jedna věc možná zajímavá. Druhá technika, samozřejmě mikrofony nebyly jako dnes, takže se na začátku třeba vysílalo z telefonního sluchátka. No a třetí věc je i prostor, 9x6 metrů studio, je opravdu malé, to bylo v Orbisu, tedy na dnešní Vinohradské třídě, jako jedno z prvních studií, takže možná to tak.
1: Nedokážeme si to dnes ani představit, jaké tehdy byly polní podmínky, ale navzdory tomu všemu, ti naši otcové zakladatelé a zakladatelé Symfonického orchestru Českého rozhlasu všechno perfektně zvládli. Máme celou řadu archivních snímků v našem archivu. Ještě než se k archivu dostaneme, které zajímavé osobnosti a projekty byly s rozhlasovým orchestrem spojeny?
3: Tak asi bych začal těmi projekty. Tam jde o to, že sice rozhlasový orchestr hrál hlavně do vysílání, ale potom velmi záhy po tom svém ustavení začal provozovat i veřejné koncerty v Radiopaláci, to je také pořád stejná adresa na Vinohradské třídě dnešní. A dále jde o to, že nehrál jenom ty klasiky jako Smetanu, Dvořáka, ale třeba i soudobé skladatele, Bohuslava Martinů, potom Vítězslava Nováka a další. Takže to možná k těm projektům. A co se týče těch osobností, určitě bych zmínil tedy Jošku Charváta jako prvního šéfdirigenta a toho možná ještě důležitějšího Otakara Jeremiáše, což byl ten šéfdirigent, který opravdu z toho orchestru, který hrál i populární hudbu, udělal něco trošku víc a možná trošku
1: poposunul ho
3: dál.
2: Rozhlasový archiv ten opravdu uchovává obrovské množství nahrávek. Narazil jste při přípravě výstavy na nějaký skutečný poklad?
3: Pokladem bych možná nazval vzpomínky pamětníků na to období začátku rozhlasového orchestru. Ty vzpomínky byly natočeny 30 let od vzniku v roce 56 a opravdu se tam dozvíme i o takových podrobnostech typu, že pro ten rozhlas bylo, nebo spíš pro ten orchestr bylo důležité, že například začal zvukový film a spousta hudebníků přestala mít vlastně obživu a proto šla do rozhlasu a ten orchestr se potom strašně zkvalitnil v 30. letech. No a pak bych možná ještě zmínil i třeba nějakou nahrávku ze zákulisí digitálního přenosu v roce 85, což byla první digitální přenos na světě z Prahy do Tokia.
1: Posluchači si můžou taky poslechnout výběr archivních nahrávek a z Sočru na platformě Můj rozhlas v rubrice Auditorium, takže to doporučuju srdečně, jenom abyste nalákal. Tomáši, co všechno tam najdeme?
3: Najdeme tam hlavně výpovědi šéfdirigentů vlastně v čase a myslím si, že je zajímavé to poslouchat v celku, protože ti šéfdirigenti tam nějakým způsobem vysvětlují svůj vztah k tomu dirigování a je z toho cítit, jak se ta role trošku proměňuje. Z toho piedestalu, kde takový nedotknutelný dirigent většinou v minulosti býval, tak dnes je ten dirigent spíš někdo, kdo chce být součástí a z toho stupínku se stupuje. Takže to je třeba jedna věc a ještě poslední možná taková zajímavost. Zmiňovaný Otakar Jeremiáš tam taky v jednom rozhovoru v podstatě ještě něco říká pod off record o tom, kolik si dává cigaret denně a tak. Je tam takováhle jako zajímavost, která se ale obvykle jako nenatáčela a neuchovávala, takže já to považuji i za takovou malou kuriozitu.
4: Tomáš Duvka, vedoucí archivu Českého rozhlasu, tady s námi v přenosovém voze v Riegerových sadech. Děkujeme, že jste si udělal cestu. Hezké odpoledne.
3: Děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Danielo, a my ti zase vracíme slovo zpět do studia. Ještě nějaká otázka?
5: Ještě otázka, co vás a nás čeká.
1: No tak my jsme to naznačili už před pár minutami, ale rádi zopakujeme. V 18 hodin tady u nás na Vltavě nabídneme přenos koncertu Clarinet Factory a to bylo s Vojtou Nýdlem, s tím jsme si před pár minutami tady povídali a o hodinu později přijdou na řadu Epoch Quartet.
4: Ovšem na to nejdůležitější slavnostní koncert Sočru ke stému výročí založení si ještě musíme počkat do 20 hodin, ale bude to opravdu stát za to.
1: Takže přijďte za námi do Riegerových sadů, anebo poslouchejte Vltavu, Danielo.
5: Doporučuji Naďa Hávová a František Šedivý, celým programem vás provází, prozatím díky, no a ať se v Riegerových sadech všechno vydaří.

0: Častým spolupracovníkem rozhlasových symfoniků je pěvec Adam Plachetka. My jsme teď poslouchali nahrávku árie ze druhého dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany a symfonický orchestr Českého rozhlasu dirigoval Ondřej Lenárt. Jubileum Sočru slavíme na Vltavě také portréty jednotlivých hráčů tělesa. Cyklus připravují redaktor Vojtěch Babka za Vltavou a brand manažer Matěj Kirov za Sočr a vysíláme ho v ranní mozaice vždycky ve čtvrtek v 8:45. K odvysílaným epizodám se můžete vrátit na našem webu. No a jedním z prvních hostů ve studiu byl vedoucí hobojové skupiny Zdeněk Krys, který působí v orchestru už bezmála jedno čtvrt století. Nám popsal, kudy jeho spletitá cesta do řad rozhlasového tělesa vedla. A o Zdeňku Krysovi je také známo, že se pravidelně věnuje několika sportovním disciplínám. No a tak s ním moderátoři Naďa Hávová a František Šedivý otevřeli rozhovor právě tématem sportovního využití hráčů na dechové nástroje.
1: Je to nezbytné, si troufnu říct, pro spoustu. Zrovna jsem nedávno řešil s nějakými kolegy právě, že vlastně nás hobojistů, když to řeknu slušně, obezních moc není, protože pokud je třeba například ten hráč jako obezní, tak nebo obezní, jako
0: při těle,
1: tak samozřejmě ty fyzické dispozice se potom snižují a vlastně je to trošku problém, protože hoboj je velice náročný na dýchání, na fyzickou zátěž a samozřejmě pokud nejste aspoň trošku v dobré kondici, tak samozřejmě ten hráč má potom velký handicap.
2: Děti často chodí do houslí, na kytaru, na klavír, jak se Zdeněk Krys dostal k hoboji?
1: Zdeněk Krys se dostal k hoboji zajímavou cestou, tak jak se vždycky osudy každého z nás dotknou a jsou již, jak já vždycky říkám, předem naplánované, protože já jsem samozřejmě začal hrát na zobcovou flétnu, pak jsem přešel na klarinet, vždycky jsem toužil hrát v big bandu na saxofon, dodnes se mi to strašně líbí a obdivuju ty hráče, miluju swing a vůbec jako tenhle ten žánr. Nicméně potom z toho klarinetu jsem se dostal na hoboj tím způsobem, že jsem šel ke zkouškám na klarinet a na vojenskou hudební školu v Rovnici tenkrát, což byl v roce 1982. Zahrál jsem tam u těch zkoušek, pak přišel můj budoucí profesor, pan profesor Mareš, a ten se mě zeptal, poslyš, není to špatný, nicméně těch klarinetistů je tady opravdu hodně, nechceš hrát na hoboj? A já jsem se tak na něho podíval a říkám, no, já ale moc nevím, co to je, jako ten hoboj vlastně pořádně, a on se tak na mě mile podíval a říká, tak přijď září, já ti to řeknu. A tím jsem se stal hobojistou.
3: Kudy vedla potom, Zdeňku, vaše cesta k symfonickému orchestru Českého rozhlasu? Jak byla složitá, případně snadná?
1: No, já si troufnu říct, že jsem trošku měl v tom životě, aspoň v této cestě, štěstí, i když taky jsem si musel hodně věcí vydobít, ale vlastně, když jsem dodělal vojenskou hudební školu v Rovnici, tak jsem se dostal do ústřední hudby armády tenkrát a pak už jsem cítil trošku, že asi v té armádě to nebude ono, tak jsem se dostal na konzervatoř panu profesoru Turimu, což byl takový guru, prostě pedagogický a skvělý člověk, úžasný ke všem žákům, vychoval spoustu špičkových hráčů. No a tam ke konci toho studia, vlastně ještě ty 2 roky na stavbě, což vlastně konzervatoře na 6 let, a Roudnice byla tenkrát na 4 jenom, tak jsem si dodělával právě ty 2 roky na konzervatoři a tam ke konci vlastně toho 6. ročníku se tam objevil pan profesor Kiml, což byl solohoboista České filharmonie, a tak nějak přišel na tu hodinu neplánovaně, posadil se a kouká. A já jsem si říkal tenkrát, sakra, co tady chce pan profesor Kiml, zrovna mě bude poslouchat. On právě říkal, ne, hrajte, já budu poslouchat. A pak stál ke konci a říkal mi, jestli náhodou bych si nechtěl zahrát s Českou filharmonií, že mají nějaké turné a kolega onemocněl, a já jsem tak jako nevěřícně chvilku koukal a myslel jsem si, že si dělá legraci. Nicméně pan profesor Tury tenkrát říkal, no Zdenečku, tak to si běž zahrát, to by bylo dobré, že? Já si říkal, a já nic skoro neumím. Načež tedy jsem přišel panu profesoru Kimlovi zahrát tenkrát do ulice Elišky Krásnohorské, to si jak dneska pamatuju, v nějaké partii, a on říkal, tak ať si to zařídím a že to zkusíme. Tak jsem to zkusil, ponořil jsem se do toho a velkou rychlostí jsem se snažil nastudovat ty věci, naposlouchat, naučit a no a ono to vyšlo. Potom tenkrát v roce 91 jsem odletěl do Anglie, do Skotska, do Irska na krásné turné Českou filharmonií a pak, když jsme se vrátili, tak jsem šel poděkovat panu profesoru Kimlovi na tom letišti, taky si to vybavuju, že jako děkuju za tu příležitost, že to bylo úžasný úplně a on se mě tak na mě hezky tak podíval a říká mi, no a co děláte za 3 týdny? A já říkám, no tak jako mám nějakou jako zkoušku tohleto. On říká, no a nechtěl byste jít s náma do Asie? Kolega je stále nemocen, prostě, no a tak nějakou shodou okolností. Jsem vlastně potom v České filharmonii skončil půl roku, téměř, protože ten zájezd byl na 6 týdnů. Byl Hongkong a ještě tenkrát v Japonsku 2 úžasné koncerty s Rafaelem Kubelíkem. No a ještě do Koreje se pokračovalo a tenkrát jsem se vrátil a říkal jsem si, no já v té armádě ale fakt nemůžu být. Jako. No a tak jsem se snažil z té armády vymanit, což tenkrát byl velký, ještě docela problém, protože jste se uvazovali neboli takzvaně upisovali. Pak už to mělo ale rychlý spát, že naštěstí přišla revoluce a nějak se to všechno otočilo, že se mi asi během půl roku nebo 3/4 roku podařilo z té armády dostat. No a k 1. říjnu jsem byl tedy jako propuštěn, musel jsem se ještě vyplatit, to bylo taky zajímavý, musel jsem zaplatit studium, které mi armáda dopřála. Ano. No a 1. byl konkurs, jsem do Sočru, tak jsem se přihlásil a ten konkurs jsem vyhrál, takže jsem vlastně, a tenkrát pan šéf dirigent Válek přišel, že by potřeboval, aby jsem naskočil hned, tak já jsem neměl vlastně ani jeden den prodlevu, když to řeknu. No a už jsem tu 33 let.
2: Vy jste přinesl svůj nástroj, taky jste mluvil o tom, že po tom klarinetu, že jste ho teprve začal objevovat a ono i posluchači třeba na první dobrou, když nesledují tu hudební scénu, třeba ho oboj nevybaví, ale určitě ho znají z těch ikonických melodií. Zkuste nám něco zahrát.
1: Ano, je to...
2: Možná můžeme udělat takovou hudební hádanku.
1: Můžu samozřejmě, tak schválně vám zahrnu, tak...
3: Jestli poznáme.
1: Jestli poznáte třeba.

0: My jsme samozřejmě poznali. Já už jsem tady tančila jako Odeta, nebo Odílie, nebo jak to je. A Zdenku, měl byste tam třeba něco i filmového?
1: No tak samozřejmě hoboj je velmi oblíbeným nástrojem právě v hudbě filmové. Možná, že spoustu posluchačů, kteří sledují filmy, tak to ani třeba nevnímají, ale veškeré romantické scény, to musí říct i milostné scény, jsou právě doprovázeny tímto nástrojem. A jak já vždycky říkám s mojí ženou, která je flétnistka, tak vždycky, když sledujeme nějaký film, tak vždycky říkáme, no už je to opět tady, protože většinou se tam prolíná právě flétna s hobojem, navazují, že ty nástroje si jsou jako hodně podobné, nebo hodně podobné. Prostě tak hezky jako splývají zvukově.
0: A můžeme tady poprosit ještě o jeden kousek?
1: Možná to bude pro starší generace, dneska mladší generace už zase třeba toto nebudou znát.

Tak tuto hudbu asi leckdo z vás poznal. Byly to motivy z hudby Jana Klusáka k legendárnímu televiznímu seriálu Nemocnice na kraji města. A takto se nám představil Zdeněk Krys, vedoucí skupiny hobojů Symfonického orchestru Českého rozhlasu ve svém medailonu. Tyto portréty členů Sočrů vysíláme v Mozaice až do konce června, vždycky ve čtvrtek v 8 hodin 45 minut. Členové mají možnost osobně představit sami sebe a také svůj nástroj. A jednotlivé díly jsou k dispozici na webové stránce vltava.rozhlas.cz.

0: Další jméno, které je úzce spjaté s rozhlasovými symfoniky, je Jan Kučera, dirigent a skladatel. V tomto případě v obou pozicích. Jan Kučera je autorem barokních reminiscencí. Z nich třetí část nám hráli Marek Zvolánek a Symfonický orchestr Českého rozhlasu právě pod taktovkou autora této hudby Jana Kučery. 17 hodin a 43 minut posloucháte naše speciální odpolední vysílání, které se věnuje právě rozhlasovým symfonikům. V rámci něj vám také nabízíme medailony hráčů Sočru. Ve studiu jsme také přivítali vedoucí skupiny Lesních rohů Janu Švadlenkovou před časem. Jana Švadlenková je členkou tělesa od roku 2014. Paralelně také vyučuje Lesní roh na Pražské konzervatoři a v naší rubrice spolu s moderátory Naďou Hávovou a Františkem Šedivým zavzpomínala i na svůj vůbec první koncert v řadách rozhlasových symfoniků.
1: Je to už 12 let. Vzpomínám si, že můj první koncert byl vlastně jenom jako v pozici výpomoce za nemocného kolegu a tím, že jsem měla doma malé mimčo 3leté, tak ten nástup na první hornu byl opravdu výzva, ale všichni kolegové byli fantastičtí a strašně mě podporovali i tenkrát šéf dirigent pan Ondřej Lenát, takže jsme to společně zvládli a pro mě to byl obrovský zážitek, protože Sočer je parta skvělých nejenom muzikantů, ale i kamarádů a lidí, takže jsem věděla, že tady jistě zůstanu.
2: Kromě té koncertní činnosti a nahrávání se Sočerem se intenzivně věnujete výuce mladých hudebníků. Co je největší výzva, když člověk začíná hrát na Lesní roh?
1: Ano, věnuji se výuce, učím na Pražské konzervatoři. Podle mě výzva je to, že ten Lesní roh má překrásný zvuk. A já i vtipuju svým žákům, že by měli mít prvotně představu tu zvukovou, jak oni chtějí, aby ten Lesní roh zněl. A tím, že existuje spousta nahrávek a já sama tím, že aktivně hraju, jim můžu předehrávat tak, jak bych si představovala, aby ten Lesní roh v tom určitém místě měl znít, tak to si myslím, že je vlastně to nejdůležitější, mít tu zvukovou představu.
3: A nejenom zvukovou představu, hraje tam ještě nějakou roli technika, inspirace, vztah k hudbě jako takový. Jak motivovat studenty, aby u nástroje vydrželi?
1: Je to velmi těžké, protože Lesní roh má strašně náročné ty začátky. Tam opravdu trvá třeba celý rok, než se ozve kvalitní první to nasazení a posilování nátisku je těžké. Takže motivace u těch úplně začátečníků je taková, aby hlavně vydrželi. A pořád jim slibujete to, že to opravdu jednou půjde, že to nebude tak náročný. A další věc je potřeba fyzická kondice, to jako jednoznačně. A vidím to na svých studentech, když je namotivuju ke sportu, aby sportovali, tak se to okamžitě zvedne, protože samozřejmě plíce se vytrénují a ten zvuk je závislý na dechu, takže taky se snažím motivovat, aby prostě měli fyzickou dobrou kondici.
2: Chápu, že jste teď narážela na ten dech. Vy jste si svůj nástroj přinesla k nám do studia v Vltavě. Kolik vůbec váží Lesní roh?
1: Nevím to úplně přesně, myslím si, že to je něco kolem 3 kil.
3: My chceme slyšet ten krásný zvuk, který vás kdysi uchvátil. Taky Jana už si stoupá, bere svůj hudební nástroj k

0: Potlesk pro Janu Švadlenkovou, která nám zahrála přímo ve studiu. Co to bylo, Jano?
1: No, bylo to přeci solo z druhé věty páté Čajkovského symfonie.
2: Lesní roh má v té symfonické literatuře často výrazné party. Máte ještě nějakou další oblíbenou část?
1: Mám ráda všechny Dvořákovo symfonie, Brahmsovy samozřejmě symfonie. Vlastně ten repertoár je pro Lesní roh tak široký, že i od klasicismu, baroka, kde tady využívám hru na přirozené nástroje, vlastně není nic, co bych nerada hrála.
0: Lesní roh je fascinující hudební nástroj. Sleduju ho tady a pečlivě jsem vás pozorovala, když jste teď hrála. Vy jste přivírala oči, Jano. Aha. Když hrajete se symfoniky rozhlasovými na velkých koncertech, dokážete vnímat publikum, které je na vás upřeno, které vás bedlivě poslouchá, nebo se zavíráte do nějakého svého momentálního vnitřního hudebního světa?
1: No, já musím přiznat, že je to velmi různorodé. Že někdy se člověk nastaví tak, že to prostě je pro to publikum a dělá tu show a je ten herec na tom pódiu, ale někdy, například teď v pondělí se mi stalo u Brahmsové první symfonie, kde je ten lesní roh velmi exponovaný, tak byly chvíle, kdy jsem se opravdu jako ponořila někam hodně hluboko.
0: Do svého vnitřního vesmíru.
1: Přesně tak. Takže takhle je to asi různé.
2: Kromě hry na lesní roh se ve svém volném čase věnujete cukrařině, umíte skvěle péct makronky. To chce taky preciznost.
1: Ano. Já jsem vlastně zvykla dělat věci perfektně. Takže pečete ty makronky mě baví.
0: Že... Pečete pro členy Sočru?
1: Ano, taky. Občas přinesu dárečky.
0: Takže 90 makronek.
1: Není problém.
3: To byla Jana Švadlenková, vedoucí skupiny Lesních rohů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Portrét jednotlivých hráčů tělesa nabízíme ve Vltavské mozaice každý čtvrtek. Cyklus připravují redaktor Vojtěch Babka za Vltavu a brand manažer Matěj Kirov za rozhlasové symfoniky. A k odvysílaným epizodám se můžete vrátit na našem webu vltava.rozhlas.cz. A teď ještě oprava s omluvou, uvedení na pravou míru. Teď teprve přichází na řadu jedna z barokních reminiscencí Jana Kučery. A v 18 hodin už se opět přepojíme do Riegerových sadů.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovítské varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: orchestrálních těles měl Československý rozhlas povícero, třeba Jočr, jazzový orchestr, a právě v jeho podání jsme právě teď slyšeli skladbu s názvem Kázáníčko Quincy Jonese. Sočr ji nahrál s Kamilem Hálou v roce 1983. Dnešek ale patří Symfonickému orchestru Českého rozhlasu, v Riegerových sadech slaví stovku, vrcholem bude koncert ve 20 hodin, i u toho samozřejmě budeme. No ale Sočru přišli popřát také jiná uskupení, jak se přesvědčíme právě teď v 18 hodin.
1: Celou Českou republikou a teď
2: právě
1: všichni
2: teď
1: vědí.
2: Už teď nás už vědí. Slyší i posluchači Českého rozhlasu Vltava. Krásné odpoledne
1: pojďme
2: i vám.
1: Pojďme je pozdravit. Pojďme pozdravit všechny posluchače Českého rozhlasu Vltava. Hezké odpoledne.
2: Taková atmosféra je v Riegerových sadech v Praze. Nás čeká vystoupení souboru, který už dávno překročil hranice klasické hudby svým originálním zvukem, si vlastně získal publikum po celé Evropě.
1: Je to tak a jak už jsme řekli, Vojtěch Nýdl je členem Klarinet Factory. Vojto, co na nás chystáte, co předvedete, na co se můžeme za chviličku těšit?
3: Můžete se těšit na úplné best of, na skladby, kterých si budete možná moci i zatančit. Pomalých skladeb uslyšíte málo dneska, ale vybrali jsme takové, aby se posluchači bavili.
1: Tak až někdy budete, Vojto, vybírat to the worst of, to nejhorší, co jste kdy udělali, tak mi dejte vědět. Ne, pojďte tančit. A to nejlepší teď předvedou Klarinet Factory. Hezké odpoledne.
2: Vojta Nýdl, Jindřich Pavliš, Luděk Boura, Petr Valášek. Obrovský potlesk pro ně.

Dobré odpoledne, Clarinet Factory. Skladba se jmenovala What a Love a jedeme hned dál. Další se jmenuje Luďas Dance.

Super, jsme moc rádi, že slavíme s vámi 100 let Sočru a zahrajeme vám píseň, která se jmenuje Hoří pole lán. Její text napsal právě člen Sočru, a nejen klarinetista, ale i zpěvák, a sám si ji zaspívá, a to je Vojta Nýdl, takže Hoří pole lán.

Děkujeme moc. My jsme si na konci skladby zvýšili tempo a v něm zůstaneme. A následuje další písnička. Zase Vojta Nýdl, zase zpívá. A jmenuje se to Obloha šedá.

Nič. Děkujeme. Následující skladba se jmenuje Druh folk.

Thank you.

Děkujeme mnohokrát. Teď si trošku zacestujeme, zahrajeme vám skladbu, ke které nás inspirovala cesta, kdysi dávná cesta do Izraele. Jmenuje se Jordán neboli Jordan.

Následuje písnička Bez jazyce španělském. Její text napsal Ivan Gutierrez, slavný muzikant, který hrál například se Zuzanou Navarovou. Jmenuje se to Alla Orilla a je to taková vzpomínka na ukolébavku, kterou zpívala máma jednomu muži, a ten muž si nemůže za Boha vzpomenout, jak byla melodie a slova.

Vojta Nýdl a text Ivana Gutiérreze. Z Vojtovy dílny pochází i další text. Je to v nějakém balkánském jazyce, já úplně přesně nevím, ve kterém, asi někde v okolí Černé hory. A je to taková nálada, kterou si vozíme všichni v létě z Balkánu. Jmenuje se to Mayday.

0: Moc děkujeme. Já představím, vemu to od toho, kdo skončil poslední tuhle písničku na basklarinet, Petr Pepino Valášek. Jako host na bicí a elektronické různé zvuky a samply Milan Cimfe. Po mé levici náš nejrychlejší klarinetista ze souboru Luděk Boura. Naše největší hvězda, člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, oslavenec, také tím pádem stoletý, Vojta Nýdl, zpěv klarinet.
1: Socer!
0: Socer! A moje jméno, já jsem nepsaným velitelem, samozvaným této kapely, jmenuji se Jindřich Pavliš. Zahrajeme vám. Zahrajeme vám poslední skladbu, která má původ v cestách do Japonska. Vojta často jezdí s orchestry, všichni vlastně často jezdíme se symfonickými orchestry do Japonska. Vojta právě hlavně se Sočrem. Napsal je krásný japonský text. My jsme ho v Japonsku hráli. Japonci byli totálně nadšení a říkali, že nám některá slova rozumějí. Vojta tam dal názvy nádraží, pokrmů a všeho, co zažívá, když cestuje právě se Sočrem. Takže my se rozloučíme, přejeme krásný večer, těšíme se, těšte se na Epoch Quartet a hlavně na Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám zahrajeme tu Hikari. Mějte se krásně.

0: Vojtěch Nýdl je tím spojovacím článkem mezi rozhlasovými symfoniky a Klarinet Factory. Koncert Klarinet Factory jste právě teď mohli slyšet u nás na Vltavě v rámci oslav stých narozenin rozhlasových symfoniků. Vojtěch Nýdl je členem Sočru od roku 2005. No a také jeho spoluhráči se pohybují v klasicko-hudebních vodách, v klasicko-hudebních tělesech, ať už je to třeba PKF Prague Philharmonia či Orchestr státní opery. Také další gratulant Epoch Quartet má se Sočrem podobnou spojitost skrze jednoho ze svých členů. Epoch Quartet vystoupí v Riegerových sadech a také u nás na Vltavě za pár minut po 19. hodině, či v 19 hodin se tam opět vrátíme. No a tu pauzičku využijeme k setkání s jiným členem rozhlasových symfoniků. Máme pro vás další z řady těchto medailonů, které Vojtěch Babka a Matěj Kirov připravili se členy Sočru právě ke stým narozeninám tohoto rozhlasového tělesa. Anna Talácková je členkou skupiny Fléten, zároveň flétnistkou souboru Alinde Quintet. V roce 2019 se stala laureátkou Mezinárodní soutěže Pražského jara. Anna Talácková je dnes také sama pedagoškou, vystudovala Pražskou konzervatoř a Ostravskou univerzitu. A s moderátory Naďou Hávovou a Františkem Šedivým se ochotně ke svým studentským časům vrátila a svěřila se, že jako náctileté se jí cvičit zrovna moc nechtělo.
1: Pamatuju si jednu kamarádku, která mi řekla, že cvičení je jako čištění zubů, i když se nám nechce, tak to musíme dělat a nějak se toho držím a funguje to. Teď už naopak mám stavy, kdy když necvičím, tak mi není dobře.
2: Ty jsi dnes uznávanou hudebnicí, členkou Sočru i komorního souboru Alinde Quintet. Jak se daří kloubit dvě náročné a vlastně i odlišné pracovní zkušenosti?
1: Je to hodně vyčerpávající, řekla bych, hlavně časově. Já ještě hraju taky v symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK, kde jsem teď jako zastupující flétnistka po dobu mateřské dovolené jedné kolegyně tam. A vedle toho ještě taky vyučuju na JAMU v Brně, takže toho mám teď opravdu hodně a zabírá mi to veškerý čas, ale když se člověk dobře zorganizuje a snaží se si hlídat taky zdraví a nějaký odpočinek, tak se to snad dá zatím zvládnout, aspoň dočasně.
3: Přidáme jednu aktuální věc. Z Alinde Quintet jste nedávno získali Anděla za debutové album Inscape. Porazili jste mimo jiné i ostřílený Pavel Haas kvartet. Bylo to velké překvapení pro vás?
1: Absolutní překvapení. My jsme to opravdu slovy Karla Gotta nečekali. Právě proto, že jsme si byli dobře vědomi, jaká konkurence tam je. My jsme byli překvapení, že jsme se vůbec dostali do té přednominace a to, že se to nakonec podařilo, nebo že porota ocenila zrovna naše CDčko, zrovna dechovou komorní hudbu, to je pro nás velká čest, máme z toho velikou radost.
2: Zpátky k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Dává angažma v orchestru něco, co v řadách komorního ansámblu zkrátka člověk nemůže načerpat?
1: Tak je to ten velký symfonický repertoár. Je to úplně jiná práce se zvukem, v něčem jiná práce s povahou člověka. Když je člověk možná někdy příliš výrazný nebo dominující, tak v tom velkém kolektivu na to není vždycky prostor a měl by se trochu podřizovat tomu celku. Samozřejmě pracuje pod dirigentem, takže se musí přizpůsobovat i jeho požadavkům a zároveň vědět, kdy je ta jeho solová role, kdy z ní zase musí z toho celku vystoupit. Ale ono to tak je i v té komořině, že je to i velká psychologická hra, ale každé má svoje.
3: Flétna je taky mnohem subtilnější nástroj než například žestě. Do jaké míry záleží právě na práci dirigenta i na empatii dalších nástrojových skupin, aby se flétna dokázala zvukově prosadit?
1: Nás to učí už na škole, že musíme hodně foukat, že musíme hrát hodně na hlas, protože to samozřejmě se s tím nástrojem pojí, že není z těch nejhlasitějších. U pikoly je to trošku jinak, to je přece jenom průraznější. Velká řada dirigentů umírňuje smyčcové nástroje nebo žestové, když má flétna solový part, tak aby nás nepřekrývali. Není to vždycky automatické, musí se pořád dokola na to upozorňovat, ale snad se nám to tady daří, abychom mohli svítit.
2: Máš v té orchestrální hudbě nějaké oblíbené nebo možná naopak obávané pasáže?
1: To je strašně těžká otázka. Oblíbené určitě těch je spousta. To o sobě řeknu, že jsem solový typ, že mám ráda, když můžu hrát sola, když mám prostor se nějak vyjádřit, takže na jednu stranu je člověk z toho hodně nervózní nebo má tu zodpovědnost cítí, aby se to povedlo a na druhou stranu je to v něčem uspokojující, když se člověk do toho sola může nějak ponořit a obavu tu má člověk asi vždycky, když mu o něco jde, takže tu tam cítím, ta neodchází ani s věkem a ani s praxí.
3: Vy jste nám flétnu přinesla s sebou sem do studia. Jak se Anna Talácková rozehrává obvykle?
1: Je. Jan, začínám takovým hezkým cvičením, které máme my flétnisti od slavného francouzského flétnisty Filipa Bernolda. Jsou to vokalízy, vlastně vychází z toho, jak se rozespívají zpěváci, protože flétna a to, jak se na ní hraje, je v něčem podobné tomu, jak se zpívá, takže začínáme takovými, nebo já aspoň začínám takovými rozloženými akordy přes celý rozsah. To mě tak nějak přirozeně rozespívá, rozfouká a pak samozřejmě stupnice a tak ten drill, který potřebujeme.
2: My ani tebe, ani kolegy, kteří už tu byli, před tebou nešetříme, protože vždycky poprosíme o nějakou živou hudební ukázku, což je určitě naléhavá prosba.
1: Co byste rádi?
3: No cokoliv.
1: Cokoliv. Tak já zahraju něco.
3: Většinou to bývá Hajaja, ale toho nemusíte.
1: Je. Hajaju nevím, jestli zvládnu. Boba a Bobka, možná to bych zvládla s nás. Já zahraju takové hezké flétnové solo. Je to intermezzo z opery Carmen, kde má flétna krásný prostor.

0: To byla Anna Talácková, flétnistka, členka Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Děkujeme za tu malou ukázku. Co tě teď s Alinde Quintetem a Sočerem čeká v nejbližší době? Kam bys nás pozvala?
1: Na Alinde Quintet bych vás mohla pozvat na krásný koncert, který nás čeká v září. Budeme vystupovat na festivalu Dvořákova Praha spolu s klavíristou Miroslavem Sekerou. To bude naše společná premiéra. Koncert proběhne v Anežském klášteře. Podívejte se na stránky festivalu, protože teď nejsem úplně přesně jistá, na jaký den to vychází. Tak to bude takové pro nás asi vzrušující, něco zase úplně nového, co jsme ještě nezažili.
2: To říká flétnistka Sočeru a členka Alinde Quintetu Anna Talácková a byla dalším hostem v jedné z mozaik v jednom čtvrtku v 8 hodin 45 minut, což je tedy čas, vysílací čas, kdy přicházejí do mozaiky co by hosté, rozhlasoví symfonikové členové tohoto tělesa, aby představili sebe a svůj nástroj. Jinak tyto medailony najdete na webové stránce Českého rozhlasu stanice Vltava. A je 18 hodin 53 minut, už za pár chvil se přeneseme zpět do Rígrových sadů.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Na stanici Vltava posloucháte, vážení a milí, přímý přenos z oslav z těch narozenin rozhlasových symfoniků, kteří slaví v Rígrových sadech v Praze. Jste-li poblíž a nechce se vám být doma, vydejte se tam, no a nebo zůstaňte u rozhlasových přijímačů, my tam právě teď přepojujeme.
5: A už jsme tam, Český rozhlas Vltava nás navštívil přímo tady, v srdci Prahy, na Pražských Vinohradech, v Rígrových sadech, v místě, kde právě teď s mnoha stovkami, já se nebojím říci, s mnoha tisíci lidmi oslavujeme za krásného počasí, za jarního slunce, stovku Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
6: Když k tomu připočítáme vás, tedy vás posluchače Českého rozhlasu Vltava, tak to ty tisíce budou. Nás čeká další hudební lahůdka dnešního odpoledne na scénu. Už přišel před pár minutami a připravuje se Epoch Quartet, soubor, který opravdu taky originálním způsobem propojuje klasickou hudbu nejenom s jazzem, filmovou hudbou a taky dalšími žánry.
5: Vychutnejte si koncert plný energie, vychutnejte si koncert plný barev, jestli to tak můžu říct, a plný hudební fantazie. A ještě abychom řekli, kdo tvoří Epoch Quartet.
6: Je to houslista Symfonického orchestru Českého rozhlasu David Pokorný, vidíme taky Víta Petráška, Alexe Aslamase a taky Vladimíra Klánského, rovněž rozhlasáka. Dámy a pánové, obrovský potlesk pro Epoch Quartet, který je tady na oslavách 100 let Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
5: Příjemný poslech.

0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové.
1: Děkujeme, že jste přišli, děkujeme, že můžeme na té dnešní slavnostní akci taky zahrát. Je to díky tady kolegům Pokornému, Klánskému, kteří jsou dlouholetými členy Sočru. My se tady s Aljošou s tím tak jako vezeme, ale jsme Sočru také za mnoho vděční. My tam například zkoušíme, my totiž i zkoušíme, vážení přátelé, to se málo ví. Tak, začali jsme písničkou Mizidlu, většina z vás ji zná z filmu Pulp Fiction a budeme pokračovat nádhernou takovou jazzrockovou záležitostí Peta Metinyho, jmenuje se Minueno.

Mockrát děkujeme. Mockrát děkujeme. Teďka přichází takový zvláštní okamžik, protože zahrajeme skladbu někoho, kdo shodou okolností sedí tady s námi na pódiu. Je to skladba Alexeje Aslamase, našeho úžasného violisty, který není pouze violistou, je i komponistou, aranžérem a dirigentem a tak dále a tak dále. Zahrajeme jeho skladbu Lidovke podle vzoru Motýle, tak si ji užijte.

Děkujeme moc. My to teďka trochu sklidníme a zahrajeme vám velice slavnou skladbu Astora Piazzolly. Vlastně dvě skladby Astora Piazzolly. První bude Ave Maria, to bude tak klidnější. A potom uslyšíte jeho slavné Libertango.

Děkuji moc. Je tady s námi krásně. A proto my budeme hrát ještě dál, dokud nám to Český rozhlas Vltava dovolí. A teď to bude například skladba Django Reinharda a Stefana Grappelliho Minor Swing.

Díky, díky. Tak to byly Tóny Paříže a my teďka zahrajeme hudbu Vlastimila Hály. Jestli vám něco říká hláška Ručník končí, mídlo končí. Je to taková filmová hláška, já věřím, že ji znáte. Je to hláška z filmu Čtyři vraždy stačí drahoušku a Vlastimil Hála k ní napsal krásnou hudbu. Já si dovolím jednu malou věc, když jsme u těch vražd, tak dnešní náš koncert se skoro nekonal, protože já včera při krájení bůčku jsem přikrojil i svůj tento prst na levé ruce. A myslel jsem si, že ten prst nevydrží koncert, ale vypadá to nadějně. Takže jsme rádi, že to takhle dobře dopadlo. Čtyři vraždy stačí, drahoušku.

Děkujeme. A dále to bude, teď už pojedeme z kopce, bude to prosím pěkně bluegrassová záležitost Darola Engra, vynikajícího bluegrassového houslisty Grant Woods.

Díky moc. Následuje další filmovka, slavná francouzská komedie Velký blondýn s černou botou a její autor hudby Vladimír Kosma.

0: Epoch kvartetu, který dohrál hudbu Vladimíra Kosmy z filmu Velký blondýn s červenou botou, tleskají návštěvníci Riegerových sadů, kteří se rozhodli dnešní sobotní odpoledne strávit na oslavě z tého výročí založení orchestrálního tělesa, které má sídlo na Vinohradské 12 v rozhlasové budově. Koncertu Sočru tedy předcházelo i toto vystoupení, no a hlavním bodem těch dnešních oslav, ten už se blíží, to je velký open air koncert pro širokou veřejnost v pražských Riegerových sadech. No, těch pár zbývajících minut do 20. hodiny využijeme ještě k poslednímu medailonu hráčů, tedy členů rozhlasového orchestru. Bude to vedoucí klarinetové skupiny Aleš Tvrdík, ročník 1997, který také přišel k nám do Mozaiky, aby představil sám sebe a také svůj nástroj. Je to absolvent Pražské konzervatoře, student Janáčkovy akademie muzických umění v Brně a kmenový člen učitelského sboru ZUŠ ve svém rodišti Jablonci nad Nisou. Aleš Tvrdík zahájil profesionální dráhu v orchestru opery divadla FX Šaldy v Liberci a moderátorům Nadě Hávové a Františku Šedivému ve studiu prozradil, čím si ho poté přitáhl právě Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
1: Byla to jedinečná příležitost po mých studiích v Helsinkách, kde jsem studoval jako erasmácký student. Byla to příležitost se posadit do tělesa, které má neuvěřitelnou historii a které jsem znal už od svých studentských let. A tak jsem si řekl, kdy jindy než teď, kdy měl člověk skutečně v rámci těch studií v Helsinkách čas se věnovat sám sobě mnohem víc, než tomu je při běžném provozu. A podařilo se.
2: Jak náročné je potom tempo v Sočru? Rychlé střídání koncertu, nahrávání, vlastně i střídání různých žánrů. Člověk má v ruce pokaždé jinou partituru.
1: Já bych řekl, že to je to, co mě na tom baví asi úplně nejvíc. A to je ta pestrost. Je to ta pestrost, jak aktivit, které máme, ať už je to natáčení, nebo jsou to ty naše abonentní koncerty, anebo i jiné koncerty, které máme mimo naše abonentní řady. Ta pestrost těch žánrů a i těch aktivit, které my tady děláme, tak je přesně to, co mě imponuje a to, co mě na tom našem řemesle strašně baví.
3: Já si myslím, že u té pestrosti ještě zůstaneme, protože klarinetisti střídají i v rámci jedné jediné skladby hned několik různých typů nástrojů. Plynule přecházejí mezi S klarinetem, B klarinetem, A klarinetem, bas klarinetem. Do jaké míry se na ně hra liší?
1: Ta hra se určitě liší, pochopitelně je to jedna rodina nástrojů, takže to není úplně o něčem jiném, ale ty rozdíly tam jsou. Rozdíl je pochopitelně v tom, jak moc toho dechu člověk potřebuje, jelikož S-klarnet, pokud si posluchači nedokáží představit, tak měří okolo 40 cm, kdežto bas-klarnet je možná tak pětinásobně delší. Takže pochopitelně to uchopení toho nástroje jak ergonomicky do našich rukou, tak i z té stránky dechové je velmi rozdílné. Nicméně proto studujeme na konzervatořích, na akademiích, abychom veškerá tato úskalí se naučili a abychom potom, když to přijde, na to byli připraveni.
2: Od tvých kolegů ze Sočru jsme se dozvěděli, že zatímco například housle zrají, tak trubky nebo lesní rohy stárnou, musí se měnit. S klarinety je to stejně?
1: Bohužel je to tak. Je to tak, jelikož je to živý materiál. Ty klarinety jsou vyráběné zejména z takzvaného granadilového dřeva, což je poměrně vzácné dřevo, které dovážíme z Afriky. A ono je to způsobené pochopitelně i tím, že se bavíme o dechovém nástroji, což znamená, že uvnitř toho nástroje při hře vzniká určitá vlhkost a všechny tyhle ty vlivy na tu kvalitu toho dřeva i s ohledem na ten věk mají určitou roli a klarnet nám jako profesionálním klarnetistům vydrží nejdéle tak 12 let.
3: Aleši, jak dlouho jste potom s tím hudebním nástrojem, který jste nám sem teď přinesl do studia?
1: Tak tento klarnet shodou okolností jsem kupoval hned po návratu z Helsinek v roce 2021 a je to přesně ten nástroj, na který jsem potom o půl roku později uspěl na konkurzu do Symfonického orchestru Českého rozhlasu, takže spolu máme poměrně už velkou cestu, už šlou za sebou a mě velice těší, že zatím, vzhledem tomu, že je 5 let starý, tak stále zraje, stále se vyvíjí v tom pozitivním slova smyslu a moc se těším, že příští týden budu mít tu příležitost na něj prožít další velký milník a to je zahájení Pražského jara. Tak si myslím, že je poměrně příhodné, pokud bych vám zahrál slavné klarinetové solo ze symfonické básně Šárka.

0: pocházíš z Jablonce nad Nisou, taky tam učíš stále v základní umělecké škole. Od tvých kolegů jsme slyšeli třeba od Zdeňka Ryse, že ten hodně sportuje, běhá ty maratony. Ty, protože je to blízko do Jizerských hor, taky ale sportuješ. Je to důležité se držet v té dobré fyzické kondici?
1: Děkuji za tuhle otázku. Sport byl vždycky pro mě ta příležitost, jak si takzvaně vyčistit hlavu. Jelikož pohyb v té přírodě, kdy člověk nemusí myslet na to, co má nacvičit, kolik času zbývá a veškerý ten diář, který běžně nosíme v hlavách a myslíme na všecko, co nás čeká, tak v tenhle ten okamžik úplně odpadá a pro mě to byl vždycky veliký relax a ta poloha toho Jablonce nad Nisou je, jak už bylo zmíněno, velice skvělá v tom, že je to blízko do Českého ráje, je to blízko do Jizerských hor, takže ta pestrá nabídka jak v létě, tak v zimě tam je a za to jsem moc rád.
2: Když zrovna Aleš Tvrdík nehraje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, tak je také pedagogem na základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou. Můj syn asi po 5 letech přestal na klarinet hrát. Řekněte mi, jak motivovat děti ke hře, když to cvičení nejde úplně podle jejich představ, ani možná podle představ pedagoga.
1: Vůbec být učitelem je profese, která žádá velkou dávku empatie. A každé to dítě je jiné a každé potřebuje i trošku něco jiného. Takže v té motivaci jsem zažil žáky, kteří potřebovali občas někdy i malinko přísněji říct, že na dechový nástroj to prostě jinak nepůjde.
2: Nejde to ošidit.
1: Přesně tak. Jelikož tím, že při hře na klarnet používáme takzvaný nátisk, který je to uchopení toho nástroje v našich ústech, tak to jsou v podstatě svaly, které ten nástroj uchopují a které zapřičinují, že ten nástroj hezky zní. Mám stále žáky, kteří jsou velice šikovní, velice pracovití. Shodou okolností uspěl jeden můj žák na prestižní soutěži Mládí a Bohuslav Martinů, odkud si přivezl zlaté pásmo. Nicméně, pokud stejně tak jako sportovci se ten čas nenajde v dostatečné míře, tak potom bohužel ani ta hra na ten nástroj není komfortní.
3: Tak to byl, vážení a milí, poslední z našich medailonů, které vám nabízíme a nabídli jsme vám v rámci našeho speciálního vysílání. To byl vedoucí klarinetové skupiny Sočru Aleš Tvrdík a byl to tedy závěrečný z těchto portrétů. Vy můžete ale sledovat hráče Sočru až do konce června. Každý čtvrtek v 8 hodin a 45 minut přichází k nám do vltavských mozaik, aby představili svou práci v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Tyto medailony a celý cyklus připravuje redaktor Vojtěch Babka za stanici Vltava a brand manažer Matěj Kyrov za rozhlasové symfoniky. Vltava.rozhlas.cz, to je adresa, kde najdete všechny odvysílané medailony členů rozhlasových symfoniků. Symfonický orchestr Českého rozhlasu se pouští do různých hudebních vod, třeba v rámci řady Nové horizonty, propojuje žánry. My v zápětí uslyšíme jeden takový příklad hudbu Tomáše Sýkory, která už pod námi zní, no ale klasicko hudební tvář nám bude Sočer ukazovat mezi 20. a 22. hodinou, kdy vám nabídneme ten velký avizovaný open air koncert a ten je tu za pár minut.

0: Na stanici Český rozhlas Vltava nám teď hrál Sočer pod taktovkou trumpetistky a dirigentky Štěpánky Balcarové. Byla ta hudba Tomáše Sýkory, ale nejoblíbenější melodie z ranku klasická hudba se rozezní Riegerovými sady v podání Sočru. Zápětí ten dvouhodinovým koncertem zahajuje oslavy svých stých narozenin. Vážení a milí, dobrý večer se stanicí Český rozhlas Vltava. Přímým přenosem koncertu rozhlasových symfoniků vás provedou Naďa Hávová a František Šedivý.
1: 25 let, ano, nejlepší.
2: Je to tak, je
1: rosnička.
2: To tak, je to tak. Ale já vidím, že hráči mají na svých stojanech
1: spoustu kolíčků. Právě už nás slyší taky posluchače Českého rozhlasu Vltava v tuhle chvíli. I zdravíme ty, kteří nás sledují na videostreamu, na sociálních sítích a také na YouTube. Vám všem krásný dobrý večer, dámy
2: krásný
1: a pánové.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. A ještě, abych dokončila svou myšlenku o stojáncích a o kolíčcích a o počasí, protože to zajímá určitě i posluchače Českého rozhlasu Vltava, tak hráči je mají barevné, mají jich tu spoustu na stojanech, ale dnes nebudou zapotřebí, protože nás čeká krásný, klidný, bezvětrný den. No a teď tedy už zpátky k tomu, kvůli čemu tady jsme.
1: Přichází za námi ředitel Sočru Jakub Čížek. Velký potlesk pro něj, dobrý večer. Jakuba jste mohli slyšet v odpoledním programu se Spinu Skvé, se skvělým jazzovým uskupením a teď ho tady máme jako ředitele Sočru.
2: Jakube, když někdo slaví narozeniny, je to vždycky mimořádné, je to výjimečné, obyčejně bývá dort a ten den, kdy se slaví, je takový jiný, než bývají ty všední. Jaká bude ta jubilejní nadcházející stá sezóna? Bude s dortem, bude neobyčejná, nevšední?
3: Krásný dobrý večer vám všem. Je to úžasné sledovat plné Riegerovy sady. Takhle nějak jsme si to představovali, když jsme to rok a půl plánovali a když jsme před rokem a půl objednávali počasí. Já vás chci srdečně pozvat do naší sté sezony, která začne v září, ale protože červen je asi nejhezčí čas, tak proto jsme se rozhodli, že tu stovku začneme slavit už o malinko dříve a to právě teď v červnu. Já vám slibuji, že v té sezóně zažijete neobvyklé koncertní zážitky a ať už to bude s těmi nejlepšími českými dirigenty, kteří ovšem mají už skutečně mezinárodní renomé, ať už je to náš Petr Popelka nebo třeba Jakub Hruša, Tomáš Hanus, Tomáš Netopil a další osobnosti, které za to stojí, tak zároveň si budete moci určitě i vybrat z koncertů, jako je třeba ten, který budeme mít společný s kapelou Monkey Business v listopadu, anebo třeba přijdete na 1000 zpěváků do Obecního domu v prosinci. Ta sezona bude plná koncertů, my tentokrát nebudeme tolik ve studiu natáčet, ale budeme více koncertovat a já se moc těším, že třeba zavítáte za námi do Rudolfína nebo do Smetanovy síně.
1: No a kromě té pestrosti v koncertech, v čem bys řekl, nebo v čem bys nejlépe popsal posluchačům, divákům dnešního Open Air koncertu, kteří třeba nemají zkušenost se Sočerem, v čem je rozhlasový orchestr jiný než ostatní tělesa, než filharmonie, ostatní a tak podobně. Co všechno děláte?
3: Tak je pravda, že mnoho věcí máme i společného, takové ty klasické koncerty, o kterých jsem mluvil, tak ty dělají i jiné orchestry. Nicméně my umíme i operu, muzikál, operetu, točili jsme filmovou hudbu, například k filmu Vlny, ale i k dalším. Dokážeme natočit hudbu i třeba k rozhlasové hře, naposledy to byl Čapkův Krakatit a další. Ten přece jenom ta flexibilita, pokud jde o repertoár, je úžasná a je, řekl bych, jedinečná právě u rozhlasového orchestru, protože těch úkolů, které musí plnit, je mnohem více.
2: Každý koncert je jedinečný. Na každém je jiné publikum, je tam jiná nálada. Většinou Sočer má i jiného dirigenta. A Jakube, vy rozhlasové symfoniky prakticky všude doprovázíte jako šéf. Když si to tak zrekapitulujete zpátky, který z těch koncertů nebo nějakých zážitků pro vás byl výjimečný, mimořádný, byl prostě něčím jiným, něčím se vymykal?
3: Těch zážitků bylo více. Já si vzpomínám na úplně první setkání se Sočrem, mé osobní, myslím, že to byl rok 2002. Bylo to v Rudolfinu a bylo to pod šéf dirigentem Vladimírem Válkem, který byl skutečně rekordman a strávil s orchestrem asi 26 sezon. A tehdy, myslím, ta první skladba byl Martinu Halftime, taková velmi rytmická, v rychlém tempu. kompozice, kterou Socher bravurně zahrál. Já už jsem si tehdy uvědomil, že to je orchestr, který dokáže konkurovat prostě těm světovým orchestrům, které tehdy na festival zavítali. A podobné zážitky jsem měl v Japonsku, kde tamnímu publiku prezentujeme zejména naši národní hudbu, ať už Smetanu nebo Dvořáka, a dneska Smetana a Dvořák bude, řekl bych, tou páteří dnešního programu. No a teď zažívám krásné chvíle, když diriguje ať už Petr Popelka nebo Robert Indra. Jsou to opravdu excelentní koncerty a já si je uchovávám ve své paměti.
1: Sami jste mohli v tom podvečerním odpoledním programu vidět, že Jakub Čížek je tedy taky aktivním hudebníkem, hrál, jak jsme řekli, se Spinus Quo. Dokáže si ředitel rozhlasových symfoniků jenom tak sednout v koncertní síni a uvolnit se a užít si hudbu, kterou Socher hraje, nebo zkrátka vždycky myslí na to, že je taky tím manažerem, tím šéfem orchestru?
3: Ta druhá odpověď je správně.
2: Jakube, vy už jste lecos naznačil. Nás za okamžik čeká koncert Socheru, na který se těšíme. To je highlight dnešního dne. Zkuste nám říct, na co vy se nejvíc těšíte. Smetana, Dvořák, to všechno tady padlo. Co dál?
3: Co je tam poslední program? Jo, Slovanský tanec. Slovanský tanec je úplně poslední, na to já se nejvíc těším a věřím, že vy také a že tady vydržíte s námi do konce. Ne, abych byl upřímný. Vesluji krále hor je jedna část ze svity, vlastně je to hudba k dramatu Peer Gynt Edvarda Hagerupa Grieg, norského skladatele. A já věřím, že až to zahrajeme, tak to poznáte, ale to je taková pro mě věc, na kterou já se osobně těším, asi uprostřed dnešního večera.
1: Stoletý symfonický orchestr Českého rozhlasu už je připraven za námi. My teď Jakubovi poděkujeme, ale ještě zůstaneme chviličku. Jakube, moc díky. Ředitel Socheru Jakub Čížek. Koncertní mistr Vlastimil Kobrle bude ještě ladit.
2: Dobrý večer, tak já možná ještě, Vlastimile, jak dlouho se ladí, jak dlouho se ladí, kdo to udává ten tón?
4: Dobrý večer, tak to je podle kondice, uvidíme, no.
2: Ale já vidím, že vy jste všichni ve vynikající kondici, David Pokorný, ten se před chvilkou tak jako rozehrál, teď už vypadá, že je nastartovaný.
4: Kondice je výborná, já jdu ladit, teda s dovolením, jestli mohu.
2: Tak pojďte, pojďme ladit, tak my dáme chviličku prostor jenom muzikantům a až se budou ozývat takové nelibé zvuky, tak to je ladění.

0: Posluchači Českého rozhlasu Vltava, jsou toho s námi taky diváci na sociálních sítích, na YouTube Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ale pochopitelně bohaté publikum tady v Riegerových sadech v Praze, v Praze 2, kde Symfonický orchestr Českého rozhlasu právě teď oslaví 100 let.
1: Dámy a pánové, a věřte mi, že teď to bude jízda. Jízda Valkýr, Wagner a Robert Indra.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Robert Jindra. Dámy a pánové, 100 let. To je věk, kterého se málo kdo z nás dožije, když medicína jde kupředu. Ten, kdo se narodil před 100 lety, zažil první republiku, zažil dvě světové války, zažil komunismus, zažil nástup televize, zažil umělou inteligenci, toho jsme svědky teď. A je vůbec zázrak, že se někdo stovky dožije? Možná, že ještě větší zázrak je, když se stovky dožije nějaký organismus jako Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
1: Nebojte se, Symfonický orchestr Českého rozhlasu má dnes hlavní slovo. My teď přicházíme na dlouhou dobu naposledy, ale to proto, abychom přivítali velmi vzácného hosta, kterým je generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Dobrý večer.
0: Co to pro vás, pane řediteli, znamená? Stovka Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ono tady už dnes padlo lecos, tak těžko navázat, těžko pokračovat.
2: Těžko navázat, hezký večer, milé dámy, milí pánové a všichni, kteří jste přišli v tomhletom krásném slunečném počasí, moc si to vážíme a já myslím, že právě to obrovské množství vás tady ukazuje, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu je prostě srdeční záležitostí a tak jako patří SOČR, respektive 100 let svých ke historii Českého rozhlasu, tak k mým 25 letům, které trávím už v Českém rozhlase, tak SOČR patří také. Takže pro mě je Symfonický orchestr opravdu srdeční záležitostí. Věřím a doufám, že to ode mě orchestr ví a zná a cítí. A já jsem je zažil na mnoha koncertních podujetích, pódiích a podobně, ale také jsem je zažil na různých zahraničních turné v Jižní Koreji, v Japonsku. A prozradím vám, že je to nejen skupina úžasných hráčů, muzikantů, machrů prostě ve svém oboru, ale je to taky parta skvělých, veselých, milých lidí, dám, pánů, takže opravdu srdeční záležitost a já bych si moc přál, aby další stovku SOČR měl možnost oslavit také pořád pod hlavičkou a křídly Českého rozhlasu.
1: Veřejnoprávní Český rozhlas není jenom zpravodajství, není to jenom mluvené slovo, je to také kultura. Symfonický orchestr Českého rozhlasu a další tělesa. Jakou roli podle vás, pane řediteli, hraje Český rozhlas v kultuře v České republice?
2: Nám se někdy stává, že nás, teď myslím Český rozhlas, často lidé tak nějak zužují trošku jenom na to zpravodajství a publicistiku, byť to je pro nás samozřejmě velmi výrazná součást a jeden z těch hlavních pilířů, ale my právě také kromě zpravodajství a z publicistiky vyrábíme pořady pro děti, pro mládež, rozhlasové hry, literárně dramatickou tvorbu, hudební věci a my nejenže kulturu přinášíme tím, že ji vysíláme třeba na stanici Vltava, kde vy oba moderujete, ale zároveň tu kulturu vytváříme, což ukazuje právě jak náš symfonický orchestr, tak také náš dětský pěvecký sbor, naše dismančata, která slavila 90 let v loňském roce. Zároveň také Big Band rozhlasový. Máme brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Čím my tu kulturu vytváříme? No a to, co bych hodně zdůraznil, nejenže jsme kulturotvornou institucí, ale my také vlastně hodně budeme to kulturní dědictví díky i tomu, že třeba právě SOČR nahrává i studové věci a tudíž budeme i náš archiv. Takže v tomto duchu je Český rozhlas pro českou kulturu, české umění podle mého naprosto nezastupitelnou institucí a nezastupitelnou organizací.
0: Přejeme si to též, co vy. To znamená, aby za dalších 100 let byl Symfonický orchestr Českého rozhlasu stále pod hlavičkou Českého rozhlasu. Ale přesto, kdyby se dalo tohle přání ještě nějakým způsobem rozšířit, kterým směrem by to bylo?
2: Tak já hlavně myslím, že Symfonický orchestr musí mít své posluchači, musí mít své fanoušky, diváky, příznivce a to myslím, že dneska ukazujete vy všichni tady, že je má a že i na různých podujetích, kde vystupuje, tak opravdu jsou to tisíce fanoušků, čili to je první věc, kterou přeju orchestru, to znamená opravdu spokojené posluchače, fanoušky a příznivce. No zároveň také samozřejmě, aby symfoniák byl plný entuziastických hráček, hráčů, to si myslím, že je podstatné a opravdu pro nás je zásadní, aby nadále byli součástí Českého rozhlasu a mají-li být součástí Českého rozhlasu, tak samozřejmě k tomu potřebujeme i opravdu stabilní, udržitelné, předvídatelné financování a já vám všem, kteří poctivě platíte rozhlasové poplatky, chci poděkovat. Opravdu díky vám tady dneska SOČR takto může stát a takto hrát. Děkuju. Nesmírně si vaši podpory vážíme. Děkuju. A já úplně mimo scénář, Naďo, Františku, jestli mi dovolíte, protože to dnešní vystoupení symfonického orchestru tady v Riegerových sadech je vlastně na území Prahy poslední, kde se představí šéf-dirigent Petr Popelka, s nímž se po 4 krásných sezónách musíme rozloučit. Takový je prostě umělecký svět a život. Ale já bych Petrovi opravdu na tomto místě chtěl ze srdce poděkovat. On tady někde je schovaný, ale Petře, pojďte mezi nás, protože Petr si to poděkování od nás všech opravdu zaslouží. Petře, děkuju ze srdce, ať se vám ve Vídni a kdekoliv jinde daří, ale těším se, že v té sezóně se k nám na chvilku aspoň připojíte.
1: Petr Popelka přichází k symfonickému orchestru.
2: Hezký večera, užijte si krásný večer, děkuju.
1: René Zavoral, generální ředitel, pozval Petra Popelku, který tady zůstává, bude v části Z mé vlasti Vltava teď symfonický orchestr Českého rozhlasu řídit.
0: Petře, ty vypadáš, že nemáš slova.
3: Nemám a mám někdy ten dojem, že právě proto lidstvo vůbec vynalezlo hudbu, že tam, kde slova končí a docházejí, tam začíná právě hudba, kterou tak úžasně reprezentuje už 100 let tenhle ten orchestr, a já můžu říct jenom, že jsem hrdý, že jsem tady toho součástí.
1: Petr Popelka ve dvou skladbách u Sočru, potom se vrátí opět Robert Jindra, to je informace k posluchačům, ale teď obrovský potlesk, protože pokračuje slavnostní open air koncert tady v Riegerových sadech.
0: Příjemný poslech všem posluchačům Českého rozhlasu Vltava i vám tady v Riegerových sadech.

0: nikam neutíkej, nikam neutíkej. Dámy a pánové, Robert Jindra, Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
1: Nebojte se, jsme teprve v polovině programu, ještě to zdaleka není konec, ale proto jsme právě tady, protože Robert Jindra, Petr Popelka jsou dnes spolu na jednom pódiu. My víme, že jste dobří přátelé. Jak často se vůbec dirigent setká s jiným dirigentem v jednom programu? Stalo se vám to vůbec někdy, Petře?
2: Ne, v jednom programu rozhodně ne. A to je, myslím, že dobře. Kdyby jsme se potkali na první zkoušce společně, tak by bylo asi něco špatně.
0: Nechám Robertovi, aby reagoval. Roberte, tady máš mikrofon.
3: Mně už se to stalo, když jsme dělali v Národním divadle velké Smetanovské gala k jeho výročí. Tam jsme byli dirigenti dokonce čtyři, ale stává se to fakt výjimečně.
1: Když se ohlednete oba za působením se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který moment byl nejsilnější, nejzajímavější, zůstane ve vás už navždycky?
2: No, asi, já vím, že to zní jako klišé, ale opravdu celý ty čtyři roky od začátku, protože každý den, když člověk přijde do práce, jsme vzdušnou čarou možná 300 metrů od Vinohradské 12, kde je Studio 1 a kde je náš orchestr takzvaně doma, a každý ráno je ten speciální moment, na který se jen tak nezapomíná. A tenhle ten orchestr je plný mých přátel a fantastických muzikantů a každý den opravdu je prostě radost dělat hudbu spolu.
3: Tak já vlastně můžu říct něco podobného. Přiznám se, že já se s tímto orchestrem, oni mi vlastně dali jedni z prvních šancí dirigovat něco jiného než operu a já jsem si to strašně užíval a musím říct, že vlastně nejde říct, na co vzpomínám nejraději. Já vlastně vzpomínám nejraději na všecko, co s těmito lidmi jsme mohli zažít, protože kromě toho, že jsou to skvělí muzikanti a báječný orchestr, jsou to především super lidi, kteří to hrají od srdce a s láskou, dělají svoji práci a to v nestandardních podmínkách, které jsou opravdu někdy na hranici snesitelné.
0: Počkej, to Roberte trochu vysvětlej, co je hranice snesitelná? To mě zajímá.
3: Chcete to vědět? Víte co, každý hudebník dělá hudbu z lásky a z přesvědčení, co v sobě cítí, ale jsou i věci zcela pragmatické a přízemní, které když chybí k tomu, tak jim chybí jistota a samozřejmě to má pak vliv i na ten jejich výkon. Oni jsou tak úžasní, že to na jejich výkonech znát není. Ale měli by si všichni uvědomit, že tento orchestr je jeden z nejdéle fungujících na světě, nebo u nás v republice a je opravdu velmi vážený a mám takový pocit, že si jich dostatečně neváží.
0: Vážíme si rozhlasových symfoniků.
1: Taky tolik lidí, tisíce lidí dorazili do Riegerových sadů v Praze. My bychom se mohli teď zeptat hráčů, ale já se zeptám vás dvou, to bude taková sebereflexe. Kdo si myslíte, že z vás dvou je na zkouškách nejpřísnější, respektive přísnější tedy?
2: Přísnější, tyjo, přísnější to slovo je spíš ve škole, že jo, přísnej, když někdo to vůbec, to já myslím, že přísnost v dělání hudby nehraje žádnou, není na místě, neměla by být na místě, že jo, jsme lidi a všichni děláme chyby, všichni jsme prostě omylní a když se dělá hudba přesně od srdce, tak si myslím, že přísnost už je naprosto nadbytečná, čili já doufám, co, že opravdu jsem přísnej nebyl.
3: Tak já si myslím, že pokud se staví bariéra mezi dirigenta a hudebníky, tak je to jeden velký nesmysl, protože tu hudbu vytváříme všichni společně a když mezi dirigentem a orchestrem zkrátka nepřeskočí jiskra, nějaká symbióza a konfrontace, která je samozřejmě na profesionální bázi, ale trošičku i na té lidské, dirigent musí hlavně dobrý psycholog, aby pochopil, co ten orchestr v tu danou chvíli potřebuje. A já si myslím, že vlastně to kormidlo v podstatě šoferujeme všichni a zase ruku na srdce dirigent se rozdá, snaží se samozřejmě ovlivnit ten svůj nápad hudebně, ale oni jsou ti, kteří ten nápad realizují a bez nich by ten dirigent tam byl trochu zbytečně.
0: Kluci, tak mě napadá jedna věc. Poslouchala jsem vás pozorně a při celé řadě skladeb mě běhal mráz po zádech. Měla jsem husí kůži. Je to tak, dámy a pánové? Díky vám. Má tohle i dirigent? Může mít ze svého orchestru, z toho týmu, který je pod tímhle pultíkem, který je před ním, může mít husí kůži z toho, co společně dokážou?
3: Tak já si myslím, že to je samozřejmě, když dirigujete, tak vám běhá v hlavou strašně moc věcí, které jsou primárně zaměřené na to, aby někdo neudělal chybu, respektive sám dirigent, aby neudělal chybu, ale samozřejmě jsou momenty, které tam je nějaký třeba bonus, nějaký plus, který se v ten moment odehraje a je to věc toho okamžiku, že to třeba nemusí člověk zažít během zkoušky, ale najednou na tom koncertě to najednou přijde. Tak to jsou chvíle, kdy opravdu člověka zamrazí.
2: Ano, ne, určitě, já to můžu jenom podtrhnout. Je, hudba je živý umění, stejně tak jako v divadle, kdyby tady stáli herci, tak vám řeknou, že žádný večer, i když to hrajou po třístý, není ten samý. Každý večer se děje něco novýho, to samý je s orchestrem a jsou speciální momenty, jako třeba, když jsme byli před rokem na japonské turné s naším orchestrem a hráli jsme Novosvětskou symfonii, kterou za chvíli uslyšíte, a když se spustí druhá věta, largo takzvaná, s naší úžasnou English hornistkou, tak to jsou momenty, kdy je člověk daleko od domova a kdy člověku opravdu mráz po zádech zaběhá.
1: No a tam vlastně teď míří i moje poslední otázka na vás oba. Jestli je nějaká skladba dnešního večera, protože to jsou pecky klasické hudby, o kterou jste se pohádali. Nechtěl Robert náhodou to largo z Novosvětské, Antonína Dvořáka taky?
3: No, on ten program vznikal vlastně takovým samospádem, protože jsme opravdu zaměřovali na díla, která jsou opravdu velmi populární, aby vlastně by všichni diváci, i ti, kteří se na klasiku třeba specializují, ale i ti, kteří znají třeba jenom ty věci z filmu, tak aby si je mohli užít. Já jsem vlastně spokojený s tím repertoárem, který jsem obdržel, a určitě samozřejmě primát a rozhodování měl Petr, protože to je šéf dirigent a samozřejmě já rád uznávám hierarchie.
1: No ale mou vlast si s Petrem musel vzít ty, respektive Vltavu.
2: Ano, mou vlast Vltavu, kterou samozřejmě máme ještě tady ve vzpomínkách ze zahájení Pražského jara, když jsme společně zahajovali Pražské jaro, což patří k mým nejkrásnějším zážitkům s tímhle orchestrem, ale právě Novosvětskou symfonii, která možná i díky našim turné v Japonsku a jinde, tak je možná naší společnou nejhranější skladbou, takže samozřejmě to je srdcovka.
0: Tak pánové, já se dívám na váš dirigentský pultík, kdybyste měli, milí přátelé hudby Českého rozhlasu, Symfonického orchestru Českého rozhlasu, možnost nahlédnout sem, tak tady vidím jednu jedinou taktovku. Čí je?
3: To je moje, ta větší.
0: Roberte, půjčíš jí Petrovi?
3: Velmi rád, tak to je v podstatě čest.
1: No pokud Petr nemá nic v kapse, tak si opravdu bude muset vzít, protože žádnou taktovku nevidíme.
0: Dámy a pánové, Robert Jindra, Petr Popelka teď přebírá taktovku. A pokračujeme dál. Zdravíme vás všechny tady v pražských Riegerových sadech a zároveň vás všechny, kteří nás posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Vltava.

Tak to byl Symfonický orchestr Českého rozhlasu slavící své sté narozeniny trošku předčasně v Riegerových sadech. Následující sezóna bude ona jubilejní, která se ponese ve znamení těchto narozenin. Každopádně v Riegerových sadech dnes teda oslavoval Symfonický orchestr Českého rozhlasu 100 let od svého založení. Večerem a pozdním odpolednem nás provázeli Naděja Hávová a František Šedivý a my jsme sledovali teď ještě přídavek v podobě jednoho z Dvořákových slovanských tanců. Na přímém přenosu spolupracovali Anna Marie Šorm, co by odpovědná redaktorka, a hudební režii měli Petr Strejc a Jiří Gemrot, zvukovými mistry Václav Lipka, Adam Koval, Albert Pospíšil, Jakub Veselý, Jan Turecký a Michal Pekárek. Produkční byla Barbora Bero. Tolik tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu živě z Riegerových sadů, ale my ještě s ním pobudeme až do 22. hodiny. Tady je v jeho podání dílo Sukovo.

Tak to byl Součer už na nahrávce z rozhlasového archivu a tentokrát pod taktovkou svého dlouholetého šéfa Vladimíra Válka, který stál v čele tohoto rozhlasového tělesa 26 let. Petr Popelka, současný šéf dirigent, se s orchestrem loučí, alespoň tedy co se týká pozice šéf dirigenta, ale myslím, že i rozhlasoví symfonikové, kteří si s ním od prvopočátku, tak říkajíc, padli do oka na první dobrou, se těší, že se objeví i jako hostující dirigent. V této roli ostatně se objevuje často také Tomáš Netopil, se kterým má tedy Součer bohaté zkušenosti. Už v roce 2017 s ním natočil oceňovanou nahrávku hudby Jana Nováka Fantastické tance, které představují syntézu Novákova typického neoklasického stylu, smyslu pro rytmickou vitalitu a hluboké invence. Skladba je to technicky velmi náročná a vyžaduje od orchestru maximální přesnost a dravost. A my si poslechneme první část.

To bylo tedy Allegro z filharmonických tanců Jana Nováka. Tomáš Netopil řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu a byla to definitivní tečka za koncertem Sočru, který oslavil své nadcházející narozeniny v Riegerových sadech velkým open air koncertem. Jednak pod taktovkou svého odcházejícího šéfdirigenta Petra Popelky a také pod taktovkou Roberta Jindry. Toho ale před rozhlasovými symfoniky uslyšíme hned v pondělí, i když ze záznamu koncertu, který se konal v pražské Betlémské kapli 30. dubna letošního roku a zněla na něm hudba Andreje Joliveta, Ferruccia Busoniho, Luigi Cherubiniho a nebo Richarda Strause. A tato hudba v provedení a pod taktovkou Roberta Jindry zazní u nás na Vltavě v pondělí po 20. hodině, kdy vám tento koncert nabídneme ze záznamu. Teď je sobotních 22, tedy 4 minuty po 10. hodině večerní. Je tedy závěr tohoto výjimečného programu tady, ale do 23. hodiny necháme ještě prostor Antonínu Dvořákovi a jeho slavné Novosvětské. Tu vám teď nabídneme v kompletní podobě, tedy všechny 4 věty a pro změnu a porovnání s izraelským filharmonickým orchestrem a pod taktovkou Leonarda Bernsteina.

Hudba Antonína Dvořáka, jeho slavná Novosvětská, tentokrát v rukou Leonarda Bernsteina a Izraelského filharmonického orchestru. Ale asi mi dáte za pravdu, že Leonard Bernstein je v tom nejširším povědomí zapsán jako skladatel, a to skladatel slavného muzikálu West Side Story, tak si ještě poslechněme svitu z tohoto díla. Hraje Telemannovo kvarteto.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Četba s hvězdičkou.
2: A tou je román amerického spisovatele Johna Irvinga, který začínal svou tvorbu na sklonku 60. let. Po románech Svobodu medvědům, Pitná kůra a 158-librový sňatek zazářil bestsellerem Svět podle Garpa v roce 1978, který se dočkal ohlasu po celém světě a překladu do mnoha jazyků. Jde o groteskní románovou metaforu přítomnosti zla a strachu z něj v americké společnosti. Román do češtiny přeložil Radoslav Nenadál a z tohoto překladu připravil Ludvík Němec celkem 31-dílnou četbu na pokračování. Účinkuje Michal Bumbálek v režii Radima Nejedlého.

Garb vtipkoval, že nazval svůj první román Otálení proto, že mu trvalo tak dlouho jej napsat. Ale pracoval na něm soustavně a usilovně. Garb s věcmi málo kdy otálel. Román byl označen jako historický, to proto, že byl situován do Vídně válečných let. Hlavní postavou je mladý anarchista, který se musel po anšlusu skrývat a čekat na vhodný okamžik, kdy bude moci nacistům uštědřit tu pravou ránu. Čeká příliš dlouho. Během válečných let pracuje jako ošetřovatel v Šenbrunské zoologické zahradě. Když začne na obyvatele Vídně vážně doléhat hlad a zoologická zahrada se stává lákavou alternativou jatek a řeznictví, rozhodne se anarchista pustit zbývající zvířata na svobodu. Ta zvířata, která samozřejmě nenesou žádnou odpovědnost za otálení celého národa a jeho smířenecký postoj k nacistickému Německu. Ale tou dobou již hladoví i zvířata. A když je anarchista pustí na svobodu, sežerou ho. Román došel jistého uznání pro přesnost přípravných studijních prací v oblasti historie, což byl aspekt, který Garpa nijak zvlášť nezajímal. Uváděl se též jako příklad originality a zdůrazňovalo se, že na první dílo tak mladého autora má kniha neobvyklý záběr. Jeden recenzent, který označil Otálení za protilevicový román, napsal: jde o symbol revoluce v moderních dobách. Garpovým vydavatelem byl John Wolf. A třeba, že souhlasil s Garpem, aby se na přebalu knihy nezmiňovala skutečnost, že jde o první román syna feministické hrdinky Jenny Fieldsové, jenom málo recenzentů nezačalo právě s touhle písničkou. Jeden napsal: je úžasné, že syn slavné Jenny Fieldsové vlastně dospěl a opravdu se stal tím, čím v dospělosti chtěl být. Tato a další chytrůstky o Garpově vztahu k matce Garpa velmi popuzovali a zvláště okolnost, že knihu lidé nedovedou číst a pojednat pro její vlastní chyby anebo přednosti. Ale John Wolf mu vysvětlil tvrdou skutečnost, že většinu čtenářů nejspíš daleko víc zajímá, kdo vlastně je, než co opravdu napsal. Jiný mudrlant, který byl natolik čilý a zlomyslný, že vyhrabal někdejší obskurní vydání povídky Penzion Grillparzer, se zřejmou prasečí radostí napsal: je zábavné, že mladý pan Garb ještě pořád píše o medvědech. Snad můžeme doufat, že až dospěje, napíše třeba taky něco o lidech. Ale vcelku to byl literární debut daleko výraznější, než jaký čeká autory obvykle. Ale nikdy se z něj nestala příliš čtená kniha. Když si Garb stýskal, jeho nakladatel John Wolf mu napsal: a co jiného jste čekal? Jestli chcete být bohatý a slavný, musíte přesedlat na něco jiného. Napsal jste vážnou knihu. Jestli však na ní chcete založit svoje živobytí, pak hovoříte o nějakém úplně jiném světě. A pamatujte na jedno. Je vám 24. Myslím, že ještě napíšete spoustu lepších knih. Ale Garb měl pocit, že by si zasloužil aspoň nějakou odměnu. Požádal tedy Helenu, jestli by nemohli mít druhé dítě. Duncanovi byly už 4 roky a jistě by ocenil bratříčka nebo sestřičku. Ale Garpa pudilo k reprodukci ve skutečnosti něco víc než pouhá touha po druhém dítěti. Uvědomoval si, že je přebedlivý a až přestarostlivý otec a cítil, že přítomnost druhého dítěte by Duncanovi trochu odlehčila od tíhy otcovského strachu. Helena souhlasila, svědomím, jaký Garb vše usnadnil, když měli Duncana. Jestli chce mezi kapitolami své druhé knížky měnit plínky, je to jeho věc. Řekla mu: já jsem hrozně šťastná. Jestli chceš další dítě, tak si ho pořídíme. Já si nepřeju nic jiného, než abys žil v pohodě a abys byl taky šťastný. Proč sakra nejsi? Napsal jsi dobrou knihu a teď napíšeš další. To jsi přece vždycky chtěl, ne? Já tě mám ráda. A mám ráda i to, co píšeš, a to je u partnerek spisovatelů dost výjimečné. Ale pamatuj si, že musím být pro tebe pořád ta jediná.

Ještě i před svou předčasnou smrtí Garb pořád hrdě říkal, že Helena byla nejmoudřejším rozhodnutím jeho života. A bral její slova natolik vážně, že v prvních 5 letech manželství jí byl nevěrný jenom jednou a jenom krátce. Byla to studentka z fakulty, na níž Helena učila. Byla z prvního ročníku z Helenina semináře anglické literatury. Helena se o ní vyjádřila, že jako studentka za mnoho nestojí. Občas jim hlídala Duncana, s nímž to dovedla pěkně, a Garb občas snil, jak by to uměla s ním. Jmenovala se Cindy. Přečetla Garpovo otálení a nad knihou ji jela patřičná posvátná hrůza. Když ji Garb vezl domů, zahrnovala ho otázkami o jeho díle. Jak jste přišel právě na tohle? A proč jste to udělal takhle? Takovému zájmu nedokáže dlouhodobě odolávat skoro žádný spisovatel, zvlášť když je mladý a téměř neznámý. Byla křehoučka, celá se jen tetelila a vrtěla se a cukrovala. Stejně důvěřivá a neproměnlivá a chytrá asi jako holub. Helena ji pojmenovala takové vyžle, ale Garpa přitahovala. Ten jí žádnou přezdívku nedal. Rodina Persiových s plínou Pů mu vštípila trvalou nechuť k přezdívkám. A Cindyny otázky se mu líbily. Cindy často zanedbávala školu, protože dívčí fakulta pro ní není. Jak říkala, potřebovala žít s dospělými a s muži. A třeba, že radši bydlela v pronajatém bytečku než na koleji, pořád měla pocit, že fakultní život je příliš, citace, svázaný. A ona chtěla žít, citace, v reálnějším prostředí. Měla představu, že tím reálnějším prostředím byla právě Garpova Vídeň. To vyžle má mozek štěněte, myslel si Garb. Je tak poddajné a tak snadno manipulovatelné. A co se Vídně týče, byl si jistý, že až bude Cindy opravdu chtít, bude snadno k mání, jako ty vídeňské holky. A místo peněz bude stačit jen pár lží.

T.S. Garp jednou řekl: největší matčinou chybou od jejího úspěchu je skutečnost, že se dává zneužívat všemi zmrzačenými a slabými ženami, které mají jediné přání. Kdyby tak mohli napsat také sexuálně podezřelou nebo něco stejně úspěšného. K těmto slovům ho inspirovala nedávná návštěva matky. Ani tentokrát bohužel nepřijela sama. Její společnicí byla mohutná, nemluvná a očividně zapšklá žena, která postávala v Garpově bytě mezi dveřmi a odmítala odložit si plášť. Nepřátelsky schlížela na Duncana, jako by s krajní nelibostí čekala na okamžik, kdy se jí to dítě náhodou dotkne. A když jí Garp nabídl nějaké občerstvení, jen mlčky pokrčila mohutnými rameny. Takže Garpovi bylo velice proti srsti, že musel stát ve svém vlastním bytě, vyděšen z té matčiny němé společnice, ženy natolik obrovité, že by mohla dělat jeho matce tělesnou stráž. Možná, že přesně to také je, uvažoval. A v mysli se mu vynořil nepříjemný obraz matky v doprovodu drsné mužatky, která střehne Jeninu bílou uniformu, aby se k ní nedostaly mužské tlapy. Nadřazenost čišící zmlčení té ženy ho pobuřovala. Duncan na ní zkoušel mluvit, ale ona jen chlapce uzemňovala umlčujícími pohledy. To má ta ženská něco s jazykem, mami? Pošeptal Garp, když se ta němá socha odebrala do koupelny. Jenny Garpa tiše varovala, ať na toto téma vůbec nežertuje, protože dotyčná žena skutečně nemá jazyk. Má ho vyříznutý, upřesňovala Jenny. Ježíši Kriste, zašeptal Garp. Jak se to mohlo stát? Copak ty vůbec nic nečteš, člověče? Zeptala se ho Jenny. Tobě prostě vůbec nezáleží na tom, co se kolem děje? Podle Garpova názoru nebylo to, co se děje, nikdy tak důležité jako to, co si on sám právě vymýšlel, na čem pracoval. Chceš říct, že tohle je nějaká obecně známá novina? Zeptal se tedy. Slavný případ nějakého neštěstí s jazykem? Pane bože, vzdychla Jenny rozmrzele. Žádné slavné neštěstí. Něco velice záměrného. Tak kdo jí ten jazyk vyřízl? Copak ty jsi nikdy neslyšel o Ellen Jamesové? Nemami. Pouč mě, kdo je Ellen Jamesová? Proboha Garpe. Vždyť kvůli Ellen Jamesové dnes existuje celá významná ženská společnost. Jak můžeš být takový ignorant a přitom si myslet, že někdy napíšeš něco dobrého? Proboha, mami, nepoučuj mě o literatuře. Ne, že bys to nepotřeboval. Pravila Jenny s odpovědností.

že 11letá holka dovede psát. Ellen Jamesová napsala velmi zevrubný popis těch zločinců a tak je chytili a zavřeli na doživotí. Ale to doživotí bylo hodně krátké, protože ve vězení je někdo zavraždil. Proboha, opakoval Garb, třeba že ve svých knihách si vymýšlel ještě větší hrůzy. Takže tvoje společnice je Ellen Jamesová? Jenny jen vyvrátila oči. Ale ne, hlupáčku. To je jedna ze členek společnosti Ellen Jamesové. Ellen Jamesová je ještě dítě. Je to taková 12letá blondětá holčička. Vlásky má jako chomáčky slámy. Stalo se jí to sotva před rokem. Pro Garpa to bylo stále těžší k pochopení. Chceš snad říct, že v téhle společnosti Ellen Jamesové členky mezi sebou vůbec nemluví, jako by neměli jazyk? Ale ne, upřesňovala to Jenny. Oni jsou opravdovější. Oni skutečně nemají jazyky. Děláš si legraci, mami? Zažil jsi mě snad někdy, abych si dělala legraci? Natož pak z něčeho tak vážného? Ženy ze společnosti Ellen Jamesové si dávají jazyk vyříznout. Na protest proti tomu, co se stalo Ellen Jamesové. Je to akt absolutní solidarity. A tato moje společnice je stoupenkyně Ellen Jamesové. Garb na chvíli také ztratil řeč. A pak promluvil nepříliš chytře. A tyhle zmrzačené ženské mamy, oni mají nějaké schůze a volí si předsedkyně a pokladní a tak? Proč se nezeptáš jí? Ukázala Jenny na svou společnici, která se právě vracela z koupelny. A jak se jí asi tak můžu zeptat, když nemá jazyk? Dnes se mě ptáš na samé hlouposti. Je němá, ne hluchá. A umím psát. Všechny stoupenkyně Ellen Jamesové sebou pořád nosí takové bločky. A co chtějí říct, napíšou. Snad víš aspoň to, co to znamená napsat, ne? Ale přestože se Garpa nad osudem Ellen Jamesové zmocňovalo hluboké rozrušení, k jejím dospělým, zatrpklým imitátorkám cítil pouze odpor. Pro Garpa představovali typ žen, které si z jeho matky udělali hrdinku jen proto, aby využili její pomoci pro své další primitivní cíle. Měli ve zvyku dávat lidem lísteček, na kterém stálo: Dobrý den, já jsem Marta. Jsem stoupenkyně Ellen Jamesové. Víte, co to znamená stoupenkyně Ellen Jamesové? Když to člověk nevěděl, dostal další lísteček. I Garp jeden dostal, hned ten první den. Ta mohutná žena mu jej strčila při odchodu do ruky, jako by to bylo spropitné. Přečetl si lístek teprve, když Jenny a její tělesná strážkyně spolehlivě zmizely. Na lístku stálo: Vaše matka má cenu 10 takových, jako jste vy.

životě spisovatele vše souvisí se vším. A v té době mu Helena z jednoho známého časopisu přečetla recenzi, v níž autor charakterizoval román Otálení jako, citace, komplexní a jímavý román s velmi silnými historickými akcenty, drama, jež obsáhlo tužby i muka mládí. Helena tím chtěla Garpa potěšit a povzbudit. Ale Garp jen zavrčel, ať se jdou vyspat se všemi tužbami a mukami mládí. Neřekl to ze skromnosti. Nemohl ale Heleně vysvětlovat, že jedna z takových tužeb mládí ho právě silně znepokojuje. Byl realistický spisovatel, takže vše kolem Cindy důkladně naplánoval. Dokonce už týdny předem si koupil prezervativy s jasným vědomím, k čemu je použije. Nejsou snad nejhorší zločiny předem promyšleny? Garb by rozhodně nepodlehl nějakému náhlému návalu vášně vůči dívce, která jim hlídá dítě. Vše plánoval a chtěl být připraven, až Cindy sama podlehne vlastní vášni. V jakési falešné snaze o poctivost však stavěl své touze do cesty překážky. Dvakrát prezervativy dokonce schoval, ale přitom si dobře pamatoval kam. A ten den, kdy jim Cindy měla přijít hlídat chlapce naposledy, se s Helenou pozdě odpoledne zoufale pomiloval. Když už se měli oblékat k večeři a připravovat Duncanovi jídlo, zamkl ložnici a vytáhl vzpírající se Helenu ze šatny. Co pak se zbláznil? Zeptala se ho. Jdeme přece ven. Ale on žadonil. Popadla mě příšerná chlípnost. Nesmíš mě odmítnout. Potěšeně se smála. Prosím pěkně, vážený pane, já jsem poctivá holka a zásadně to nedělám nikdy předtím, než servírujou předkrm. Ty sama si ten předkrm, řekl Garp galantně. No ne, děkuju. To už jsem radši aperitiv. Ale na dveře ložnice už se dobýval Duncan. Hej, proč máte zamčený dveře? Duncane, volal na něho Garp. Běž se podívat, co dělá počasí a přijď nám to říct. Myslím, že vzadu za domem sněží. Helena tlumila v jeho pevném náručí smích i všechny ostatní zvuky. Bylo hotov tak rychle, až ji to překvapilo. Duncan přicupkal zpátky ke dveřím ložnice a hlásil, že vzadu za domem a vůbec všude je jaro. Teď, když už si Garp svoje odbil, pustil Duncana dovnitř. Ale nebyla to pravda, že by si byl odbil úplně všecko. Když se vraceli s Helenou autem z večírku, věděl přesně, kde má prezervativy. Pod svým psacím strojem, který se během těch otupělých měsíců po vydání románu Otálení odmlčel. Vypadáš unaveně, řekla mu Helena. Zavezu Cindy domů sama, nechceš? Ne, to nic není, já to zvládnu. Helena se na něho usmála a otřela se mu tváří o ústa. Šeptala. Ty seš můj divoch, odpolední milenec. Takhle mě můžeš brát na večeři vždycky. Pěkně s předkrmem nebo s aperitivem, jestli se ti to líbí. Ale jednou bych si dala i hlavní jídlo.

0: Garb dlouhou dobu seděl s Vyšletem v autě před jejím stemnělým bytem. Dobu si naplánoval dobře. Studentky opouštěly fakultu, Cindy odjížděla z města. Byla celá nešťastná z toho, že musí dát svému oblíbenému spisovateli sbohem. Vlastně to byl jediný spisovatel, se kterým se v životě seznámila. A on ji utěšoval. Určitě budete mít pěkný celý příští rok, Cindy. A jestli se sem vrátíte někoho navštívit, prosím vás, stavte se u nás, Duncanovi budete chybět. Děvče hledělo upřeně do studeného světla přístrojové desky, potom se podívalo po Garpovi. Žalosti zmáhala. V slzách a v ruměnci se zračil celý její příběh.
1: To vy mi budete chybět,
0: kňourala. Ne, ne, řekl Garb. Ne, mě postrádat nesmíte, to ne.
1: Když já vás miluju,
0: zašeptala a v tu chvíli se jí hlavička nemotorně svezla, až mu bouchla o rameno. Ne, to neříkejte, prosil ji, aniž se jí dotkl. Trojité balení prezervativů spočívalo v kapse jako háďata v hnízdě. V jejím zatuchlém bytečku použil jen jeden. K jeho překvapení už byl pryč všechen nábytek, takže společně poskládali kufry vedle sebe a improvizovali nepohodlnou postel. Dával si pozor a snažil se nezůstat ani o minutu déle, aby si Helena nemyslela, že s Vyžlátkem strávil příliš dlouhou dobu, třeba že šlo doslova o literární rozloučení. Areálem dívčí fakulty protékal vzdutý říční proud a do něho Garb zahodil dva zbylé prezervativy. A přitom si jako pravý spisovatel a pravý hříšník představoval, že ho vidí horlivý univerzitní policajt a už se škrábe dolů ke břehu, aby se zmocnil doličných předmětů. Ale nikdo ho nespatřil a nikdo ho nepřistihl. Ani Heleně, která tou dobou už spala, by byl pach sexu nepřipadl nijak nápadný. Nakonec jej před několika hodinami získal docela legální cestou. Nicméně Garb se raději přece jen osprchoval a opět čistý vklouzl do bezpečí své postele. Přitiskl se k Heleně, která na něho zahuhlala cosi milého. Instinktivně mu dlouhým stehnem obemkla bok. Když nijak nezareagoval, obrátila se a přitiskla se k němu zadečkem. Garpovi se stáhlo hrdlo. Nad její důvěrou, nad její láskou. Láskyplně přijel rukou její břicho, které se už lehce vzdouvalo těhotenstvím. Ucítil kopnutí, známku života. I když s Helenou souhlasil, že by bylo pěkné, kdyby měli holčičku, doufal, že budou mít zase chlapce. Proč? Vybavil si svou představu Ellen Jamesové bez jazyka. Připomněl si těžká rozhodnutí matčina. Napadlo ho, jakého potkalo štěstí, že je právě s Helenou. Ona má své vlastní ambice a on s ní nemůže manipulovat. Ale vzpomněl si taky na prostitutky na Kärntnerstraße a na Kuší Persiovou. A teď? Teď poplenil to Vyžlátko a přestože se důkladně umyl, dosud na něm ulpívá její vůně. Nebo aspoň na jeho mysli. Nemohl se zbavit vzpomínky, jak Cindy se zády prohnutými přes kufr pod ním plakala. Na spánku, který byl průsvitný jako spánek dítěte, jí pulzovala modrá žíla. A přestože Cindy měla jazyk, když od ní odcházel, nebyla sto na něho promluvit. Garb nechtěl dceru kvůli mužům. Rozhodně kvůli špatným mužům, ale taky kvůli takovým mužům, pomyslel si, jako je on sám.
2: Garb.
3: Garb.
2: Garb.
4: Garb.
3: Garb.
2: Garb.
3: Garb.
2: Garb.
3: Garb.
5: Garb. buntovní tragikomický román, v němž jsme všichni jen smrtelné případy, budeme číst zase zítra ve stejném čase, tedy po 23. hodině. John Irving, Svět podle Garpa, to je tedy naše noční četba s hvězdičkou, kterou najdete také na našem webu vltava.rozhlas.cz. Četbu z překladu Radovana Nenadála připravil Ludvík Němec v dramaturgii Aliny Blažajovské a účinkuje Michal Bumbálek v režii Radima Nejedlého. Ještě jedna půl hodinka programu je před námi, milí posluchači, bude to půl hodina soudobé hudby. Za chvíli se vám ohlásí Renata Spisarová a nabídne unikátní poetiku Na hraně krásy. Rozbitý klavír. Tak co se pod tímto titulem skrývá, počkejte si na to. Daniela Čermáková vám přeje dobrý poslech, pokud se pro něj rozhodnete, a jinak klidnou noc.

Příjemnou noční hodinu dnes s nejavantgardnějším projektem klavíristy a hráče na šestinotónové harmonium Miroslava Baňhauera, producenta Petra Studeného, stejně tak v případě nového alba, o kterém dnes bude řeč, hudebního režiséra Petra Bakly a mistra zvuku Adama Karlíka. Začíná soudobá hudba dnes s titulem Unikátní poetika na hraně krásy. Rozbitý klavír. Ukázky z alba Pieces for Broken Piano. Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spisarová. Na počátku bylo křídlo Gebrüder Stingl z roku 1916. Píše se rok 2021. Ten stejný klavír stojí na zahradě. Svítí na něj slunce, prší na něj. Klavír nelze naladit. Některé klávesy fungují jen částečně, jiné vůbec. Je to broken piano. Přesto právě na tento nástroj bylo nahráno v říjnu 2022 7 skladeb a 2 bonusové. A to jak staršího data, dostaneme se s nimi do poloviny 60. let, skladatelé Terry Riley nebo Philip Glass či později Milan Knížák, i těch právě z roku 2022. Gordon Monaghan, Elliot Sharp, Milan Guštár nebo jihokorejská skladatelka Yoni Lee. Jakou poetiku přináší hra na tento jedinečný nástroj? Poslechněme si vstupní skladbu Milana Knížáka N s vykřičníkem, rok kompozice 1972.

Pieces for Broken Piano, skladby pro rozbitý klavír, soudobá hudba dnes na téma aktuálního projektu producenta Petra Studeného a klavíristy Miroslava Baňhauera. Tedy alba, které bylo vydáno letos a ano, přiznávám, je velmi, velmi nestandardní a avantgardní. Posloucháme hru na více jak stoletý, počasím zničený, možná dalo by se říct nehodnocený klavír, který je zdrojem jedinečné poetiky nových zvuků. Podrobně se o filozofických specifikách rozepisuje v bukletu alba David Tube a Paul Hegarty. Vše má počátek ve fluxusovém hnutí, které bylo na vrcholu v 60. letech 20. století a převážně bylo populární ve Spojených státech amerických, tenkrát západním Německu, Japonsku a v Koreji. Ovlivnilo ale celá 60. léta. Fluxusového hnutí se účastnili výtvarníci, skladatelé, designéři, performeři všeho druhu. Už v té době se pracovalo s fenoménem rozbitého, poničeného klavíru. Jednou z nejznámějších postav fluxusu, a to nejen u nás, byl Milan Knížák. I proto není překvapením, že právě on přispěl svou skladbou z roku 1972 do projektu Petra Studeného a jeho kompozice N s vykřičníkem je vstupní skladbou Pieces for Broken Piano. Na Vyšlovce se nachází chalupa matky Petra Studeného a na zahradě této chalupy stál starý počasím zničený klavír. K němu přivedl Petr Studený Miroslava Baňhauera a pro fluxusové projekty Stolen Symphony a Keep Together vznikly přímo na zahradě dvě nahrávky starších skladeb. Cestou zpět do Prahy Petr Studený dostal nápad, a to ten, že se rozbité piano převeze do Sonostudia a ještě předtím osloví Petr Studený několik skladatelů, zda by pro takto poničený nástroj s nezaručeným výsledkem vytvořili kompozici. Všichni oslovení souhlasili, mezi nimi i Gordon Monahan, aspoň část jeho Broken Piano Piece.

Gordon Monaghan, Broken Piano Piece, aspoň část kompozice z alba Pieces, tedy skladby Kusy, for Broken Piano, pro poničený rozbitý klavír. Všech 9 skladeb, včetně 2 bonusových od Terry Rileyho a Petra Studeného, nahrál v Sono studiu na zahradní klavír Miroslav Beinhauer. Na platformě magazínu His Voice se o albu podrobně rozepsala Lucia Rajprich-Maloveská. Vybírám z jejího textu. Rozbitý klavír se v průběhu 20. století stal prostředkem k dosažení nových estetik, čehož jsou dobrým příkladem aktivity hnutí Fluxus. Jde ale také o určitý symbol, kdy je něco tak tradičního a vznešeného jako klavír podrobeno fatálně transformujícím zákrokům. Na nahrávce jsou, domnívám se, tyto roviny zřetelné, byť možná už tolik nešokují, i když asi záleží, komu výsledek pouštíte. Intenzivně jsem přitom vnímala hlavně fakt, že se v nahrávkách setkáváme s celou řadou případů, kdy se nedostatek nástroje proměňuje v novou kvalitu. A Lucia Maloveská píše dále. U rozbitého klavíru je nedokonalost povýšena na cíl. Není vnímána jako limit, ale jako prostředek k dosažení unikátního výsledku. Důležitým faktorem je přitom i jistá nepředvídatelnost zvukovosti, popisována i v textech. Je pak na interpretovi, jak nutnou jedinečnost těchto možností využije. Miroslav Beinhauer je rozhodně využil velmi kreativně. Konec citace. S Lucí Maloveskou lze jen souhlasit. Tak další ukázka. Terry Riley, Keyboard Study 1. Původní skladba je z roku 1965.

Unikátní poetika na hraně krásy, rozbitý klavír, téma soudobé hudby, jednoznačně inspirované opravdu speciálním počinem producenta Petra Studeného a klavíristy Miroslava Beinhauera, který je metaforicky řečeno pro každou špatnost. Ať už svou reakcí na výzvu mistrovsky zvládnout šestinotonové harmonium, nejnáročnější partitury současné koncertní hudby, nebo vytěžit z rozpadlého, rozbitého, přírodou a venkovními okolnostmi poničeného klavíru esenci novosti a poetiku nečekané zvukové krásy. Mezi oslovenými skladateli byl i Milan Gušter. I ten napsal kompozici s vědomím toho, že bude nahrána na přírodními podmínkami preparovaný klavír a pracoval se stupnicí.

alespoň ukázka skladby Broken Scales Milana Guštara, jednoho ze skladatelů, který reagoval na výzvu vytvořit kompozici pro zahradní, přesto plnohodnotný klavír. Všech 9 kompozic, včetně těch bonusových, které na albu nenajdeme, natočil ve studiu Sono Miroslav Penhauer. Z alba vybírám ještě velmi známou kompozici Two Pages Filipa Glase z roku 1968. V přehledném repetovaném materiálu výrazně uslyšíte, že se neozývají všechny klávesy. Zvuk úhozu se tak stal součástí celku. Tak aspoň část z téměř 20-minutové skladby.

0: Two Pages, Philipa Glasse z roku 1968. Skutečně? Je to tak. Zakoupený notový materiál, interpret a nástroj, sice rozbitý, poničený, preparovaný přírodními živly a zahradou, na kterém stál a zase stojí, a k tomu studio Sono, do kterého byl tento nástroj na čas i s klavíristou převezen. Fluxusové hnutí rezonující i po 60 letech. A troufám si říct i něco daleko víc, co nabízí nové album producenta Petra Studeného a klavíristy Miroslava Beinhauera a všech skladatelů, kteří se podíleli na projektu Pieces for Broken Piano. Z vltavského vysílání dobrou noc přeje Renáta Spiserová.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Opera Čarostřelec, jejíž známá sborová scéna, otvírá dnešní vysílání věnované na stanici D-dur jubileu skladatele Karla Marie von Webera, se považuje za zakladatelské dílo německé romantické opery. Weberova hudební řeč v něčem navazuje samozřejmě na Mozarta a Beethovena, zejména klavírní skladby však vynikají vlastními atributy, brilantní technikou a už jasným romantickým vzletem. S oblibou komponoval také prodechové nástroje a dosáhl s nimi výrazovosti, kterou zužitkoval potom v operních partiturách. Byl nicméně nejen autorem prvních romantických oper, kterých zkomponoval celkem 7, ale zřejmě také tím, kdo zavedl užívání taktovky při dirigování. Skladby Karla Marie von Webera, autora jehož život se uzavřel v nedožitých 40. 5. června 1826, i hudbu jeho současníků pro vás v následujících 4 hodinách vybírá Petr Weber.

To byl, vážení posluchači, sbor myslivců ze třetího dějství opery Čarostřelec Karla Marie von Webera. Pojďme v jeho odkaze se dívat dál a teď hned ke zmíněným dechovým nástrojům. Uslyšíme jeho introdukci, téma a variace pro klarinet a klavír. Weber měl pro klarinet a jeho barvu obrovskou slabost. Velkou část svého klarinetového díla zkomponoval přímo pro svého přítele, virtuóza Heinricha Bermana. K variacím využil melodii ze své rané opery Silvána. Jde o skladbu z roku 1811, kterou teď uslyšíme v podání Oskara Michalika a Joachima Freiera.

Oskar Michalik a Joachim Freier nám dohráli introdukci, téma a variace pro klarinet a klavír od Karla Marie von Webera, jehož hudebnímu odkazu se dnes výrazně věnujeme. Libreto opery, kterou si teď připomeneme, vychází z anglického překladu eposu Oberon německého autora Christopha Martina Wielanda z roku 1780, inspirovaného středověkým francouzským eposem. Anglický překladatel využil motivy a postavy ze Shakespeareovy hry Sen noci svatojanské a vytvořil pro Webera libreto k opeře Oberon. Poslouchejme k ní předehru, a to v podání Newyorské filharmonie a Leonarda Bernsteina.

Karl Maria von Weber, Oberon. Poslouchali jsme předehru k jeho opeře, a to v podání Leonarda Bernsteina a New Yorkské filharmonie. V létě roku 1824 se Karl Maria von Weber setkal v Mariánských lázních s ředitelem londýnské opery Covent Garden, který mu nabídl, aby zkomponoval operu v angličtině. Jako téma uvedl Fausta nebo Sen noci svatojánské. Weber se rozhodl pro to druhé. Romantickou operu Oberon s mluvenými dialogy, mající podtitul Přísaha krále elfů, komponoval v letech 1825 a 1826. Nadále se zhoršovala jeho plicní choroba, ale přesto odjel do Londýna, kde 12. dubna 1826 dirigoval premiéru. Rozhodl se, že bude partituru revidovat tak, aby potom opera mohla být uvedena i v němčině, ale k tomu však za jeho života už nedošlo. Skladatel oslabený tuberkulózou v Londýně zemřel. Bylo to 5. června 1826. Stejně jako většina Weberových ostatních klarinetových skladeb, byl i následující kvintet, který budeme poslouchat, napsán pro německého virtuóza Heinricha Bermana, pro kterého komponovali také Mendelssohn, Meyerbeer, Danzi a další autoři té doby. Takže poslouchejme klarinetový kvintet, dílo pro jeden dechový nástroj a smyčcové kvarteto, který nám zahrají Erik Heprich a London Haydn Quartet.

Na stanici D-dur, kterou právě posloucháte, dozněl klarinetový kvintet Karla Marie von Webera, tedy skladba pro klarinet, dvojehousle, violu a violončelo. Hráli Erik Höprich a soubor London Haydn Quartet. Máme pro vás další koncertantní skladbu tohoto autora, jemuž se dnes více věnujeme vzhledem k jeho jubileu, a sice koncertino pro lesní roh a orchestr. Bylo složeno už v roce 1806 pro karlsruského hráče de Travo a v roce 1815 potom autorem revidováno pro mnichovského virtuóza Raucha. Je to mimořádně náročné dílo, ať už hrané na přírodním lesním rohu, pro který bylo napsáno, anebo i na moderním ventilovém rohu. Uslyšíme nahrávku, kterou natočil Barry Tuckwell, a s ním soubor Academy of St. Martin in the Fields.

Dohrál nám, vážení přátelé, orchestr Academy of St. Martin in the Fields, londýnské těleso, a s ním hornista Barry Tuckwell. Poslouchali jsme koncertino pro lesní roh a orchestr od Karla Marie von Webera, jehož odkazu dnešní vysílání věnujeme. Působil v letech 1813 až 1816 jako dirigent v pražském Stavovském divadle, jako šéf tamní německé opery. Nastudoval za tu dobu několik desítek premiér. Ve stejném divadle o 10 let později, ve čtvrtek 2. února 1826 odpoledne, měla premiéru zpěvohra Tráteník. Hudbu k ní napsal stejný skladatel, jehož píseň z jiného divadelního kusu se později stala národní hymnou, František Škroup. Na text Josefa Krasoslava Chmelenského zkomponoval Škroup tehdy první původní českou operu. Titulní postavou v ní je slovenský drotár, dráteník, spravující hrnce, ale těmi hlavními postavami jsou Růženka a Vojtěch, šťastně zamilovaná dvojice. Karel Šejna s Českou filharmonií nám teď zahrají předehru k opeře Dráteník Františka Škroupa.

Ze staršího snímku pořízeného Karlem Šejnou nám Česká filharmonie zahrála předehru k opeře Drátenník Františka Škroupa, první českou operu z roku 1826. Vraťme se ale ke Karlu Marii von Weberovi, jemu se dnes hodně chceme věnovat, a sice sonátou pro flétnu a klavír. Původně to ovšem byla klavírní sonáta číslo 2, takže uslyšíme dobovou úpravu. Hrají Filip Bernold a Laurent Cabasso.

Posloucháte stanici D-dur, stanici Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu a dnes vysílá ve větší míře hudbu Karla Marie von Webera. Skladba, která teď dozněla, byla původně klavírní sonátou číslo 2, ale dostala novou podobu, novou verzi jako sonáta pro flétnu a klavír. Poslouchali jsme nahrávku, za kterou stojí Philip Bernol a Laurent Cabasso. Mezi Weberovy klavírní skladby, vynikající virtuózní technikou a romantickým vzletem, patří bez pochyby i jeho brilantní polonéza pro solový klavír E-dur, nazývaná též Lilarité, tedy radostná. Weber tuto skladbu dokončil na podzim roku 1819 a později byla upravena Ferencem Listem pro klavír a orchestr. Tato úprava bez pochyby odráží jak Listův obdiv k Weberovi, tak i jeho vlastní osobité pojetí orchestrální barvy. Brilantní polonézu nám zahraje pianista Gerhard Opitz a s ním symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s Colinem Davisem.

To byl, vážený a milý, dirigent Colin Davis za pultem symfonického orchestru Bavorského rozhlasu a Gerhard Opitz u klavíru. Poslouchali jsme brilantní polonézu Karla Marie von Webera v orchestrální úpravě France Lista. List byl o generaci mladším kolegou, skladatelem a pianistou. Současníkem Karla Marie von Webera byl i o 6 let mladší Gioachino Rossini. Hovořilo se o něm jako o italském Mozartovi. Tak melodickou, graciézní, elegantní, oduševnělou a veselou hudbu psal. Rossiniho opery stojí na pomezí klasicismu a romantismu. Na Mozarta navazují v komickém žánru, kupředu pak hledí především drama Wilhelm Tell, jeho poslední operní kus. Opery zastíňují u Rossiniho vše ostatní v odkazu, který nicméně stejně neobsahuje příliš mnoho jiných kompozic, jen nějaké písně, drobnější overtýry a kantáty a komorní a klavírní opusy a jako výrazně známější pouhé dvě velké duchovní skladby Stabat Mater a Malou slavnostní mši. První z 39 oper Gioachina Rossiniho je dílem 14-letého mladíka. Poslední operu, Wilhelma Tella, napsal jako 37-letý. První úspěch s operou měl nicméně až v 21 a pak už psal několik scénických děl ročně. Čeká nás malá ukázka z opery Popelka. Složili ji v 25 letech, rok po úspěchu Lazebníka Sevilského. I ona je plná pěvecké virtuozity, ale i liriky a humoru. Uslyšíme scénu z prvního dějství opery Popelka. Zpívat budou Veselina Kasarova, Monika Schitt, Juan Diego Flores, Henrik Pét a s nimi hraje Mnichovský rozhlasový orchestr s Arturem Fagenem.